0: Audioknihu do životí vám přináší Six Fresh SRO. Vladimír Herbrich. A potom?
1: To už nevím. No, nechal jsem ji tam a když jsem odcházel, vím, že ještě dejchala. Tak říkám, ještě je živá.
0: Jak to víte, že dejchala?
1: Protože chroptěla. Šel jsem nahoru spát a ráno jsem vstal. Mohlo být tak 7. No a jdu dolů do kuchyně a měl jsem za to, že je ještě živá. No tak jsem šel jsem na záchod, ze záchodu jsem šel potom do té ložnice, tam jsem na ní prostě zaklepal, říkám jí, vstávej, je 7:30. A ona nic. No tak jsem otevřel, šel jsem k ní a ona nic. No tak jsem si říkal, tak to je v prdeli, to je konečná. No tak jsem jí natrhl ten lalůček, to bříško, pravý nebo levý ucho, to já už nevím. A sebral náhušnici, sebral jsem jí prstinky, chycem jí za nohy a otáhl jsem jí do sklepa. No a mezi tím, jak jsem ji táhl šikmu přes ten koberec, stáhla se jí ta noční košile, takže prakticky z té ložnice přes chodbičku do sklepa už byla nahá. Tak jsem ji hodil tam dolů. Zamknul jsem, klíč jsem hodil do koše v kuchyni, vzal jsem ty šperky, oblík jsem se, zamkl jsem a šel jsem pryč. Tak.
0: Vy jste maminku škrtil ručníkem, ale myslel jste si, že žila. Tak jste ji chtěl uškrtit nebo nechtěl?
1: No v tom momentě ten vztek chtěl. No, chtěl.
0: A proč jste se nešel podívat do té ložnice a přesvědčit se, jestli je živá nebo ne? Třeba byste ji ještě zachránil.
1: Protože jsem měl za to, že je živá, když jsem ji slyšel.
0: To, že někdo chroptí, není známka moc dobré kondice.
1: No prostě takový dech, takový typický chroptění.
0: Pane Herbrichu, a proč jste zatáhl maminku do sklepa?
1: Kdyby tam někdo přijel, aby ji neviděl. Kdyby se podíval tím oknem do ložnice. Že stejně, když potom obcházeli, taky tam Standa Prošek ještě s manželem Segry viděli okýnkem do sklepa, jak tam leží.
0: Podle soudu jste ale maminku měl i znásilnit.
1: Tak to vám řeknu takhle. Když byly sepsané veškeré výpovědi, protokoly a to všechno, nikde nebyla známka o tom, že bych s ním měl mít sex. Už byly uzavřený spisy a všechno. Přišla za mnou vyšetřovatel, teď si nevzpomenu na to jméno a říká, ale ty jsi měl ještě s mámou poměr, viď? A já říkám, ne, teď to řeknu tak, jak mi huba narostla. C-čkaři mají v kriminále výhodu, že se na ně vztahuje amnestie. To jsem tady před léty už zažil. Takže jsem řekl, že jo. A jestli jsem se jako udělal, já říkám taky, že jo. To je takový proužek papíru, to jsem jim podepsal. A když jsem ještě pročítal výpovědi lékařů, těch gynekologů, nikde nebyla známka o tom, že by tam bylo nějaký sperma. I když jsem jako tvrdil, že jo. Ale zase vím od doktorů, co dělají v nemocnici, že se tam sperma udrží 4 až 5 dní. O tom nebyla nikdy ani zmínka. Takže žádný styk jsem s ní neměl. A největší sranda byla, když ta svině, paní doktorka, ona je od někud z Brna, řekla, no, my jsme zjistili prohlídku, že v ní byl dlouhej kulatej. Takže to odpovídá penisu. No tak vidíte, co se děje za prasečárny. A čeho ty svině jsou schopni? Takový ti doktoři, co udělají všechno možné, jenom aby se tam udrželi.
0: Takže vy jste přiznal, že jste maminku zavraždil, ale ten sex jste přiznal, abyste měl nějaké výhody?
1: To byl jediný důvod. Že jsem nepočítal s tím, že dostanu do životí. Říkal jsem si, když tak dostanu 25, říkám, dejme tomu. Takže by třeba 3 nebo 4 roky šly dolů. Záleží na tom.
0: A to jste si říkal, kdy? Kdy jste tak začal kalkulovat, kolik za to dostanete?
1: No, když za mnou přijel advokát asi po třetí, nebo tak nějak.
0: Takže vy jste si říkal, že když jste maminku zavraždil, dostanete za to 25 a to celkem jde?
1: Ne, advokát říkal, že zkusí těch 25. Já jsem si říkal, že mi pak dej nějaký ten rok dolů a hlavně, že nebude do životí. Jenže ten advokát, to byl bejvalej vojenský prokurátor, bejvalej soudce. Teď už byl v důchodu a takhle to dopadlo.
0: Vy jste ale před soudem údajně vyprávěl, že vás nahé tělo maminky vzrušilo. A to v rámci toho vašeho plánu, jo?
1: Ne. Tedy, jo, možná, já nevím. Možný to je, nevím.
0: Kde skončily ty věci, co jste ukradl z maminčina těla? Kde to skončilo? Prý to bylo dohromady na 10 000 korun.
1: Řetízek jsem dal nějaký ženský v Plzni. No a pak jeden prstinek jsem dal Mirce v Chebu v nějaký restauraci.
0: Řetízek?
1: Něco mi zůstalo. Když mě čapli, tak to u mě našli a odevzdali ty její povedený cerušce.
0: Je vám teď s odstupem času maminky líto, nebo si ve skrytu duše myslíte, patří to?
1: Říkám si, je to svině, patří to v každém případě. Protože za to, co udělala, když sáhnete do misky na stole po karbanátku, podívejte se, vidíte tu jizvu? Sekne vás nožem. To nebudeš žrát, dostaneš jen suchý brambory, omaštěný. No tak co? To je máma? Takhle se ani ta největší kurva nechová, ta svině, víte, že to tak musím říct. To je ex-kurva, nic jiného u mě není. I když se říká o mrtvých jenom to dobrý. Ale ta si to nezaslouží, to v žádném případě ne.
0: Vaše sestra, jak vy říkáte, povedená dceruška, co o ní teď víte? Jste s ní v kontaktu?
1: Ne, já jsem s ní mluvil asi třikrát, když tam přijela za ní na návštěvu. To jsem ještě tej v úvozovkách mámě vynadal, že jí dává peníze. Já jí říkám, co tej kurvěc pěš, tak ať si jde do práce. Má dva kluky, 13letýho a 14letýho. Ti něco stojí, musí se oblíkat a to všechno. Tak já jsem přinesl peníze. Dával se mi třeba ne 4, dával se mi třeba 7, 8, 9 tisíc za ten měsíc. A ona byla svině ještě tak sprostá, že řekla, že jsem ty peníze, které jsem jí dal za to, že jsem tam spal, takže jsem je z ní ještě vytáhl.
0: A psal jste té sestře někdy?
1: Ne, ona by stejně neodpověděla. Ona je po ní.
0: Kolik jí je?
1: 60. ročník. 18. ledna 1960. 37 jí bylo. To, no, vlastně včera.
0: Pane Herbrichu, co jste měl z počtu?
1: Proč? A je 47, 60. A je 47 jí bylo.
0: Rozsudek do životí jste prý přijal chladně. Vás to neštvalo?
1: No tak nějak, nějak bych. No. To byl takový hřejivý pocit, že jsem jí zprovodil ze světa. Tak jsem ho vlastně tak nějak s úsměvem a chladem přijal.
0: Já vám nerozumím, takže vy jste si řekl, sice jsem dostal do životí, ale stálo to za to?
1: Tak nějak by se to dalo říct. Za to, co mi všechno dělala.
0: Píšete si z vězení s někým?
1: Já jsem si psal ještě se sestřenkou v roce 2002, nějak v únoru a tím to skončilo. To byly asi 3 dopisy. Ještě jsem si s ní psal na vazbě, tam byla ještě u soudu, když vynášeli rozsudek, ještě v Plzni. No tak jsme se rozloučili.
0: A co ona na ten případ říkala?
1: No co by asi mohla říct, to je jasný. Řekla mi prostě tak nějak, jako že tušila, že něco udělám, ale že by to došlo až tak daleko, tomu nechtěla věřit.
0: Teď je vám tuším 54 let a teoreticky byste se mohl dostat na podmínečné propuštění po 30 letech, že?
1: Ano, jsem tu od roku 2000, takže až mě propustí, budeme skoro 80.
0: Co vás v tom vězení drží při životě?
1: No, takže mám co pít, tady mám kafe, s tím kouřením to je třeba špatný, ale ještě si říkám, že snad ještě, kdybych se dostal ven, možná, no, říkám si v těch 80, no kdyby to vyšlo.
0: No jo. Tak co tady celé dny děláte?
1: Beru si knížky z knihovny a hodně čtu křížovky nebo nějaký ty časopisy. A když nějaký sport nebo nějaká cestománie v televizi nebo něco o zvířatech, tak si pustím televizi a dívám se na to. No a zprávy.
0: A na co se díváte pravidelně, kromě zpráv?
1: No tak teď ty letecké katastrofy, to sleduju. Nebo ztracení, to je takový úlevový. A taky pošta pro tebe.
0: Dojme vás v televizi něco k slzám?
1: Takový ty romantický lásky nebo nějaký zvířata. Když někdo zabije nějaký zvíře, no, nebo něco takového.
0: Kdy vám je někoho líto?
1: Někoho líto? No tak ono tady každou chvilku, ale zase někoho litovat.
0: Kdy jste měl naposledy návštěvu?
1: Návštěvu jsem měl naposledy v roce 1980. To bylo ještě na Borech při tom prvním trestu.
0: Nechce za vámi nikdo jezdit nebo nikoho nechcete?
1: Ne, nikoho ani nechci. Prostě jsem se všema skončil. Nevidím jinou perspektivu.
0: To přece není o perspektivě. Jestli si nechcete s někým třeba jen povyprávět.
1: Ne, nemám zájem.
0: Tak proč se bavíte se mnou?
1: Protože chcete něco vědět. Vy nejste žádnej můj příbuzný. Vy jste prostě přišel?
0: Zaplať pánbu, pane Herbrichu, že nejsem váš příbuzný. Už bych byl možná ve sklepě.
1: A to ne, nebojte.
0: Sebevražda. Napadlo vás to někdy?
1: K té mě vyprovokovali policajti, ale to už je dávno, když jsem byl ještě na tom Dčku. Řekl jsem mu, takhle vezmu žiletku a takhle jsem se škrábnul. A krve bylo dost, protože jsem asi 2 dny nemohl pořádně chodit.
0: A oni vás vyprovokovali k čemu? Nebo jak vás vyprovokovali?
1: No řekl mi, ty hajzle, já bych ti dal.
0: Jakože vás zmlátí?
1: Jo, a já jsem řekl, tak frajer seš, tak pojď sem, teďka sám. Tak otevři, no a pojď sem. No, někdy o tom přemýšlím, než takovýhle život, tak radši žádný.
0: Máte kamarády?
1: No, měl jsem jednoho. Ten byl asi o 10 let starší, s tím jsme chodili na směny a občas jsme zašli na pivo. To byla vždycky ta středa, když byly peníze, tak jsme šli na to pivo. A pak jsme šli teprve pro peníze. Dali jsme si 2-3 pivka a tak no, celkem jsme spolu vycházeli. A pak jsem se dozvěděl, že to byl nějaký spolupracovník STB. Ještě dělal u nějaké tej VK, to je vojenská kontrarozvědka.
0: Tady ve vězení máte kamarády?

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Mlenková.
2: Mlenkovka. Stará Mlenková. Má v obchodě špionážní techniku. Co se tam tak prodává? Od poslechy nebo?
1: Já myslím, že si tam nakoupili ty štěnice na ten dozimetr, ne? Aby to mohli odposlechnout. Mě tak napadá. Co myslíte?
2: No určitě něco
1: a proto, že ten mlejnek, jak říkal Rakušan, sehrál tu pozitivní roli v té kauze dozimetr.
2: Ty vole, že on by to tam...
1: Říkám, že to logicky do sebe všechno zapadá.
2: Takže manželka mu dala doma štěničky.
1: Ano.
2: On je tam někde rozmyslil.
1: Podle mě to nes takovýhle krabice v doutníku. Úplně to vidím, jak to nese, hele. Maskování.
2: Měl takhle, měl ty doutníky a ten Red něco říkal. A co jsi říkal, prosím tě? No, napadlo mě, když Slepičáka nám pustili z vazby. Co myslíte, kam vedla jeho první cesta? Tak teoreticky. Já bych to
1: myslíte,
2: typoval...
1: Myslíte, že šel do revoluční, do toho bytu konspiračního se podívat?
2: Přesně to si myslím.
1: Tak pachatel
2: protože
1: se vrací na místo činu,
2: seděl
1: ne?
2: Seděl 2 měsíce v té vazbě a říkal, oni nás tam odposlouchávali.
1: Jo.
2: Jak to tam bylo? Tak jel, hodil tašku s věcma z vazby domů, možná ještě do pračky nebo něco, sedl do auta, jel do toho konspiračního bytu a říkal, kde to tady je? A teďka chodil a všude to prohlížel. Kdo nás takhle doběhl? Vsaďte se,
1: to je... Ano, to byla Mlenková.
2: A ona to byla stará Mlenková. Ty Mlejnice. No a druhá cesta, co myslíte?
1: A tak to bych typoval tak, že to už zkusí tu Malorku, ne?
2: Oni mu vzali pas prý.
1: A to nemusíte mít pas, tam pojedete na občanku, ne? To je Schengen.
2: A to po Schengenu může, jo?
1: Jde, jaká jsem hlava?
2: No vy jste...
1: No po Schengenu můžete, bez pasu.
2: Takže myslíte, že už teď někde je v Mořičku?
1: Já bych řekl, že...
2: No ale třeba se, pane Holče, abychom byli spravedliví, třeba se ukáže, že on je v tom nevině.
1: No jasně, tak presumpce neviny, ne?
2: No jasně, jako my na něho pohlížíme jako ale na nevinného.
1: To musíme to říct, jako, samozřejmě.
2: Musíme říct, ale že v tom jde nevině.
1: Ale zase jsme rádi za tu zábavu, ne? Co nám dopřávají, co? To si umíme užít.
2: To je pravda. A já se vám dneska, jak jsem okopával tam jahody nebo něco, jo, v té zahrádce, jak jsem o tom přemýšlel. A mě na tom strašně trápí jedna věc, pane Holče. Je to podezřelý, že ho, vezměte si, jak dlouho byl rád ve vazbě, třeba.
1: No léta.
2: A tady ten jenom 2 měsíce. A šlo tam o jako mnohem větší prachy. A já mám taky podezření. Jste ve vazbě, váš kámoš, šéf vaší partaje, rozumíte, je ministrem vnitra. To je strašně podezřelé.
1: To je moje teorie.
2: To je vaše teorie.
1: To je moje teorie.
2: Ono je všechno vaše teorie. Tady jako říct cokoliv.
1: Já si myslím, že Vítek zamakal.
2: No, občan.
1: Že se optal třeba.
2: Občan, jako jsme my, jste taky občan, ne?
1: Já jo.
2: No, tak občan, jako jsme my dva, nad tím přece nutně musí přemýšlet. Jestli tam něco takového nebylo.
1: Já přemýšlím furt nad těma věcma.
2: Doporučuju k tomu práce na zahrádce.
1: Jsou dobrý, no. A zase, víte, zase se ve mně pere to, že ten Vítek je takový férový, upřímný člověk a že by určitě tohle neudělal. Nezdá se vám to? Že by to k němu nešlo? K tého tváři upřímný, dobrý?
2: Já bych se v této věci zdržel hlasování.
1: Vy to nevidíte v těch očích?
2: Ne. Já tam vidím všechno ostatní. Ale nemyslím si nic špatného, jako, no. Ale co jsem to řekl. Nemyslím si, že by to tak ve skutečnosti bylo, ale to podezření tady je. Mimochodem, vy jste takový sečtělej, pane Holče, nevíte, jakou pokrývku hlavy nosil Mičurin?
1: To nevím. Já vím, že teď je modní duševní pléž.
2: K tomu se dostaneme, ale mě to teď napadlo, jestli já nevypadám jako Mičurin v tom.
1: No tak, nechtěl jsem to říkat. A tak to není, jak se říká, proti ničemu.
2: No ne? Toto se prodává v obchodě jako westernový klobouk, jo? Ale já nevím, jestli něco takového nenosil ten Mičury. Jak se jmenoval ten komsomolec slavnej, co udal toho tatínka svýho?
1: Jo, jo, ale teď...
2: Jako šel na prášek.
1: Já vím, já vím. Já teď... možná si vzpomenu, teď nevím.
2: Jo, jo. Ale víte, pane Holče.
1: Já vím, koho myslíte samozřejmě, ale...
2: Přesvědčený za stranu a za lidi.
1: Jasně.
2: A udal svýho tátu v Rusku. Nevíte? Nespomněte si.
1: Nevím. A teď, jak jste to nakous, tak si říkám, jestli už není situace taková tady i.
2: Já nemůžu pokračovat dál, dokud si nespomeneme, protože já si o to neumím... neumím. Morozov.
1: Morozov.
2: Pavlík Morozov.
1: Pavlík Morozov.
2: Pavlík Morozov. Taky zajímavý. Jako.
1: A... No, no ne, ale jestli už u nás teď kvůli tomu... Ne, proboha, bonzování nebo udávání, ale nahlašování. Víte, jak to občas rozdělí rodiny? Tak si říkáme si...
2: To vám chci říct. No? Já totiž znám takový případ.
1: Se bonzují už rodině.
2: Pavlík Morozov v Čechách žije.
1: No, já jsem přesvědčený, že tady žije víc Pavlíků Morozovů.
2: A řeknu vám technologii. Jo? Nemůžu říct nic blížšího, jenom mě to pobavilo. Vím to přímo od zdroje. Chlapec, asi 20letý, šel udat svoje rodiče za to, že si sehnali někde pokoutně potvrzení o očkování, aby mohli někam do práce nebo cestovat nebo něco. Ale protože ono i s tím se vexluje, to víte, jo.
1: Já nevím, o těchto věcích já nevím.
2: Existují někteří doktoři, dokonce se to nějak vyšetřuje, kam jste mohl přijít, dal jste na kafe nebo na doutníky a on vám, jakože píchnul očkování, dal vám tečku, ale vy jste žádné očkování neměl.
1: No,
2: tak to stříknu do hajzlu nebo něco prostě. No. A existuje případ z mého jako okolí, řeknu jenom, kdy chlapec teda udal ty rodiče a já tvrdím, že to je Pavlík Morozov.
1: Takže se pohybujete v nějakým závadném prostředí, ne, jak se říká?
2: Trošku, no.
1: Trošku.
2: Trošku, no. Jsou taky zahrádkáři jako já.
1: Jo. Tak nějaký hlášeníčko to asi.
2: Ale řeknu vám, měl bych si to napsat jako do životopisu. Zahrádkář, chovatel slepic a teď nově pletař svetrů.
1: No ale tak teď, když pustili slepičáka, tak vy musíte mít radost, ne? Jako já slepičák
2: mám,
1: taky.
2: Já mám velkou... Počkejte.
1: No myslím jako slep... Myslím,
2: pane Holče, to bych si vyprosil...
1: Myslím jako slepičák přes vajíčka.
2: Ne, ale nepoužívejte to, že jste řekl slepičák taky. Kdybyste řekl na začátku, tak bych vám ty rodníky dal. Jak slepičák taky?
1: Tak
2: já jsem
1: řádný slepičky.
2: Chovatel no? slepic... A všechny svoje slepice, až budu nějaký mít, ještě zatím žádný nemám, tak já jsem zatím teoretik jenom.
1: Jo, připravujete se na to.
2: Poctivě nahlásím Evropské unii, tomu jste hlásit, že máte slepice.
1: No, dejte správný.
2: Jména a tak, no, když tomu dáváte jména. Hlásíte počty vajíček a všechno. Ale tak mně se to líbí, že je takovýhle. Slepičák, co kdyby jsme pozvali slepičáka do XTV?
1: Já jsem pro.
2: Dokonce by mohl mít na streamu pořad, že by měl slepičák show.
1: To je
2: slepičák dobrý, živě.
1: To víte, že jo?
2: Ale on teď bude se stydět. No.
1: Ale tak třeba zase chtěl, aby to z něj šlo ven, ne? Podělit se.
2: V XTV tak. Byl jednou před volbama.
1: Jo?
2: Jak se řekne anglicky slepice?
1: Hen.
2: Hen? Mhm. To bylo hen, šau, no to není hezký. To není hezký slovo.
1: Slepičák už je, to už je...
2: Pane Holče, jste nervózní z toho, jak dopadne v sobotu ta demonstrace?
1: Já jsem zvědavej, kolik lidí tam přijde a jak to dopadne taky.
2: Já to budu jistit z XTV tady.
1: Jo?
2: My to máme na dohled. To
1: živý vysílání, jo?
2: Živý vysílání nějaký, asi ne.
1: Nějaký drony, jo, si tam... Pošlete na to, abyste viděl.
2: Ale mohl bych obrazen? Udělat jako živáček, že bych to u toho komentoval. No. Ono má to svoje chyby, jo. Jako je dobře, aby tam přišlo, je to teď v sobotu prostě ve 14 hodin na Václaváku 3. jo. Ale zase tam ten Skála.
1: Komouš, kovanej.
2: Komouš.
1: Já vím.
2: Ale včera jsem ho poslouchal, něco hovořil na YouTube a Já musím říct, že to není hloupý člověk.
1: Já si vůbec nemyslím, že to hloupý člověk, on je vzdělaný, to ale zastává, reprezentuje režim, který já nesnáším. Bohužel, nebo myšlenky a ideologii, kterou já nesnáším, ale víte co, já už jsem vyučený v tomhle. Já jim si řeknu, já jsem, jakože, že se na jednom pódiu sejdou lidi, který by se tam nečekal. Já jsem ještě jako v reflexu kdysi 17. listopadu, jak kdysi v nás bouchnou ty frustrace všechny a problémy, tak jsem přišel na Staromák, tam bylo pódium, taky takovýhle jako nějaká akce, že jo, manifestace. A představte si, na jednom pódiu byl šéf komunistů Filip, mladý Dinsbee, nebo mladý syn prostě našeho polistopadového ministra zahraničí a disidenta, a Petr U, další disident, kterýho komouši zavřeli. A já jsem se jich ptal, jestli jim to, vlastně jestli jim to nepřijde jako ironie, taková jako dějina, že tam sejdou s šéfem komunistů, který je taky kovaný prostě v tom normalizačním komunismu. A oni řekli, že ne vlastně. Nemají na spoustu věcí stejný názor.
2: Je to demokracie.
1: Jo, takže proto mě tohle to vlastně nezaskočí už dneska, že se tam na stejný akci sejde komunista Skála s děkanem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, který hlásá volný trh, který taky ale byl kdysi v komunistické straně a tak dále. Takže já myslím, že to je naše dědictví postkomunistické toho.

0: Vy s tím tady jako školské odbory nesouhlasíte, vytvořili jste kampaň Vládo, neházej nepedagogy přes palubu. Co si od toho slibujete?
1: Slibujeme si od toho, že rozhodně chceme na to upozornit veřejnost, protože jinak bychom asi to třeba mezi rodiče tenhle ten problém až tak nedostali. A rozhodně chceme ovlivnit myšlení politiků, kteří, ať už jsem říkal, že jsou napojeni na vládní koalici nebo ne, ale jako žijí v těch městech, mají určitě své děti na školách, aby se zamysleli nad tím, že je to opravdu politické rozhodnutí, které může mít prostě dalekosáhlé důsledky. Včera na tripartitě pan ředitel říkal příklad. Ano, rozhodlo se o inkluzi, my jsme upozorňovali, že to bude mít rizika. Ve finále ty rizika prostě sklízíme a teď se to prostě řeší za pochodu.
0: No právě, a proto není to málo, jenom taková kampaně, není třeba být důraznější?
1: Tak to, zase nechci se dostat do té polohy, aby nás označili, že už mluvíme třeba o stávce a že vyhrožujeme.
0: A proč ne?
1: Protože
0: není to to, co by mohlo třeba věc změnit?
1: Tak to, petice je legitimní nástroj, ať už občanů nebo odboru. Pokud tedy seženeme dostatek podpisů, a já to beru pro sebe jako referendum, jestli teda ty lidi si zatím stojí sami za sebou, protože se na to taky musí psychicky připravit, že lec, kteří prostě pracují, mají třeba ještě další práci a nemají čas se vůbec tím zabývat, o tom přemýšlet. Takže my to je touhletou kampaní, tímhletím prvním krokem chceme v podstatě ty naše lidi, myšleno tedy ve školách, nějakým způsobem aktivizovat, udělat osvětovou kampaň, vtáhnout do toho rodiče a pokud uvidíme, že politici prostě nevnímají, že je tady nějaký, a teď uvidíme, jaký ten názor bude, kolik těch podpisů seženeme, tak potom samozřejmě jsme připraveni se domlouvat s nepedagogy, jak je třeba i učitelé podpoří a jak, a říkám, nechci vyhrožovat žádnou stávkou, ale rozhodně to tou peticí nekončí.
0: Dobře, ale září se blíží, k tomu ta novela školského zákona má být schválena, nebo minimálně druhé čtení má proběhnout v únoru, tak nebude potom už pozdě, když už to bude legislativně ošetřeno na nějaké protesty nebo ohrazení se, nebo prostě změnu toho stavu? Nechtěl by to postupovat rychleji?
1: To opravdu nebude na mě, to bude na těch lidech, co budou ochotní udělat. Já se osobně tomu nebráním, protože marně předkládáme pořád dookola ty naše argumenty o těch rizicích. Druhá strana říká, nebojte, všechno to eliminujeme. Ale co mám tu zkušenost, říkala, že už to dělám 20 let, že opravdu asi možná prostě ty lidi víc probudit a říct, tohle se nám nelíbí a ještě navíc na podzim jsou volby. Radio Xaver.

Středa. Probouzím se až v 5 hodin. Mám z toho radost, že nevím, co bych ráno dělal. Venku sněží a mrzne. Koukám se na chodbu, jestli někdo nejde. S kým bych mohl zavést hovor? Nikdo. Provádím základní úkony a snažím se je co nejvíce protahovat, aby mi utekl čas. Čistím si zuby, holím se na sucho jako pan Balcar, lezu do vany. Opravuji netěsnící splachovadlo a závady, které na pokoji nechali sovětští řemeslníci. Je toho dost na generální opravu a tak je čas jít k obědu. Jaký byl asi včera v Praze Mikuláš? Že já vůl jsem sem jezdil. Umiňuji si, že už nikdy nikam nepojedu. Oblékám se a jdu na oběd. Na schodech potkávám Jirku a Kavaleho a vyčítám jim, že na mě nezabouchali, když šli na oběd. Kluci se omlouvají, že mysleli, že ještě spím. Do restaurace jdeme společně. Nadáváme u stolu Kavalemu, který umí mizerně rusky, a blokuje jídelní lístek dlouhým prohlížením. Potom mluvíme o tom, jak je hrozné, že musíme do Moskvy letadlem, a vzpomínáme na různé letecké havárie. Taky probíráme, zda udělal Kavale dobře, že si koupil barevnou televizi, když jí má jenom zelenou. Kavale říká, že jsme debilové a že zelená je nejzdravější barva pro oči. Přichází Mamut s Kubešem, ale sedají si k jinému stolu, aby nám nemuseli připlácet na oběd rovným dílem. Sedí však hned vedle, takže s nima můžeme mluvit. Schillinger si dělá srandu z Kubeše, který čumí do jídelního lístku a hledá nejlevnější jídlo. Stando, víš, jak bys mohl jíst celý zájezd zadarmo? Jak? Ptá se lakomý Kubeš, který už se čapnul. Když po sobě sežereš hovno, dám ti 200 rublů, směje se Kavale. Ode mě dostaneš druhý 200, přidávám se. To ti přece, Stando, stojí.

Jí za to. Kubeš se rozuří a řve na nás přes celou restauraci, že chce každému doma koupit hodnotný dárek a proto je šetrný. Chce Marcele koupit šicí stroj, což je mnohem lepší než zelený televizor, který si koupil idiot Kavale, a že hovna bychom žrali já a Schillinger, kdybychom neměli takového solového kytaristu, jako je Standa, protože umíme všichni hovno a že dává padáka a jestli ještě někdo něco řekne, tak to dá Kubeš advokátovi. Máme velikou radost, když Standa zuří a smějou se i kuchaři, kteří vylezli z kuchyně podívat se, co se děje. Kavale mi oznamuje, že si zaplatí letenku do Prahy a nepojede s námi vlakem. Ptáme se ho proč a Kavale mi vysvětluje, že chce být v Praze o 3 dny dřív než my, aby si mohl ještě zašukat s Kubešovou Marcelou, než přijede Standa s tím šicím strojem. Kubeš stichl a přemýšlí, zda to Kavale myslí vážně. Přichází Béďa Maruštík a my se ho s Jirkou ptáme, jak dopadl včera, zda si zasloužil 5 rublů. Béďa je ale čestný kluk a přiznává, že Valja utratila asi jenom 1 rubl, protože se k ním do pokoje narval turecký dirigent se šampaňským a opruzoval až do rána. Vracet prý ale nebude, protože slíbil Valje, že se staví po obědě. Prosím Béďu, ať s tím počká, že musím do banky s Valjou pro peníze, neboť dnes vyplatím honoráře za 10 koncertů. Když pokladní v bance vidí šek, který vypisuje Valja, dostává záchvat a kam si telefonuje. Přicházejí 2 milicionáři a začnou vyhánět všechny Rusy z banky. Když je prázdno, začne pokladník počítat 6 000 rublů. Trvá to asi hodinu a konečně je hotovo. Omlouvá se Valje, že prý nám to musí dát hodně v drobných a skutečně. Z celkové částky je většina 3 rublovek. Všechny peníze neskutečně zmuchlaný a vošuntělý. Potom nás milicionář pouští ven a doporučuje vzít si taxíka. Kvůli takovýhle částce vás tu každej zabije, povídá. A směje se. To je u nás hotový mění. Je na něm vidět, že by to nejradši udělal taky. V hotelovém pokoji sáčkuju peníze a napadá mě skvělý fór. Dám Kubešovi ty největší drobný. Celá kapela má honoráře v tlustých sáčcích, Standa Kubeš v krabici od bot. Volám všechny kluky dřív, aby byli u toho, až budu Standovi krabici dávat. Všichni mě chválí, jaký to byl výborný nápad. Kubeš zuří a nadává nám do idiotů. Standona, vem si 10 rublů, podává Schillinger Kubešovi 10 rublovku. Mě si nekoupíte, holenkové, vykřikuje Standa, ale bankovku si bere. Jirka Schilling je strašně hodný kluk. Má dobré srdce a já ho dokonce podezírám, že mu to svým způsobem dělá dobře, když mu někdo ubližuje. Svým způsobem života a neodepíráním zlému je vlastně Tolstojovec a neví o tom. Máme dobrou náladu a celá kapela sleduje Standu u krabice od bot.

0: pojďme na to. Trump nařídil přerušit vojenskou pomoc Ukrajině. Zelenský ho musí přesvědčit, že chce jednat. Tam se odehrávají neuvěřitelné věci. Minulým pátkem počínaje.
1: Já hodně šířím ten americký pohled, že ten je můj, že čtu americké noviny a hodně jsem v té Americe a část mý rodiny volila Trumpa a tak dále. Trump šel do voleb s tím, že řekl, že tuto válku ukončí, protože on je takový básnivý typ. Vždycky říkám Čechům, neberte ho doslova, ale berte ho vážně. To znamená, Češi mají tendenci se mu vysmívat za ty básnické zkratky, ale myslí si, že je blázen a budou hrozně překvapeni. On je jako Reagan. A takže Reaganovi taky asi potom už komunisti říkali, to je kovboj, hlupák z Hollywoodu, jo, tak to není hlupák. A on od začátku říkal, že tu válku ukončí za den, což je taková básnická zkratka, že se jí bude snažit ukončit rychle a brutálně. On první asi měsíc, dva věnoval tomu, co slíbil, ale pro Američany bylo ještě podstatnější, to znamená vymíst různý ty neziskovky, nastavit věci na hranicích, gangy. Tady třeba v Čechách je zajímavý, že úplně ty nejzajímavější věci z Ameriky to vůbec nejsou. Tak já teďka využiju, že tady řeknu, že třeba, já nevím, jestli lidi viděli seriál Narcos, to byl takový slavný seriál. A tam byl třeba gang Scully, který tam bylo, jak umučil strašlivým způsobem mnoho hodin amerického drogového agenta. A on pak za to sice dostal, jakože ho chytli na konci toho seriálu, ale on dostal takový jako fešácký trest a kriminál a pustili ho. A Spojené státy chtěli, aby tohle člověka, který umučil strašným způsobem Američana, který vyšetřoval drogy, vydali. A vydali ho i z mnoha důvodů, že drogy. A jak přišly ty cla, o kterých tady všichni říkají, že to je hlupák a pitomec a tak dále, no tak Mexiko, to, co nešlo, okamžitě ho zatkli. A co bylo jako moc hezký pro celou Ameriku, to měla Amerika slzy v očích, že osobní pouta toho amerického agenta, který se u něj našli, když ho umučili, tak ty mu nasadili v tom Mexiku a v těch poutech toho, myslím, jsem dal kamarena, ten agent, ho dovezli. Takže to Amerika byla úplně dojatá, že prostě Trump takhle zařídil. Jinak ty gangy jsou považovaný na hranicích jako teroristi. To znamená, vzdáte se, my vás zabijeme. My nebudeme vůbec jako brát zajace, když prostě se nebudete chovat slušně. Čili je to spousta prostě důležitých věcí, které Čechy nezajímají, protože Češi žijou jenom pro Ukrajinu. A s tou Ukrajinou...
0: Jak kteří?
1: Já myslím, že to je takový sport tady, že Češi vědí, že s tím nic neudělají, ale strašně baví se na to hádat. Tady jsem se bavil třeba s lidma z ODS ještě před třeba měsícem a říkali, hele, ono ty volby asi nevyhrajeme, protože tak dále. Ale my je vyhrajeme díky Zelenskému, on sem přijede a my řekneme těm lidem, že bojujeme s těma Rusákama, dvě se, to je důležitý říct. Že?
2: Hraje vám Radio Xaver.
0: Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
3: Jo.
0: 56 mě. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na čtyřce. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím, od koho, možná od vás.
3: Ne. Od vás, já většinou to... nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
0: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil. A tam mě to stouplo až na šestku.
3: Ano.
0: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to překročilo sedmičku.
3: Fakt jo.
0: Ještě do večera můžu být na dvojce, jo? To je jen tak, abyste věděla.
3: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
0: Vylepší?
3: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
0: Vy jste na horory?
3: Jo.
0: A to je pro děti, ne?
3: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
0: A bude to horor Hadi v letadle?
3: Ne, bude to V zajetí démonů.
0: Ježíši Kriste. No,
3: nejhorším by to po volbách mohlo být V zajetí pěti koalice.
0: Jasně.
3: Ale já jdu trénovat s démonama.
0: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
3: Ne, to je podle skutečné události.
0: Jo,
3: pozor.
0: Určitě.
3: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon? Nebo...
0: Ne.
3: Tak to byste to měla napravit.
0: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
3: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
0: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
3: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchový gel.
0: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
3: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
0: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct.

0: Bernard by byl započatou partii kuličníku asi prohrál, kdyby mu hrabě nezanechal slušný náskok. Pustaj nehrál špatně, ale byl zbrklý a následkem pití se mu už trochu třásla ruka stágem. Elegantní a bledý pan děkan hrál velmi pohledně, takřka elegantně, ale zase neuměl zvolit správnou faleš. Vyplatili Bernardovi výhru a loučili se. Něčeho jsem si povšiml, zarazil se na odchodu pan Pustaj. Ani chvilku jsem neslyšel, jak si děti pana hraběte, řekněme, hrají. Co jste udělal s těmi příšernými dětmi? Jak jste to dokázal? Děkan se zasmál a Bernard se usmál. Naučil jsem je onanovat, řekl vážně. Děkan i Pustaj se na něho chvíli dívali, než jim došlo, co řekl, a pak se děkan rozpačitě usmál a Pustaj zařičel svým kobylým smíchem. Pravda však byla, že chlapcům tuto zajímavou činnost objasňovat ani nemusel a ani ho to nenapadlo. Ukázal jim jen, kde je v knihovně ukrytý Decameron, kde se skrývá anglické vydání Fanny Hill, Memoir of a Woman of Pleasure od Johna Clelanda. Sám Bernard, když knihu objevil, užasl, jak ní Erdedy asi přišel. A kde je schovaná Markéta Navarská. Tyto knihy velice povzbudily jejich touhu učit se cizí jazyky. Mimochodem, knihu o prostitutce Fanny Hillové přivezl z Anglie společně se zubními kartáčky hrabě Thun a rozdal 10 exemplářů mezi své přátele. Císaři nevěnoval ani jedinou. To všechno jen potvrzuje užitečnost cestování, které už ta doba účelně rozvíjela. Bernard uvažoval o německém nebo českém překladu této přitažlivé prasečinky, ale vzpomněl si, že císař už experimentů se svobodou tisku zanechal. Poprvé Bernard zaslechl podivné řeči o lidojedech, když odcházel z další debaty s baronem Selméčím. Proběhla v rohu parku pod velkou katalpou. Baron odehnal dvěma údery holí do lítka a do rozkroku sluhu, který na něj měl dávat pozor, a přiměl Bernarda, aby se posadil k němu na kamennou lavici.
1: Máte tu lahev? Co jste slíbil? Zeptal se stařík.
0: Bernard kývl a podal baronovi plochou cestovní láhev, do které v zámecké kuchyni načerpal meruňkovici. Selméči se zhluboka napil, jako kdyby se po horkém dni dostal ke studánce, a přikývl.
1: Dělají barack pálinku víceméně stále stejnou, podle ještě mého receptu, řekl. Pojďme si pohovořit o ctnosti.
0: Bernard, kterému se ulevilo, jelikož Bibli mezi tím nevzal ani do ruky, s návrhem souhlasil, byť nepříliš nadšeně.
1: To bude suchopárné téma, řekl. Ano? Tak co je to ctnost? Píchl ho baron holý do ramene, protože hůl měla bodec, bolelo to. To bolí, pane, namítl Bernard. Pravdomluvnost, cudnost, věrnost. Co já vím? Takže já nejsem ctnostný člověk, prohlásil Selméči.
0: No to snad nesouvisí. A to jsem přece neřekl, bránil se Bernard. Debata byla příliš fyzická a uvědomil si, že baron může být doopravdy blázen, jak si to o něm mysleli ostatní obyvatelé zámku. Johan a Adam před ním instinktivně prchali.
1: Svatý Pavel, mluvil baron, napsal, že láska k bližnímu vítězí nad vírou a nadějí.
0: Takže ctnosti musí být užitečné, usmál se Bernard.
1: A co takový svatý Simeon Stylita? To nebyl ctnostný muž. Byl svatý a to je něco jiného, křikl baron. Svatost má smysl jen sama v sobě. Ctnost musí prospívat jiným.
0: No to slyším poprvé, řekl Bernard popravdě. Nikdy o tom nepřemýšlel.
1: Poustevník je střídmý, zbožný, má žíněné roucho a toho dře na holém zadku. Dobrá, je svatý,
0: jal se přednášet baron. Je dobrý pro sebe, ale ne pro nás.
1: Ale Ctnostný bude, až udělá něco, z čeho budou mít prospěch i jiní. Ctnost mezi lidmi je výměna dobrodiní a kdo se toho neúčastní, nepřipadá v úvahu. Žijeme ve společnosti a tak je dobré to, co prospívá společnosti, ne?
0: Moment, Bernarda začala debata bavit. A co když jde o poustevníka, který tajně pije, cpe se šunkou a zneužívá zvířata, ale navenek Selmeči zamával rukama.
1: To ale neznamená, že je automaticky veřejně ctnostný. Je to velmi špatný člověk, jestli má ty chyby, o kterých mluvíte. Ale společnosti jeho hříchy nikterak neškodí. Kdyby se vrátil do společnosti, škodil by mnohem víc. Ve společnosti u lidí, jak známo, chyby vzrůstají, kdežto dobré vlastnosti se zmenšují.
0: Poslyšte, namítl Bernard, vlastně chcete říci, že když Nero obdaroval žebráka,
1: ano, pravil baron, ten den byl zrovna ctnostný. Podívejte se, o božském císaři Antoniovi píše většina historiků samou chválu. Ale jeho kritici tvrdí, že si svou dobročinnost užíval. Byl celý život spravedlivý a pracovitý z ješitnosti a že svými ctnostmi lidi jen klamal. A já volám více takových pokrytců mezi nás.
0: Bernard s tím souhlasil, konečně proti tomu se nedalo mnoho namítat. Baron se náhle ušklíbl.
1: Já ovšem osobně, pokud jde o mě, dávám přednost svatosti před ctností. Tady, ať si o mě říkají, co chtějí, ovšem tam,
0: a ukázal nahoru,
1: hodlám sedět po boku Hospodinově, mladý muži.
0: Když Bernard odcházel, dvě mladičké zahradnice pleli jeden ze záhonů a mluvili. Bernard pozoroval jejich kulaté zadky čnící k nebi pod zástěrami a vyslechl jejich rozhovor.
2: No to je naprosto šílené, Suzy. Něco takového se děje hned za plotem. Dělá se mi zlé, když na to pomyslím. Lidské maso. Představ si, pípla druhá, co kdyby chytili tebe nebo mě.
3: No z tebe by se najedlo hodně lidí, uchychtla se druhá.
0: Pak si povšimli Bernarda a stichli. Bernard chvilku váhal, zda si nemá s dívkami popovídat. Ty zadky byly pěkně kulaté, ale pomyslel si, že by se to Erdedy mu nejspíše nelíbilo.
1: Po druhé zaznělo cosi o kanibalismu v debatě mezi Pustajem a děkanem, když čekali v salonu na hraběte. Bernard je slyšel otevřenými dveřmi a Johan s Adamem rovněž. Zeman a kněz si nalévali barackovici a pokračovali v rozhovoru započatém cestou.
4: Říkal Pustaj, a pakže divoch je dobrý. Dobrý a kanibal, směju se.
1: Jsem opravdu zděšený a zdráhám se tomu uvěřit. Nemohu jinak, řekl tiše jako vždycky děkan, ale říkám to jen vám, to je jen důsledek těch neblahých reform. Pane Bože, něco takového. Lidé už nevědí, co se smí a co se nesmí.
4: Já to říkám furt, opáčil Pustaj. Císař se mejlí, chudí lidi nepotřebujou volnost, chudí lidi potřebujou žrádlo.
0: Pánové stichli a ozvalo se cinknutí skleniček. Na druhém konci stolu zašeptal Adam.
5: O čem to mluví?
4: Lidi tady žerou lidi, idiote, už jsem ti to říkal, sykl Johan.
0: Bernard na chlapce vyčítavě pohledl a řekl, Johane, váš bratr není idiot, nerad to opakuji. Johan na výtku nijak nereagoval, ale vstal a podíval se z okna.
4: Kde jsem ten buzerant, řekl. To se neříká, ušklíbl se Adam.
0: Správně, Adame, souhlasil Bernard. Chtěl dodat, že by ani neměli vědět, co to je, ale nechtělo se mu do té debaty pouštět. Podíval se oknem a viděl, že před zámek předjel kočár, na jeho kozlíku seděl císařský hajduk, stejně jako stál další vzadu za kočárem na stupátku. Když kočár zastavil, vystoupil z něj ten komisař, muž se zálibou v růžové barvě. Bernard už věděl, že se jmenuje Rudolf Nánaj, protože o něm hrabě Erdedy jako takovém mluvil.
1: Erdedy a Nánaj stoupali po schodech. Hrabě se zeptal, hrajete kuličník?
5: Bohužel ne, odpověděl komisař, chci se to naučit.
1: Domluvíme se, kývl Erdedy, totiž někoho vám najdu.
5: Ale vy prý hrajete skvěle, jsem pro úlohu učitele příliš netrpělivý.
1: Teprve když vešli do pracovny, začal hrabě o důvodu komisařova příjezdu. Bylo zřejmé, že nerad. Téma mu bylo odporné. Nánaj rovněž.
5: Jak jste daleko s tím? No, s tím, Nánaj.
1: Milosti, našli jsme ten klíč, prohlásil Nánaj pyšně. Trápili jsme se, ale nakonec jsme ten klíč našli. Je to seznam pohřešovaných osob a ten je zde. Položil před Erdedyho listinu. Erdedy se na ní ani nepodíval, jen na papír ukázal špičkou ukazováčku.
5: Tyhle všechny snědli? Řekl trochu nosovým tónem. To jim muselo trvat dlouho.
1: Nánaj pohledl na hraběte přimhouřenýma očima, ale odpověděl klidně.
5: Ne, všechny nejspíše ne, usmál se. Ale oběti kanibalismu, logicky, také zmizely, že? To je podstatné. A kde jinde by se měli nalézat, než v tom příslušném seznamu?
1: To je inteligentní, řekl Erdedy pobaveně.
5: Neméně podstatné je, usmál se Nánaj, vědomý si převahy, že už máme rovněž informaci, kde se několik pozůstatků obětí s vysokou pravděpodobností nachází. Milosti jako župana vás žádám umožnit nasazení vojska.
1: Položil na stůl další listinu. Erdedy jen zvedl obočí.
5: Nejspíš vám to nemohu odmítnout, usmál jsem. Pak si špičkou jazyka přejel rty a konečně se na Nánaje podíval. Proč to prostě nevrátíme do Vídně jako neprověřené, řekl tiše. Vždyť už je pozdě, odpověděl stejně tiše Nánaj. Už na tom přece pracujeme. Nejsem zde proto, abych posuzoval, ale abych naplnil přání svých nadřízených.
1: Tomu rozumím, řekl Erdedy.
5: Byl to jejich nejsrdečnější rozhovor v životě.
1: Rudolf Nánaj chtěl být knězem, mnichem. Představoval si, jak tráví své dny v tichém ústraní kláštera spolu s jinými mladými muži. Později, když císař rozpustil některé řády, byl rád, že k tomu nedošlo. Stal se úředníkem a své dny trávil také většinou mezi muži. Když byl povolán k ministru hraběti Kounicovi, obával se spíše, že bude pokárán a napomenut, možná i vyhozen. Nedělal celé měsíce v úřadu vůbec nic, inspirován myšlenkou kolegy, že smysl má odpovídat až na čtvrtý dopis. Na první se neodpovídá nikdy, druhý zahazujeme, na třetí se podíváme a jestliže něco stojí odesilateli i za čtvrté psaní, zjistíme si, oč mu vlastně jde. Ale měl se dočkat příjemného, svým způsobem překvapení.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Dneska, jak jste přijel od toho táboráčku v tom klobouku, to se moc líbí. Hrál jste si Rosu na kolejích?
2: Ale nevím, máte to zmatený. Jako, víte, proč mám klobouk? Já jsem od rána pracoval na zahrádce.
1: Jo?
2: Jsem plel len.
1: Ale taky,
2: víte, aby propagoval naši show s paní Stonikovou za stranu a za lidi.
1: Aha.
2: A už to je dobrý.
1: No, tak je americký.
2: Za 400?
1: Tak já vím, že za 400 je dobrý.
2: Ale nějak se v tom cítím důležitě.
1: Ale za stranu a za lidi bych chtěl spíš jako nějakou rádiovku, ne? Nebo...
2: No, já jsem si říkal, že bych tam měl být takový, za takovýho jako farmáře. I když to k tomu
1: nejde. Ale tohle to je americký farmář. To americký. By vás taky mohli zavřít teď.
2: Jak to?
1: No tak propaganda, ne?
2: Jo, to už taky jede tohle?
1: No tak už to je hustý.
2: No. A vy nepracujete na zahrádce nikdy?
1: Pracuju na zahrádce.
2: Taky. A plejete len?
1: Ne, orančátka se starám.
2: Životu nebezpečná
1: věc. Znáte Kmotra, ne?
2: No jasně.
1: No a jak Marlon Brando, už starší, sedí mezi těma rejčatama, pije to víno a má tam ty vnoučata. Tak to je moje představa.
2: Nedávno jsem se na to díval. Mimochodem, viděl jste nový Top Gun?
1: Neviděl ještě. Vy jo?
2: Ne. No, viděl jsem ho.
1: To je inspirace?
2: Ne. To mám jinou inspiraci, prosím vás. Budu mít za pár dnů takovou košili s nášivkama Top Gun. Si objednal. Ale říkají mi všichni, že jsem podobný na toho herce.
1: A hned z Top Gunu, ne? Nějaký jiný?
2: No na toho Toma Cruise. Je tam ta podoba, co myslíte? Jako?
1: Ukažte spíš profilovku. No, asi to bude chtít nějakou prácičku, jako maskerskou.
2: Na první dobrou to ne?
1: Na první dobrou bych to neřekl.
2: Ne?
1: Ale já myslím, že se s tím asi bude dát pracovat. Ale,
2: říkaj mi to lidi, no.
1: Ale pak bude hodně kameraman.
2: A vy jste taky podobný na toho herce českýho. Já si mi vzpomínám, jak se jmenoval. Kemr? Nebo jak se jmenoval?
1: Kemr byl výborný herec.
2: Jo, ta podoba tam je trošku. No, pane holče, musíme k vážným věcem, nedá se nic dělat, protože v naší zemi se dějou takové věci. Tak nám nějak domlel jistý mlýnek.
1: Ale mlel dlouho, on mlel měsíc a půl nebo kolik?
2: Tak jsou mlýnky, které melou díl. Jako.
1: Hejte, ale ty mlýnky kolem Víta Rakušana nějak domlejvaj, ne?
2: No, já mám jeden strach, aby ho to nesemlelo.
1: No, zatím ale hejte, mele hustě. Nenechte se mýlit, tohle to, že domlel mlejnek, to neznamená, že domlejvá Rakušan.
2: Ne, to já vůbec nepředpokládám, protože kdyby domlel Rakušan, tak by domlel i Petřík.
1: Barma. Jste u Petříka, ještě máme premiéra pořád, nevíte? Protože dneska se hlasuje ve sněmovně.
2: No jasně, pozor, my máme teď 1. září. No dneska je 1. září, pane holče.
1: No právě.
2: Dneska jdou děti do školy.
1: Jo.
2: A máme teď 14 hodin a 15 minut a zatím nikdo nic nepíše, že by...
1: Já si říct, já mám jenom hloupý hodinky, typický, jo, s ručičkama. Vy máte tady, vidím, máte nějaký, máte tam odposlechy, tak nějaký? Co?
2: No...
1: Teď je to moderní?
2: Já jsem nakoupil odposlechy od té mlejnkov ženy.
1: To je dobrý.
2: Víte co, on tady dnes dopoledne byl v XTV na rozhovoru Robert Šlachta. A on tam říkal, že já jsem to nevěděl, vy to asi víte, vy jste přeci jenom vzdělanější, že milostivá od toho mlejnka,
1: co domlel,
2: jeho paní, že je učitelka a má obchod se špionážní technikou.
1: To takový normální, ne? Co? To vám nepřijde normální?
2: Nepřijde. Přijde mi to ujetý a přijde mi to tak, že si vlastně můžou dovolit všechno už. No, to je jako...
1: Tak mi tak se cítí hodně pevnej. Tak když máte kruce Peťku z Barmy, tak to byste se taky cítil jako šéf. I vy.
2: Já ne.
1: I vy. Nepodceňujte
2: se. Tak já jsem zahrádkář teď.
1: Jo, nasadil byste si tenhle klobouk.
2: A pletl bych len. Pletl bych len.
1: Jo.
2: No? No ne, tak je to... uchylný celý, vůbec nechápu, jak ho tam mohl dát, on to samozřejmě věděl a jediný vysvětlení je, pane holče, že to poručil.
1: Víte, tady už je...
2: že to poručil Redl.
1: Víte, tady už je těžký vlastně říkat, kdo kam koho dal. Ještě se v tom orientujete, kdo kam koho vlastně dal?
2: Já jo, všude všechny dal Redl.
1: Tak, dobře. A proto si říkám, když domlel Mlejnek, protože ve stanu už není nikdo, koho by tam nedal Redl, ne? Tak když teď Slepičáka pustili z vazby ještě, podle mě by mohl stihnout komunální volby, ne? Ještě čestný prohlášení.
2: Ale jo, vidíte, to mě nenapadlo.
1: Vrátil by se na kandidátku, Vítek by řekl, hele, čestný prohlášení.
2: Teda vy jste hlava, pane.
1: Jsem velká hlava. Ukázal by na kameru SMSky, že to je všechno v pořádku, ale že by Pomlejnkovi jmenovala Redla, ne? A tím by zabil, jak se říká, dvě mouchy jednou ranou, protože u Redla by nikdo nepředpokládal, že se Redl neskázal s Redlem. Ne?
2: Redl, no to jo, ale pozor, on ho nemůže nikam dát, protože on má papíry na hlavu.
1: To by se změnilo. Ty by mu sebrali rychle a představte si...
2: On by vrátil.
1: No jasně. A Redl, hele, šel by si nakoupit okamžitě do obchodu paní Mlejnkový, nějaký štěnice. Já to vidím úplně, zapadá to do sebe, ne?
2: No, musím na úvod ještě, musím vám, pane Holče, vyseknout poklonu, což se děje málo kdy. Za včerejší stream, já jsem u toho seděl napnutej, vy jste překročil hranici, která tady ještě...
1: Vás ty taky, to, možností.
2: Vás je to nějak rozhodilo? Nebo?
1: Trošku.
2: Jo. Kdybyste nám tady majetek, jak si ne, to jo. Vy jste překročil hranici, která nikdy ještě na streamu nebyla. Nikdy. A to ani když byl hostem Jan Kraus, mm-hmm. A myslím, že Zdeněk Polreich jednou a tak, tak to bylo třeba kolem těch 6 000, ale vy jste měl 7521. Teď dávejte pozor. Diváků i divaček. Mm-hmm. Vidíte, jak jedu v těch
1: věcech? Divačko? Jestli tam nebylo nějaký mezi nima? My jsme nediskriminovali, ne?
2: Nediskriminovali, to by bylo, mohlo by tam být jedno divačko, no. Klidně, nebo dvě, ale prostě nic to nemění na tom, že jste tady posunul hranice možného. Je to něco pro XTV, jako pro ty Američany, když přiletěli na měsíc.
1: Jo, takový Top Gun, ne? Jako... A říkám, nechtěl byste pak nějakou to školeníčko?
2: Jak on se jmenuje ten herec?
1: Jak dělat streamy? Tom Cruise.
2: Ta podoba tam je, nedá se dělat, já to vidím tady na vodkuku našem. Já jsem si kolikrát říkal, když jsem byl v té Americe, že se tolik lidí se mnou chtělo fotit. Oni si mě pletli s tím Cruisem.
1: Nejsem si jistý, jestli s Cruisem, ale s někým možná jo.
2: Jo. Tak no nic, včera jsem slíbil, pane Holče, na streamu jsem vám poslal donate 200 korun.
1: Jako, se rozšou pěkně.
2: Mohl jsem taky dát 100, no to je jedno, prostě dal jsem 200 korun, byl jsem v dobré náladě, že dostanete luxusní dárek. A dárek je tady připravený, nedá se nic dělat. Já jsem tomu moc nevěřil, že překročíte těch 7 000.
1: Ale mohl nevěřit.
2: Ale, no nevěřil, ale přál jsem si to. Přál jsem si to, protože pro nás všechny je to velký posun a tady máte dárek od, musím to říct,
1: no to je.
2: Budu férovej, od jednatele XTV, jo, protože jsme se včera bavili, kdyby náhodou překročil, tak dáme dárek. Takže já to sice prezentuji jako dárek ode mě, ale pravda je taková, že to je dárek od našeho pana jednatele. Jsou to luxusní doutníky, a další krabici doutníku dostanete za 10 000.
1: No to je paráda, to děkuju samozřejmě všem. Hlavně divákům, tak ty to udělali.
2: Těm je potřeba poděkovat.
1: No a já, nemáte tady nějaký řezátko? Že
2: řezátko, obyčejně sebou nosím na vysílání 2 až 3 řezátka. Co to je za otázku, jestli mám řezátko?
1: Vy nenosíte nůž u sebe žádnej? Nebo... Když vidím ten klobouk...
2: Když jdu ze zahrádky.
1: Helejte, já jsem si poradil. No to je paráda.
2: Pane Holče.
1: To je paráda.
2: Jež, to je paráda.
1: Podívejte se na to. Já se tady nebudu muset zapálit.
2: Jo, no tak od toho to je... Můžu to takhle ukázat ještě divákům?
1: Jo, ale ty doutníky nechte v té krabice.
2: Já mám na doutníky kašlu, mám svoje cigaretky. Přátelé, takhle, jo, aby se to nelesklo. Pan Holec je tady obdarován. Až tady budete streamovat někdo z vás na kanále Xaver Live, tak budou oceněny...
1: No já jsem vám říkal, nechte to v té krabici, vy si nemůžete pomoct, co? Prostě.
2: Blbej. Budou oceněny dílčí úspěchy a čeká vás další, takže máte teď vlastně kolik je tam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže máte 9 streamů na to překonat 10 000 lidí živě online v jedné chvíli. A víte, co to? A dostanete další krabičku.
1: Sakra, se musím snažit.
2: Říká se tomu pozitivní motivace.
1: Jo.
2: A mě vám tak bolí záda z ty zahrádky.
1: No, musí tam spíš sedět. Víte, nesmíte nic moc dělat.
2: Já se ojíbám. Toto, mám hrabítka takový, no to je jedno. Toto vám jde, pane Olče. Toto jste celý vy.
1: Pojďte se na to, to je paráda.
2: Jako smrdí to jak dívčí škola, teda musím říct, ale...
1: Prosím vás, dívčí škola. Smrdí to, jaký smrdí, voní to krásně, ne?
2: Voní to krásně. No. Voní, krásně to voní, jsem chtěl říct. A je, vám to sluší. Já jsem takový smrdý skromný. Skupatní Českomoravské Vysočiny, takže...
3: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě

0: maceška, až pustíme se do ježka. Třeba si i trsnem, s Oskarem Petersonem, skončíme až zajtra u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, vzkřísí tě jen synkopy.
1: Pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to pozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavě 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo. Ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu bylo jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
3: Posloucháte rádio Xaver.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Co se týče celý té kauzy, no je úžasná. No. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával.
2: Co tam, myslíte pana Uhlíře?
1: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce.
2: Já jsem četl, že 160 dostal.
1: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To je prostě paní ministryně nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takovej celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.

A Tintítko uměl být vděčný. S přístrojem zacházel na svůj věk nevídaně. O to byly nahrávky a fotky kvalitnější. Vděčnost u Tintítka byla dvousečnou zbraní. Dokázal být totiž vděčný každému, z koho měl dle jeho měřítek prospěch. Dokázal být vděčný Béďovi za jeho nekřesťansky drahé dárky a v posteli vyváděl přesně tak, jak to Béďu ani ve snu nenapadlo. Omotal si ho kolem prstu. Možná lépe řečeno kolem penisu. Tintítko byl vděčný také pánovi, který od něj nahrávky kupoval. Platil dohodnutou sumu v hotovosti, nic po něm nechtěl, ani ho neosahával. Tintítkovi se tento pán moc líbil. Jeho manikúra, příjemné vystupování a jak se vyznal v různých metodách nahrávání. Dokonce mu sám dal zdarma různé superšpičkové moderní přístroje, které ještě nikdo neznal. Vždy si s ním hezky popovídal, když ho do nových tajů nahrávek pán zaučoval. Tintítko byl velmi učenlivý a připadal si jako James Bond, špion pracující pro zájem velmoci, chránící matičku zemi od neřádů. V duchu si říkal, až jednou budu velký, tak budu jako pán. Budu mít celý arzenál odposlechu a budu prodávat vše, co bude někoho zajímat. Ale teď se musím učit. Tím rozhodně nemyslel školní docházku, ale všechny sexuální kejkle působící na lidskou spodinu a chtěl se stát hlavně expertem v odposleších. Nikdy nezkoumal, proč pána tak zajímá Béďa, že za něj měl příplatek, pokud byly nahrávky zvlášť pikantní. Někdy mu pán přinesl i nějaké fotky, zda ty pány zná. Někdy měl i slíbenou prémii, pokud určité osoby na fotce dokáže dostat do postele a natočit při sexuálních praktikách. Tintítko začínal být samostatný. Měl peníze, hezké věci i oblečení, ale byl natolik chytrý, že věděl, že v jeho věku se nemůže nechat zaplést do nějakého průšvihu, aby neskončil v pasťáku a tam nešoustal s mladými vrahy a to ještě zadarmo. Béďův sklon k sexuálním praktikám a slabosti na kluky. Tak o tom pochopitelně jeho chlebodárci věděli. Proto musel sem tam v nějakém případě vyjít vstříc a soudit na požadavek. Ty ostatní justiční vraždy, to byla jeho záliba, kterou zdědil po dědovi. Ten večer a noc, kterou strávil s Tintítkem, měl smolný den. Byl toho plný. A přestože to nikdy nedělal, nechal se tímto malým prostitutem vyprovokovat a začal se mu svěřovat, když klučina s tmavě modrýma očima na něj bezelstně pohlédl, když mu jeho hlava ležela v klíně a konejšila jeho ochablé mužství. Dnes nejsi ve formě, máš starosti, špitl chlapec konejšivě s nadějí, že se rozpovídá. V duchu si přepočítával, jak vysokou prémii by mu pán mohl za něco zajímavého dát. A Béďa spustil monolog, jako by byl v soudní síni, kdy se před ním klepou strachy všichni, co tam sedí. Nedávno jsem soudil jednoho frajera. Byl obžalován z nějaké blbosti, kterou zcela určitě neudělal. Měl jsem ten případ hodit prokurátorovi na hlavu, když s tím přišel. Ale proč bych mu nevyhověl? Dnes potřebuje on mě, zítra já jeho. Ale tomu ty, můj miláčku, nerozumíš. A něžně pohladil chlapce pod přívalem dalších slov. Dnes vím, že jsem to neměl brát, sakra. Když jsem toho Dacana soudil, tak přišel krásně upravený, oblek nejméně za 60 litrů, kravata, ručně šité boty, asi ve Vídni, to poznám, nejsem hňub, i když tam sedím v taláru a ten hajzel si to o mě určitě myslí. Choval se sice velmi slušně a ustrašeně. To víš, mám autoritu, všichni jsou podělaní, když sedí na lavici obžalovaných a hrozí jim třeba 8 let. A já jsem ten, kdo rozhodne, jestli si budou žít ten svůj skurvený život doma nebo v lochu. Já jsem ten, kdo rozhodne ne o vině na tu seru, ale o trestu. Klučina hleděl a ještě více se přitulil. Věděl i ve svých létech, že za tento hovor dostane možná tolik peněz, že si koupí stejné hodinky jako Béďa.
ale hned ten nápad zavrhl. Bude lepší, když mi hodinky koupí Béďa a já si za jeho keci koupím něco jiného. A znovu se Mile na svého milence usmál, klukovsky naklonil hlavu a napjatě poslouchal. Tak sedíme s kámoši ze senátu po ukončení hlavního líčení a kecáme, svačíme, sranda a tak. Víš, chtěl jsem mu napařit 5,5 let, jak chtěl prokurátor. U toho pojídáme pěkné uzené okurčičky, paštičky, domácí chleba, nějaká klobáska, prostě pohodička a probíráme různé kauzy a také průběh toho řízení. Jak byl obžalovaný podělaný, jak plakala jeho těhotná manželka v síni, když prokurátor požadoval 5,5 roku natvrdo, jak sklapl také obhájce, jak zůstali kromě prokurátora všichni skoprnělí. To víš, všichni čekali, že prokurátor to vezme zpět, či co, nebo změní obžalobu a bude požadovat jenom podmínku. Božka, to je kámoška ze senátu, se mě zeptala, proč mu dáme 5,5 let, když nic neudělal, a utřela si mokrou ruku od okurkového nálevu, jak lovila poslední okurky ze sklenice, do bohatě nařasené strakaté sukně. Musel jsem jí vysvětlit, že si asi nevšimla jeho hodinek, stály nejmíň 0,5 mega. Frajer jeden, kde by na to vzal, kdyby nekradl. To, že nic neudělal, nevadí, ale co kdyby chtěl něco udělat? A určitě by v budoucnu nějaký trestný čin udělal. Božka je z celého senátu nejméně chytrá, tak pořád opakovala, že by určitě v budoucnu nic neudělal a zavřít ho preventivně asi nebude mít výchovný účinek. Ty její keci nemám rád, ale nakonec vždy hlasuje, jak jí řeknu. Tak se mi v senátu hodí a navíc je to sestřenice mé maminky. Potřebuje každou korunu a tak si jí těch pár kaček, co dostává jako přísedící, hodí. Chodí sice oblečená jako bezdomovkyně, minulej trolejbus, když zavíral dveře, urval kus té její sukně ze sekáče, přistála jenom 5 korun, ale přesto tenkrát tiše proplakala celé hlavní líčení. Velmi mi jí bylo líto a to se o mě nesou pomluvy, že nemám empatii. Vůbec jsem se nemohl soustředit na průběh hlavního líčení. Božka svůj pláč skrývala za deník Blesk, což vzbudilo u obžalovaných pohoršení a jejich advokáti si stěžovali. Tak jsem napařil těm jejich darebákům nakonec 12 let. Já jim dám stěžovat si na Božku, když měla tak smutný den. Chlapec tiše zíral a v jeho bystrých očích zasvítily 2 plamínky touhy. Nikoliv po Béďovi, ale po jeho moci nad životem a smrtí. Protože co to je odsouzení nevinných? To je jejich smrt? Duševně tak velkou křivdu nemohou zvládnout. To chápalo i toto dítě, které si křivd zažilo za svůj krátký život víc než dost. A Béďa jako v tranzu pokračoval dál. Vše by bylo krásné a bez jakýchkoliv ohrožení, kdyby od toho frajera nepřišel za pár dnů jeho advokát, že abych si rozmyslel ten trest, že on to vidí na zproštění. Vysmál jsem se mu do ksichtu, ať jde brečet k ním domů, ne ke mně. Byl klidný, aniž bych ho vyzval, tak si sedl do křesla, dal žoviálně nohu přes nohu a z aktovky vytáhl disketu se slovy, že to je audiozáznam ze soudní síně, který mu byl zapisovatelkou zaslán. A je tam také zdůvodnění rozsudku těch 5,5 let. Zpozornil jsem, to tam nemohlo být, zdůvodnění jsem neměl hotové a písemný rozsudek také ne. Nikdo nemohl vědět, jaký rozsudek vydám. Chtěl jsem ho vyhodit, ale on se nedal. A než jsem ho znovu vyzval, aby opustil moji kancelář, klidným hlasem dodal, že to vidí na zproštění a určitě, až si poslechnu, co jsme mu zaslali, budu mít stejný názor. A představ si ty, můj andílku, co tam bylo. Ta kráva zapisovatelka zapomněla vypnout nahrávací zařízení, když jsme svačili. Byly tam všechny ty keci, proč mu napařím 5,5 let? Prostě strašné. Strašné, to by nás zavřeli i kamarádi soudci na 10 let, jen by to hvízdlo. Víš, co to je talár? Zeptal se Béďa Tintítka a aniž by dostal odpověď, pokračoval. Tak to je takový tlustý hadr, kterým musím skrývat svůj krásný oblek, aby nebylo vidět, že ho mám lepší než souzený. A poprvé se Béďa usmál.
tak ten advokátský parchant položil na stůl důkaz, který by mě dostal do lochu, možná mezi ty, které jsem odsoudil stejně, jako jsem chtěl poslat za katr toho chlapa. Zhroutil jsem se do křesla a nebyl schopen slova, když přehrával závěr nahrávky. Podej mi tu klobásu, chceš kousek chleba? To jsme mu to dali, 5 let není tolik, to má za ty hodinky, nemá se chvástat, když jde k soudu. Ta paštika je výborná, neměli jsme mu dát 6 let. Proč, to je jedno, podej mi feferonku, je úžasná. Kdo napíše zdůvodnění, to je jedno, něco tam dej, ale důvod si pěkně doplň, stejně to nikdo kromě obžalovaného nečte a není on právník. Požádal jsem advokáta, ať to vypne. Pot mi stékal po zádech. Talhar jim byl tak napit, že vážil víc než já. Hroutil jsem se nejen pod jeho tíhou, ale pod tíhou důkazů proti mně. Tak co s tím chcete dělat? Advokát odpověděl, že vůbec nic, že je přesvědčen, že klient musí být zproštěn, a to bez jakýchkoliv dalších odvolání. Musel jsem na to přistoupit. Bylo to poprvé, co jsem musel na něco přistoupit. Stále se ale bojím, v noci mám děsivé sny. Ty můj chlapečku, ty nevíš, co to je kriminál, tam by mě sežrali zaživa. A vůbec ti, které jsem odsoudil bez jakékoliv viny, jenom proto, že jsem musel, nebo že mi to bylo jedno, nebo proto, že jsem po dědovi. Přestože Tintítko neuměl vše vyhodnotit, byl si jist, že za nahrávku dostane hodně peněz. Přemýšlel už v polospánku, co všechno si koupí. Možná, že by měl začít i šetřit. Ale kde by si měl peníze schovávat, to je situace. Kolik a co s tím, uvažoval malý prostitut, než usnul. Doslov. Lidská slabost je to nejnebezpečnější pro společnost, pakliže jí podléhají ti, kteří by měli společnost vést, být jejím morálním vzorem, rozhodovat o

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, díl 26. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: Věci mnohdy zapadají do sebe, pane prezidente, protože u nás v Tišnově dívka, která studovala filmovou vědu, tak v místním kině prodává v bife. A teď si představte, že přijete do kina, jdete si pro chlebíček a prodává vám ho někdo, kdo má vystudovanou filmovou vědu. To má hned jiný rozměr. Uznejte. Funguje to. No, ale
2: kam, no, já bych na to
1: kam, patří, řek, že... kam patří ekonom?
2: No vidíte, ekonomie tam není. Já jsem, když jsem se na to podíval, tak jsem se zaradoval, že tam jsou všechny sociologie, filozofie, uměnovědy, Janáčkovy akademie a různé takové obory, že tam není ekonomie, tak to snad nejsou ty ekonomie tak úplně praštěný, když už fakt ani nevím, když vidím některé exempláře povídat v našich těch médiích. Ale já bych chtěl říct, že k té myšlence, že tam vyučuje, že tam prodává lísky nebo zmrzliny.
1: Bife,
2: prostě absolventka.
1: Filmové vědy.
2: To je známá věc. Já jsem viděl nějakou studii před, nevím, 15 lety, americkou studii, která ukazuje, která měřila, jak každý rok větší a větší procento absolventů vysokých škol pracuje ve naprosto zaměstnáních typu tohoto vašeho. To byla americká rozsáhlá studie, dokazující to na číslech. Ano, každý rok se zvětšuje počet absolventů vysokých škol, kteří dělají práce, které vůbec s tou školou nesouvisí a tak dále. To je bohužel šílenství dnešního bohatého světa, který umožňuje, aby ty lidi studovali a nepracovali.
1: Ještě vás poprosím o krátký komentář k dvěma bodům těch požadavků stávkujících studentů. Za prvé píší, že požadují zřízení fakultních koordinátorek a koordinátorů. Za komunistů se tomu říkalo reflektor mladých, mám pocit tomuto.
2: Ne, nevím.
1: A potom finanční ohodnocení doktorandů a doktorandek, pozor, stejně jako zaměstnanců a zaměstnankyň a jiných pracujících na univerzitách musí být důstojné a adekvátní. Já si myslím, že bychom mohli pochválit studenty za to, že tady tak přísně dodržují tu genderovou.
2: Já jsem si to také všiml. To, protože člověk...
1: Ještě tam nemají nebinární studentko a doktorantko.
2: No, to já... Člověk samozřejmě si zvykl dámy a pánové říkat, ne pánové a dámy, jako to už si tak nějak zvykl, a když to zaznělo v tomhleto, v této vazbě, tak je to opravdu na hlavu, tečka.
1: Kam to povede, pane profesore, toto, kam to povede?
2: No teď budu osočen z pesimismu, no. Já myslím, že krátkodobě nevidím cestu zvratu těchto tendencí. Kdy dojde k nárazu na nějakou mez totální dysfunkce toho celého společenského ekonomického systému, kterou já nechci přivolávat, protože ta povede k nekonečnému množství tragédií, tak já po ní nevolám, ale bez tohoto nárazu ke změně nemůže dojít. To ty blázniví studenti, kteří teď stávkují, tak pokud ty nenarazí do té zdi a v té hlavě se jim nerozbřeskne, tak se to změnit nemůže.
1: Ještě prosím k tomu, o čem jsme se bavili doteď, jedna drobnost. Často slyším od třeba diváků XTV, od těch sledovatelů našich streamů a tak, že občané jsou mnohdy velmi nespokojení s tím, co se teď děje. A já navazuji na tu otázku, co půjde dál, protože já jsem docela nedávno dostal SMSku důležitou od jedné známé, která zcela propadla skepsi a říkala, že už této věci neví kudy kam. Budete volat někam, jo?
2: Nebudu volat, ale to je zajímavé, že dostáváme podobné SMSky. Ksavere, nevím, jestli to přišlo asi ne od stejné osoby, ale určitě ne. Teda.
1: Ta moje známá se jmenuje Kateřina Křesní,
2: ne?
1: To můžu říct.
2: Ne, tady se jmenuje Liana, jestli se nemýlím přesně jménem. A ta, když jsem se měl k vám, tak mi napsala dlouhou SMSku, A já myslím, že stojí dobrý den, snad se nezlobíte, když občas napíšu a postýskám si tohle. Takže já funguji jako stýskadlo, nebo jak by se to dalo nazvat, když postýskám si. Viděla jsem, Ježíš, a to ať bych neměl tady citovat, jako vždy skvělý rozhovor s Xaverem 27. října. Mluvil jste o Zemanových medailích české státnosti, která zřejmě už našim občanům neříká nic víc, než že je volno a obchody berou útokem den předem, jako by mělo být zavřeno snad jeden měsíc. To já myslím, že je jasný. Zaujala mě hlavně diskuze o prezidentských kandidátech, o kterých, to nevím, jestli smíme tady nahlas říkat, o kterých bych řekla jemně tvrdě, to je hezký ženský hezký výraz, že je to jeden vedle druhého sebranka hloupých, arrogantních, sebestředných bruselských patolízalů, kteří vůbec netuší, co prezidentská funkce obnáší. Tak já nemám pokračovat, aby vám nezavřeli XTV, protože tohle to je na pomezí, teda opravdu. Jako. Vždy jsem fanděla ženám v politice, ale tahle paní profesorka, kopie paní Čaputové, je výsměch a fraška. A v trojici s Lampasákem Pavlem a s Liským prounijním Fischerem je neuvěřitelným typem spolu. Spolu jako, to je trojkoalice spolu jako. A tak dále, nevím, já už to nebudu dál ani číst, tragédie a tak dále. Nevím, je to myslím dlouhý. Takže jakou radu máte, pane prezidente? Já jsem bezradná. Nebudu v tom pokračovat. Nebudu říkat, že by si přála, aby polovinu fialové vlády zavřeli buď za vlasti zradu nebo do blázince a tak dále. Já to nebudu tady číst dál, aby vám neohrozili. Ale to je zodpovědná osoba v jejich 60+, nebo něco takového, byla v politice nějakou dobu, není to úplně přeci někdo mimo svět a tak dále. Že ti lidé píšou najednou takovéhle SMSky, ale to nevěděla, že sem jdu na tenhle pořad k vám, to, že připomněla ten náš pořad toho 27. Je to smutné a ty lidi chtějí radu prostě, no.
1: No ale na to se ptám, tak co teď máme my občané očekávat? Třeba...
2: Zaprvé na tu radu já vždycky těmhle lidem odpovídám, to jste se mě když tak měli ptát, i když já bych jim žádnou dobrou radu neuměl dát tehdy, ale to jste se měli ptát nějakého 7. 8. října 2021 večer před volbama, než šli hodit své hlasy koalici Spolu a velkolepým Pirátům a panu Rakušanovi dostanu. To jste se mě měli ptát, teď máte na 4 roky vymalováno a nic se nezmění. Takže tenhle ten dotaz je trošku nefér. Jako jo. Já jim nepůjdu radit, aby stavěli barikády na ulicích. To od ex-politika mého typu se nedá očekávat. No, možná někdo by nějaké takové myšlenky měl, já ne. Takže nevím, co se dá dělat. Musí kolem sebe hledat lidi stejně myslící, stejně uvažující, stejně zklamaný z reality. Musí se pokousit s nima sdružovat, musí se nějakým způsobem organizovat. Musí ze spoda vyrůst nějaká takováhle spontánní, autentická aktivita, kterou já ještě nevidím. Já vím, že si lidi že zanedávají, to ano, ale že by to jako směřovalo k takovéhle spontánní aktivitě, která by mohla eventuálně něco dělat. Jestli to čeká na lídra, no je to takový ten oboustranný proces, co bylo dřív slepice či vejce, ten lídr bez tohohle pocitu milionů lidí nemůže nic udělat.
1: Moje otázka míří tam, jestli, vy říkáte pocitu, jestli ten pocit mohou, nebo může změnit, má šanci změnit teď ta přicházející prezidentská volba, protože, počkejte pane prezidente, od doby, co jsme se viděli naposled, se změnila jedna zásadní věc, že Andrej Babiš potvrdil svoji účast v prezidentské volbě, nebo uchází se o tu kandidaturu. Tak může toto změnit? Vy jste to říkal od spoda. A já se ptám, jestli to funguje vlastně i z vrchu.
2: No nevím, tak nepochybně Andrej Babiš má své fanoušky, což dokazuje i všechny dnešní průzkumy ohledně šancí politických stran uspět v příštích volbách. A jestli to ano, pořád je jedničkou v těch průzkumech a každý víme, že ano je Babiš a ne, že to je ano bez Babiše, to se mi, nevím, nezdá. Tak je evidentní, že on tím prvním kolem 100% zamíchá a myslím, že má šanci se dostat do druhého kola.
1: Předpokládal jste, že do toho půjde nakonec?
2: To já fakt nevím.
1: Tak tvrdošíně celý rok předchozí tvrdil, že nikdy se o to nepokusí Andrej Babiš.
2: Já bych si v nějaké chvíli myslel také, že se o to nepokusí, ale já ho zase tak neznám. Já jsem s ním nikdy úplně neseděl u stolu, nebavili jsme se hodinu, jako my tady teď spolu.
1: On, Andrej Babiš, je především manažer, jak víme, mnoho let. Je to na Pražském hradě v okamžiku, kdy tam sedí jako hlava státu, výhoda?
2: Ježíš, prezidentský úřad není o manažerování. Trošku o manažování nebo žerování je vláda a předseda vlády. No tak tam bychom měli manažera v prezidentské funkce a antimanažera v funkci premiérský. To by bylo naprosto nešťastným výsledkem naší země, která není prezidentským systémem. To by bylo všechno postavené úplně na hlavu.
1: Tak k další věci, pane prezidente, byl jste potěšen, když naše česká vláda zasedala na Ukrajině?
2: To jsou falešná gesta, ke kterým já nevím, co bych dalšího řeci. Nevím, komu tím dávají jakou zprávu. Jako, nevím, Rusku, Putinovi, nebo Číně, nebo Bidenovi, nebo Lejenovi, nebo nevím, prostě je to říčka. Všechny tyto kroky české vlády jako celku, ale i jednotlivých, ne všech ministrů, přeci míří pouze do české politiky. To pouze bylo sdělení v rámci české politiky. S Ukrajinou to nemělo vůbec nic společného. Ukrajina byla zneužita, to, že ty lidi se tam posadili s českou vládou a to nejsou žádný moji přátelé, ta ukrajinská vláda a ten jejich prezident, ale to, že si vůbec na to udělali čas, dokazuje, že ta situace na té Ukrajině ještě není tak špatná, protože si myslím, že oni by měli prokouknout, že z české strany to není žádný autentický zájem o Ukrajinu, že to je pouze hraní domácí politické hry.
1: Putin v pytli na mrtvoli, pověšený na ministerstvo vnitra. Co o tom soudíte?
2: Ne, no comments. Prostě to je něco tak absurdního a šíleného, že není k tomu, co říci. Prostě.
1: Bylo to bezpečnostní riziko do jisté míry?
2: Bezpečnostní riziko? Myslíte jako pro Českou republiku nebo pro pana Rakušana?
1: Ne, že to tam někoho v tom Rusku tak naštve. Že...
2: To myslím, že by mohlo někoho naštovat, ale já nedovedu si vůbec při své nejbujnější fantazii vymyslet, jakým mechanismem vůbec tohle to vzniklo. To jako o tom jednal ministr na zasedání ministerské porady, nebo tomu někdo pokoutně přines večer domů, nebo si to dali u piva nebo u sklenky něčeho jiného, nebo prostě já nevím. Nedovedu si představit, jak na to někdo mohl vůbec přijít.
1: Pane prezidente, ze sdělovacích prostředků poslední dny se dozvídám, že inflace už dostává rozum, že se nám údajně zastavila. Máme tomu my občané věřit?
2: Zastavení inflace, tak jak bylo publikováno veřejně, je prostě statistická říčka. A je to vždycky v situaci, když se stát plete do cen a různě zastropovává a podobně, tak ty cenové indexy vypočítávané statistickým úřadem nejsou vážnou výpovědí o skutečné míře inflace. To, že se najednou do toho započítal ten tarif takový snížený, to přeci není, s cenou se nestalo vůbec nic, to je jenom ta cena je taková, jaká je, ale někomu bude dotována, což s inflací nemá vůbec žádnou věc, to je nedůstojné to vůbec takhle vysvětlovat. Teď samozřejmě Stanjurové couvají a začínají říkat, ono ještě dále poroste. Nevím, co bych tomu řekl. Prostě to je říčka z daty a bohužel nám inflace se nezastavuje. A budou-li pokračovat tak obří deficity státního rozpočtu, tak se nezastaví nikdy.
1: Sledujeme všichni, jakým způsobem se dopadají volby v Americe.
2: A ještě si nedopadly, nebo no, nedopadly, už úplně dopadly.
1: Nebo... A mám pocit, že to je už takové podezřelé. Nikoho nechci z ničeho obvinovat, ale skoro bych si mohl myslet, nebo kdo z občanů, že se tam počítá tak dlouho, dokud to nevyjde.
2: To je hezká formulace.
1: Tak jak je...
2: Severe, to si nechte patentovat.
1: Tak formulace. Jak je potřeba, a já se ptám na v souvislosti s tímto, jestli byste mohl říct váš jasný názor na takzvanou korespondenční volbu v českých podmínkách.
2: Ve všech podmínkách, českých, nečeských, v tramtárii a tak dále. Nechápu, jsem zásadně proti. Jestli platí všechny teze o tom, že volby jsou prostě symbolem demokracie, svátkem demokracie, tak já prostě trvám na tom, že ten svátek bychom měli oslavit tím způsobem, že si vememe čistou košili, sako, kravatu a dostavíme se spořádaně oblečený k volbám a ten hlas tam prostě hodíme. Zřetelně všichni vidí, že jsem měl kandidátku v ruce, že jsem si z ní zvolil jistého kandidáta a hodil jsem to do toho hlasovacího zařízení. Prostě to takhle já rozumím volbám. Jestli nejsem ochoten tuhle tu věc udělat, tak nedávám tomu svátku demokracie to místo, kterému naslouží. Že se vždy hledaly cesty, jak pohybu neschopným lidem se donesla ta urna k jeho loži, k jeho nemocniční třeba posteli a tak dále, nebo stoleté občance se donesla domů. To je věc úplně jiná, ale to je výjimka, to je naprostá zanedbatelná maličkost. Ulehčit, kvázi, zdánlivě ulehčit ty volby tím, že můžu hlasovat z postele domů a nevíme, kdo to hlasuje za mě a tak dále, je pro mě konec světa a ty americké volby jsou opravdu v tomto smyslu směšné a jestli 8 dní moderní Amerika, nebo kolik je to dneska dní od těch voleb?
1: No, 8-9 dní, no.
2: No, tak jestli prostě, no to už je nejméně 9 dní, no. Tak jestli ta mocná Amerika, která umí vypustit satelit do meziplanetární soustavy, jestli neumí spočíst volby, no tak to by měli si něco zopakovat ze základní a střední školy.
1: Na závěr, pane prezidente, mám pro vás jednu lehce špatnou a jednu dobrou zprávu. Ta špatná je ta, že musíme podepsat opět několik knih, pane prezidente, které si na e-shopu XTV kupují občané a pozor, už jako vánoční dárek. Takže je to tam, to bude po vysílání. A protože se nám blíží ten Mikuláš, pane prezidente, a vy jste dneska hezky odpovídal, tak od našeho reklamního partnera tady máte obří manérky.
2: Ježíš, obří manérky a no. Dokonce s
1: vánočními motivy.
2: S vánočními motivy a tak dále. A tam dokonce v tom je Baumhänger zum. No aha, to máme takhle trhat tady. No ne, dobrý, děkuji.
1: Těším pěkně. Se na příště, pane prezidente.
2: Děkuji, ještě to stihneme v letošním roce.
1: Určitě.
2: Nejmín jednou, že? Takže naschledanou.

0: Matplionu ročně.
1: Minolta a jiné jste, myslím, taky někde jmenoval, ale toto nechme. Já se ptám na to, co bude.
0: Co se týká ministerstva, nemám v úmyslu dělat nějaký generální úklid na ministerstvu, pokud bych byl ministrem školství. Mým cílem je primárně vytvořit, zařídit velké změny ve školském systému. A když tady se podíváme na ostatní kandidáty na ministry školství, tak tím mluví o tom, že by chtěli přesunout přijímačky před přihlášky, a to je asi tak jedna jediná velká změna, o které mluví, že by chtěli udělat. Já říkám, české školství je poměrně dost nemocné a potřebuje radikální změnu. A těch změn potřebuje několik. A já říkám, že jsem ochoten a schopen se pustit do všech těch změn najednou. Neříkám, že se všechny stihnou za jedno volební období, ale jsme schopní ten vlak rozjet natolik, aby za další následující vlády už dojel do cíle.
1: No, vy jste před pár týdny dokonce řekl, tuším pro TNCZ, že připravujete revoluci ve školství. A dneska jste teda velmi smířlivý. Tak bude revoluce nebo nebude, pane Krejčí?
0: Samozřejmě záleží na tom, co říkáte revoluci.
1: No to říkáte ale... vy.
0: Spousta těch návrhů, které přinášíme, když se dají dohromady, tak tu revoluci způsobí. Já bych například rád docílil toho, abychom udělali radikální změnu ve středním školství a abychom opustili ten současný model toho, kdy se děti v 15 letech rozhodnou, na jakou půjdou střední školu, a prakticky s tím už potom nemohou nic udělat ty další 4 roky.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Xaver.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: Myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: Tak to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli také to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekajte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm. Ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134.
2: Ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karlo, zapisujte si to. Kopanec do varlat.
2: Ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku.

0: Podtrženo sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
1: Dobrý den, mistře.
0: V takovým teple, usměvavě, všechno funguje, co?
1: Klima srdce funguje.
0: Byl jste na houbách? Všichni chodí na houby teď?
1: Já jsem byl
0: na houby. My tady všichni chodíme na houby.
1: Já jsem byl na houbách 21. srpna 1948.
0: Jo, no jo, vlastně.
1: A k tomu se asi dostaneme.
0: A teď jsem to všude četl, že všichni chodí sbírat huby. Tak byste měl taky vyrazit, pane Macinko.
1: Ale jo, už jsem měl řízky z hříbku. Máte rád řízky z hříbku?
0: Ne.
1: Tak to nechodí.
0: Nic takového řízky z hříbku neexistuje.
1: Existuje.
0: Jo?
1: Existuje.
0: Jo. Něco jako kachna sokurek, jako něco takového. Jak myslíte?
1: Ne, ne. V luxusní ušlechtilé restauraci, kam i vy byste určitě chtěli jít, tak jednou tam přišli a mimo menu, který je luxusní, nabídli řízky z hříbku a tak jsem si samozřejmě dál a bylo to...
0: Pol rajchu?
1: No. Tam ještě to nedošlo. Já vím, že tam vy chodíte, to byste věděl.
0: To bych věděl. No, máme tady samé výživné události, pojďme na to. Podívejte se, vězeň číslo P01135809. Trump se vydal úřadům, zveřejnil fotku ze zatčení. Pane Macinko, co budeme dělat?
1: To je frajer. To je frajer. Podívejte se, jak se nechal vyfotit, jo. Jako, představte, tohle tomu se říká mugshot, jestli víte. Slyšel jste to někdy. Mugshot je v terminologii anglické je taková ta policejní fotografie toho zadržence, jo. Takže jak jsou tam jako zleva, zprava. Takže a ten mugshot se dělá jenom jednou, že jo, to se nestylizuje, takže on se rovnou se tam takhle zatvářil, to je fakt frajer, no.
0: No, ono to možná velká sranda není, ne? Začne ten proces?
1: No, tak já jako myslím si, že Donald Trump z toho už možná srandu mít může, jo. Ještě teda bych si bejt ním nechal tohle číslo vytetovat na předloktí, jo, aby jako tu absurditu úplně dotáhl. Myslím si, že tohle je jeho už čtvrtá obžaloba. Četl jsem, že 4 obžaloby, 91 obvinění na něj už bylo vzneseno. Jo, a ještě nějaký, já nevím, desítky různých přestupků. Takže tenhle ten člověk je pod palbou. Když se podíváme na ty naše zakazovače a honiče, upalovače čarodějnic, tak v České republice nepochybně největší čarodějnice je Andrej Babiš, tak ten nemá ještě 4 obžaloby, 91 obvinění. Jako. Natož, aby měl takhle úžasný mugshot, který obletěl celou planetu. To nemá chybu. Jako, no. Já jsem se díval na to, na ty jednotlivé jeho delikty, kvůli kterým už byla vznesena obžaloba, tak nejlepší je podle mě ten první. To je, jak zaplatil ty pornoherečce. Jo. Zaplatit pornoherečce za to, aby zavřela pusu nebo co. Ale to obvinění je, že to jako nevykázal jako výdaj v kampani. Takže jako měl, představte si, kdyby Trump se choval podle teda názoru demokratického prokurátora, tak by ve výčtu nákladů na volební kampaň prezidentskou bylo platba pornoherečce.
0: No.
1: To měl udělat.
0: No a co myslíte, Američani prý mají rádi ty psance, tak nepomůže ono mu to nakonec?
1: No nevím, no. Tak je to, jako on nemůže dělat nic jiného, než přistupovat k tomu jako ke kampani, takže teď se poprvé mu stalo, že byl jakoby opravdu zadržen, vznikla tady ta vězeňská fotografie, byl tam asi 20 minut, protože mu tak jako v drtivé většině případů byla stanovena kauce ve výši 200 000 dolarů, tak to on tak obvykle nosí po kapsách, takže myslím, že to, když se podíváte na tu fotografii, tak ta cesta, jestli letěl z Floridy, nevím, tak cesta tím letadlem musela vyjít možná tak zhruba stejně, kolik zapletil tu kauci, takže to z jeho pohledu budou drobné, no a takže je to nepochybně nejoriginálnější volební kampaň, kterou někdo vůbec vede, že jde opravdu na hraně. Nemyslím si, že by ho zavřeli. Mm-hmm.
0: No takže co si o tom myslet?
1: No já myslím, že on si to užívá.
0: Užívá, že?
1: On si to určitě užívá a s ním si to užívají stovky milionů lidí na celé planetě.
0: A amerických voličů taky.
1: No, amerických voličů, protože když se podíváte na ty jednotlivé případy, tak je to prokurátor jmenovaný demokratickým guvernérem, čili zuřivým odpůrcem, jo, to je tak, jako kdyby Miloš Vystrčil jmenoval prokurátora, který bude se živit tím, že bude ze všeho obžalovávat Andreje Babiše. Tak demokratický ministr spravedlnosti jmenuje prokurátora, nějakého pana Smise, který na Floridě ho obžaluje za to, v Georgii nebo co, tamhle ho obžaluje za ovlivňování voleb, že chce vyměňovat volitele, že spochybňuje volby a tím chce vlastně docílit toho, že to vítězství toho Bidena nebude tak jednoznačný, tak to je samozřejmě důvod pro to, aby demokratická vláda, administrativa namenovala prokurátory a pověřila je tím, aby honili Donalda Trumpa po celé Americe.
0: Trošku mám pocit, že ono ho to i baví.
1: Jo, tak kdyby ho to nebavilo,
0: co by dělal doma senior, no? Tak díval by se na televizi.
1: Je. Všechny ty pornoherečky už mlčej, ne?
0: No.
1: No jo, tam vidíme, no. To, tady v souvislosti s tím, jako, je to teda velkou oklikou, ale podívejte se, zrovna tohleto je za případ jako ovlivňování voleb v Georgii, jo, což je jeden z těch amerických států a tam všimněme si, že to je takový problematický stát, kde i teď, když byly ty nedávné volby, loni, ty takzvané midterm, tak problém byl v Georgii, protože tam se jako dopočítávali ty hlasy ještě asi měsíc, nebo možná měsíc a půl po těch proběhlých volbách a chodili ty korespondenční ty, takže to může být krásný příklad, jak si zmrzačí stát volby tím, že podporuje korespondenční možnost hlasování. Takže tady jenom, jestli si mohu udělat drobnou reklamčičku na náš úterní pořad na kanále Xaver Live, přísně tajné, jsem se rozhodl trošku podrobit hlubšímu zkoumání ten fenomén těch korespondenčních voleb, protože i u nás naši věhlasní liberální demokraté se snaží stůj co stůj, abychom i my si na sebe zavedli tu korespondenční volbu a to už na příští volby, takže
0: na to se těším.
1: Úterý v 9 večer, všechno, co se dá, ze všech možných úhlů pohledu o korespondenční volbě, tak se pokusím já se na to podívat. Takže zvu vás na kanál Xaver Live v úterý v 9 večer.
0: Blaškova bouřka nejedlého volejbal. Jak došlo k vymátnutí ministra v taverně? Tak.
1: A tak to je. To máme tady aféru letošního léta. Bouře ve sklenici od šampaňského v žižkovské restauraci, kterou rozpoutala tady nechvalně známá dvojka aktivistů z Hnutí Ekonomia. Vlastně teďka už seznam zprávy. Pan Valášek a soudružka Jilinková. Já tady s těmi lidmi mám jako taky svoje zkušenosti, že to jsou fakt aktivisti, ale jako myslím si, že součet jejich inteligence jako možná není ani jako nedosahuje ani výše IQ prezidenta republiky, no, protože oni vždycky napíšou nějakou úplnou blbost a pak musí jejich šéfredaktoři se za to omlouvat a své vylhané články zpětně upravovat, jo. No nic, no ale ten Blažek. Víte, mě na tom Blažkovi, ty aféře s Blažkem, tam je ještě jedna taková úžasná uchvatná organizace nátlaková, která se jmenuje Milion chvilek.
0: Ano, je.
1: Milion chvilek, ten včera...
0: Řečený Michprt.
1: No, milion chlívek proti demokracii. Uspořádal demonstraci za odvolání ministra spravedlnosti Blažka.
0: Ano, ano, ano.
1: A já teda jsem, protože mě tady to zajímá, oni jsou fakt jako super aktivisti, jo, bojují za jednu jedinou správnou věc proti všem těm ostatním. A tak jsem se kdysi jako napsal do nějakého mailing listu, že jako, jestli chcete od nás dostávat ty novinky, tak dejte svůj mail. Oni mi posílají ty svoje novinky. Dlouhodobě. Myslím si, že možná po dnešku už mi posílat přestanou, ale já když tak čtu ty jejich e-maily, tak jako podstatou každého toho jejich sdělení je, že vybírají peníze.
0: Aha.
1: Pošlete nám podporu finanční a teď tisícovku a 5000 a tak už to tam je přednastavený, jo, protože teď, a i když, a teď normálně fakt mi došlo na toho Blažka, jo. Zítra už jdeme v 5 hodin odpoledne proti tomu Blažkovi, jo. A kdo se nemůžete zúčastnit, tak nám aspoň pošlete peníze. Odkaz jako na finanční příspěvek je zde, jo. Takže tak. Oni normálně, jim vůbec nejde o nějakého Blažka. To je prostě, aby nemuseli dělat. Jo, tak...
0: Takhle?
1: Proti Babišovi už bojovat nemůžou, protože Babiše už jako, že? Babiš už je v opozici, to je blbý, to už teďka je jenom vládní retorika, že jo, za všechno zlé může Babiš, ale Milion chvílek potřebuje si tu svoji existenci nějak ospravedlnit. No a tak mají teď Blažka prostě s každou věcí, ale fakt v každém e-mailu, který pošlou, žebrají o peníze, aby nemuseli do práce, takže i tohle, no a chudák ministr spravedlnosti, já když ho tak sleduju, tak on je jako fakt známý tím, že to je člověk, který rád diskutuje. On se zastaví s každým, mluví s každým, baví se, jo, je mu to jedno, kdo to je, a on klidně je schopný fakt jako hodiny kecat, jo. A takže on to jako nevím, no, já jsem viděl nějaký jeho vyjádření, kde on jako
0: tak se to se nepovedlo, pane Macinko, jo, kde si sype popel na hlavu, tam jsem si říkal, pro boha, proč? Ale jinou věc mi ještě vysvětlete. Tady to hvězdné duo prestižní novináři, rozumíte? Mně v tom všem chyběl jaksi pointička. Že se někdo sešel, tak se sešel. Ale já jsem pořád čekal, že se dozvíme od tady té paní, od toho pána, co vlastně tam se dělo, nebo co tam páchali vlastně za zločin, nebo já nevím, za co jsou vlastně pranýřovaní. To, že spolu seděli 5 hodin, je...
1: A oni spolu jako asi neseděli 5 hodin, jo.
0: Ale i kdyby, no tak dobře.
1: Ne, to je, Blažek přijde a zakecá se všude. Já už jsem ho taky jednou potkal v hospodě.
0: Počkejte, ale...
1: Kdybych se s ním vyfotil, možná taky bude mít z toho průšvih.
0: Podstatu toho sdělení těchto novinářů.
1: Ne, žádné sdělení. Tito novináři žádné sdělení nikdy nemají.
0: No to byste koukal.
1: Nikdy nemají, ne. Vůbec.
0: Tam je Cilly Link.
1: No Cilly Link.
0: Tam je Cilly Link.
1: Potřebujeme někoho znemožnit, nebo pokus. Kdo je největší užitečný idiot, kterého v tuhle chvíli máme? Valášek i Linková, volejte. Ty reagují na světlo. Oni jsou jak skalárky v akvárku. Zakťukáte a nejskotačivější skalárky v akvárku jsou tadyhle.
0: Neviděl bych to takhle jednoduše, pane Macinko.
1: Nasypete ptačí zob a oni už zdobou.
0: Ne. Tam je Cilly Link z nějakých míst bezpečnostních, no tam jako... je Cilly Link a možná Kasacink taky, víte?
1: No tak to
0: možná. Je to... Říká se to, já jsem u toho nebyl.
1: Já říkám ptačí zob a vy říkáte Kasacink.
0: Jo, takhle. No tak to potom... No a nechtělo by to teda, aby nám to vysvětlili?
1: Oni?
0: Co spáchal ten Blažek s tím nejlíp, já to pořád nevím.
1: A oni nemusí nic vysvětlovat, ne? Znáte to, jak je to s těma příborama? Příbory se našly, ale podezření zůstává. Jo? A tohle to jsou, víte, co udělali oni nám? Vzpomeňte si, kauza ruský dluh. Tyhle ti dva exkrementi, nebo se říká exponenti, pardon.
0: Experti.
1: Experti, no dobře. Rozpoutali před několika dvěma asi lety kauzu jako takzvaného ruského dluhu. Jo? A oni jako, ukázalo se, že realita byla taková, že za komunismu Československo v rámci takzvané Rady vzájemné hospodářské pomoci obchodovalo se Sovětským svazem. A my jsme jim dodávali strašnou spoustu různých věcí, protože tady se vyrábělo, zatímco Sovětským svazem tam jako nebylo kde brát, že? Tam nebylo nic, tudíž oni nám nedávali nic moc. A proto rostla jako kredit takzvaných nějakých jako volně převoditelných rublů, které my jsme mohli použít na nákupy zboží v Sovětském svaze, ale protože tam nebylo co kupovat, tak nám byly ty rubly k ničemu. A tehdejší komunistická vláda, když zjistila, že máme těch rublů, už který nejsou na nic jiného použitelný moc, tak se domluvila s komunistickou vládou v Rusku, že tenhle ten náš kredit oni vezmou a uznají to, že nám to dlužej. Čili kredit se přemění v dluh.
0: Přesně si to pamatuju.
1: Účetní operace, kdy nikdo nikam nic neposlal. A tyhle ti to zjistili a udělali titulní článek v Hospodářských novinách, protože to doběhlo to přes listopad a proběhlo to někdy v prosinci 89. Klaus tajně poslal miliardu nebo cokolik dolarů, ještě dolarů, do Sovětského svazu. Jo?
0: No ale to je typický Cilly Link.
1: No typický Cilly Link.
0: Helejte, dětská, víte, co tady máme teď?
1: Typický Cilly Link ve smyslu, kdo je největší užitečný idiot, který vůbec nepochopí ani takto jednoduchou konstrukci a napíše to. Palášek Jelinková, Kasacink, ptačí zob.
0: A kde myslíte, že k tomu přišli? To vy pořád to nechcete slyšet.
1: No dostali to od nějaké paní, která tohle...
0: Já myslím, jako... že to šlo ze Stodůlek.
1: Myslíte?
0: Tam je horká linka Stodůlky, nebo možná Vnitro, nebo něco. Máme tady kolega dělá na takové věci, podívejte se na to, jo, dobrý.
1: My jsme zjistili.
0: Krycí jméno Alena.
1: Ale teď, jako, aby to nebylo tak, oni to nedali rovnou jim, ale použili ještě takovou jednu masérku, která ve volných chvílích, kromě toho, že masíruje ty orgány, tak ještě se věnuje jako koníčka investigativní, jako ty bádání tady těchhletěch, takže oni to dali jí. Natěšená masérka běžela tady za těma dvěma a už to bylo na světě. Takže teďka chudák Blažek je obětí tadyhle.
0: Ale jsou to šikovní lidi.
1: Já jsem tu paní jednou potkal naživo a myslím si, že rozdíl jako mezi realitou a tady tímhletím hezkým obrázkem, ona tam vypadala jako svoje babička.
0: Ale jak ty to?
1: No nic, a ještě měla teda růžový vlasy.
0: Nebudeme zlí. Tak. Babiš by mohl zlevnit potraviny jediným rozhodnutím. Prohlásil Fiala. Je to možný?
1: No tak.
0: Normálně stojí na palici, vám to jasně celý?
1: Jako to je fakt, že... Fakt, že ten prostě Babiš, jako on podle mě bude toho Fialu strašit ještě tak za 50 let, jo. Za všechno může Babiš, jo. No, napadají mě strašidelné věci, ale... Ne, já jsem si teda nevšiml.
0: Fanatismus.
1: Já jsem si nevšiml, že by Andrej Babiš, a teď fakt... Dobrý, Babiš jako... Babiš si taky je to člověk, který si myslí, že slunce je planeta a tak, jo, takže... Ale vysmívejme se mu jindy, jo, ale teď prostě... Jsem si nevšiml, že by Babiš vlastnil Kaufland, Lidl, Tesco, Globus, jo, nebo co je ještě tady za ty obchodní Penny, jo. To jsou přece ty, kteří určují ty ceny, jo. Babiš jako vyrábí, no, nevím, no. Zaprvé si myslím, že jako... To, že jsou vysoké ceny, té vládě vyhovuje. Za prvé můžou útočit na Babiše, že za to může on. Úplně za všechno může Babiš, jo? I když my jsme super, super nejneschopnější vláda na světě v historii, tak za všechno může Babiš. A za druhý, když jsou ty potraviny drahý, tak Stanjura kasíruje to vyšší DPH, že? Takže oni jako udělají bu a hodí to na Babiše, ale nic, jo. Takže opravdu ne. A mě ještě tady na tomhle tom zaujalo ten proslov, který tam soudruh předsedník vlády měl, kde mluvil, že prostě ne, vláda jako nevytváří ceny, ale jako je naší povinností jako vytvářet přirozený nátlak na to, aby ty marže, ceny a tržby byly a ceny byly jako v nějaký rovnováze, jo, a zasmečoval to a řekl, specializovaný finanční úřad bude kontrolovat ty problematické místa, kde hrozí, že ta marže je nepřiměřená.
0: Mm-hmm. Jasně, no.
1: Jako mě už v té
0: konec svobodného podnikání.
1: Mě už v té větě chybí jako jenom prostě jako slovo kulak.
0: To je
1: hroza. To je
0: vám jasný,
1: to je ODS, jo. To je ODS 2023. Já na této židli seděl asi před hodinou zakladatel ODS a dělal tady taky rozhovor a
0: no, ale
1: to byla trošku jiná ODSka.
0: To je pravda, ale chápete, pane Macinko, že toto ten Fiala říká proto, aby zahrál na ty nejspodnější půdy těch lidí, jo?
1: No, tak jako je to prostě, víte co,
0: Babiš poslal vaši babičku do koncentrátu.
1: Až už blbě uvidím, tak já nerozeznám rozdíl mezi Babišem a Fialou na fotografii, ale když to člověk čte, tak nerozeznáte rozdíl mezi Babišem a Fialou. Babiš, to je jako, omlouvám se panu bývalému předsedovi, ale to vždycky byla směsice kňourání a vychloubání se. Fiala je směsice kňourání a vychloubání se.
0: Jdeme dál. Pavel, ten prezident, nesmějte se. Babička mi okupaci vysvětlovala. Pochopil jsem ji až později. Babička si to nevysvětlovala dobře. Bylo to trauma. On se nestydí. Komunista, funkcionář, rozvědčík ve službách Varšavské smlouvy a on se nestydí o těch věcech mluvit, pane Macinko. Co budeme dělat?
1: No nemá soudnost.
0: Nemá soudnost.
1: Ten člověk nemá soudnost. Zase, když tady jsme před chvilkou se trošku navážili do Babiše, tak Babiš má také, nebo je mu vyráběn a nafukován předlistopadový škraloup, zatímco tomuhle tomu je vyfukován a sfukován a schováván. Ale je to prostě podobné. Jeden je údajně spolupracovník STB, druhý je údajně pracovník STB, čili vyberte si sami, co je horší. Ale když tak na to se podívám, tak jako ten Babiš, když byly takové ty klíčové okamžiky, se připomínaly různá výročí, například 17. listopad, tak Babiš tam prostě buď to jako nešel na tu národní třídu. Když byl premiér, tak musel, tak tam šel v 6 ráno, kdy zuřiví antikomunisté ještě spinkají, takže tím jako moc nepobuřoval. A tak to většinou nějak jako promlčel, protože si říkal, no radši jako nebudu vyskakovat. Tenhle ten je vyloženě jako havlizován, jo? Prostě generál Havel.
0: No jak v očích, koho, promiňte teda.
1: Tak leckdo tomu potom může věřit, že jo? Tak...
0: Pro mě je to důstojný pokračovatel Husáka. Pro vás možná Havla.
1: Důstojník pokračovatel Husáka, no je to takovej tak. Husák zvyšen.
0: Je to ale, komunista, no.
1: Ale je dobře, no tak babička mu vysvětlovala. Já myslím si, že všichni my známe jeho životopis vlastnoruční, který se psal v roce 87. Jo, to už mu bylo nějakých, já nevím kolik, prostě 620, ne? Tak v 620 ještě pořád to nepochopil, jo? Tak on má možná trošku pomalejší to chápání asi.
0: No, on to nepochopil
1: on to, teď. On to pochopil až tak 91.
0: Možná. No, no ale musí to být cynik, pane Macinko. To musí být tak cynický člověk.
1: Myslíte?
0: Řekne doma, mámo, pojď, jdeme tam. To je jedno, že my jsme byli toho součástí, ne? Ty jsi byla politručka tam, podíváme si z nich prdele.
1: Já nevím, jestli mu nefandíte.
0: Ne? Takže si byl i Balgin a...
1: Když je někdo cynik, tak to jako tak ví, jak to je. Ale já nevím, jestli pan generál prezident je cynik, jestli na to má, aby vůbec cynicky uvažoval, to je...
0: No on je soudruh, říkejte soudruh, jak vy jste jako...
1: Tak soudruh generál prezident, dejme tomu. No.
0: Čest práci.
1: Jako, nevím, no, jakože v roce 87 se vychvaloval, jak na gymnáziu se učil v leninském kroužku.
0: To mě baví speciálně.
1: A jak zrovna, v 68. přijeli přátelé ze Sovětského svazu. A jakoby nic, no, ale dobrý, no, tak tady ho prostě zatáhnou ho před budovu Českého rozhlasu. Pár dní předtím exhiboval na Havlovském Trutnově. Jako, dobrý, víte co, já nemyslím si, že jako je správný navážet se do hlavy státu, nebo tak, člověk by měl, i když si o něm myslí svoje a není jeho voličem, tak by přece jenom je to úřadující prezident, ale přesto, já jsem člověk, jeden jako z mála lidí.
0: No vy jste dobrák, kteří, já vás znám.
1: Já jsem organizoval společně s Jindřichem Forejtem, jsem organizoval pohřeb Václava Havla. To je pro mě jako životní zážitek mé kariéry prostě v prezidentské kanceláři. Nejsložitější věc, kterou jsme dělali. Václav Havel zemřel v neděli, v pátek byl ten pohřeb, ve středu se převáželo ty jeho rakev z ostatky na té lafetě a tak dále. A já opravdu nikdy nezapomenu, jak když ho vezli do toho Vladislavského sálu, tak hrála třetí část Sukovy pohádky, krásná, vnitřně jako tklivá, dynamická skladba. Od té doby si ji jako často pouštím. A tak dál. A prostě ať je to, jak je to, tak prostě člověk si toho Havla musel vážit. Je byl to prezident. Já, když jsem chodil do školy, tak Václav Havel byl na té zdi. Jo? Byl ten pán z toho obrazu. No a teď prostě přijede tady soudruh generál prezident, rozvědčík, který v 87. říkal, že přátelé ze Sovětského svazu ho navštívili v 68. Leninský kroužek a tak dále. Přijede do festival v Trutnově a má na sobě tričko s Václavem Havlem. Okolo něj skotačí disidenti. Dobrý, Martin Věchet je pořadatel toho festivalu. O tom já žádné iluze si nedělám. Tomu se vždycky houpala podle mě u pasu lahev slivovice. Ale byl tam prostě pan Stárek, který tady byl disidentem, že jo, a prostě to bylo, to je pro mě takový zklamání, že já si pamatuju na ten pohřeb toho Havla. A toto je něco tak nedůstojného, co dělají ty lidi tomu Havlovi, že já jako antihavlista prostě já se stydím za ně.
0: Tak, pane Macinko, volby by dle Medianu v červenci vyhrálo ANO, druhá by byla ODS a třetí Piráti. A potom už to, jak se říká, podržce SPD, STAN, TOP, Socani, KDU, Přísaha, Komáři, Zelenáči a Jindřich Reichl. Tak máme k tomu něco?
1: No je to, jako dlouhodobě to je pořád podobný, jo? Že ono to ukazuje, že tady opravdu Andrej Babiš materializuje zisk přízně, který nabral v prezidentských volbách, protože do té doby měl, já nevím, ve volbách měl nějakých 27%, teďka má přes 30. Na tomhle tom grafu jsou zajímavé dvě věci pro mě. Mm-hmm. Za prvé je to výrazný výsledek 4% lidovců.
0: Ano.
1: Což je strana, která, když by se tady tenhle ten model...
0: Neříkejte to takhle, 4% lidovců. Řekněte, tam 4% pro lidovce.
1: To je 4% strana, ne?
0: Chcete, aby na vás někdo zakleknul?
1: Kdo? Pan farář, jakože by mě v kostele...
0: No ne, tak 4% no tak...
1: Jo, vlastně, ty vůbec nedochází. Já jsem v těchto věcech pozadu, teď mě znáte.
0: No tak se těžký s váma potom. Takže lidovci se 4% vás zaujali?
1: Ano, takže když tenhle model... Protože toto jako je tak přirozená podpora lidovců, kterou oni mají dlouhodobě, několik let. Jo? Dokonce to v minulých volbách nějakých to vyústilo v to, že oni, když si zkusili zakandidovat samostatně, tak neprošli, že? Ale takže 4% lidovci, a když přepočítáte tady tenhle ten graf na mandáty,
0: ano.
1: Tak u lidovců tam bude nula.
0: Nulička, jo.
1: Nulička. Víte, kolik mají poslanců lidovci?
0: Teď? Nevím.
1: 24.
0: Oh.
1: To, aby měli 24 poslanců, by museli mít 12%. To je prostě... Vidíte, chudáci Piráti mají 12% a mají 4. No nic, to je jedno. Takže tady je vidět, jak prostě lidovecké vlísávání se do přízně a do různých obchodů zákulisních vždycky ovocíčko nese svoje.
0: Komu čest, tomu čest. Oni
1: v tom umí chodit, plavat, šipky skákat a tak dále. No. Druhá věc, která mě na tom grafu zaujala, je postupný pokles, ale fakt jako po malých krůčcích se šup SPD. SPD ztrácí, už prostě v několikátém průzkumu. Sice se dlouhodobě tam pohybuje někde na nějakém čtvrtém místě, ale na to se nehraje. Tomio Okamura, který vždycky byl vládcem zhruba 500 tisíc hlasů nebo něco přes 500, tak evidentní, že ztrácí a že prostě těch 33% pro Andreje Babiše doléhá docela na něj. No uvidíme, já nechci být prorokem. Ale když se podívám na první a poslední místo, tady z toho žebříčku, tak tyto dvě entity nebo subjekty mohou znamenat jako velký problém pro Tomia Okamuru. Velký problém, protože když mu 3% uhryzne Andrej Babiš a 3% Jindřich Reichl, tak Okamura dopadne jak lidovci.
0: A 1% plukovník.
1: Jaký? Plukovník generál?
0: Generál, plukovník, Šlachta.
1: A ne, ten ne? Už neuškousne.
0: Ne? Pohodě.
1: To už, já myslím, že ten si svoji slávu jako už užil, ne?
0: No, ještě nekřič to. Jsme na konci, pane Macinko.
1: Jo?
0: No. Tak. Začíná víkend a já se těším na příště a v úterý přísně tajné ve 21 hodin na kanále Xaver Live.
1: O korespondenční volbě.
0: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl Petr Macinka.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Už za 3/4 století lásko budem slavit stovku. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku. Na staričkým gramofonu pustíme si Floydy.

Už za 3/4 století nám bude lásko 100 let. Nejspíš budem utahaní jako pérka rulet. Na stařičkým gramofonu pustíme si Queeny.

0: získejte XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Podtrženo sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
2: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
1: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
2: Já teď nevím, jak z toho... Xaver je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
1: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
2: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
1: No tak včera to byl titulek.
2: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem to říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
1: No a dobře, že vás vyslechnou.
2: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
1: Myslíte motoristy
2: a
1: přísaha.
2: Přesně stejně, jako to bylo.
1: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
2: Mělo.
1: Dobře, to pojďme na témata.
2: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
1: Nebo, ano, koncem července myslím,
2: nebo necelých,
1: že
2: už 14 dní. Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mi zase neposlechnou.
1: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo zrádci hamba spílá Maláčové a Zaorálkové exposlanec v socdem končí i Šmarda. Ten exposlanec v socdem to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
2: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit. Protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nějak ani představitelé, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo,

0: jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec. To je, jak to říct, no, mají pravdu všichni. Ono může to být hodnoceno tak nebo tak. Vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost. Skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí. Toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to kritérium.
1: Že tam je nějaká zhrzenost třeba?
0: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
1: Aha.
0: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděli jinak.
1: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo?
0: Tak já jsem před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
1: takže
0: se domluvili.
1: Takže byste to samé použil i tady v tom případě?
0: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moct dělat tiskové konference, budou moct říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím, sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
0: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
0: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
1: rukou. Jmenujte.
0: Nebudu, jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam, protože jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. iRozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
0: No,
1: už vás nechám mluvit.
0: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. Nemalá v intenci.
0: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
0: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
0: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, to je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5000. 5000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme do další téma radši. Statisíce nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
0: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
0: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
1: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
0: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
0: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí.
0: No, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku?
0: No jo, nebude? Ale když přijdou ti, kterých je 30%, mm-hmm, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
0: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky. Jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
0: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vy, ale ano.
0: No, a pak se budou chovat jinak.
1: Takže nás čeká... Nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
0: Ale to už vidíte přece. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase
0: někam. Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
0: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
1: Můžeme to zvrátit?
0: No jasný.
1: Tady v Evropě?
0: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat, a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
0: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a
1: podniky. Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
0: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mě nikdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo. Oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání, bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i v určité Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno vím jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Máme oškubaní.
0: Přitulíme se.
1: Tak.
0: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica.
0: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko.
1: A pardon, že vám do toho skočím. Co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne. Myslím, ten plyn.
0: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
1: No, a tak, dražší.
0: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát. Protože pak to připíše veřejnost jemu a ona tam skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme. My tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
0: No prostě je to,
1: je
0: to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho. Na Českou republiku kašle, tak ta, to všude to vidíte, přeci ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašle na vás.
1: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
0: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
1: Jsme zase u těch slepic a mu kvokat. Každopádně moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Tak já
1: užívejte
0: se těším.
1: Dál léta.
0: Brzo na viděnou.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Pane prezidente, díl 10. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: A já se totiž chci ptát na to, jestli vlastně tím výsledkem voleb, ať ho pojmenujeme jakkoliv, jestli je všechno zapomenuto, ODSka šlape jako hodinky, anebo jestli tam podle vás doutná nějaký problém, který dřív či později vyplave třeba v podobě Tea Party nebo některých nespokojených nebo neuspokojených členů. Co myslíte?
1: Já zaprvé musím říct, že nevím. Opravdu nevím. Myšlenka, že bych já komunikoval s nějakými dnešními členy ODS po tajmu a vyzvídal na ně. Nevím. Já si myslím, že se dnešnímu vedení ODS, včetně v čele s jeho předsedou, podařilo ODS natolik zdecimovat a natolik ovládnout, že se ta ODS u Lembekovsky podvolila a prostě salutuje, co jeho věrchuška dneska dělá, takže já myslím, že tam nic nedoutná. Můj soud je, že tam nic nedoutná.
0: Tak přečtu vám konec ODS, přečtu vám jednu větu, která ve mně vyvolává hrůzu a zajímá mě váš komentář. Je to uvedeno takto. Vladimír Putin vykládá karty na stůl. Pokud nechceme válku, neberte Ukrajiny na Ukrajinu do NATO. To zní jako výhruška. Z toho mám hrůzu, pane prezidente.
1: Z koho?
0: No, z toho Putina.
1: Tak Putin reprezentuje velký významný stát a samozřejmě se ten stát brání. A co nejvíce se brání oslabování svého vlivu a co nejvíce se brání nejistotě na svých hranicích. Já nemůžu říci, že přesně vím, co se dohadovalo při všech jednáních po konci komunismu mezi Spojenými státy a tehdy ještě asi Sovětským svazem, ale myslím, že nějaký slib daný z té strany americké, že prostě, nebo západní, nejenom americké, že NATO se nebude dotýkat svými, NATO se nebude dotýkat hranic Ruska. Já myslím, že něco takového tam určitě bylo. No a takže to Rusko říká, no tak my bereme, že jsou totálně protiruské země bývalé východní Evropy, které nepatřily do Sovětského svazu, typu Polska a tak dále, nebo České republiky, ale prostě blíž už nám to nepřibližujte, to my cítíme jako ohrožení sebe sama. Já myslím, že asi tohle to je v duchu toho Putinova uvažování.
0: Je to výhruška?
1: No ne, tak je to, výhruška je už value judgment, to už je slovo výhruška použití je už hodnocení. Jako, já bych řekl, že je to ze strany Putina negociační prvek a negociační manévr. A je negociační manévr výhruška, nevím, to už musím chtít to nazvat negativisticky výhruškou. To je negociační manévr. To on bude říkat, my vám nebudeme dělat, když vy nám nebudete dělat. Nevím, jestli to je výhruška, to je prostě normální prvek negociací.
0: Pojďme ještě na jednu zahraniční věc o budoucnosti paní Merkelové. Píší média, se toho ví velmi málo. A ona totiž řekla před pár týdny, až opustím funkci, zkusím si něco přečíst, pak se trošku prospím a pak uvidíme, kde se vynoří. Kde typujete, že se vynoří? Tamte.
1: Tak já nechci paní Merkelovou dodatečně pošťuchovat. Já bych řekl, že si něco přečtu. Já myslím, že si hlavně měla přečíst, než vstoupila do té politiky. To by bylo daleko důležitější. A kdyby náhodou měla něco načteného ze své komunistické minulosti něco takového, co jsme měli načteného my, tak by se asi chovala dost, dost jinak té své politice. Tak to je jenom k tomu přečtěno. Podívejte, Xavere, když někdy minulý týden bylo definitivně oznámeno ten den konce paní Merkelové v té její funkci, tak mě kolegové v práci říkali, no měl byste k tomu něco taky říct. Tak já jsem napsal opravdu milých pár řádek s nadpisem. Nemá vůbec cenu rozebírat dvě věci zmíním. S nadpisem za Angelou Merkelovou, dvojtečka. A teď jsem parafrázoval výrok o mrtvých jen dobré. A napsal jsem o odcházejících jen dobré. Takže to byl nadpis toho mého velmi kratoučkého, nemyslím nějak dlouho promýšleného, krátkého textu, který je všude k dispozici na našich stránkách. Tak se napsal o odcházejících jen dobře. A závěrečná věta, myslím, říkal jsem, že Merkelová byla něčem stabilní, jasná a tak dále, jak jsem s ní mnohem nesouhlasil. Takže aspoň byla čitelná a věděli jsme, co můžeme očekávat. A napsal jsem ještě poslední větu, jako takový PS jsem napsal, bez Merkelové bude hůř. A to na těchto těch dvou větách já stojím si za nimi. Požádali nás, jestli bychom si nepřeložili těch mých pár řádek do němčiny. A my jsme zoufale hledali a zjistili jsme, že v Německu německy neexistuje o mrtvých jen dobře. Že tenhle výrok prostě tam neexistuje, takže se nedá použít nějaká fráze, která je součástí kmenového jazyka německého. No a popisovat to kolem se nám zdálo úplně beznadějný, tak jsme řekli, ne, ten článek nebudeme nijak překládat, nebudeme publikovat. To je věc jedna, takže nevyjde to někde. A to o tom, že bude jen dobře, já myslím, že když sledujeme už ty první věci, které se tam teď dějí, tak já myslím, že opakuji, hádal jsem se s Merkelovou opakovaně, čelně a tak dále, ale myslím, že na té větě taky prostě bude hůř. Ona měla ten prožitek toho komunismu, ona díky tomu víc chápala ten východní svět. Já myslím, že bez ní bude Německo více Německem, starým Německem.
0: Bez ní bude Německo více starým Německem.
1: Myslím zejména vůči vizaví českým zájmům a českém postavení České republiky v Evropě.
0: Pane prezidente, my všichni pozorujeme v médiích, že sílí debata o takzvaném povinném očkování proti covidu. Objevuje se to čím dál častěji a mnozí už to berou jako samozřejmost v některých třeba skupinách pracovních nebo věkových a tak. Co vy soudíte o povinném očkování?
1: Tak já myslím, že to je omyl, tragická chyba a já myslím, že to má zůstat v rovině očkování doporučovaného. Teď, kdybych byl antikovidista, tak důsledný, tak řeknu ani ne doporučování, jenom volbu, že má. Dobře, připouštím, že si mudrci mezi našimi epidemiology zakládají na své pravdě, že očkování je pozitivní a proto nemám pocit jim zakázat, aby to nedoporučovali. Že dostávají takový prostor na našich veřejnoprávních médiích, je něco úplně jiného. Ale podívejte, nás tedy pobouřilo nesmírně v závěru minulého týdne, nebo kdy to bylo, když končící ministr zdravotnictví oznámil, že vydá v pondělí nebo kdy vyhlášku, kde prostě povinné očkování vyhlásí pro ty a ty. Já jsem přežil tu první éru po tom pádu komunismu a jako ne právník, tak jsem na to neměl tak vyhrocený názor. Tehdy právníci do nás bušili, že nic, co přikazujeme jednotlivým občanům, nemůže být v podzákonných normách. Nemůže být pod čarou, nemůže být výnosem vlády, ministerstva a tak dále. To byla mantra, kterou já jsem jako ekonom trošku myslel, že to je přehnaný takový purismus právnický. Nicméně žil jsem v tomhletom světě a proto jsme jako předseda vlády zažíval přepisování. Každou chvíli vláda schvalovala nový zákon, který nebyl ničím jiným než přepisem vyhlášky vlády nebo jiného typu podzákonné normy, převáděla se do zákonů a rychle se tyhle ty věci schvalovaly. Pro Bůh, abychom něco nepřikazovali bez tohoto vyššího posvěcení, které není jenom vládou, ale i parlamentem. To jsem se jako naučil, i když říkám, že jsem takhle zrykačil rameny. Nicméně je to tady. Teď vznikne nejkonfliktnější příkaz posledních let povinné očkování, třeba na 60. A to se vesele přikáže formou vyhlášky ministra zdravotnictví, který má 5 dní do konce své funkce. To je zpupnost těch politiků naprosto neznámá a já teď se strašně divím, jak jsou ty váhy nestejné. Jak to, že ti lidé, kteří na nás ječeli, že přeci tohle nemůžeme chtít vynutit pod zákonnou normou, vyhláškou, jak to, že neječí dneska, jak to, že není demonstrace těchto lidí dneska před ministerstvem zdravotnictví nebo před úřadem vlády, jak to, že nejsou, jak to, že tohleto z těchto formálních důvodů, něco jiného jsou věcné důvody, jestli to prostě je nebo není správné.
0: Když se to celé ujme, protože Bůh ještě jak to dopadne, tak budete to respektovat?
1: No to já budu muset emigrovat někam, to já prostě už jsem tak nainvestoval do nesouhlasu s povinností očkování, že i kdybych chtěl být očkován, a kdybych dospěl k závěru, jako jsem k němu nedospěl, i když ty vakcíny nedémonizují, já to říkám rezolutně, tak i kdybych chtěl být očkován, tak já už tuto svobodu bohužel nemám. Já už jsem tolik nainvestoval do protestu proti povinnosti očkování, že teď už musím umřít prostě na ten covid a očkovat se prostě nemůžu dát. To je strašný problém. Tak nevím, kam emigrovat.
0: Vy jste už zmínil tu okolnost, komu dávají a nedávají média prostor. A vy tedy předpokládám, že jste pro, aby dostali prostor všichni.
1: No, tak samozřejmě budu vzdychat, než když řeknu tuto větu, tak budu vzdychat, že tím pádem říkají, že mají i Piráti dostávat prostor. No, to mě bude dělat velkou újmu teda.
0: Počkejte,
1: na zdraví.
0: Počkejte, mluvím teď o tom třeba povinném očkování, tak protože včera byl tady hostem XTV pan Kubek, nebo předevčírem.
1: To je můj oblíbenec. To jako je,
0: ještě předtím pár dnů Daniel Landa. A poté, co Daniel Landa, co jsme uveřejnili ten rozhovor, tak nám zrušil spolupráci jeden inzerent. Tak já jenom si říkám teď, co je dobře? Jak se ta média mají chovat?
1: No ne, tak pan Kubek je pro mě jedna z nejhrůzostrašnějších osobností dnešní éry. Tento dědic Ráta ve funkci prezidenta lékařské komory. Nevím, nemám k tomu co říct. Já myslím, že to je tragická osobnost a to, že si ho pořád zvete, to já naprosto nechápu.
0: Pořád.
1: Já nevím, to je pseudotolerance k jiným názorům, že si pozvete Kubeka, to je pseudotolerance, to je falešná tolerance, to nechápu.
0: No, snažíme se hovořit se všemi, pane prezidente.
1: To nelze, někdo si to nezaslouží, aby s ním bylo hovořeno.
0: Jak budete trávit Vánoce?
1: Nevím, tak já jsem k vám dneska prvně přišel trošku už míru milovnějíc, když tu berli, tady jsem schválně dal stranu, aby tady nestrašil. No. Tak je, ten můj kotník je podstatně lepší, než to vypadalo před 14 dny, ale myšlenka, že bych si měl troufat, no vůbec, že bych sportoval, nehrá v úvahu, a že bych si měl troufat vůbec jet nahory a ve sněhu a zase znova uklouznout, to něco jako, nevím, takže pro mě Vánoce jsou v mlze, nemám o tom žádnou velkou představu, ale říkám, je to do jisté míry podmíněno tou mou krátkodobou situací.
0: Přesto vám popřeji krásné svátky. Projevím takové přání, abychom 11. díl, pane prezidente, začátkem roku natočili.
1: Ještě s tím počítáte.
0: No to víte, že s tím počítám a těším se na příště.
1: Děkuju pěkně. A já myslím, že bychom měli taky, já tady ještě budete přát svým posluchačům mnohokrát, ale já těm vašim posluchačům chci popřát pěkné Vánoce, říkám klidné Vánoce, píšu slovo klidné spíš a do toho nového roku jim všem přeju přežití dalšího covidového roku. Bohužel ten covid s námi bude i nadále, takže budeme pořád peskováni a bude nám zakazováno to či ono, takže s tím se musíme smířit, ale já věřím, že si ta tvořivost lidského ducha i v tom našem národě vybere nějakou cestu. Na mou novoročenku jsme vyfotili takovou trošku pošlapanou cestu se sněhem a tak nejasnou cestu, kam to vede, a napsali jsme k tomu heslo Hledejme cestu. Takže hledejme všichni společně cestu.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Naším hostem byl Václav Klaus.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Co jste říkal ostatně na poslední průzkumy, které jsem zmiňovala agentury STEM, tuším, že ze včerejška, kdy tedy koalice Spolu posílilo na 20%, oslabilo hnutí ANO, ale zároveň motoristé jsou na 8%. Potěšilo vás to, nebo jak hodnotíte současné průzkumy?
2: No
1: jsou to samozřejmě momentální nálady voličů, není to?
2: No, je to zajímavé. Já teda nejsem ten, kdo by ty průzkumy úplně jako zlehčoval. Jo. Většinou politici dělají takové ty prostě, když jim to vychází dobře, tak to je skvělé, a když to náhodou nevyjde, je to jenom průzkum. Tak toho já nedělám, já to beru vážně. Myslím si, že ANO zůstává favoritem. To, že to někomu spadne nebo vyleze o 2% nahoru, to podle mě je v rámci statistické chyby. Takže i ty preference těch motoristů já beru s rezervou, ale co bych si troufl říci, možná nejenom kvůli tomuhle průzkumu, ale i několika minulým průzkumům, co mi připadá velmi pravděpodobné, je, že motoristé se už usídlili nad těmi 5%, což je ta hranice, kterou je zapotřebí překonat pro vstup do sněmovny. To mám pocit, že už můžu říct, jako ne ze 100% jistotou, ale s velkou pravděpodobností. No a to samozřejmě pro mě je dobrá zpráva v momentě, kdy jsem se s nimi plácel na spolupráci.
1: Byl to i ten důvod?
2: Ne, já skutečně nestuduju ty procenta zase až tak. Ze všech těch nových formací, co se objevily teď na politické scéně, ono se to různě přelévá, víte, koalice se uzavírají, pan Okamura uzavřel nějakou velice širokou koalici, tak ale mě ti motoristé sedí nejvíc, mně to skutečně připadá, že se tam jakoby dají nalézt stopy nějaké té dávné ODSky z 90. let, což teda pro mě pořád srdeční záležitost, a že jako i umí ta strana reflektovat to, co se teď děje na pravici ve světě, třeba ve Spojených státech. To je úplně, ono to přichází i do Evropy, to je úplně jiná pravice, než na kterou my jsme byli zvyklí v 90. letech. Teď je to ta národně konzervativní pravice, která má v řadě případů, v řadě témat jiné priority, než taková ta klasická, řekněme, reganovsko-bušovská pravice. A podle mě motoristé tohle cítí, dokázali to nějak jako vstřebat a uchopit, a tohle je věc, která mě zajímá.
1: Čili oni podle vás vnímají ty změny, které se dějí za velkou louží, na rozdíl od současné vlády?
2: Mm-hmm. Současná vláda to podle mě špatně analyzuje, neumí to rozklíčovat a vlastně neví, co s tím, neumí se s tím hlavně poradit. Takže je to takové lavírování. Ti motoristé podle mě, ať už teda třeba trochu instinktivně nebo intuitivně, vytušili, kam se ta pravice budoucnosti bude ubírat. A tohle je věc, která mě nesmírně láká se na tom podílet a nějak to prostě posunovat, dát tomu nějaké přesnější kontury, nějakou ostřejší definici, to bych se ještě rád zkusil.

0: jedem tam, kde to má.
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
2: Markéto, zase nám nevyšla jedna dobrá zpráva Petra Fialy.
3: Tak to už je u Petra Fialy celkem tradice.
2: To už je tradice, ale o co jde, zase nám letos, už začátkem roku, zdražilo jídlo. Zdražilo nám o 5%, což není málo. My si všichni pamatujeme, je to už taková, já bych řekl, ikonický obraz premiéra Fialy na loňské veletrhu Země živitelka, velmi populární, vždycky úplně plný lidí, kde Petr Fiala vyšel na pódium a tam se tak rozlít kolem sebe a řekl, potraviny nám nádherně zlevňují. Lidi se taky rozlídli kolem sebe, začali si tlouc na čelo, kde to pan premiér vidí.
1: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
1: Pod plátnem šapitou.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
2: Proto letí.
1: Proto letí.
2: Rychle skoro jak Filip Turek, no?
1: Proto... jako Filip Turek to letí.
2: Rychlostí Filipa Turka.
1: Prosím vás, co to je?
2: Já nevím, ale já vám musím něco říct. Teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme. Tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka. Ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
1: to je chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
2: Já to nemám tak naučený.
1: A vy nejste závodník?
2: Nejsem. A studu ten poset jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
2: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády, a že nás se zastupovat.
1: Do vlády?
2: No to říká. Že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády, ano, a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu, v Evropské radě.
1: A na životní prostředí, ne?
2: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde po papíry, co?
1: Nepřijde.
2: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl. No,
1: no víte, na co je to zralý?
2: Já vím, na co je to zralý.
1: My máme Filipa Turka rádi.
2: Máme.
1: Ale my jsme transparentní.
2: No my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
2: Jako tyhle dva.
1: Jako tyhle dva.
2: A vidíte, jak jsou Xaveré vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
2: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
2: Ty mají cibulkovo těžítko.
1: Siderické, no. Kivadelko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
2: Jo.
1: A je to už 33. zápis knize.
2: Jo, to je teda ježíšovský, Kristova léta.
1: Kristova léta, no.
2: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte? Takovej
1: teda... Nedá se nic dělat a píšu tady...
2: Ale aspoň je to ta 33, ne? Teda kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
2: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
2: Jsi 237 nebo kolik?
1: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
2: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
2: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte si na Turka. No. Pane Holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná
2: jasně,
1: legrace.
2: Jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
2: A talentovaný šofér.
1: Šofér, tak je to závodník. Že, ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeří, jo, tak já na tom takovou propovědku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
2: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
1: Vy jste taky závodník.
2: Ne, nejsem závodník, ale...
1: A na kole, ne?
2: Na kole.
1: Jste říkal?
2: A tam jsem se přiblížil na dvoustovce. Tak Německu jsem taky jel 250, spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Mězdíme přes noc a to.
1: V životě bych ne.
2: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
2: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
2: Tak vy se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale. Ale jak si jet v klidu prostě.
2: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdné dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
1: No ale on projel v Německu.
2: No ale teď už nějak na to netrvá úplně, no. Tak
1: aspoň v Sudetech to bylo.
2: jo. Ale víte co, já to vím, Xavire.
1: Nesrazil on toho papeže nakonec?
2: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
1: Sudety,
2: se to nemělo stát.
1: To je napůl.
2: Ono to tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to,
1: fakt?
2: No jsem tam, ale.
1: Říkáte přede mnou, já to musím teď nahlásit.
2: To už je nahlášený.
1: Je to nahlášený?
2: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeřit, jako natáčet se u toho a tak, asi tak.
1: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněné závodnické jako sezení, a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako to pořád.
2: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S pískem, co?
1: Meda.
2: Meda. No jasně.
1: Víte, co novýho s Medou?
2: No má děťátko.
1: Děťátko. Medičku.
2: No.
1: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
2: já myslím, že se spíš někoho platí na to. No on je takovej, on má radši jiný hodnoty než přebalování.
1: Jak to víte?
2: Vím.
1: Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky, pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajským serveru, a tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
2: Chcete říct, že Meda přebalovala?
1: Nebo jestli přijde, tak bude přebalovat teď dalších jo. Několik let?
2: Já to moc nevěřím, Xavere.
1: Dokolika let se přebalují děti?
2: To já nevím, ale
1: do tří let.
2: Takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
1: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní. Probudí se ty
2: no.
1: Nějaký pudy.
2: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
1: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme.
2: Jasně.
1: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
2: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
1: Jako myslíte, že Diana někdy přebarovala Harryho?
2: No to určitě ne.
1: Ten se narodil, ta pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
2: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
1: Tak je to.
2: Z Plzně teda řekněme. No.
1: Je to, pane Holčem.
2: Nebo on je schomutoval.
1: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
2: Ne, on je schomutoval, myslím rodák. Jako. Ale tak je v Plzně.
1: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
2: To počkejte, to já uznávám.
1: A to nejsme my nosiči vody.
2: No nejsme,
1: no.
2: To já vím.
1: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
2: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
1: Milion chvíle.
2: Milion chvíle.
1: Tam jich milion.
2: Já vím, tam, jo, přesně.
1: No, Meda jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za Vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
2: Medulince.
1: Aby byla zdravá, potačkový, chytrá, po mamce no mi nevím.
2: Aby byla po taťkovi chytrá, ale míň chytralá než taťka.
1: No a hlavně byla zdravá, ono je to nakonec jedno.
2: No jo.
1: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
2: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
1: Mě říkáte před minutou, že budeme mít na všechno personál.
2: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, teď přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
1: Fakt? Hmm? Na mateřskou?
2: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
1: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
2: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou.
1: No tak
2: je to špatně, ne?
1: Je to obecně zaužívaný termín.
2: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne?
1: Není to úplně v pořádku.
2: Já jsem nekonfortní teď, jak se říká.
1: A otcovskou třeba?
2: Ale to neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
1: No ale nepotřebuje to děťátko jaksi prs paní matky? Aspoň první.
2: Ten je asi koupenej, ne?
1: Se porodem.
2: No to se prodávají.
1: To je v ceně.
2: To se prodávají s porodem, Xavere.
1: Jo, takhle, to je takový balíček.
2: Jak se říká, kombo.
1: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
2: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit Meda.
1: Jo, no tak...
2: To bych tady podepsal v knize.
1: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
2: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
1: No.
2: Zdeněk Šarapatka.
1: Taky Zdenda.
2: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
1: Ten je tam podepsaný dvakrát.
2: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pithár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
1: pan Etzler je tam třeba. Je
2: taky. A v jakém stavu to podepisoval?
1: Z toho není cítit.
2: Ale já jenom Xavier...
1: I Biky. Miky Štryky.
2: Jo.
1: Taky.
2: Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
2: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni s těma tričko občanský.
2: Já vidím, ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
1: Ale to je jedno, jo. Prostě. Ptejte se mě jako občana.
2: Tak teď se vás ptám, Xavere, jako občana. Čas postavit se na správnou stranu? V radě České televize?
1: A správná je která?
2: No, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
2: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
2: Takže po něm? Neboli?
1: Myslím si, že prostorom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
2: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
2: Medveděv,
1: že?
2: To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
2: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit, tu televizi.
2: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
2: No to je jasný.
1: Bych tak typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
2: Jako občan se ptám občana.
1: Občana. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
2: Co tady?
1: A to je ex.
2: Ale... No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner?
2: No.
1: No tak,
2: a paní Nora?
1: Oni už tam nejsou právě.
2: No říkám, že jsou ex. Jako
1: ex, jakože už český, no.
2: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
2: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
1: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
2: No jasně, ale on říkal, že se musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
1: Fakt?
2: No jasně.
1: Oh.
2: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
2: No. Ona nějaká je televize?
1: Mňouk, Mňau je.
2: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak. A tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
2: Tak tam už mňouká dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy zamňoukají. Ježíš, pane Hoče, co, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
2: V jaký měně teď mluvíte?
1: V korunách.
2: To asi ne.
1: Už. Já vám zamňoukám i za 20 korun.
2: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
1: Položte stovku na stůl a tady budu mňoukat 4 hodiny.
2: Mám hodit prachy na stůl.
1: Prachy a zbraně. Nebo pravdu. Vy totiž jste zlepšil svět a vy děláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítá.
2: No drahoty
1: to
2: ne, hezký, nedělám,
1: když dobrý. Reaktorka zamňouká.
2: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně lacinej člověk. A počkej, tam se mňoukalo za 4 pětky?
1: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
2: To snad ne.
1: No tak to se to obecně ví, se prodal na radě.
2: Infiltrace ne, snad jenom.
1: Ne,
2: co?
1: Ne,
2: no, ne, prostředí, ne, co?
1: To je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a no, tak.
2: Chci věřit, že tam mezi nimi by někdo takhle, co?
1: Mezi lepšími, no. To se jaký stane.
2: To snad ne.
1: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaká pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
2: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
1: Etický. Tam je na to erotický panel.
2: Jo, to možná, no.
1: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu 3 věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
2: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
1: Spojovatelka, no.
2: Ale divácká rada?
1: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
2: Severe.
1: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
2: Severe, byl, že to jak Fiala, ty ne. Co?
1: Tak pozor, tak to jak pozor. Fiala ne. Jak jsem to říkal?
2: To je pravda, to nelže nikdo jako Fiala.
1: Jak jsem říkal, že to jmenuje?
2: Divácká rada.
1: Divácká.
2: To chci vědět, kdo tam sedí v tom.
1: Divácká rada.
2: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
1: jako,
2: ne?
1: Jako ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať jsem ptáte jako občana. Divácká rada.
2: Co?
1: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
2: Ty vole.
1: Vy z členové divácké rady klikám, jo?
2: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
1: Ježiš, to vidím po první životě se stoupil. Tak hádejte, kdo tam je.
2: No mě to je jasný.
1: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
2: Je tam Bob Kartous a Elfové?
1: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
2: No jasně.
1: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
2: To je musíte všechno, řekni, proč tam nejsem já třeba?
1: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
2: Ksavere, proč tam nejsem
1: čerpačka.
2: Já? Co?
1: No já se dívám, jestli nejste.
2: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
1: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
2: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
1: Výbor dobré vůle Petra Holce. Je to napsané.
2: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
1: Já vím.
2: Vypněte to.
1: To jsou ty vaše rady.
2: To jsou ty moje rady.
1: Ale vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
2: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
1: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane holče, musí utratit. To není jen tak.
2: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
1: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
2: To bude 9 miliard už, jo? Na příští rok rozpočet.
1: No ne, už teď letos začne platit ten zákon.
2: No tak od příštího roku.
1: Ne, od května nebo od kdy?
2: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. To, tam už to naplnějí teda. Když potom se začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT, no, tak se zvýší rozpočet.
1: Daně, to jsou poplatky, pane holče, žádná nehodno, to mediální jsou, dán.
2: Zlý slovíčka, co?
1: To jsou ale opravdu zlý slovíčka.
2: 9 miliard, Xaver.
1: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět kam s tím?
2: To bychom neutratili ani tady Fix TV?
1: Tady ty lidi potřebujete na to, ty jejich platy.
2: 9 miliard.
1: No a pak někdo odchází, vy mu dáte 17 platů na odchod.
2: A to prý nebyla ona. To prý nebyla ona.
1: Kdo? Nebyla.
2: Nebyla.
1: No, já vím, kdo to byl.
2: Jo?
1: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní, ale známá taky. No, takže víte, pane holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
2: No to chápu, Xavere, to musí teď být pěkná fuška.
1: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal,
2: jo, jo.
1: Za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
2: No, to je dobrý.
1: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková, no. 4x4. Takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
2: Dělají, co je třeba, ne?
1: Dělají,
2: co je třeba. No a tak ono, ale já asi vlastně, to není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
1: A co to je melounek? Jako no, pro pana to... Rychlíka, kdy ten je...
2: Prestižní
1: dokument. Prestižní, hlavně je to pravda láska.
2: No právě proto.
1: Tak
2: no, a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
1: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
2: No, to je jasný.
1: No ne, tak teď pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
2: A nemůže to být ten Šarapatka? No?
1: Takový čestný člověk?
2: To je pravda, to je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
1: Signatář?
2: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medveděv, to je jasný.
1: No pane holče, já mám takový jako vážný téma.
2: Jaký?
1: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
2: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem si dělal na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
2: A ty jsi takový bezvědec, Xavere.
1: Já jsem bezvědec.
2: Že to sledujete tak?
1: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve. Mm-hmm. A nevím, jak se volí papež. On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
2: Jo.
1: Ty jsi kurie.
2: No,
1: parta celá. A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
2: No jasně.
1: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
2: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, Vlášek.
2: Tak. No, ten...
1: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejde do Vatikánu.
2: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
2: No to si myslím. No,
1: tak je proč... to významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu,
2: jo?
1: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
2: No a ne, že by neměl žádný úplně, ne?
1: No jo, ale spíš takovej symbolický.
2: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
2: A taky jsou tu. Všude takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
1: Bratr Marián, no. Jo.
2: Bratr. No.
1: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
2: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. No, máte tak... bratr k bratrovi?
1: Bratr, a je jich milion.
2: No.
1: A co bratr Čunek ještě?
2: Petr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že, není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr. Hmm.
1: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
2: Mě... Morbidní tohle, ne?
1: Morbidní?
2: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
1: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto...
2: Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
1: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
2: A budete mít mauzoleum, ne?
1: No to budu, jo, to už se buduje.
2: Tak možná udělám výjimku k Severe.
1: Jo? Hmm. No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
2: Celá. No jasně.
1: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy teda nepovedly, Františkovi, že teda bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm-hmm. Myslíte, že je pravda?
2: To docela jo. Ale tak on je zreformovaný, na tom byl trošku tak jako Fiala, ne?
1: No, to asi jo.
2: Žádná reforma.
1: No a teď se bude volit nový papež. Bobošíku Haru to nejde prý.
2: Nejde? Ne. Počkejte, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
1: Ne, ona jde za to, zastačilo, za Komára.
2: Ale ona nevodolá. Myslím, nevodolá, tam ještě nebyla. Tam nebyla.
1: Ale ona není v kurii.
2: Co se tam dostane? Ta se dostane všude, Xavere.
1: Myslíte?
2: No tak už je zase v další partaji.
1: Je v partaji? To nevím.
2: No tak kandiduje za další partaj.
1: No za koliká
2: to už, no.
1: To jsou
2: tak kolik? Já vám říkám, to se tam dostane.
1: Jo? Mhm. No ale pane Holče.
2: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
1: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
2: Jak to?
1: No ne, no, protože tam není.
2: Protože tam není.
1: Pan Duka ani nevolí. Mm-hmm. Protože mu je nad 80, víte, tam jsou daná taková
2: pravidla.
1: No a je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme říkali, ty vole, fandíme tomu našemu, ty
2: jo.
1: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík, nebo Graubner, nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat, a ono to není tak jednoduché asi.
2: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se mi vybaví jméno Růže.
1: Já nevím, co je jméno Růže.
2: Román od Maria Puca, a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. A to bylo tak temný jako Halík.
1: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
2: Mně se vybaví zlo vždycky.
1: No, a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
2: Jo.
1: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
2: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
1: Tak možná tam je.
2: To tam musí být.
1: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, že tak tam bylo takové místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. Mm. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takové špičky. A teď mluvil a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A to bylo večer v 6, byl press klub. Byl nějak jako na pozor, když už se venku stmívalo. A já jsem říkal, tyvo, už je to tady.
2: Jste se začal bát.
1: Už je to tady, ještě dneska do pekla. A takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
2: To je zlo, je to stělesnění zla?
1: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
2: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
1: Pozdrav od Danteho.
2: Jo.
1: Pane Hoče, aby jsme nezapomněli,
2: no
1: vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně. Mm-hmm.
2: Takže a... bez pompy dneska?
1: Cože?
2: Bez pompy?
1: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenera?
2: To by bylo nejlepší, no, Xavre. No,
1: tak je.
2: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majcnerová, Jiří Bidžovský.
1: Počkejte, co děláte?
2: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle. Já
1: no ne, tak no. Ty texty čtěte.
2: A to vydána, no, říkali jsme rychle.
1: Tak já přečtu.
2: Tak vy jste se díval na hodinky, jako že nemáme.
1: Ne, čas. Pane Olče.
2: Jste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku, Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera, Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu, pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině, hlouposti a tuposti. A Štěpán, zapadlo, aby váš náš Přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltýnová, které jsou stále v pohotovosti. No.
1: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Hmm? Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Hmm? Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
2: Tak přes optimismus tady jsme.
1: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán.
2: Mm.
1: A Jitka Majksnerová, Wilsonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
2: Xaver, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podloulest.
1: Šorvku takovou.
2: Že jste řekl, ať to udělám rychle a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl to.
1: Tak ty...
2: Tu minutu slávy, co?
1: No tak byla tam
2: minuta slávy. Jo, vy no. Se učíte dobře.
1: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Vilzonku, protože za minutu a půl začínám vedle ve studiu točit pane prezidente. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Na shledanou.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz

0: počkejte, anebo o tom vrcholovém, to znamená o tom, kdo bude platit výjezd na olympijské hry a tak.
1: Výjezd na olympijské hry, začneme. Výjezd na olympijské hry není drahá položka. To se, no jasně, to jsou desítky milionů, které dělají asi 150 milionů jednou za dva roky. A to je že oblíknout je, ubytovat je, odvíst je 150-200 milionů maximálně. A to je samozřejmě položka, kterou platí všechny státy. To. Ale my se bavíme o to, o sportu, o klubovém sportu, o spolku, to znamená o sportování pro všechny. Bavíme se o investicích, které my máme jedny z nejdražších sportovišť v Evropě. Průměr stáří je skoro 50 let. 50 let. To znamená, vemte se, jak jsou vybydlení sportovišť, kolik zmizelo plácků, kolik developerů se rozebrali v různých sportovišť, které byly v centrech nebo na krásných místech, které se tam držely ještě z první republiky často. Za komunistů, kolik se toho vyčlenilo. A měli se územní plány tak, aby prostě zanikaly sportoviště. Mm-hmm. Takže bavíme se o tomhle. Bavíme se o rozvoji svazu, to znamená, svazy by se měly starat o talenty, zajišťovat reprezentaci. A bavíme se o propojení, které by měly být peníze sloužit propojení škola a kluby. A to jsou strašně důležitý peníze a tam musí ta meritum věci, protože o co nám musí? No o mládež, o ty mladí, aby si zabudovali zvyky, aby vnímali ten sport jako hodnotu. Ale je tady sport propagovaný jako hodnota zdravého životního stolu? No maximálně vždycky se něco vykřípne, ale systémově, aby se to budovalo, co jsme mluvili na začátku, no se nebuduje. Ten stát prostě na tohle abdikoval. Stát teď, vláda zřídila 3 ministerstva, a před 4 roky, nebo před 3 lety, kdy vznikla Národní sportovní agentura, tak všichni křičeli, jak je zase spousty úředníků a kde si, co si a náklady. No, ale těch úředníků jsme se bavili, že to bude 60-70, což je na to, když budete mít rozpočet 15 miliard, což je sotva stěží, ale dobře, dá se to zvládnout. Tam je potřeba, aby ta agentura nebo to ministerstvo dělalo koncepční činnost, aby mezinárodní činnost, protože mezinárodní činnost má dělat svazy, a olympijský výbor, ale my potřebujeme i po státní linii, aby dělali, protože všude v Evropě ten sport má ohromnou prioritu. Ve Francii mají ministerstvo, Národní sportovní agenturu a olympijský výbor. A my nemáme ani olympijský výbor, který se na něco hraje. No ne, ten nemá tu podporu ze strany státu, jakou má ve Francii. Máme konečně Národní sportovní agenturu a nemáme ministerstvo. Mm-hmm.
0: No a pořád jste mi neodpověděl, jestli jsou to jedny peníze ten vrcholový sport, a ten amatérský, anebo jestli
1: je vrcholový nějak... vrcholový sport není ten profesionální, jsou to reprezentanti. Tady nejde, stát neplatí, aby jsme si rozuměli kluby, profesionální sportovce. On platí reprezentanty, dává peníze svazům, aby zajistili reprezentaci. To znamená práci s mládeží od těch 15 let nahoru, aby je vychovávali, školili trenéry, rozhodčí jsou k tomu potřeba, pořadatele. To je spousta lidí, které potřeba zaplatit, ale to dává stát, a to je dobře, pouze na zajištění reprezentace, na zajištění talentované mládeže. Ale co se týká těch profesionálních klubů, to je věcí sponzorů a to by mělo taky stát zajistit. Vytvořit daňové a další podmínky, aby firmy byly vedeny a hlavně ty nadnárodní, které tady nic nesponzorují, aby dávali peníze do sportu, do kultury, do sociálních věcí, jako to je normálně na západ od nás. A to tady ten stát, na to, co se ptáte, to znamená příliv do profesionálního, který musí jít ze soukromního, no, protože ten nemůže stát platit.
0: A to celkem funguje.
1: To nefunguje taky.
0: To nefunguje taky.
1: Taky, bohužel.
0: Tak já vidím na každém druhém utkání cedulku ČES, já nevím,
1: ČES podporuje asi nejvíc, ale to je česká firma, ale podívejte se, kolik podporou zahraniční banky, podívejte se, kolik tady vydělávají dodavatele léku. Řekněte mi farmaceutickou firmu, kterou vidíte, že podporuje sport. Tady vydělávají stovky miliard.
0: No to by nemělo logiku, pane doktore.
1: No to by bylo proti sobě.
0: Farmaceutická firma chce nemocné lidi.
1: No, ale tady jich nemocných přibývá. Ale přece stát chce zdravé lidi. Průmysl chce zdravé lidi, obchodní chce zdraví lidi, firmy chtějí zdraví lidi. Protože to už se ta nemocnost a to, že nejsme zdraví, to už se odráží i v té práci. To není jenom, že nesportujeme a že nemáme výsledky a že reprezentace není na vysoké úrovni. To je prostě globální. Proto já jsem začal mluvit na začátku o tom, že my potřebujeme tu výchovu ve školách.
0: Pane doktore Jansto, vy jste měli valnou hromadu Česká unie sportu a podle zpráv tisku předseda vlády, pan Fiala, který byl pozván, nepřišel. Předpokládám, že se třeba nějak omluvil nebo něco, ale je to, jak pan

0: Předseda vlády často říká nějaký signál pro ten sport. Vyslal za sebe někoho, kdo třeba učinil nějaký slib?
1: Já bych nechytal ty signály, ale my jsme rádi, že jsme pana premiéra oslovili ještě jednou s tím, že jsme ho poprosili, jestli by natočil nějakou zdravici. Protože nám jde o to, aby se dala těm lidem, co se pohybují ve sportu, naděje. Aspoň naděje, že se něco zlepší. Vemte si, řekněte mi nějakou profesi, kde ty trenéři nebo ty lidi, co se starají o sport, čekají pokorně 4, 5, 6 měsíců, než dostanou platu. Kdo by to dělal tady? A oni, ty, co se starají o ty kluby, to tam trénují a takový, tak nemají od ledna často výplatu, protože stát nevyplácí dotaci, vypíše se to pozdě, z důvodu teď bylo, že provizorium, a tak aspoň ať mají naději, že ten stát se na to... Musím říct, že potom, když jsme panu premiéru napsal ještě jedno o to, tak pan premiér napsal velmi hezkou zdravici, bohužel jsme ji dostali až v den konání, ale rozeslali jsme do celé republiky, máme na to pozitivní ohlasy, ale pozitivním ohlasem je v tom, že vyvolal naději pan premiér, že se něco pro ten sport udělá. A teď je to na této vládě, protože teď tato vláda poprvé má šanci pro sport něco udělat, protože přece jenom přišla v listopadu, bylo nějaký provizorium, ale teď je rozhodující moment při přípravě nového rozpočtu, kdy se ukáže, jestli to myslí se sportem vážně nebo ne.
0: No vy jste ale dokonce řekl, pane předsedo, že na podzim mohou některé kluby zaniknout.
1: Zaniknou, když se nevypíše program údržba a provoz, protože vlítly energie, vlítly, není potřeba jich zopakovat, co se tady děje ve společnosti, to je ve všech médiích. Ale nejvíc, které jsou byty, jsou samozřejmě energeticky náročné sporty, a ty jsou dva v podstatě, hokej a plavání. Samozřejmě ty, co provozují nafukovací haly, jdeme tomu třeba, protože se hraje tenis a další, taky to je problém. No a tady, vemte si, ty energie jdou 100% nahoru a oni nemají vyšší dotace, nemají nic. A protože ten sport je dlouhodobě podfinancovaný, to znamená, nejsou rezervy. Obce nemají víc peněz, aby to podpořili, protože jim taky rostou náklady raketově v okolí. Tak kdo jiný než stát by měl pomoct?
0: Dobře, a ten úspěch našich hokejistů nedávno ve Finsku, třetí místo tuším, tak je to třeba, zase promiňte, nějaký signál třeba pro vládu, pro vás, pro občany, že se zase v českém hokeji blízká na lepší časy a to by mohlo být tím spouštěcím mechanismem, kde řeknou, tady hokej přitlačíme, když je tak
1: energetický. Tak bylo pozitivní, že pan premiér přijal hokejisty, pogratuloval jim. No a samozřejmě jde o to, aby pan premiér taky se měl snahu, aby se to udrželo, to umístění, a to je potřeba, aby se trénovalo. To znamená, ta vláda by měla říct ano, přispějeme na ten nárůst cíleně, ne plošně, ale cíleně. A to znamená na ty sporty, které jsou energeticky náročné, a mělo by se to objevit ve vypsání dotací na příští rok. Národní sportovní agentura by měla vzít ty sporty, které jsou energeticky náročné, a udělat tam nějaké prostě procentuální vyjádření, ale musí na to dostat peníze od toho státu. Ale jinak jako ještě k tomu hokejovému úspěchu, já jsem rád, že jsme byli třetí, ale nesmí ho přeceňovat, nebyli tam Rosáci a hlavně přijeli tam, bylo tam 4-5 superhráčů a přijel tam Pastrňák, který emočně samozřejmě tomu pomohl a nech se to rozebírat, ale ten trenér tam udělal jeden dobrý tah, který jako mě, člověku, který rozumí trošku kolektivním sportům, byl dobrý v tom rozhodujícím zápase, že prostě nechci to rozebírat, ale udělal jeden tah.
0: No to tak naopak rozeberte, to už teď musíte říct.
1: Ale tak přesunul Pastrňák a Gertlovi, to bylo klíčový, protože Američani byli unavený, s kterými jsme hráli na 4 beky. No a oni se soustředili samozřejmě na naši první lineu, ale jenom jsme měli dvě liney a hned to bylo vidět na té hře. To, když tu hře uvidí, tak to sleduje, tak vidí, jak se to celý rozpohybuje, to bylo viditelné.
0: Myslíte, že to bylo takto, že stěžejní část toho úspěchu nebylo štěstí?
1: Jasně, že bylo velký štěstí.
0: Štěstí je
1: velký potřeba. Štěstí, ale štěstí předpřipraveným. A tam přijelo, tam tým byl nadprůměrný, ale hlavně tam přijelo vždycky do rozhodující v kolektivních sportech. O 3, 4, 5 individualitách, a ty tam byly.
0: Ještě mi řekněte, pane doktore, vy opakovaně mluvíte o premiérovi.
1: No, protože je garantem teď sportu.
0: Já vím, ale ten premiér teď má spoustu starostí s Ukrajinou, jak víme, s Evropskou unií, ale je tady ta sportovní agentura, která funguje teda, nebo nefunguje?
1: Sportovní agentura je poznamenaná tím, že bohužel není dostatek schopných státních úředníků v oblasti sportu. nebylo šance, aby přišli z ministerstva školství mládeže tělovýchovy schopní úředníci. To je za A. Za B bylo to, že brzo první předseda agentury byl brzo vyměněn. Zase to sebou přináší předání funkce, nabrání lidí, zase jsou určitý. Takže to bylo. No a druhá věc je, že je tady řada stíhání, které si myslím dopadnou dobře, ale ta opatrnost těch úředníků, kteří tam pracují, je samozřejmě jsou byrokratičtější, než je potřeba, takže věci ještě víc jako zkomplikují. Takže nárůst byrokracie přináší těžké vyřizování těch dotací, takže se to celý zpomaluje. No a pak zase útoky na Národní sportovní agenturu má být, nemá být, protože tady spousta lidí jako tomu nerozumí. Myslí se, že prostě na školství to bylo správně. Já si myslím, že právě soudy probíhající ukazují, jaký tam byl bordel neskutečný. Objektivně, to už je objektivní zjištění. Takže já doufám a samozřejmě jsem přesvědčený, že jediná správná cesta, že mezi agenturou by měl být mezistupeň, mezi agenturou a ministerstvem, aby jsme prostě měli jasný a celý národ, aby věděl, to je člověk, který zodpovídá za český sport. A koho teď může teď označit jako český národ? Premiér to taky není úplně, to je jenom garant, ale není úplně on. Takže to je Neuser, ale to je jenom státní úředník, to není politik. Jo? A to je ta chyba, že jsme mezi stupni a neměli by, měla vláda, tahlensta nebo ta, co vznikne po volbách příští, by měla prostě mít odvahu konečně říct, tomu sportu je konečně potřeba pomoc nejen penězma, ale i organizačně, strukturálně.
0: Byl bych rád, kdybyste si našel čas po tom podzimním šampionátu basketbalovém a přišel k nám povyprávět něco málo ze zákulisí.
1: Uvidíme. Určitě rád. Tam vám řeknu, jaký to bylo.
0: Tímto vás zveme a pro dnešek jsem rád, že jste přišel a držím palce, nashledanou.
1: Děkuju moc, nashledanou. My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal. Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním. Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál. Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním. Posloucháte Radio Xave.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo, sečteno, a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
2: Dobrý den vám, divákům, a díky za pozvání.
1: Už se to blíží.
2: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
1: Nervozitu cítíte taky?
2: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
1: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události. Například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obviněvat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se mutá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk odvedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák. A to byla jako jedna věc, na Dozimetr se o tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
2: Začal bonzovat.
1: Vypovídat musí každý.
2: Ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
1: No tak to tak je. A myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
2: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers. Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem a tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o Papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřováno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je, a od té doby nic, uplynuly 4 roky, vy jste slyšel nějaký další jména?
1: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
2: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí, těch nerozhodnutých, se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama. Tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačal, a už teďka jako z toho lezou věci. Naposledy v té obžalobě je psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, které jak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
1: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby, no.
2: No, tak na politickou stranu. Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro, a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
1: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
2: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímala, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom článku.
1: Se zdiskreditovala, no?
2: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
1: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
2: No tak já nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
1: No v tom to není, v pindíku myslím, to není.
2: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
1: spíš
2: není.
1: Spíš se chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
2: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, já těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno, že ta schůzka byla od 8.30 do 10, což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel teďka do sauny, prostě, to je jako super program na 8:30 ráno, jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý, a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
1: Tam vedro taky.
2: Protože když jste jako v 8.30 v sauně prostě na Brumovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 9 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
1: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
2: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranické pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo? Jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
1: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
2: Tak on mluvil o Dmitru Kulebovi.
1: Kuleba.
2: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi, asi z obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
1: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
2: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý na ručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
1: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
2: To je klidně možný, asi, že sílí, tak koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi Rusáky.
1: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
2: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako První den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
1: Ne.
2: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozvede nebo nějak jako jsou odloučeni a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jak říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spat si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
1: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
2: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
1: A jaký máte vysvětlení?
2: Já nevím, tak možná je to...
1: Provokace?
2: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa, jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkra z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útočný, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
1: No.
2: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
1: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
2: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
1: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Jsem nenašel nic.
2: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
1: No, a to je divný, ne?
2: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
1: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
2: A Rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
1: Co bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
2: Tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrová nějaké informace měla. A jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám opak milostivě ukázal a vy jste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady po tom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrová o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
1: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
2: No, tak.
1: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy. Po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
2: No tak, jako, samozřejmě, jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak prvo a vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo. Pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
1: Takže nic nového vlastně.
2: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
1: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
2: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
1: Díky, nashledanou.
2: Nashledanou vám i divákům.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
3: Hraje vám Sounds like home, don't it? All my music. Radio Xaver.

0: právě u nás velmi často srovnávají investice z Číny a z Tajvanu. S tím, že z Tajvanu, který je menší, Tajvan má 32 000 km čtverečních, čili to je taková Morava, když ní přidáme Vysočinu, a tím to končí, která má teda 23 milionů obyvatel, tak ten Tajvan u nás investuje víc. Nicméně nejserióznější zase instituce, která sleduje investice, přímé zahraniční investice, je Česká národní banka. A ta sleduje Tajvan od roku 2014 a ta řada je zatím do roku 2020. Čili relativně málo, jenom 8 let na to, abychom to vyhodnocovali. Tam je to samozřejmě složitější, protože investice přijdou, pak je investor stáhne a tak dále. Ale Tajvan samozřejmě u nás má větší investice než Čína, ale to je dáno bohužel také nabídkou, kterou Česká republika může poskytnout, a samozřejmě Česká republika z hlediska technologií už není žádným prvotřídním trhem. Číňané mnohem více investují v Německu. V Německu investují za rok tolik, co u nás neinvestovali od 90. let.
1: No, pane Vojto, v jisté chvíli, není to myslím ani tolik let zpátky, tuším, že je to okamžik, když vznikala ta firma CEFC, ano, jestli si vzpomínáte, tak se hovořilo velmi často o tom, že Česká republika může být, nebo by mohla být možná pro Čínu, takovou důležitou vstupní branou do Evropské unie. Vypadá to zvenku, že tato myšlenka už úplně padla. Jaká je pravda?
0: No, to bylo spíš přání české strany.
1: Aha.
0: Tehdy jak prezident, tak vláda České republiky byla pro a snažila se vytvořit jakési pobídky. A samozřejmě se odhadovalo, kolik mohlo přitéct investic, ale mělo to celou řadu, ty souvislosti byly trošku složitější. Tenkrát my jsme byli v rámci vlastně iniciativy 16+1, platformy 16+1, později 17+1. A i když ty vztahy naše byly velmi dobré, nebo řekl bych lepší než těch ostatních členů, těch účastníků toho projektu, tak stejně Čína musela zachovat nějakou proporcionalitu a nakonec Česká republika jako trh pro jako prostředí pro investory není až tak jak si přitažlivá, jak se ukázalo, čili ty investice v rámci tohoto nepřitekly. Ale není to, že by Čína nechtěla nebo že by na to neměla, je to prostě, že šla jinak. Přicházíš

vrátil to zpátky do Plzně. Ten soud Plzní znovu řekl, že ho zprošťuje, tak vrchní soud v Praze zase to rozhodnutí zrušil a dal to v Plzni jinému senátu. A myslel si, ti už mě budou poslouchat. No a stalo se to, že i ten jiný senát v Plzni toho Templa zprostil. Neříkal, že by byl nevinný, ale prostě nebyly dostatečné důkazy, takže ho znovu zprostil. To už ten vrchní soud v Praze se naštval, vzal to z Plzně, z krajského soudu v Plzni a dal to ke krajskému soudu v Praze. Tam si asi řekli, no tak když ho odsoudíme, bude mít pokoj, když ho zprostíme, jak v té Plzni, tak nám to zase z vrchního soudu v Praze vrátí, tak ho odsoudili. Samozřejmě vrchní soud tady toto potvrdil, protože to bylo podle něho správné, šlo to přes nejvyšší soud, i přes nás ústavní soud to prošlo, že to je všechno v pořádku, přičemž bylo právě porušeno to právo na zákonného soudce a došlo to do Štrasburku, k Evropskému soudu pro lidská práva a až ten štrasburský soud řekl, není možné, aby vrchní soud v Praze chodil po všech možných krajských soudech v Čechách a hledal nějakého soudce, než najde toho, který toho Templa odsoudí, protože on sám ho odsoudit nemůže, potřebuje k tomu ten soud prvního stupně. No, takže Štrasburg za to odsoudil Českou republiku, že byly porušeny práva pana Templa, šlo to zpátky k ústavnímu soudu, ten už se teda chytl za nos, pozrušovala se ty rozhodnutí, vrátilo se to zpátky do Plzně a tam pana Templa zprostili. Jenže pan Templ byl odsouzen na doživotí, a než se to dostalo z té Plzně přes tu Prahu a další soudy do toho Štrasburku a potom zase zpátky, tak to trvalo 20 let. On 20 let seděl ve vězení na základě toho, že vrchní soud v Praze si vynucoval odsouzení. Není to nic jiného, než chce vrchní soud v Praze udělat teď. A já se ptám, jak je možné, když ten vrchní soud věděl, jakou obrovskou škodu na tom lidském životě udělal, že udělal nejhorší rozhodnutí v justici s největším. Prostě odsoudit někoho na doživotí je zásadní věc. A on to zbabral, ten vrchní soud, nechal člověka 20 let, nebo v důsledku toho byl člověk 20 let ve vězení nezákonně a opakuje se stejná praxe. Já to považuji za systémově špatné. A měl by to zákonodárce změnit. Jestliže u nás odvolací soud nemá možnost ze zákona uznat někoho vinným, tak si to nemůže obvinucovat ani obklikou, tím, že by vytvářel tlak na nalezací soud.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Já si nejsem jistý, jestli už změnili nástěnku s tím, kdo je v Americe teď prezident. Jestli si nemyslí, že je to furt Joe starý. Co?
2: No,
1: mně to tak připadá.
2: Myslíte?
1: Jo, protože i tady podřízený tohodle, Petr Pavel jistý, řekl, když se ho ptali, jako proč nějak nereagoval.
2: On podřízený?
1: Aby něco řekl, teda i k té inauguraci Donalda Trumpa, jeho návratu do Bílého domu, tak on řekl, pojďte se, měli bychom se na to zkusit podívat i pozitivně.
2: A?
1: No a pak začal blábolit jako normálně, ale mně se už líbil to antré. Pojďte se, měli bychom se na to podívat i pozitivně.
2: No, tak prosím vás, ale to mi... Díval jste se na, ten, na tu ceremonii?
1: Díval, mně se ta ceremonie samotná líbila.
2: Na tu oraci?
1: Mně se to líbilo fakt. Teď nemluvím, vlastně i projev, ale ten, ta ceremonie jako taková se mi líbí. Že taková... Není moc patetická, ale je vlastně taková hezká. Dobře se na to koukalo.
2: A projev?
1: Je důstojná.
2: Projev všechny ty věci, co on tam řekl, Doník?
1: Projev jsem až na pár výjimek, jako asi si mohl odpustit Mexický záliv, americký. A jinak se mi líbilo to, že to byl projev, který vlastně, i když to není můj prezident nebo prezident mojí země, tak vlastně jsem z toho fakt cítil jako takový nástup, že snaží o optimismus a to, aby se ty lidi, ta země, aby byla vlastně lepší.
2: Vy jste indoktrinovaný.
1: Totálně, Xavere. Já jsem popilej úplně tam.
2: Tak já vám příště tady dám místo Ukrajiny, vám dám Doníka.
1: To bych vás. Můžete?
2: No můžu, no.
1: Jo?
2: Já jsem ještě chtěl, na poprvní jsem si říkal, ještě tu Ukrajinu, tu bychom dali až později, ale chtěl jsem staré dobré heslo povaleči s kaváren do polí a továren. Ale tam mě chyběly některé písmenka.
1: Jo. Nevíte, proč se mi ten projev líbil? U nás máme takovej zvyk poslední dobou zvlášť s nástupem jistýho pána do strachovky, kde se mluví o signálech a hodnotách a nikdo vlastně neví, jaký to jsou. A pak přijde Trump a řekne tak a končí cenzura, končí gender, končí zelený šílenství. To jsou hodnoty opravdový, ne?
2: No ale já nevím, pane Holče. To. On tam řekl v tom projevu, že jsou jenom dvě pohlaví.
1: Cítíte se tady diskriminovaný na vedlejší koleji někde? Nenašel jste se tam?
2: Nenašel.
1: No a tak máte štěstí, že žijete v Evropě, takže tady určitě se zatím najdete, ne?
2: No já myslím, že je důležitý, že ten Donald má protiváhu třeba v té, třeba v té paní, co kandidovala na prezidentku. Jak se jmenuje? Nerudová, víte? Která?
1: Jo.
2: Tak tady by, tak kdyby mohla, pane Holče, tak každý den vymyslí jedno pohlaví. Sadíte se.
1: A to vám vymýšlí už, ne?
2: Jo, ale...
1: Nebo zatím vymýšlí každý den jednu blbost, si myslím.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alex.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za první splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. Teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje, ty jsi to vlastně popsal. Mm. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku. Pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že nemusí.
2: Ale nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohoto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: říká slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vy starý Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, parlamentní listy. Nikdo to nepopřel. Vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích?
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Hele, v Česku začíná
1: to vůbec
2: krok
1: nejde dohromady.
2: Být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty jsi, na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si ha, ha, ha, a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže jsi mu vděčný.
2: Jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet, oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
2: Nic nenaznačujeme.
1: Může to být schoda.
2: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místa je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
2: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v uvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
2: No, a... Mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
2: I vojáci samozřejmě mají nějakou svoji hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
2: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu?
2: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají tak jako jedním hlasem.
2: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví, Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohle to změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, takže by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
2: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Podívej se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že my se nechce, náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
1: Fiala... To by Němci nechtěli, věř mi.
2: Já to chápu. Nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
1: Já přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
2: Jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 28, 27, nevím.
2: No, aby taky ne, protože i z Německa...
1: Měl tu debatu. Debatu.
2: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národních zájmů Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází vohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení, stejně jako, aby se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, si do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýhokoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
2: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čůrá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
1: No, pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Dubaje na golf. Šéf té firmy, nebo ta firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví, za služby samozřejmě. A tak mi přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
2: To určitě, ale já bych se skoro...
1: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
2: Jasně. Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost. Když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví. A vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
2: No jasně, protože on se sám pojistil a víš jak, že se stal prvním místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v TOPce? Vlastimil Válek.
1: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
2: Ne, ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva. Ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
1: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus? Hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to...
2: No já bych trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, když někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jako my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy, a vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný, a v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
2: Jo, no. To určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala, už to nějak jako ladit?
2: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt těvka. Když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby se to vytáhla na těch 5%.
1: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
2: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá. I vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
2: Měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
2: Není to žádný Vysocký, viď?
1: Přesně tak. No, tak...
2: Já se úplně prosím tě lektím tou no, vizualizací.
1: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
2: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. Proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
1: je
2: o...
1: Je co.
2: Je čím dál tím víc. Pokud je o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady vys Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: No i Friedrich Merz nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
2: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jaký známe, Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
2: No, jasně.
1: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na konci.
2: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
2: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Lenka Králová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Naše společnost přijímá definitivně transgender lidi, nebo máte pocit, že to je taková ta trošku pokrytecká hra, jakože ano, ale zaplať pánbu, že jsem tam, kde jsem.
1: Prosím vás, je to ano, tu otázku dostávám často a nedá se na ně jednoduše odpovědět, protože jako Česká republika to není jako homogenní nějaký těsto, kde by to všude bylo stejný. Jo, záleží strašně moc na tom, z jakého jste města, jakou máte rodinu, jaký máte přátelé, sociální status, práci a tak. Takže já třeba osobně jsem to měla úplně na pohodu. Já jsem měla přijetí od rodičů, já jsem jediný vlastně velký problém měla s tou manželkou, pro kterou to bylo těžké to přijmout. Ale já jsem neměla vůbec žádný problém v práci, jo, živím se jako ta programátorka, nepřišla jsem o práci, nesnížil se mi nějak příjem, nezažila jsem nikde žádný posničky, měla jsem spoustu přátel, všichni to skvěle vzali, takže bylo to vlastně super. Já jsem to měla super. Ale znám osobně lidi, kteří to měli jako strašný, kteří třeba, nevím, v práci zažili šikanu jako na učňáku, který prostě rodina je vyhodila z bytu, je to strašně různý. Mm-hmm. Takže nemůžu, já si myslím, že na tu otázku nejde odpovědět, protože prostě jakoby český národ není jako jednotná homogenní hmota.
0: Jak vás teď berou vaši rodiče? Říkají vám ženským jménem nebo mužským?
1: Moje rodiče to vzali velmi dobře a myslím takhle. Troufám si říct, že mi to strašně zlepšilo s nima vztah. Myslím, že možná i tím, že jsem konečně sama sebou. Já jsem dříve měla se svými rodiči docela konflikty. A tak bych řekla, že vůbec. A jo, ano, samozřejmě. Ono to pro ty blízký lidi je těžký si na to chvilku zvyknout, takže se samozřejmě pletli. Konec konců já jsem se pletla i při oslovování sama sebe. Když prostě 38 let používáte nějaký rod, tak jako přepnout na druhej nejde prostě ze dne na den. Ale vycházeli mi ve všem vstříc a byli prostě skvělí.
0: Ten spolek Transparent, mm-hmm. o kterém, teda vy jste tam členkou.
1: Já jsem členkou.
0: To je spolek, který se stará o pomoc těmto lidem, rozumím tomu dobře, o ano. Informování veřejnosti.
1: Informování veřejnosti, pomoc těm lidem, děláme různé aktivity. Děláme třeba podpůrné skupiny, kam lidi, kteří takhle přesně tápou, jako vy jste to tady popisoval, když třeba někdo si není jistý a teď tu otázku v sobě tak jako žmoulá, tak může přijít na podpůrnou skupinu, kde prostě sedí lidi v kruhu, jo, nic se nevynáší ven, jako žádný informace, můžete tam bezpečně, svobodně si říct o radu nebo pozdílet, co vás trápí, takže to je jedna věc, kterou Transparent dělá. Transparent třeba vzdělává psychologii, protože to je velho hodně potřeba, jako v Česku psychologové na to nejsou připraveni. Jezdíme na různé besedy, diskuze, mluvíme do médií a pak třeba děláme i obyčejné věci, jako že pořádáme pro trans lidi pikniky, kde se můžou seznamovat, protože ono to strašně pomáhá, když ten člověk není sám. Mm-hmm.
0: No a to znamená, že vy, vzhledem k tomu, že takto veřejně vystupujete na tom svém YouTube kanále a na těch besedách a tak, tak máte nazbíranou řadu zkušeností. Z tohoto pohledu věříte v to, že existuje něco, čemu se teď říká nebinární člověk?
1: Já sama nebinární nejsem a
0: vím, ale
1: věřím tomu.
0: Jo, že to.
1: Věřím tomu, protože jako ono to nejde vysvětlit, stejně jako ta moje identita nejde vysvětlit, stejně jako ta vaše, jo, kdybyste měl
0: já
1: někomu.
0: Já vaši identitu naprosto chápu.
1: Jo, a já naprosto rozumím tomu, že u té nebinární identity možná bychom asi měli vysvětlit pro diváky, co to je. To jsou prostě lidi, kteří se nějak necítí komfortně ani v jedné z těch jako škatulek, jo, že prostě.
0: Ani žena, ani muž.
1: Ani žena, ani muž. A já se přiznám úplně na rovinu, že pro mě to byla taky cesta k tomu tohleto přijmout a pochopit, že jsem taky na to ze začátku nekoukala úplně jako, že mi to bylo jasný a říkala jsem si, no to je taková nějaká pro ně přestupní stanice nebo oni nevědí, co by, ale mám mnoho nebinárních přátel a najednou jsem jako nějak jsem to pochopila. Přišla jsem na to, že to je úplně jako v pohodě a pro mě, když se bavíme o těchto těch věcech, tak vždycky ono není potřeba něco nutně chápat. Jo, to máme takový předsudek, že musíme všemu jako nutně rozumět. Ono stačí si vždycky uvědomit, jestli ten člověk někomu jinému ubližuje tou svojí věcí, co dělá, nebo ne. Jo, když někdo prostě křičí, že by se měli, nevím, nějaký rasistický ty, tak a vyzývá třeba k tomu, že je potřeba lidem ubližovat, tak je to úplně co jiné, když si někdo žije svůj život. Jo? A pokud ten člověk se cítí tak, že není ani mužem, ani ženou, je to jeho věc. Mm-hmm. Nikdo jiný tím nějak netrpí, nikdo jiný tím nějak nikomu jinému tím neklesá životní úroveň, neovlivňuje to nijak život nikoho jiného než toho daného člověka a je to jeho věc a má můj respekt.
0: Ještě jedna věc, která to mě nedá, řekněte mi, existuje řada vtipných poznámek, vtipů a tak.
1: No je.
0: Ale to je ve všech, to je na policajty, na blondýny a tak. Jak toto nesete, máte v tomto věci, ptám se vás, jo. Smysl pro humor?
1: Helejte,
0: znáte nějaký vtip o transgender osobách třeba? Nevyprávíte ho, jenom jestli vás to uráží.
1: Já jsem teď zrovna měla na Střeláku stand-up comedy show, teďko v rámci Prague Prideu, takže se diváci můžou kouknout na můj Facebook nebo Instagram, kde jsem měla 20-minutový pásmo a lidi se hodně smáli a měla jsem tam forky na tohle téma. Takže ano, já jsem sebevědomá, silná žena, se mnou jako mě ty forky jakoby neuráží, když jsou blbý a hloupý. Nicméně chtěla bych říct tady důležitou věc, jo. Je potřeba si uvědomit, jako kam ten humor cílí a jaký má účel. Ono, když si děláte legraci z lidí, kteří jsou v pozici moci, jako, já nevím, politici třeba, tak je to úplně něco jiného, než když zesměšňujete, děláte si legraci z lidí, kteří nějakým způsobem si jako nesou těžký úděl, jo. Jo, je prostě taková nejance, dělat si jako legraci z lidí, kteří jsou třeba na vozejčku, nebo nějak nemohoucí, jo, nebo prostě mají nějaký handicap, něco těžkého si v životě nesou.
0: Takže opatrně vlastně.
1: Tyhle ty lidi vlastně můžou to těžce níst, může jim to opravdu jako ubližovat. A myslím si, že humor by měl lidi bavit, měl by obohacovat náš život a neměl by ubližovat. A tam vidím jako tu ostrou jako dělící linii, co je OK a co není. Jako jestli to ubližuje nebo ne.
0: Tak jo, držím vám palce a děkuji za to, že jste přišla do XTV.
1: Já vám moc děkuji za pozvání, zdravím diváky, nashledanou.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No, mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod to obviněvat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se mutá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk odvedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás si to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
2: Začal bonzovat.
1: Vypovídat musí každý.
2: Ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane Holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal.
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, vostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz.
4: Já viděl divoké koně,

Běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor.

snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera.

běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v Moravskoslezském kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. Teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec Motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání s SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Jste proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pročeský politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, na to, aby byla upozaděná a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak ne klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefány kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak...
2: Česko... Já jsem derzolát jenom.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, který nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska takový v opozici vůči vám, ale je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje PAKŠ, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám 70. to spočítané.
1: Jedna bych. Není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Já myslím, že dá. V celé řadě další věcí notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle je.
2: Já ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Rechle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku, ale my přesto, my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
2: Ano.
1: O čem to svědčí?
2: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
2: Chytrý možná, ale skorumpovaný zcela jistě. No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde teda to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně udělal, poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby. Takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
2: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do Poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
2: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
2: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
2: Ano.
1: Ano. Celý šmitec.
2: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. No a to... samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defense Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky seškrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. O tom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
2: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekro a takovou váženou osobu, tak vy ji označíte Já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena za šaškyni.
2: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je Šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka. Šaška.
2: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
2: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
2: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát. Já mám tyhle
1: je to dobré?
2: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekrova Šaškyně?
2: Paní Dekrova, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
2: Možný to je.
1: No.
2: Nevylučuju to, ale realita je taková, že paní Dekrova přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
2: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
2: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu, a lidé, kteří to udělali, na prvním místě pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost.
1: Mm-hmm. Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
2: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z tohoto nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
2: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
2: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
2: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně, a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
2: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů. Mm-hmm. Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
2: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Z mého právně zákonem, ne?
2: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
2: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
1: Vaše řešení
2: je, to by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ti developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl. Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Denně tě potkávám, vždycky se usmíváš, všem ostatním se zdá, že Bůh ví, jak mě znáš.

0: Vlastimil Tlustý a potrženo sečteno, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Sledoval jste, co se děje v médiích?
1: No samozřejmě.
0: Jo, jako vždycky. Tak já jsem vybral aspoň něco. Jdeme na to. Babišovi zavřeli oblíbenou restauraci ve Francii. Ztratila hvězdy i miliony. Co budeme dělat?
1: No není to dobrá zpráva, že jo? Protože čím víc ztratí jinde, tím víc bude chtít vydělat v Čechách.
0: Jo, takhle to chodí. O čem to svědčí, pane Tlustý?
1: No takže to není takový podnikatelský genius, jakého ze sebe dělá, že? Tak jako každý, není dokonalý, bych řekl, není dokonalý, no občas se něco nepovede.
0: Mám zatím to číst začátek pádu?
1: No tak neúspěch ve Francii, v jeho podnikání to bude stěží procentíčko, si myslím, jako nepodstatný, takže to bych tak neinterpretoval, ale ukázka toho, že žádný strom neroste do nebe, tak tato je.
0: ČSSD chtěla nastartovat diskuzi o programu, skončilo to hádkou. Tady je pan Onderka, na té fotografii je vidět, že je rozjetý. Tam to vždycky skončí hádkou, nebo?
1: Tak ono těch sociálních demokracií je víc. Už ani spočítat je neumím.
0: Ještě jednou.
1: Myslím, že těch skupin, jo, hlásících tak se k sociální demokracii, že těch je
0: platformy
1: víc, no. Vlastně neustále tam probíhá souboj o to, kteří jsou ty vládnoucí, střídá se to. Navíc jsou napadá mě jeden starý vtip, stojí na pokraji propasti a teď se hádají o ten rozhodující krok, který udělají. No. Tak nelze se divit. Těžká situace, mnoho zájmů, jsou ve vládě. Já bych teda čekal, že největší diskuze tam bude o tom, jestli tam mají být nebo nemají, ale už několikrát se ukázalo, že se hádají o všechno možný, ale to, že tam mají být, to je naprosto většinově podporováno.
0: Já mám v tomto pořadu povoleno pokládat i zcela naivní otázky. A prvně se zasmějte a pak mi odpovíte. Proč oni se nedohodnou mezi sebou?
1: Se nedohodnou?
0: Teď přece je
1: no, to protože těch, to je, jedni vládnou a druhý musí poslouchat a musí se na to koukat. A často to znamená, že dovládnou, že když přijde ta nová garnitura, tak ta, co byla na vysokých postech a moc, to je velká droga, taky musí opustit a to je špatné léčení. Odvykat si tuhle tu drogu, to je droga jako každá jiná, mimořádně silná, takže já bych se nedivil těmhle těm bojovným a zarputilým výrazům, jde o hodně.
0: No ale přece musí oni vědět, že čím více budou hádat, tím budou, víc budou klesat
1: uvážnosti. Ne, ale primární je porazit ty druhý a pak teprve starost o to, že nám to všem asi nepomůže. To je zřejmé, že takhle to probíhá. No.
0: Stručně. Co myslíte? Mají šanci vstát z popela socani? Nebo to je konečná vystupovat?
1: Zatím posledních několik let, asi tak 2 roky, všechno, co udělali, směřuje ke konci. Mm-hmm. A ještě jsem neviděl tu první vlašťovku, která by ukazovala, že začali směřovat přežití té krize.
0: Pane Tlustý, víte, jak je to s tou první vlaštovkou?
1: No.
0: Ta ještě.
1: No, tu první 4 minus. Čekáme.
0: Ta ještě jaro nedělá.
1: Ta no. Zatím samý 5.
0: Sněmovna odložila hlasování o výročních zprávách České televize. Jejich projednáváním strávili poslanci 5 hodin. A tady už vůbec nevím, co zatím mám číst.
1: To je těžký pochopit. Proč? No, všechno nasvědčovalo tomu, že to je,
0: že to schválí,
1: okamžik pravdy. Ne, vypadalo to druho, že to je okamžik pravdy, kdy proti sobě stojí ty 2 kovbojové a jeden tasí rychleji. A dokonce to vypadalo, že ti, co chtějí změnu České televize, takže na to půjdou přes neschválení těch zpráv jako rozhodující nástroj, který vládní většina ve sněmovně má. Byla vytvořena situace, kdy si myslím, že zejména v České televizi to tušili, že se k tomuhle okamžiku pravdy schyluje, začali se na to připravovat a teď najednou v tu rozhodující chvíli ti útočníci neboli vládní koalice ten kolt strčili zpátky do pouzdra. Asi si myslí, že jim to pomůže. Nebo přesně řečeno si asi myslí, že jim to neublíží tak, jako kdyby to dořízli, to znamená, kdyby ty zprávy neschválili. Já jsem velice zvědavý, jak se to bude vyvíjet dál, protože když použiju příklad z těch westernů, tak já bych spíš viděl, že budou překvapený, že to k žádnému míru nepovede a že měli pocit, že Česká televize pomáhá jiným politickým subjektům a stranám vládní koalice nepřeje. Takže se ukáže, že jim nebude.
0: To takhle je, teď ona je nezávislá, ale nestraná, děte, vyvážená,
1: ale,
0: pane Tlustý.
1: Ale děte, no tomu nemůžete věřit. Ne, ta je tak průhledně politicky angažovaná. Já jsem tady jednou řekl, na tom trvám. Oni by si mohli sestavit kandidátky do voleb. A ty by pak mohli podporovat. To by bylo takový ještě stylově čistý a bylo by to přehledný. Takhle oni podporujou některé politické strany, jiným dávají na frák. Teď ty jiné politické strany, které se tomu snažily zabránit, to vycouvaly a budeme se se zájmem dívat na to, kam to povede.

0: včelích královnách. 100% váš ubodají k smrti, ale k Xavere jednou budete mít pomník.
1: Jdeme dál. Klaus mladší. Chceme vládnout, spousta poslanců jsou tupci, nejsem homofob, vadí mi političtí homosexuálové. Pan Klaus, viděl jsem ho u pana Strakatého a byl to ostrý rozhovor jako břitva.
0: Tak, že politická strana říká otevřeně, že chce vládnout.
1: To je v pořádku, tak to je.
0: To je úplně správně. I přesto, že se ukazuje, že veliká část voličů to nerada slyší. Veliká část voličů, když se podíváte na jejich volební preference, preferuje ty, kteří tvrdí, že kandidují pro to, aby nevládli. To je sice úplná blbost, ale asi se to hezky poslouchá. Takže to je férový, chceme vládnout, proto tam jsou. Spousta poslanců jsou tupci, no,

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Jak by to teda mělo vypadat? Vy říkáte ne kapitulace, na druhou stranu ne vítězství Ruska. Byl byste ochoten v těch vašich myšlenkách a z toho, co čuji na tom Facebooku, jo, z toho vycházím, obětovat tomu míru kus ukrajinského území ve prospěch Ruska? Ano nebo ne?
2: Jo, to si musí říct Ukrajina sama, to je teda první věc. Ale mně to jako přijde, že vlastně tohle bude docela určitě krok, který jako podpoří ten apetit toho Ruska to jako zkusit vlastně znovu. Protože se vlastně ukáže, že jim to vyšlo. Že jim ta agrese vyšla, tím pádem tudy vede cesta. No tak když vím, že tudy vede cesta, no tak prostě jenom dojdu k závěru, že asi beranidlo nebylo dost velký, musím si pořídit větší a prorazím to dál. Jo? To znamená, tohle to je ten zásadní problém, který já tam vidím.
1: Dobře. Vy jste řekl před chvílí, že paní Uršula řekla, že dá peníze na evropské přezbrojení a to s dovolením.
2: Evropa, asi ne, von der Leyen ze svýho to dát asi nebude. Ale prostě
1: ale to dá kdokoliv, promiňte, já dokončím tu otázku, ať to dá kdokoliv, tak to budou peníze moje, vaše
2: no,
1: a daňových poplatníků. Vy jste taktně neuvedl, že to bude 800 miliard eur, podle včerejších tedy médií. Domníváte se, že je možné, že toto jednou občas

0: občané Evropské unie, ať jsou odkudkoliv, ocení jako mírové gesto, nebo si budou říkat, to jsou vyhozené peníze.
1: Jo, no tak pokud chcete mít ten mír, tak prostě musíte mít správně postavenou obranu. Jo? A to je, myslím si, v touhle dobou už zcela zjevné. A my nemůžeme už spoléhat na to, že nás ochrání tady nás 500 miliardy Evropanů, že nás před tími 140 miliony Rusů ochrání těch zase nějaký, já nevím teďka, kolik jich je, 200 milionů Američanů, nebo kolik jich je.
0: Máte na mysli NATO?
1: No ne, my potřebujeme skutečně vybudovat v rámci toho NATO silný evropský pilíř obrany. Takže já jsem rád, že se Evropská unie jako chytila v tomhle ohledu za nos, že se změní i nějaká pravidla, tak, aby bylo možné podpořit obranný průmysl. Ještě jednou, obranný průmysl je naše tradiční odvětví. Československé zbraně zajistili svobodu Izraeli, jo? A když bych šel víc do historie, tak bych řekl, že vlastně jediný, co se ukázalo, jako že zbraně, se kterými můžete dobít Sibiř, tak byly taky jako tady místní arzenál v rukou československých legionářů. Jo? To znamená, a nemusíte chodit,
0: vidíte, jaký jste vlastenec.
1: Tak přesně, já jako jsem rozhodně tady v tomhle ohledu, co se týče toho našeho obranného průmyslu, tak já říkám, my máme Evropě co nabídnout. Jo? Takže pojďme tedy se tímhle způsobem podílet synergicky na zvýšení evropské obrany. Jo? Máme na to.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Že by se styděl nějaký umělec zažádat si o statut umělce? Já už jsem si zažádal.
2: Pane Honče, to mi neříkejte, já bych tady s váma už nemohl sedět.
1: Já to chci dojít taky, Xavre. Mně už to prostě, teď budu slušnej sere.
2: Ale prosím vás, vy vůbec nevíte, co je to pravé umění. To, že na to nikdo nechodí, je jedno. Ale je to ten, oni se chtějí vyjádřit, oni chtějí ty pocity, ty emoce, ty pravdy sdělit tomu celému světu prostřednictvím svých děl, na které se přijde podívat šest lidí.
1: Víte, co je nejhorší, Xavre, že vy jste na to teď káp.
2: No.
1: Oni opovrujou, jak říkají, komercí. Oni jsou neúspěšní, protože nedělají komerci a protože dělají vysoký umění, kterýmu rozumí málo kdo.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Hraje vám
3: All My Music
0: Radio Xaver.

0: dá.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako po každé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
3: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
2: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova. Tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
3: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady, takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace. Protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
2: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. 1/3 našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyvážíme tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním, A tak jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi, pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu, no vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam procentu, jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
3: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrze ten zahraniční obchod, se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několika násobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní v Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
2: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
3: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houští, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím se, jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
2: No já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás stáhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bezstarostnosti a naděje, optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 tisíc hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti. Byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového za 6 tisíc měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
3: Tak ano, to sedí tyhle ty poměry. A teď proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce, tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
2: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který je tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místopředsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
3: Zasněný budovatelský pohled.
2: Přesně takový dodáhli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakrasní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzděláním formální, což je asi ta nejstarší dalnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká Tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A místo, aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak bychom viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenší méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
3: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, když se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
2: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů, ekonomů, si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kacířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty dvě třetiny mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit. Všechno.
3: No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta jedna třetina lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta jedna třetina. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše se jí to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
2: No ono můžeme vzít ne to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížej. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením, a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout, a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporovej sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
3: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o víc jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme zápor, máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je a úplně analogicky si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením. A vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
2: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
3: Je to pravda a nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
2: V podstatě. Není to zakázané, ale to nemožné.
3: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
2: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
3: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládnul to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Takže ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
2: No tak já nevím, co tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
3: A tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
2: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
3: To už by se dalo.
2: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesahnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
3: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
2: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí, za 4 roky to praskne.
3: Naschledanou.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde

0: Tennis anyone?
1: Lenka Králová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy, pokud jsem to dobře pochopil, odmítáte změnu pohlaví.
2: Já odmítám tu operaci, no, to vůbec jakoby ten termín změna pohlaví už je takovej jako,
1: tak co,
2: co si pod tím představit.
1: Protože žena jste.
2: Žena jsem, ženou se cítím, to slovo má význam podle kontextu, v jakém ho použijete. V podstatě většina lidí používá slovo žena a muž tak, jakože jako ženu označujete člověka, kterýho za ženu považujete. Já vám to jako vysvětlím ženu, úplně, já vám to úplně vysvětlím, protože...
1: Na mě mluvíte moc rychle, asi jo. Jako ženu vnímáte člověka, kterýho za ženu považujete? Mm-hmm.
2: Takhle vím, jo, protože lidi říkají třeba jako ženy, že se to dělí podle pohlavních orgánů, jo. Ale v realitě vy nevidíte nikoho s pohlavníma orgánama. V civilizaci, ve které žijeme, tak s výjimkou sauny a sprchy vidíte všechny lidi oblečený, takže nedokážete odhadnout, kdo co má v kalhotech, jo. Například u transmužů, tam pokud berou testosteron, tak oni se změní k nepoznání. Prostě transmuže nedokážete poznat. To může být tady kdokoliv, tamhle pan kameraman, vy, kdokoliv z vás může být transmuž a nepoznal byste to, jo. A netušíte.
1: Počkejte, udělejte mi jasno, paní Králová, transmuž a transžena.
2: Mm-hmm. Takže transžena jsem já.
1: Transžena jste vy.
2: A transmuž, když je to obráceně.
1: Tedy kdyby pan kolega byl dřív ženou.
2: Mm-hmm. Zjednodušeně, ano, tak by se to dalo říct, ano.
1: Tak jsou na to takové pilulky, že mi to na něm teď nepoznáme.
2: Spíš injekce, že to nepoznáte, tak že bude vypadat prostě takhle, jak vypadá. Bude mít fousy, chlupy, bude mít hlas hluboký, nepoznáte na něm vůbec nic. U transžen je to, záleží na kombinaci dvou faktorů, záleží na věku, v jakém se začne s tou hormonální terapií a záleží na nějaký genetický výbavě. Takže na spoustě transžen to poznáte nějakým způsobem, ale jsou transženy, na kterých to taky nemáte šanci vůbec poznat, i kdyby to byla vaše kolegyně v práci, se kterou trávíte 8 hodin denně.
1: Paní Králová, proč teda nejdete do té operace? Čeho se?
2: Jo, mám, já
1: bylo jsem, by to se vším všudy, takzvaně.
2: Vy jste mi říkal, že tenhle pořad má 20 minut a já jsem o tom natočila 40-minutový video, kde odpovídám na tuhletu otázku. Takže když tak se prostě podívejte na ten můj kanál, pokud vás to zajímá nějak do hloubky, na ten můj pořad. A když bych to tak jakoby zjednodušila. Já si myslím, že největší jako problém trans lidí je, že se ten problém sexualizuje. Že se dělá, že to je prostě něco, jako že to je sexuální, že to děláme za nějakým sexuálním účelem. Sex je součástí lidského života, ale je to prostě jenom nějaká součást. Mně jde o to, abych jako žena žila od rána do večera. Jo, když si to tak představíte, tak týden má 10 000 minut zhruba a zkuste si říct, kolik z těch minut trávíte nějakou sexuální aktivitou. Tak asi tak je, pro trans lidi je sex stejně důležitý jako pro všechny jiný lidi. Hraje nějakou část.
1: No jo, ale vy tím o ten sex přicházíte.
2: Nepřicházím, můžete ten sex prostě provozovat nějak jinak. Já bych tady do tohohle toho zrovna, jste se mě na začátku ptal, jako jestli je něco, o čem bych nerada mluvila. Nerada bych zabrušovala do nějaký biomechaniky, ale řeknu tolik.
1: Já vám řeknu, kdyby... mířím. Já totiž mířím k zákonům.
2: Uh-huh, jo.
1: Protože jsem někde četl, že v naší zemi, na rozdíl od jiných zemí, je to tak, že musí být ukončená reprodukční schopnost.
2: Je to tak.
1: Abyste mohla se tedy nechat operovat a změnila se úplně na ženu. A platí to i u mužů tedy?
2: Platí to i u mužů. Já jenom v rychlosti dokončím, co jsem jenom chtěla říct. Podívejte, kdyby za mnou přišla Arabela s kouzelným prstenem a řekla, že mi vytvoří super funkční ženský orgán, tak řeknu okamžitě jasně, jo. Ale já se prostě upřímně bojím. Já jsem nikdy v životě nebyla v nemocnici, já jsem nikdy nebyla v narkóze. Já jsem už slyšela několik historek o tom, jak se to nepovedlo, že tam byly nějaký trvalý následky nebo různý prostě pooperační komplikace. A mě to jakoby nestojí za to. To, co má člověk nebo nemá mezi nohama, to je důležitý pro jednoho jediného člověka a to je váš partner nebo partnerka. A pokud vy si ten život dokážete nějak zařídit tak, že pro ty lidi, kteří s váma jako sdílí ten váš intimní život, to překážkou není, tak není co řešit. V běžném životě je to úplně jedno a mě prostě ty rizika nestojí za to, abych tohle podstupovala. Takže to je jako odpověď na tu otázku, proč já na operaci nechci, nicméně mám o tom 40-minutový video. A teď k té legislativě. No, my jsme prostě jedna z úplně posledních zemí v Evropě, která to má takhle nastavený. ta většinová veřejnost si myslí, že ten zákon tvrdí, že jakoby si musíte nechat přešít ten pohlavní orgán, že si musíte nechat jakoby vymodelovat jako vagínu a pak dostanete to F-ko do občanky, anebo obráceně. Nicméně není tomu tak. Ten zákon vyžaduje opravdu trvalé znemožení reprodukční funkce. Jedná se, přesný termín je kastrace, jedná se o úplné odebrání pohlavní žláz.
1: No říkejme to první, do kastrace.
2: Sterilizace je, sterilizace může být vratná, sterilizace jakoby širší pojem. Je to úplné odebrání pohlavní žláz, takže u transžen se jedná o odebrání varlat, u trans mužů se jedná o odebrání vaječníků a dělohy. A to stačí. Já znám osobně několik transžen, který z nějakých endokrinologických hormonálních důvodů si nechali odebrat varlata, ale k té velké operaci se nerozhodli, přesně jako z těch důvodů, že to pro ně nebylo tak důležitý, a dostali od českého státu F-ko do občanky, mohli si změnit jméno a přitom mají penis reálně.

0: centralizace je toho nedílnou součástí, tak si můžete vzít maximálně neutrální jméno, což jsou jména, které jsou pro muže i pro ženy zároveň. Můžete být třeba Alex, René a tak. Ale Lenka je opravdu jako výslovně ženský jméno a já, když mám to M-ko v občance, tak já se nesmím jmenovat Lenka. Stejně tak je zajímavý, že ženy, nebo jak řekněme lidi, co mají F-ko v občance, už teďkon od 1.1. si nemusí dávat to ová za příjmení, ale kdybych já si chtěla dát ová, tak nemůžu. Obráceně to nefunguje. Takže já se nemůžu svobodně jmenovat, jak chci. Já jsem se rozhodla, že si to neutrální jméno brát nebudu, že mi to za to nestojí, takže já se normálně v občance jmenuji úplně svým původním jménem. A krom toho mám tam to M-ko a vy vlastně, ten problém je, že vy neustále prozrazujete svůj největší jako intimní tajemství úplně cizím lidem, kdykoliv se legitimujete někde. Já říkám takový přirovnání, představte si, že byste měl třeba nějaký intimní tajemství svoje, který nechcete, aby nikdo věděl, nebo možná jako nejbližší rodina. Teď si představte, že byste si ho napsal na takovej žlutý papírek, nalepil si ho na občanku a od teďka ukazoval tu občanku všude s tím žlutým papírkem. Tohle to jako my trans lidi zažíváme. My, co jsme se jako buď na tu operaci čekáme, anebo jsme se pro ní nerozhodli. Jo? Ještě bych možná zdůraznila, že pro mnoho trans lidí je to, co tam mají mezi těma nohama, strašně důležitý, že na tu operaci chtějí jít. Ale tady bylo právě médiama předkládaný dlouho, že to takhle musí mít všichni a to zdaleka není pravda. Jde o to, jako každý to má trošku jinak. Žádný ten příběh není univerzální.
1: Řekněte mi, Lenko, přece vás musí napadnout, nebo muselo napadnout během těch posledních mnoha let, co když se najde chvíle, kdy to budu chtít zase opačně? Kde máte jistotu, že nebudete mít touhu být mužem?
0: Nemám, ale já to cítím úplně na 100%. Já jsem zrovna člověk, který nezaváhal. Žiju tím ženským životem asi 3 roky a nezaváhala jsem ani sekundu.
1: Jde to nějak popsat, ten okamžik, kromě teda mořské víly, ale to jsou detaily, jo? Ten okamžik, kdy pochopím, že jsem ve špatném těle. Já jsem o tom hluboce přemýšlel včera odpoledne a já ještě nemám ani střípeček toho, že bych si přemýšlel jsem o tom.
0: Ono se to strašně obtížně předává. Jo? Já to říkám, jako kdybyste měl nevědomýmu vysvětlit, co je to červená barva. Jo? Je to opravdu vnitřní pocit. A ještě já teda nerada říkám o sobě, že jsem se narodila do špatného těla, protože já svoje tělo nevnímám jako špatný.
1: Celkem dobrý.
0: Mám super ruce, nohy, prostě mozek, srdce, všechno jako funguje. Mě vlastně spíš hodně vadila ta sociální role a vlastně těma hormonama jsem měla potřebu z toho tělo trochu upravit a vylejzrovat fousy. Operativní zákrok, která na sobě nemám vůbec žádný, všechno se to povedlo jenom těma hormonama. A co byla ta otázka, prosím vás? Jaké je to pocit?
1: Jestli se to dá nějak vysvětlit.
0: Pro mě to byl opravdu euforie.
1: Třeba nás teď sleduje někdo, kdo s tím bojuje a takovýmu člověku pomůžete.
0: Jo, když jsem to pochopila, když mě ty dvě kamarádky začaly oslovovat v tom ženském rodě, tak pro mě to byl neskutečně euforický pocit. Já jsem chodila týden po Praze, já jsem se jenom smála, usmívala jsem se, všechno mi přišlo jako najednou úžasný, jsem konečně pochopila jako do hloubky, co je můj životní problém. Když za mnou někdo jde s touhletou, to co vy říkáte, tak já jim většinou radím, ať zkustej buď zavřít si oči a prostě fantazírovat si o tom světě a zkoumat, co to s nima dělá, jako kdybyste si zavřel oči a představoval si, že prostě žijete obyčejný ženský život, jestli to pro vás je jako euforická představa nebo nikoliv, jenom tak prostě sledovat ty svoje vnitřní pocity. A druhou věc, kterou můžete udělat, je, že tak úplně stejně jako já, že se svěříte úplně nějakým nejbližším přátelům, řeknete jim o tom a poprosíte, jestli by vás takhle mohli třeba oslovovat a chovat se k vám jako v tom genderu, jakým prostě potřebujete a znova zjišťovat, co to s váma dělá, jestli se prostě na to těšíte.
2: Září, lásce už se nedaří,

0: Posloucháte Radio Xaver. Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět, nejde tomu asi úplně zabránit, teda byť se to teď asi hodně skrouhne pod vedením amerického prezidenta, díky bohu.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV.
2: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 28%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem takový upřímnej. No. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který co věta, to byl headline, že ten to měl vychytaný.
2: To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda, je nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svoji největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě. Jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň, za mě velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl, povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžký.
1: Ale on řekl povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně. a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těchto těch asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemědělce, zemědělce a spotravináři řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko
1: něco cizeluje. Filipe, dávej si na to pozor.
2: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že Vláďa jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky, krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44, si říkal stránek.
2: 34 nebo 35.
1: Tak to platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
2: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom, jako, aby o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako, určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat.
1: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
2: To nelze vyloučit, že Rusko mělo vstupovat do NATO 2x. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO, a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
2: Já to nevím, to se zeptej pana Berana.
1: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
2: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani
2: to
1: do EU.
2: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovalo Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala... nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas, že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
2: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluju, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 47%. STEM nám ukazovalo 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte, že průzkumy, a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SENEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
2: Určitě.
1: To je... Tak myslíte si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
2: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče, neměřitelnou část.
1: To i má STEM, asi každá strana určitě.
2: Ale my jich máme nejvíc. A s tím to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 000 fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít kolba.
2: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
2: Ano, ano.
1: A kolik procent vám tam vychází?
2: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, no to je velmi drahá věc. A většinou, já mám pocit, že občas někdo z těchto stran pustí informaci ze Spolu, právě jsem myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. Mhm. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
1: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
2: stran. Ne, ale
1: stran.
2: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
1: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
2: Ne, takhle bych to nenazval.
1: Nenazval bys to?
2: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
1: No tak kdo my jiný by mít, nám to mohl umožnit?
2: Tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
1: Dobře, a ty toho. Podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
2: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
1: Pak ti to tady za pár měsíců připomínat.
2: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze, to bych zůstal v Europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku, žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do cordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan minister Rakušan, STAN a podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2033 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdaj.
1: Bývalý ministr školství kolega, zřejmě i budoucí, říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
2: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně, je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
1: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom...
2: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnilo názor, takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda, a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem je, může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
1: To znamená WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty si říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
2: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě tak... všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 2021 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Mm-hmm. Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
2: Ne, vůbec.
1: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Mm-hmm. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
2: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: tak pro mě, jak ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, vyšší desítky tisíc je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
2: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby...
1: Hřib řekl o tobě, ne? Že jsi demagog.
2: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, a Piráti mají plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě takže tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby.
1: Hmm. A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Kovanda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
2: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně, a nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
1: Takže ty dopady můžou být ještě dalekosáhlejší.
2: Určitě. I díky špatné situaci, jako se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má na jednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat, a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemce těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
1: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let. Jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
2: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci v 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
1: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
2: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, a proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to Rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Dealu, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem, a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má požadavky pro automobilový průmysl. A podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny.
1: Ty
2: požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na tom. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi.
1: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem, jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
2: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V
1: no,
2: Evropě
1: velké věci.
2: Budou se dít ještě velké věci.
1: Opravdu?
2: Určitě ano.
1: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
2: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. A to je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělo.
1: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
2: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
1: Ty cesty na Tchaj-wan nebo za Dalaj Lámu přeci potom poškozují ty vztahy.
2: Ano.
1: I ty obchodní.
2: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále. My prostě Čína je náš největší obchodní
1: partner. Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
2: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se s Jinpingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
2: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
2: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem pětkrát, desetkrát, stokrát dráž.
1: A stále je to ruské?
2: Jak
1: to, co kupujeme?
2: No tak to pokrytectví, jak jsem naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Já myslím, že jsem tady jednou říkal, že jeden kolega jednou na veřejné besedě dostal otázku, proč jsou poslanci takový tupci. A on trpělivě vysvětloval, vážení posluchači, to je nepochopení zastupitelské demokracie. Jo? My jsme tam vysláni, proto se jmenujeme poslanci, našimi voliči a my je máme co nejlépe reprezentovat. A protože ve společnosti je prokazatelně, myslím, 30% lidí, o kterých moje babička říkala slabší na mozek, no tak je tam 60 takových poslanců. To nemůže být jinak.
1: Matematika. Vy jste statistik.
0: Statistik, no a protože jenom 3% jsou géniové, tak tenkrát ten kolega říkal, tak takových jako já je tam jenom 6.
1: No oni chtějí do ústavy, že manželství muž a žena.
0: To já zcela podporuji. Prostě proto, že manželství historicky

0: Manželství by mělo být vyhrazeno jenom proto přírodní spojení muž se ženou vedoucí ke zplození dětí. To já myslím, že je úplně správné, v tom ho podporuju, přestože někteří, co si říkají moderní, se snaží tuhle přírodu popřít. Mm-hmm.
1: Nemocnice si kvůli rekondičnímu pobytu šťouchla do Zemana Ovčáček se zlobí. Nemocnice v Šumperku napsala na Twitter takovou jako ironickou zprávu. No, já nevím, Šumperk, nemocnice, co?
0: Teď se pokusím...
1: Já ti, Karle, nevím.
0: Já teď se pokusím být co nejvážnější, prostě protože ta situace mně připadá vážná. S panem prezidentem, myslím.
1: Jako s prezidentem vážná. Zemanem. Vážná jako ze strany.
0: Vážná, že jeho zdravotní stav je velice vážný.
1: Myslíte?
0: Já si to myslím, no. Já když občas vidím, oni se střídají, to je zajímavý, střídají se fotky, na kterých vypadá úplně zdravě a ve formě, s fotkama, na kterých vypadá velice v neformě. A já mám vážnou obavu, že ten jeho zdravotní stav je vážný. Já bych si do někoho ve vážném zdravotním stavu nešťouchal, ale považuji za seriózní říct společnosti, prezidentské volby nemusí být až v řádném termínu.
1: Mně to přijde tak, že když prezident sedí a hovoří, takže je v pohodě, jenom že ten pohyb, ale já tomu houby rozumím.
0: Já jsem od svého dědečka, za kterým jsem chodil v posledních chvílích jeho života, a taky si pamatuju, jak přitom vypadal, slyšel strašnou větu, která se mi často vybavuje. Můj dědeček tenkrát říkal, víš, chlapče, kdyby mě mysl odcházela tak rychle jako tělo, byl bych mnohem spokojenější, protože ono v těchto kritických situacích ta mysl zůstává nedotčená a uvědomuje si, jak rychle chřadne to tělo. A já si proto umím představit, že mysl člověka v takovéhle situaci je stejná, jako byla, když mu bylo 18, ale to tělo dostává na frak. A
1: doufám, že to bude lepší, přejeme každému. Tak
0: každému přejeme, obecně, aby mu v té nemocnici pomohli a aby ten dnešní vážný stav byl překonán.
1: Ať je to prezident nebo neprezident.
0: To přejeme přesně každému. To přejeme každému.
1: Abychom opustili žartovnou notu.
0: Tak. No, na to se opravdu žartovat nedá.
1: Tomio Okamura u nás v XTV z Evropské unie vystoupit, hlásal tady, udělala z nás druhořadý stát v zájmu nadnárodních firem. Havel propustil vrahy, zabíjeli dál. Tak zní titulek. A ten je, co titulek, ta citace z toho rozhovoru, abych byl přesný.
0: No, že Evropská unie kráčí do pekel, socialistických pekel, ekonomické neprosperity, předlužení, není schopna řešit v podstatě žádný vážný problém. Bohužel jsem se stačil ve svém životě dočkat toho, kdy chování bruselských úředníků až příliš připomíná chování úředníků RVHP. Tak to všechno je pravda. Jak to nakonec celou Evropskou unii dopadne, to se neodvažuju předvídat. Já myslím, že v České republice by se mělo začít diskutovat, jak to udělat, aby nás ta Evropská unie netáhla do těch pekel. To znamená...
1: Má pravdu v tom druhořadý stát, že jsme...
0: No to ano, to tam rozhodují jiný. No tak přečte si z posledních médií takový formulace, jako musíme zavést, Brusel nám sdělil, že my jsme v situaci, kdy některé věci musíme, nemáme vůbec žádnou obradu, jsme přehlasováni, proto se například soudíme proti některým věcem, to má pravdu.
1: A jeho výrok s těmi vrahy a s prezidentem Havlem?
0: A to myslím, že byla jedna z charakteristik tehdejší prezidentské milosti, vše, teda ono se tomu správně říká jinak, ale ano, byli propuštěni i vrazi, nejenom vrahy, ale i vrahy, to je asi přesná formulace, a že ty někteří propuštění pokračovali, amnestie se tomu říká, pokračovali v trestní činnosti, to je bohužel pravda,

0: Ona některá tahle...
1: Počkejte, milost a amnestie je něco jiného. To jsou dva různé...
0: Amnestie, já jsem použil špatný pojem. Byla to amnestie, široká amnestie, provedená panem prezidentem Havlem. Ona tahle gesta se někdy oprátí proti autorům, protože se ukáže, že část těch propuštěných se chová dál jako zločinci. Takže to je pravda, ale ještě k té Evropské unii. Já bych směřoval dneska úvahy v České republice k tomu, jak to udělat tak, aby jsme z Evropské unie mohli aplikovat to, co se nám líbí, a nemuseli se nechat táhnout do pekel, jinými slovy, nemuseli poslechnout to, co nám nařídí. Nemuselo by to končit až vystoupením. Já si umím představit úpravu ústavy, která by říkala, když se nám to líbí, tak to bereme, a když se nám to nelíbí, tak to nebereme. To jde.
1: Jenom se
0: proto musí najít politická vůle, a zatím diskuze v České republice je černobílá. Slyšíte buď ty, kteří jsou nadšení, že nám velej, protože si ty lidi myslí, že my jsme hloupí, tak proč bychom si měli vládnout? A pak proti tomu stojí lidi, kteří říkají, že není s nimi žádná dohoda, jdem pryč. Tak já bych do téhle diskuze připojil, pojďme upravit ústavu tak, že to, co je dobrý, berem, a to, co se nám nelíbí, tak to si nechte v Bruselu.
1: To bylo pro dnešek všechno, pane Tlustý. Těším se na příště.
0: Přijdete já také, 100%.
1: Tak já se těším. Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.
3: Country.
4: The absolute best.
3: All the time.
2: Rádio Xaver.

Ecstasy, no!

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: V Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak, teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte,
2: já
1: čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krás. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrát je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza ve státní správě na magistrátu, no tak se vytahli taxikáři, že jo, taxikáři kradou. Jo, takže se vytahli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám tak vlastní zkušenost, já jsem stroje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale
2: a vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
1: to bylo to profi taxi?
2: Profi taxi, no to, ono to bylo oficiálně profesionál taxi, SRO, ale zkráceně profi taxi, obchodní značka. Takže profi taxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil na nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to mělo podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdili jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti co dávat letáky.
2: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo. Není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš
1: dobře,
2: tak
1: sportovně. Dobře, ale tady nesedí žádný zelinář. Ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 1200. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco zchnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
1: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
2: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 000. Jo? Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago? Protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlím?
2: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo? Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
2: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovými nabídkama.
1: Jakdy, jo? No.
2: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 000 korun. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a jo, to je ty, nějaký oficiální údaj, jo?
2: To se dá lehce dopočítat jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu, jo, a tak dále. Mm-hmm.
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
2: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Máme tady spoustu řidičů z východu. Jo? Já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
2: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovají se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
2: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení. A na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
2: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
2: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
2: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války.
2: Teď mu jich uteklo přes 80 tisíc.
1: Dobře.
2: Dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
2: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
2: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
2: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
2: Ne,
1: jestli...
2: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
2: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
1: Zmizel.
2: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době oni neměli vlastně povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současní řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
2: Jsou.
1: A jak si to mám představit? Jak mi to můžete vysvětlit?
2: No, tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete
2: Chcete,
1: píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
2: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
2: ano,
1: věci.
2: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
2: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
2: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového?
2: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
2: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
2: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
2: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
2: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mhm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádnej není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
2: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
2: v Istanbulu. Nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
2: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává výplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
2: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
2: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička. To
2: je majitel radiotaxi AAA. Mhm. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
2: jiným to
1: úplatek
2: není.
1: Za...
2: No to není úplatek, to je platba.
1: No
2: to je,
1: tak vy jste začínal tu odpověď tím, že je to úplatek.
2: No jasně, jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov, a na druhou stranu ty vozy, které vidím jet po Praze z letiště a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta a říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
2: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
2: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
2: Jasně, to chápu,
1: zase jako...
2: to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivízt někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo, když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8 krát 720 korun, což je 5 720 korun. Jo, a platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
2: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
2: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těch lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
2: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás občany potrestáte?
2: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřad je, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
2: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Naschledanou.
2: Naschle.
1: Naším hostem byl Arnošt Drozd.
3: Posloucháte rádio Xaver.

0: Lenka Králová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Lenka Králová je softwarová vývojářka.
1: To je moje profese. Profese. Slovy programováním se živím.
0: Programátorka vlastně.
1: Programátorka.
0: Čudliky.
1: To je to, čím se živím.
0: A tak a vaše hlavní téma, proto jste tady, co si budeme říkat, jste žena, která se narodila v mužském těle. A jste velmi otevřená. Mluvíte o těch věcech, velmi intimních, velmi otevřeně. Už se vám to někdy nevyplatilo?
1: Já mám na to téma YouTubeový kanál, kam já si zvu i spíš ostatní lidi, aby mluvili o téhletý problematice, o svém životě. A že by se mi to někdy nevyplatilo, ta moje otevřenost, nemyslím si. Nevybavuju si žádnou chvíli, kdybych jako toho litovala.
0: Nebo aspoň vás něco zamrzelo třeba. Jistý okamžik. Bylo
1: ne,
0: dobře?
1: Ne. Jsem šťastná takhle, žiju si svůj život a myslím si, že je důležitý o tom tématu veřejně mluvit, protože třeba lidi, kteří tuhletu stejnou komplikaci životní zažívají, tak jim to strašně pomáhá vidět další lidi, kteří si tím taky prošli. A to je vlastně hlavní poslání toho mýho YouTubeového kanálu. Já ta videa netočím o sobě, ale vlastně dávám tam prostor dalším příběhům, kterých bylo v tuto chvíli něco kolem 40. Takže zhruba 40 hodinových rozhovorů jsem tam měla s dalšími lidmi, kteří si tímhle procházeli. A jsou to lidi všech možných profesí, všech možných věkových kategorií.
0: Z těch lidí, kteří byli u vás na tom YouTubeovém kanále, a klidně řekněte ten název, ať si ho...
1: Jo, chci udělám reklamu. Jasně. Kanál se jmenuje V tranzu, takže vás tím všechny zvu.
0: Byl tam nějaký příběh, který jste vyslechla, který vám je otřásnul? Říkala jste si, to mě běhá mráz po zádech z toho?
1: Běhá mi mráz po zádech z těch příběhů, kdy ty lidi zažívají opravdu drsný odmítnutí od svých rodičů. Jo, já chápu, že to pro mnoho rodičů je častokrát těžký to přijmout. My máme vlastně tu genderovou identitu strašně spjatou, ten gender máme strašně spjatý s identitou. Jo, že prostě rodiče jsou pyšní na svého syna nebo dceru a pak když prostě se oni rozhodnou jít do té jakoby přeměny v uvozovkách, tak to pro spoustu rodičů je těžký tohle přijmout, ale jsou rodiče, kteří prostě neslyší, nerozumí tomu, že jejich dítě bude takhle šťastnější a odmítnou, jo, vyhodí je třeba z bytu kvůli tomu, nebo prostě s nima odmítnou mluvit, nebo je prostě různým dalším způsobem nerespektujou. A to jsou situace, kdy jsem z toho jako opravdu smutná, z těch příběhů. No. Ale zdaleka nejsou všechny, řekla bych, že u většiny případů ty rodiče, jim to třeba chvilku trvá, ale pak vlastně to pochopí, o čem to bylo a zjistí, že jako nejdůležitější pro ně je štěstí vlastního dítěte. A vlastně kvůli tomu, že pro ty rodiče to je složitý, tak jsem si do toho svého pořadu začala zvát i rodiče trans dětí. Už těch nebylo, není jich 40, jsou tam 4 v tuhle chvíli, ale jsou tam autentický příběhy rodičů a jedna maminka tam právě i vyprávěla ten svůj proces, jak ze začátku to odmítala, přišlo jí to úplně ujetý, nevěřila tomu svýmu dítěti a pak postupně jako tomu začala přicházet na kloub a celý ten svůj příběh tam povídá. Takže i dobré konce. Já se ráda totiž soustředím na pozitivní věci.
0: Budete to považovat za nezdvořilost, když bychom řekli, kolik vám je let?
1: Nebudu, já to říkám veřejně, je mi 41 let. Tu proměnu jsem začala v 38.
0: Ten okamžik, kdy se to zlomí, mě zajímá, protože abychom to ještě doplnili, vy jste žila roky v...
1: Jako muž.
0: Jako muž, jasně, ale řekl bych ve vztahu, ano. Dokonce máte syna,
1: je to tak.
0: Jestli mám správné informace. Kdy dojde k tomu zlomu, že si řeknete všechno ostatní musím obětovat tomu, abych byla šťastná tak, jak jste teď?
1: Důležitý říct, že u každého to je jinak. Takže já když řeknu svůj příběh, je to můj příběh a lidi na to přicházejí v různém věku, různým způsobem. Já jsem měla vlastně v dětství takový fantazie holčičí pořád, strašně moc jsem se za ně styděla, přišla jsem si, že jsem divná, že to nesmí nikdo dozvědět.
0: Co a dařilo. Dívčí fantazie?
1: Koukala jsem na malou morskou vílu, měla jsem tajně pod postelí obrázky princezen, fantazírovala jsem si, že mám na sobě ty krásné šatičky a že jsem ta princezna z nějaký Disney pohádky a tak.
0: No a vlastně... tu mořskou vílu mám taky, musím říct, že jsem se díval, ale...
1: Máte ji taky rád?
0: No, tak díval jsem se, tak to řekl. Ale to ještě...
1: A tyhle ty fantazie mě nějak provázely celý život. Já potom vlastně jsem v dospělosti, jsem to měla takový jako zakrytý pod kobercem, přikrytý, protože jsem byla pořád v nějakém vztahu. Já jsem vlastně skoro nikdy nebyla single. A když jsem byla, měla jsem dva takový dlouhý vztahy, jeden trval 8 let, jeden 15. A když jsem byla v tom vztahu, tak já jsem se vlastně realizovala skrz ty svoje partnerky. Jo? Na to jsem přišla až zpětně, že vlastně jako mají třeba malý holky, mají barbíny nějaký na hraní, tak já jsem vlastně hrozně bavilo s mýma partnerkama chodit nakupovat a prostě jako běžit ten, strašně jsem se zajímala o ten jejich ženský život. A ono se to takhle pořád jako stupňovalo, pak vlastně došlo k nějaký velký změně, když se nám narodil syn, tak vlastně ta moje manželka začala plnit roli matky, došlo tam k takovému trošku ochlazení v tom vztahu, nebo prostě prošel náš vztah nějakou krizí. A mně se to začalo strašně jako znova intenzivně vracet, ty fantazie, jo, o tom, že jsem, ty fantazie o tom ženském životě, koukala jsem třeba nějaký zpěvačky, prostě identifikovala jsem se s nima, pak jsem si začala i jako tajně hrát na tu holku a neměla jsem z toho žádný jako sexuální rajc, bylo to opravdu jenom, že jsem se prostě cítila dobře. Ale dělala jsem to tajně, strašně jsem se za to styděla. A potom jsem dospěla k tomu, že mi vlastně strašně vadí, že to dělám takhle ve skrytu, v tajnosti, že vlastně, já nevím, třeba jedu na víkend s rodinou a já se vlastně těším na to, až budu sama, že si ani nedokážu užít takový ten běžný čas, protože ty chvíle, kdy já se cítím šťastná a sama sebou, jsou jenom, když jsem sama doma a tajně. Svěřila jsem se o tom dvěma kamarádkám s tím, že za tím účelem, že jsem pořád jsem si myslela, že to je jenom hra na holku, že to je celý, že jsem prostě chlápek, ale že by mě bavila ta hra a chtěla jsem prostě zažít obyčejný den, prostě zajít si ven na kafičko s kámoškou, prostě projít se po parku. A to jsem věděla, že už nedokážu sama, jo? Že prostě bych potřebovala nějakou pomoc, jako sehnat oblečení, naučit nalíčení, byla jsem strašně jako
0: fousatá, jako žena, abyste prošla. Mm.
1: A za tímto účelem se svěřila těm kamarádkám, no a oni najednou, já jsem byla strašně z toho vyděšená, to tak bývá, když to někomu říkáte poprvé, ale oni to hrozně hezky vzali, začali se ke mně v podstatě chovat, jako kdybych byla jedna z nich, začali úplně změnili svoje chování a začali mě pak i v takovém jakoby položertu oslovovat v tom ženském rodě. A já jsem to najednou zažila, byla jsem prostě fakt říkám chlupatá, fousatá, prostě jako vy. A najednou jsem zažila, že se ke mně někdo tak
0: fousatá,
1: fousatej mi přijdete teda. A chlupatej tady možná trochu na té ruce. No a jak já jsem zažila poprvé v životě ten pocit, že mě někdo vnímá jako ženu a že se ke mně tak někdo chová, tak to byla pro mě ta úplně ta exploze v tom mozku. To bylo úplně, že mi to najednou všechno docvaklo, všechno to do sebe zapadlo a já jsem zjistila, že tenhle pocit chci mít prostě 24/7 a že proto budu muset jako udělat všechno, protože už jako si neumím představit, že by to bylo jinak.
0: No ale ta nejzásadnější komplikace už byla na světě a to je syn, ne?
1: Mhm. No, ona to byla v tu chvíli domnělá komplikace, pro mě vlastně největší komplikace byla manželka, ta to ze začátku nevzala, rozvedli jsme se, musím říct, že teď v poslední době už máme přátelský vztah, že už se to nějak urovnalo po těch zhruba 3 letech a ano, syn vypadalo, že to bude jako největší problém, ale nakonec se ukázalo, že vůbec, jo, že vlastně malí děti říká se, nevím, do jaký míry je to podložený nějakým výzkumem, že děti před pubertou to vnímají úplně jinak, nemají ten gender tolik spjatý s tou sexualitou a on to vzal vlastně hrozně rychle a hrozně v pohodě a nemám pocit, že by jako měl s tím on vůbec jakýkoliv problém a to jak on sám, tak i mezi spolužákama ve škole všichni mě znají a zatím nenarazil na nic, nikde.
0: Paní Králová, čím nebo kým jste pro vašeho syna?
1: On mě oslovuje tati v ženském rodě. Je to trošku, ano, je to...
0: Tati?
1: Říká mi tati, mohla bys tati vydělat a tak. Je to takový náš prostě, je to takový náš gramatický konstrukt, ale pro ně je to úplně přirozený. My jsme se právě s ex-manželkou domluvili, že nechceme, aby to působilo jako, že přišel o tátu, že má prostě dál tátu a mámu, akorát prostě tátu.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojí. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme takhle. Jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou zástupy, ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci.

0: Němci z globálního jihu, anebo se tam nacpou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, ano. Kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
0: Zachovat by se měli tak, že takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte dvě možnosti, buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není totožný.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám, jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
4: No tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já. Kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vlzunku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějak charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jedinej obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89, nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivej den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: tu přelistopadovou. Ne? Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel, tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, to on by nebylo schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce. Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, který řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak neděje, to nevadí.
1: Mm-hmm. No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
2: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A tohle je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář,
1: zde přítomný,
2: těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jako školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tady tomu pánovi. Chápeš to? To bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával. Toho rektora.
2: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmák. Oni to nezmanežovali. Je to správná otázka. Člověk by se řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
2: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane a jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském radě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle. A tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
2: Ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. No, a ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci. Petr Pavel.
2: Máš společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatý Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských. Ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let. A je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, říkal, že jsme v Číně vyřízený, že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak ji zavřeli.
2: Ten to ví bohužel velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
2: No, na tohle je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešnej se zroutil tím, co se stalo, těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místo, aby šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný, s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza. Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu, ale znovu se musíme vrátit tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali. A premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě na Jiříkovského.
2: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci Bitcoinu s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců.
1: A časová osa?
2: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Protože to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
2: Jo, je to.
1: Tak. iDnes.cz. Divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program. Detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
2: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, kteří už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně, inflace a tak dál, tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne, neviděla.
2: To se ušetřilo o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediný, co mají.
1: To si pustím.
2: To si pustím.
1: Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
2: To jenom, to není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, prostě to neudělali za ty 4 roky, takže
2: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci, vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam.
1: No ale jedno euro tady chtějí.
2: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako,
2: tak.
1: No.
2: To je vlastně pokračování satiry.
1: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž v míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
2: Nemáme to platit, já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip, já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, který se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede businessman velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc příštění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to je jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak F-35.
1: Uděláme Ameriku great again.
2: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to? To je ta otázka.
2: My na to za prvý nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, čiže to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to. Ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
1: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
2: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
1: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
2: Myslím, že ne. Ani já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl vědět?
2: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
2: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem se jí ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump, jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi, Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo, já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
2: Trumpovi, a jasně, Putinovi.
1: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
2: No, komentuješ. Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu.
1: Vnímal jsi to jako ponížení?
2: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická ne síla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí tvoje geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne protože by jsme byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všiml jsi z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu té, toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
2: Já nevím, ale
1: to bylo děsivě.
2: Bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začaly ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
1: nula sem, nula tam.
2: Nula sem, nula tam. A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
2: No, zas musíme říct...
1: Víš, jak říká nikým ano, nevolený úředník, že on jimi tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
2: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak?
2: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel, je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Co potom?
2: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní, ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
2: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme. Samozřejmě ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které neokupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
2: Já taky, díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
3: Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

rukavice, proč jsem je dal do krabice, to se sice zatím neví. A doufám ale, že mi jednou přijdou vhod rukavice stejně jako lněný knot. Ukládám je tam, kam patří, za rok, za dva nebo za tři, budu rád, že je mám. Už desátý rok schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl z vesela přímo do těla, byl jsem to já a ne jelen.

0: žádná paralela by tu byla.
1: Ale tak víte co, ta situace je v podstatě docela jednoduchá. On na tyhle akce chodit musí. Protože se to od něj jako od prezidenta žádá. On se musí nechat vidět. Tak když se nechá vidět v dobře padnoucím obleku s takovou tou pěknou bílou patkou, tak mu spousta lidí tohle odpustí. Samozřejmě mu to poradí někdo, nevím, jestli zrovna přítel po boku, nebo někdo z jeho týmu řekne, hele, ukaž těm všem, který ti připomínají tvoji minulost, že se toho nebojíš. Běž tam postát do té aleje svobody, běž tam postát před ten památník, polož tam květinu a natrénuj si to, protože 17. listopadu to budeš potřebovat.
0: Ne, ne, tak mu raději špatně.
1: To nespochybnuju, ale raději mu to takhle.
0: Spousta lidí, kteří si toto pamatujou, tak těm se musí navalit na zvracení. A těch lidí, kteří si pamatujou to, co bylo v roce 88 a předtím, je ještě paní Karol hodně. Pozor na to.
1: No je jich hodně, to máte pravdu. Ale zase my tady máme to vidění takové hodně jako výběrové, selektivní. Tady máme historii toho, že tu byli bývalí komunisté, kteří byli hodní. Jo. Marian Čalfa, těmi hodnými komunisty se třeba rád obklopoval Václav Havel, bývalý disident. A pak tady máme ty špatný komunisty.
0: A ten to dělal jenom ze slabosti, jako z toho svého lidství. On byl takovej prostě.
1: Kdo?
0: No ježišmarja, teď jste promluvil jako pravá ciska. Kdo? No, prezident Havel, Václav.
1: Ne, ne, ne, prezident Havel byl ukázka toho, jak tady uvažujeme selektivně, jak někdo vadí, někdo jiný prostě nevadí. No a Petr Pavel má to obrovské štěstí, že on je v té škatulce nevadí, protože jinak zastává ty správné názory.
0: To není pravda.
1: Jo, manželství pro všechny, podporuje Ukrajinu, podporuje Evropskou unii a tím se to všechno vykoupí. Ne. To jsou takový politický odpustky, Xavere.
0: Ne, ne, ne, ne. Tak toto funguje na blbce.
1: No to je docela dobře možné, že to tak je, ale prostě funguje to. No funguje ne. To, teď podívejte se, kolik dostal hlasů ve volbách. Všichni věděli, co to bylo zač před rokem 89 a všichni mu to tam nasypali.
0: On dostal tolik hlasů za to dobře padnoucí sako, víte?
1: Za tu patku.
0: No. Spousta žen ho šlo volit údajně, to jsem četl od nějakého sociologa článek. Protože se jim zkrátka líbil a jak známo vicisky, prostě nechci to říkat jako...
1: No tak jak které cisky? Já jsem třeba ciska, co ho nevolila.
0: Dobře, a vy jste výjimečná ciska.
1: Ale
0: je spousta cisek, která ho naopak volila a vůbec by nešli k volbám.
1: A je otázka, jestli jsou to opravdu cisky, kdo ví, co to bylo zač?
0: To jsou klasický cisky.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: V mezičase se, pane poslanče, změnila situace. To mě asi dáte za pravdu. A do České republiky přišlo obrovské množství občanů Ukrajiny. Dokonce někteří lidé by si mohli myslet, a já to čtu na sociálních sítích, že je to téměř invaze. Protože kam se podíváte, tam narazíte na Ukrajince nebo Ukrajinku. Není to tak, že v rámci toho by ten pakt mohl fungovat jinak, že bychom mohli říct, tak dobře, my jsme tady dali domov, živobytí, sociální dávky, zabezpečení a bezpečí stovkám tisíc Ukrajinců, tak teď už jsem ty problémové v uvozovkách migranty neposílejte, my máme plno.
2: Ale tuhle dohodu nikdo s Evropskou unií neudělal.
1: Jak to?
2: Tuhle tu námitku a vlastně tenhle ten fakt z naší vládnoucí garnitury nikdo neudělal a neřekl. Tudíž já jsem to řekl na začátku, netýká se to ukrajinských spoluobčanů, který sem přišli. Ty jsou z toho vyjmutí. To nejsou, to jsou, to totiž jsou migranti, kteří jsou z válečné zóny. Jo, my jsme je přijmuli, pomohli jsme jim, což je super, naši občané se zachovali skvěle, udělali jsme pro ně všechno, ale ty nejsou součástí toho migračního paktu, který je podepsal, který podepsal Vít Rakušan.
1: Přesto, ten billboard, který tak obhajuje do poslední kapky krve Tomio Okamura, přijde vám to, pane Dlasku, jako přestřelené? Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
2: Nepřijde mi to přestřelené. Opravdu to vnímám jako apel.
1: Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
2: Nepověsil, protože si na svůj plot nebudu věšit žádné plakáty, ale stojím za tím plakátem.

0: vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Robert Fico už potvrdil, že chce jet na oslavy do Ruska, nicméně Evropská unie mu dává jasně najevo, že by tam jezdit neměl. Echo 24 napsalo načten povyk, hádka Bruselu s Ficem graduje, jet slavit do Moskvy odporuje dohodám Evropské unie.
2: Na první dobrou si řekneš, no a proč by ne, a teď osvobodili.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišákovo léto.
2: No, je měsíc berlí, ne? Hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule ctí, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický třídy,
1: Xavere. Protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A my... No, měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Mě nálepkujete.
2: Jo, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berli.
1: Neměl berli, toho se začínám bát. Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako... Člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
1: Jako smutečný.
2: Babišovi. No, jako, že to je vohavný.
1: Jako že myslíte pozůstalý a
2: já
1: tak.
2: Já si říkal, vy napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte
1: je,
2: si...
1: Je.
2: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane hoře.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto... Berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu...
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás zkusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
2: Mhm. To je jako guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
1: Takže no neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
2: No tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
2: Úplně to nemusí tak být.
1: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
2: Určitě...
1: Že to je třeba zajímavé.
2: No se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
1: Co? Jo. No, pane holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
2: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
1: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
2: Ale co?
1: Ty volby.
2: Jo. Povědejte.
1: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
2: Mm-hmm. To se může stát, dobře.
1: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
2: Jo.
1: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
2: Dneska.
1: No a je tam něco o nás?
2: Máme tam sýbrnou nějakou dotaci.
1: Říkají to v tom programu, že podpoříme
2: ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit? Říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
1: Opravdu celý,
2: Ksever.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky. Babiš dopadne hrozně.
2: Proč?
1: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
2: jo.
1: Nemůžou lidi volit vůbec.
2: No.
1: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
2: Víte, co já chci? Já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
1: Co? Jeden náš divák, Biozonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
2: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10:00 v trafice si koupit foukando.
2: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
2: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
1: Já se potom nedívám. No, no tak ale cigarety já měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říkal, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říkal, no, jako z dopravní podniku. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
2: Revizor.
1: Představte,
2: to je něco, ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No, tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej nějaká nahrávka.
2: A mně se Ksaver líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějce je posranej.
2: Jo, jako takhle, vějce. Jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
2: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo?
1: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
2: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte, těmhle těm výrokům znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
2: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci v čele stanu.
1: Myslíte?
2: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaly, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
2: No.
1: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, je tam ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
2: Jo. No jož, šifr telefon.
1: Šifr telefony. Ne, já nevím, jestli my nejsme, pane holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
2: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
1: Ale kde se to bere?
2: Tak to zaříte někde.
1: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
2: To ne, to bych nedělal. To
1: no,
2: bych, já bych se bál trošku o život.
1: Proč?
2: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych se bál, Xavere.
1: Šest mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
2: Takový hodnoty samý.
1: Hodnoty. Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
2: No, na opozici. No, hlavně na krimibandu, ne? Opravdu, co?
1: No, budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
2: Ten hustej. To je lhář, Xavre.
1: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
2: S billboardami?
1: S billboardami.
2: Odkud je?
1: Z Brna.
2: A tak to vysvětluje vše.
1: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
2: Ale jste od Brna vlastně taky, tak to, tam, no, tak pozor, tam to dává jistý smysl.
1: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
2: dobře, dobře.
1: Brno nám leží u nohou.
2: To jo.
1: Brno si ptičnou vpucuje boty.
2: To je na vás vidět.
1: Jo, to je jako, buďte v klidu. No ale řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
2: Co kandiduje? No ježišmarja, jasně.
1: No. A z které on strany?
2: No od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
1: On je bratr taky?
2: Ježišmarja.
1: Tak to do toho
2: to je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
1: Tomu začínám rozumět.
2: Ale on je hrozný lhář, Xavere, já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle, buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
1: To já takhle říct neumím, já, protože, jo. No nesuďte, pane holče.
2: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte, Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
2: Na světě ano, ale víte, kdo Xavere otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
2: Tak já mu ji neotevřu, takže půjde do peklíčka.
1: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
2: Já jsem vám dopřál čas.
1: Mě to taky chvilku trvá.
2: Jo, ne? Tak co?
1: Je,
2: ale dojde vám to.
1: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
2: No a co?
1: Přes nádraží a budu tam taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
2: Já to lže, tak nebejvá úplně.
1: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo. Dobrej člověk. Kdybych chtěl.
2: Co byste mu dal?
1: Tělo Kristovo.
2: Já bych chtěl berličkou.
1: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
2: Já taky ne.
1: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem.
2: Mm-hmm.
1: Kvašáky mám zase.
2: A nebo kladívkem.
1: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane holče.
2: No já jsem si vzpomněl, Xavere, na dětství jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
1: Počkejte, to mi neříkejte.
2: To fakt?
1: To mi neříkejte. My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
2: Tak to byl možná ten samý démon, možná rotoval po městech.
1: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
2: Jste byl slabší dílna?
1: Já jsem byl svině hlavně.
2: Jako, tak to vám zůstalo.
1: No to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola. A my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete. A který byl ještě hodně vysoko. A byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčel v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů.
2: Přiznal.
1: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takovej chlap rozběhl a padnul těch dveří, tak... No nicméně byl průser na světě. No. Dost velký, pane Holče. No. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách. Jako. Chvilku. To se tak u nás říká.
2: No, tak víte, to byly časy, co?
1: Takže vy jste taky měli problémový učitele.
2: No.
1: Dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
2: Rakušan učitel.
1: No, tak já... Víte, kam jířím.
2: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
1: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
2: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
1: Tak do dílen, ne?
2: No, do dílen.
1: Do dílen. A nebo do dolů.
2: Myslíte, ty už nejsou u nás, není, takže do dílen.
1: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
2: U nás se skoro nic už netěží, ne?
1: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, že nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý minister vnitra.
2: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
1: No, já nevím, story. Za ministra Grosse...
2: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
1: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a... Říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci a že seděl, měl ty sluchátka.
2: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
1: Mlín?
2: Mlín.
1: Fakt Mlín.
2: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
1: Kdo se dostane do Mlín.
2: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek. Co udělá tým KRIT? No, kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošluci?
1: No, neměl
2: co?
1: Náhodou ministr Chovanec Kobru?
2: Kobra je daňová, ne?
1: Daňová jsem, Kobra, že... to musí pod vnitrem, ne?
2: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
1: A celní správa
2: ale,
1: pod vnitrem.
2: Chovanec byl trošku blázen, ale nebezpečný, ale myslím si, že tým jako KRIT nebo Mlín neměl.
1: To je... No, jako... Kryt je fakt hrozný.
2: To teda.
1: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
2: Tak to se ale vznešený rozhovor.
1: To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
2: pěkný. Řekl, že svině?
1: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
2: Ne.
1: Že bude sloužit této zemi.
2: Ježiš, jen to ne.
1: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
2: A paní Tachecí taky ne.
1: Paní Tachecí ne, paní Tachecí ale, je tvrďaská.
2: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
1: Fakt? No tak já to nevidím. Jako,
2: no, jo,
1: tak na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
2: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte
1: ano,
2: dobře, tak to tak
1: nemůžu nejde. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
2: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
1: Ostrá teda.
2: Jenom teď vím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na tak na takový ten druhej ne.
1: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době, víte, kdy jsem to přestal sledovat?
2: Co?
1: No, Báru.
2: No.
1: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoň. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
2: Víš, já si ho pamatuju. Nevím, už to jméno,
1: Kovadlina,
2: jasně.
1: Ne? Nebyl.
2: No něco, to je jedno. Takový já vím, úplně vím přesně,
1: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
2: Jasně.
1: A vlastně on byl přesvědčovatel. Mm-hmm. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
2: Jo, já vím.
1: Normálně, no. Normálně plky, plky, plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
2: Pestrost?
1: Názorová.
2: Xavere.
1: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
2: Xavere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
1: Jak to?
2: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
1: No, je to děsivý.
2: No, tak vidíte.
1: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svůj.
2: Jo, jo. A jak to dopadlo?
1: Pro svoji říši někteří.
2: Taky.
1: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
2: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
1: To nevím. To,
2: jo, já myslím, že má našlápnu to.
1: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život,
2: to není pravda,
1: naději, co? Dává vám budoucnost.
2: Nemáte
1: a vy chcete
2: tam
1: pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem, jako pan Folty.
2: Já pracuji pro vlast furt, Xavre.
1: Pro vlast?
2: Jo.
1: Pro kterou vlast?
2: Pro svoji i pro vaši.
1: I pro Smíchov?
2: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
1: Jo, to jsem musel napít, to je nervák aby, s váma.
2: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A že?
1: Pane Holče!
2: Jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká.
1: Jindra
2: to říká.
1: Náš Jindra?
2: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají. A
1: toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
2: A oni,
1: bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
2: Já musím.
1: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
2: Já si chtěl říct, já budu šťastný.
1: Kdykoliv začnu šťastný.
2: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
1: Maria,
2: chyba
1: Gloria.
2: Příští vlády by byla zrušit nás.
1: No, oni chtějí sloužit
2: té
1: zemi.
2: Sloužit, jo.
1: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
2: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
1: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
2: Jo, to jo.
1: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem.
2: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
1: Ne,
2: budovatelský kverš.
1: On recitoval.
2: No, jasně, on se za to, on to má, Mindra.
1: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval, jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřesel. Říkám to dobře?
2: No, bylo to 7.
1: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
2: Je to krásný.
1: A já, když si to dneska vybavím,
2: jenom bejt vámi,
1: jsem dojatý.
2: Zkusím se někde zabrousit do archivu, jestli to tam leží, tak to vymažu.
1: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, já jsem měl pionerský šátek.
2: No to já úplně vidím.
1: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionerského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
2: Fakt?
1: To byly tři, to si pamatuju dneška. Já do dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
2: Jo, tak.
1: Mě dali tu recitační dovednost.
2: To je jasně.
1: No, pane Holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
2: No, nedělá moc.
1: Já si myslím, že nebude lehký se Foltyna zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme. To říká možná Reichl.
2: To říká i Babiš. Oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
1: Ale to je nějaký zákon o státní službě, ne?
2: Hobby, on je právě mimo zákon. To je na tom vlastně to nejlepší.
1: Protože... Jo, on je to ještě mimo zákon.
2: Jasně, no tak protože tak on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil. On není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
1: Pepi Dvořáka?
2: Ne, Pepi Pávka.
1: Pávka!
2: No, takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
1: on je vyžírka, ne?
2: Jo.
1: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá, kromě komunikační karty.
2: Ale viděl bych pro něj misi povolební, Xavere, protože on se teď specializuje... Okay. Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prej ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje, a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
1: Jako na koleji. No a dá se k tomu někde přihlásit?
2: Zavolejte mu.
1: Já na ně nemám telefon.
2: Tak mu napište mail.
1: Mail? To je plukovník zavináč.
2: Tak.
1: Vyžirka.cz.
2: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
1: A on přijede?
2: Jo.
1: A přijede na motorce nebo?
2: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
1: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
2: Já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harley, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
1: Ty noční vlci, ne?
2: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
1: Jsou Rusové ti vlci?
2: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
1: 66.
2: Symbol... Jo. Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině, prostě máte puštěný pořádný rok a jedete.
1: Pěkná blbost.
2: Co?
1: No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
2: A je to super, já třeba jezdili autem.
1: Ale jeďte se tady okolo Tišnova.
2: Jo, jo.
1: Na průdku,
2: já tohle na Americe
1: tam,
2: mám
1: na
2: právě
1: hezky,
2: rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale... Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
1: No vy ležíte na zemi, pane Holče, vy jste zralej na pomoc.
2: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
1: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
2: No, ale počkejte, já mám pointu.
1: No.
2: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
1: Meda.
2: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle, to je ten náš prezident. Prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu se nemuselo dělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
1: Dobře.
2: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty bydle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
1: Orbán.
2: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
1: Ještě lepší
2: kádr.
1: Tak Fico jedině.
2: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
1: Ne.
2: Jo.
1: No zelenina.
2: Zelenina ne. Vlad?
1: Car?
2: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou. Užívá si to, ne?
1: No to se Meda sekla.
2: Jo.
1: Ježíš.
2: Meda, no, co byste čekal.
1: No tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě... že
2: teď pan je...
1: 50 přebaluje, uspává.
2: A je to pan teda, jako když to...
1: Nevím, já to, to je v dnešní době to, pane holče, úplně...
2: Já právě jenom se ptám, abych to, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
1: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
2: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
1: Kandiduje v Praze. Pane holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli, ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
2: Já jsem složku.
1: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
2: Nemáte nějakou nahrávku?
1: No, četl jsem 14 stránek.
2: Aha.
1: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stan, já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem vlastně na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
2: Jo, jo.
1: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesné místo. A sepsul tam všechny. Od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane holče, chcete to přečíst?
2: Jo,
1: není
2: jo.
1: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
2: Je jich samé spousta.
1: No je jich 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
2: Pravdu, přístav pravdy.
1: PPčko.
2: Dobrou věc.
1: Přístav pravdy. No.
2: Tak se neposlouchejte.
1: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
2: KHčko je co?
1: KHčko. Ne, to je kniha Řichů.
2: A, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte se.
1: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
2: Alena Navítková, na Vlzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vlzonova 920, na premiérku Věrku.
1: Je,
2: byla vaše premiérka, Ksavere.
1: Ale já bych to fakt chtěl.
2: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky, Ksavere.
1: Ještě to promysl.
2: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
1: Říkala? Já jsem ji hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích. Hmm? Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
2: Jo? Ať pro ní do horních čuchtomrdlí přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Ksavere, ten Milda.
1: No?
2: Dagmar Kadlecová. Pro vás všechny, za vše, co děláte, za Ksaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
1: No.
2: Jaké přijetí?
1: Přijetí? To je jako audience.
2: No to jo, ale...
1: No jestli... asi byla tady, nebo byl.
2: Aha, tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, Ksavere.
1: Prevítkovo.
2: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co o Ksavera. Daniel Klement, na Vlzonku přístav pravdy mistrů Ksavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče,
2: no.
1: Do knihy Hříchu bez konzultace, musel jsem si to prosadit, Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
2: Je to geniální já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
1: No, já myslím, že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovole, pane.
2: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
1: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
2: Jo, není to škoda?
1: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
2: Ksavere, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
1: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
2: Vidíte, jak já jdu do sebe.
1: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
2: Možná v těch dílnách od toho učitele.
1: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám úchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
2: Okres na severu.
1: On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
2: To byl Moučka.
1: Moučka, ježiš, to já miluju. To je, pan Holče, je takový jako...
2: Ale víte, jak my vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte? Jak mi řeknete první toto, vaše,
1: toto?
2: Tak to víme.
1: Co to znamená?
2: V Praze nikdo neřekne toto.
1: A co jsem řekl toto?
2: Jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
1: A co je na tom blbě?
2: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
1: Řekne totok?
2: Tohle.
1: Tohle? Mhm.
2: To je z Číny takový, co?
1: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
2: Toto je krásný.
1: No to je... To je... Já zas...
2: Tam je ten Tišnov, Xavre.
1: Ale pane Holče, za vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkají hento. Zase. To ještě lepší.
2: Odsaď je rád, ne, Bartoňček?
1: Rád? Hm? Je ze Slovácka?
2: Myslím si, že jo.
1: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
2: Ne, on je z aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
1: Jo.
2: On má to bodrý srdíčko velký.
1: On je dobrý.
2: Jako vy.
1: No, tak nebo, Holče, tak... o některých věcech bych pomlčel.
2: Má
1: ne, u ničeho neříkejte jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
2: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to opsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
1: Já to myslím dobře.
2: Dobře.
1: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačil, ne?
2: Komunista. No tak tam je to jasný.
1: To je jasný. Mm-hmm.
2: Ale oni vykroužkou ty opravdový komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
1: Jo, takže no. Martu Semelová,
2: to je jejich kádr.
1: Jsem se dozvěděl, že kandiduje. Mm-hmm. Ale... Pane Holče.
2: Ta je dobrá, ne?
1: No je to ta stará garda.
2: Ta je hustá.
1: To jako rudou barvou dneska září. Mm-hmm. Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
2: Bude to těžké, co?
1: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtý. Děkuju a nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Jiří Weigl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane doktore, pojďme teď na rusko-ukrajinský konflikt. Z toho pohledu obstála Evropská unie a jednotlivé země Evropské unie v tom, jak se k tomu měli postavit a postavili, a obstála naše země? Co myslíte?
1: Unie měla velmi zdrženlivě a rozumně rozvíjet vztahy s Ukrajinou, ale nevyvolat konflikt s Ruskem. Myslím, že Rusko dávalo neustále najevo, že Ukrajinu považuje za nějaké své blízké zahraničí a hrozí a že je případně ochotno i riskovat velký konflikt. To ty západní země riskovat nikdy ochotny nebyly, ale neříkali to nahlas, ale Ukrajinci věřili, že členství v té či oné organizaci samo o sobě je pro ně garancí něčeho. Dnes vidí, že garancí to není ničeho, protože dneska ta situace skončila prostě válečným konfliktem, na jehož obětí, největší obětí jsou právě oni sami. Bohužel prostě chování velmocí je, velmoci se chovají, jak se chovají, a hlídají si své zájmy, hlídají si své zóny vlivu, a je velmi obtížné se toho nějak zbavit, a neexistují žádné snadné cesty, jak se pro Ukrajinu, jak se vyvázat z ruského sousedství, neexistuje žádná snadná cesta pro nikoho. Já myslím, že ta Ukrajina je velmi podobná z některého hlediska naší zkušenosti. Obě jsme země, které vznikly shodou historických náhod. My jsme vznikli v úzkém okénku po první světové válce, kdy Německo bylo poraženo, Rakousko-Uhersko se rozpadlo a my jsme měli příležitost se odtrhnout, rozbít Rakousko-Uhersko a vytvořit náš stát se Slovenskem, Československo. To byla unikátní příležitost, kterou Masaryk geniálně chytil za pačesy, abych tak řekl. Ukrajina podobným způsobem vznikla rozpadem Sovětského svazu, který měl svoje nějaké příčiny, které šly mimo samotnou Ukrajinu. Nebylo to tak, že by Ukrajinci povstali a dobili si ve válce za nezávislost svoji svobodu. Ukrajina vznikla rozpadem Sovětského svazu. Oba naše státy vznikly proti vůli sousedních velmocí. My jsme měli traumatické vztahy s Německem, Ukrajina s Ruskem. Obě naše země měly na svém teritoriu ohromné menšiny té druhé velmoci. My sudetské Němce, Ukrajinci na východě tu velmi početnou ruskou populaci. A Ukrajinci, myslím, že by pro ně bylo velmi, velmi důležité studovat tu naši historickou zkušenost. My jsme měli obrovské trauma z toho Německa, které bylo a priori nepřátelské, a to německá menšina v tom státě československém žít nechtěla, dávala to stále vehementněji potom najevo, vznikl proti její vůli. A my jsme vlastně se domnívali, že je možné si zajistit nějakou svoji bezpečnost a existenci ve spojenectví s velmocemi, které budou nepřátelské tomu Německu. Čili nejdřív jsme se to snažili opřít o západní velmoci, o Francii, o Británii. To skončilo v Mnichově. Pak o Sovětský svaz, zase ze strachu z Německa a z německého revanšismu, tak jsme volili Sovětský svaz. Skončilo to okupací roku 68, normalizací totalitou, komunismem a tak dále. Čili téměř celé století jsme strávili

0: snahami se nějakým způsobem zajistit proti nepřátelskému Německu, aby jsme nakonec zjistili, že nejlepší je navázat s Německem normální přátelské vztahy, a po roce 89 tak konáme. Vrátili jsme se vlastně někam, což bylo nepředstavitelné dříve. Není to jednoduché, není to snadné, ten vztah je nevyvážený, Německo je obří velmoc, my jsme velmi napojeni na veškeré německé aktivity a hospodářství a tak dále. Ale prostě to století ukázalo, že se nejde přesadit někam jinam a nikomu jinému na vás v podstatě nezáleží tak, jako těm, kteří jsou ve vaší blízkosti. Čili ta Ukrajina, představa, že bude na věky věku ve válečném stavu s Ruskem, nebo že přijde někdo ze zámoří a zachrání ji a bude vždy stát za ní v tom, prostě nefunguje to. Hovoří se hodně o Mnichovu v této souvislosti, v té ukrajinské, a říká se, že Mnichov ukázal, jak se nemá ustupovat agresorům a takové. To je pravda, to je správné poučení, ale to je správné poučení pro velmoci. Velmoci si mají uvědomit, že agresorům se nemá ustupovat a mají se chovat rozhodně a mají je dobře přečíst, co ti agresoři vlastně chtějí. Ale pro země, jako jsme my, nebo jako je Ukrajina, plyne z Mnichova poučení podle mě jiné. Plyne poučení, že velmoci nemají přátelé, ale velmoci mají pouze zájmy. A chovají se podle svých zájmů, a když ty jejich závazky momentálně nejsou v souladu s jejich zájmy, tak rozhodnou podle svých zájmů. A to se stalo v Mnichově a to se stane vždycky. Vždycky, když ty zájmy jsou odlišné. My se dneska bavíme o těchto věcech a je svaté Anny, myslím, že jo, je 26. července. A myslím, že před 108 lety vypukla první světová válka, jestli se nepletu, na Anu.
1: Tak to se přiznám, že nevím.
0: A ta první světová válka, to je ten příklad, kdy právě ty velmoci ještě v tom starém světě se chovali tak, že když mám s někým nějakou smlouvu, tak ji musím za každou cenu dodržet, protože jinak ztratím čest a můj panovník bude znectěn a bude ztratí tvář a tak dále. A právě na základě takovýchhle dohod, kterou mělo Rusko se Srbskem a Německo s Rakouskem, svět doklouzal k válce, která toho totálně prostě ten starý svět zničila a všechny ty říše vzaly za své, a právě proto, že se vydali ty velmoci na milost svým nezodpovědným spojencům, kteří svojí extremistickou politikou je nakonec dotlačili do války. A ta právě vypukla toho na tu svatou Anu, já myslím. No a to měli ty velmoci v tom Mnichově, ty západní, měli tohle před očima, že se nesmějí nechat tím Československem nechat dohnat do války znovu jako v tom roce 14. My už jsme na to zapomněli, tak nám z toho zůstal jenom ten Hitler. Ale oni v té době nevěděli, že ten Hitler co všechno napáchá, že by měli. Jako to. Oni vždycky vědí všichni o těch starých chybách, ne o těch nových. No a takže takhle je to s Ukrajinou, takhle je to s námi, a proto ta vznik té války je velmi nešťastnou událostí a je to selhání všech, je to selhání Ruska na prvním místě, samozřejmě, které je agresorem, ale je to selhání a naivita Ukrajinců, kteří si myslí, že jako někdo za ně něco vyřídí, nikdo za ně nic nevyřídí, a je to hloupost, bych řekl, Evropy, že tohle dopustil, protože nakonec ta Ukrajina i nějakým způsobem zůstane viset na krku a bude velmi obtížně se snažit sanovat. To budeme hlavně my.
1: Jsem rád, že jste přišel, pane doktore, a těším se na příště.
0: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
2: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
1: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
2: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam vcelku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostních garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
1: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. Máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
2: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano. Mm-hmm.
1: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
2: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační a naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
2: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
2: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
2: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: oni
2: celkem
1: jedno. Oni tomu říkají minerály dokonce,
2: no, nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
1: Jakou pozici má teď prezident Putin?
2: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
2: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
2: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
2: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň, Evropy, Evropské unie,
2: no právě.
1: V tom?
2: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Leyenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
2: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
2: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
2: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo. Znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského. Budinského, jo. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské. A ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazy na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců a nakonec z toho zbyla jenom nějaká si podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
2: No, tak já bych předestral, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet, já v Kostarice, podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen, neukojené, nectižádosti, to není ctižádost, ale majetkochtivosti. Teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká také.
2: Mamon, ano. No tak pokud v nich hrál tento plamen, tak tím hůře pro ně, jo, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jaký jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě, místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
2: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
2: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
2: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman. Radio Xaver.

0: Pane prezidente, díl 11. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Bývalá moderátorka, tuším, Svobodné Evropy, paní Lída Rakušanová, ne. Já nevím, jestli znáte to jméno, to je disidentka.
1: Když jsem ji viděl, ano, párkrát jsem s ní mluvil.
0: Tak před pár hodinami, dokonce, nebo před pár dny, prosím, se nějakým způsobem vyjádřila k tomu, a váš pan Weigl to, myslím, komentoval, tedy pan Weigl s...
1: Ano.
0: Jo, vy tam máte shodou okolností taky. No tak ptám se na ty Benešovy dekrety, protože ona tam píše o tom, že by se teda tato věc měla napravit dokonce. Jo. A když tam mluví o té politické reprezentaci, tak říká, že jinými slovy, to teď parafrázuji, že u lidovců je v tomto směru všechno v pořádku.
1: Tak já nevím, jestli mluví za lidovce, ale lidovci v poslední době předvedli, že k Benešovým dekretům a vůbec těmto věcem mají velmi ambivalentní vztah. Panem Hermanem počínaje a panem Bělohrádkem konče.
0: Bělobrádkem, myslíte? Bělobrádek.
1: Bělobrádek.
0: Jako Bílá brada.
1: A já jsem řekl.
0: Vy jste řekl Bělohrádek.
1: To byl ještě jiný lidovec, taky ano, to se omlouvám před
0: ne,
1: pár
0: ne,
1: lety.
0: Ne.
1: Podívejte, my jsme včera objevili tento výrok paní Rakušanové. Nevím, co bych tomu řekl. Já jsem rád, že Parlamentní listy, já jsem k tomu přišel následně, Parlamentní listy vyzvali pana doktora Weigla, aby to okomentoval, což jsem řekl, ježiš, to jsem rád, že ne já, že já bych řekl několik absolutně drzých soudů, které by vyvolaly napětí v česko-německých vztazích. Takže dobře, že to udělal Weigl, ale já myslím, že to udělal velmi pěkně, abych to každému doporučoval a je to jak na Parlamentních listech, tak na našich webových stránkách, na našem Facebooku a podobně. A prostě ten Weigl tady správně říká, že ten názor paní Rakušanové, on říká, řekně oživová diskuzi kolem tzv. Benešových dekretů je příkladem absolutní politické slepoty a ignoranství. Já opakuju, tu formulaci jsem nepsal, ale když mě to potom ukázali následně, že už to odeslali do toho, tak já jsem zatleskal a říkal, že to je správný výrok. Podívejte, my jsme přeci o této věci diskutujeme v naší zemi nekonečně dlouho. Já jsem dlouho myslel, že vznikl jistý konsenzus. A Weigl v tu chvíli byl velmi instrumentární v tomhletom. My jsme chtěli uzavřít prostě debatu s Německem a proto jsem já s Helmutem Kohlem udělal v roce 96 takzvanou česko-německou deklaraci. Že? A to připravovali samozřejmě ministerstvo zahraničí obou zemí, no ale nějakou chvíli jsme oba s Helmutem Kohlem usoudili, že ať se do toho desítky úředníků nepletou, teď je to Kohl říkal hezký termín, který my v češtině nemáme a v němčině je terminus technicus, který já jsem od Kohla se naučil, Chefsache. To je terminus technicus německy, tohle je Chefsache, to neřešte vy, to je... Takže vezmeme si to do svých rukou, je to Chefsache. No a my jsme to vyřešili tak, že jsme spolu nemohli mluvit dnes a denně, tak jsme každý vybrali jednoho člověka, já doktora Weigla, on doktora Bitterlicha. A ti se setkávali, mluvili spolu, jezdili jeden za druhým a dolaďovali se slovíčka té deklarace. Tam jsme našli nějaké formulace, o kterých jsme mysleli, a s takovou veličinou, jako byl kancléř Kohl, protože se uzavřela nějaká dohoda, aby jsme na tu minulost prostě už nepokoušeli si tu minulost přepisovat, měnit a dívali se dopředu. To všichni tehdy tleskali, co jsme my to udělali. No a přicházejí okamžitě paní Rakušanové a páni Posltové a páni Hermanové u nás a tak dále, kteří to chtějí nepřetržitě měnit, opravovat, napravovat. Já prostě myslím, že to je tragický omyl a že se to panu Posltovi prostě líbí. to je věc druhá, ale tudy svět neběží. Prostě my se, já každému říkám, nejde o smířit se s Němcima, já s Němcima nejsem nesmířen. Já říkám, že se každý z nás, Němci se svou a Češi se svou minulostí, že se musíme smířit. To je diametrálně koncepční obrácení slova smířit se s něčím. Ano, Němci se musí smířit se svou historií, musí přijmout, že byla taková, jaká byla. My se musíme smířit se svou historií. A směřovat se bez toho navzájem prostě vůbec není možné. To hrozí, že jedna země převálcuje v rámci toho smíření druhou. No a tady je evidentní, že země, která má 85 milionů obyvatel, převálcuje tu, která má 10 milionů. To tak na světě zatím bylo v historii vždycky a bude vždycky. Neotvírejme tadyhle tu věc. Respektujme dějiny.
0: Pojďme teď k další dámě na chvíli, pane prezidente.
1: Od ženské vždycky vznikají nějaké problémy. Tak které
0: já se k tomuto nevyjadřuji, prosím, protože bych možná mohl být potom genderově nevyvážený. A
1: to byste mohl říct paní Lejenovou, ještě byste taky mohl vybrat paní Lagardiovou v Evropské centrální bance. To jsou taky moje obě favoritky.
0: No a moje favoritka, když už jsme u toho, je teď jistá paní Jana Michailidu, a je to kandidátka na post pirátské předsedkyně, která řekla, moje vnitřní přesvědčení je komunistické. Řekla tady kandidátka na šéfku Pirátu. Jinými slovy, víte, a já ještě tady ocituji z toho jejího prohlášení, moje přesvědčení o ideálním chodu světa pro všechny okolo se pak dá nazvat liberálně socialistickým. A tak paní budoucí možná šéfka Pirátů už řekla, že je komunistka. Jaké překvapení, pane prezidente?
1: Tak Piráti jsou rudí od samotného počátku. U mě to zakrývali a nedávali to najevo, zejména voličům. Takže pro mě to není žádný překvapení. Já jsem to jméno nikdy neslyšel. Tenhle výrok jsem nezaregistroval, takže nevím, jestli je to vážná kandidátka, nebo jestli to je nevážná kandidátka. Jestli to jako stojí za vážnost a tak dále. No, moje vnitřní přesvědčení je komunistické v původním demokratickém slova smyslu. A doporučuje nám přečíst si něco o marxismu. No to je velmi, velmi, velmi hezká myšlenka. Já myslím, že marxismus by si měli někteří přečíst. Prostě my, kteří jsme ho museli studovat, tak já to za ztrátu času nepovažuji. Prostě protože já vím, jak uvažuje někdo, kdo uvažuje totálně odlišně než já, ale jak přichází, s jakými argumenty, co říká. Takže já myslím, že učit se toho Marxe před 60 lety nebyla ztráta času. To bylo užitečné vklad do mýho vzdělání. To je jako se učit angličtinu nebo matematiku.
0: Rozumím, ale všechno má, pane prezidente, nějaké svoje souvislosti. Piráti jsou dnes koaliční stranou, která je ve vládě. Mě by zajímalo, co na to mohou říkat říkají někteří konzervativní politici. Tím mám na mysli zejména členy Občanské demokratické strany. Víte, oni tam s nimi sedí v té Strakovce a poslanecké sněmovně.
1: Já nevím, kdo z těch členů ODS, tím nemluvím o jednotlivých členech po celé republice, ale nevím, kdo z těch, kteří se probojovali tak vysoko, že jsou v parlamentu, jsou autenticky konzervativními politiky, nevím, já je neznám. To je pro bezcenný soud, nemohu o tom nic říct.
0: Důležitá věc, kterou pronesl před pár dny prezident Macron, chci naštvat neočkované. Rozumíte mu?
1: Tak já považoval Macrona vždycky za hrůzostrašnou osobu, takže to mě nepřekvapuje. Já jsem našel jeden jeho výrok, který jsem několikrát už někde zmínil, který mě byl strašně sympatický. On řekl jednu dobrou větu za ten poslední rok. V momentu, když bujelo to likvidování soch, tak on řekl památně, že nedovolím ve Francii zbourat ani jednu sochu. To se mě najednou zaplesalo, mé srdíčko zaplesalo a říkal jsem si v tom Marconovi možná trošku něco je. Ovšem tadyhle ten jeho dnešní nebo včerejší, já nevím, co to je, výrok, ten se mi zdá úžasný, prostě úžasný.
0: No a ještě prosím, důležitá zpráva, policie v Amsterdamu poslala na demonstranty psy. Tam se protestovalo proti covidovým opatřením, nevím, jestli to víte, o čem toto svědčí.
1: A když demokrat, kde policie používá hledzkde koně, hledzkde psy, hledzkde slzný plyn, hledzkde já nevím co, no tak psi je hrůzostrašná věc a nepředstavitelná, ale já žádné vele iluze o vládě pana Rutteho v Holandsku, prostě v Nizozemsku nemám, takže to je jeden střípek do mozaiky světa, kterém žijeme a jehož jsme prostě dneska svědky. Ano, Holandsko, žádná sláva pro mě.
0: Překvapuje vás, když se vrátíme v této věci k nám, do naší vlasti, že vlastně naše nová vláda, vláda Petra Fialy, v této věci ještě nečiní vlastně žádné kroky?
1: No tak já myslím, že tato vláda

0: když tak obdivujete tu ODS, Xavere, takže že mě fascinovala myšlenka, že ministryně obrany přijde na svůj úřad. OK, to je v pořádku. A místo, aby se seznamovala s věcmi, tak prostě první den vymění ředitele vojenských lesů. Mě to úplně fascinuje. Prostě, kdyby jako vojenské lesy byly hlavní téma naší současnosti, kdyby existovala nějaká neuvěřitelná kauza tohoto člověka, já se tím nezabývám, kterou jsme všichni znali, a ten bývalý ministr to hloupě zarputile neřešil. A do očí bíjící věc, tak já můžu být ministryní, která vtrhne do budovy ministerstva obrany a hrdě odvolá ředitele vojenských lesů. Ale já myslím, že tyhle ty odvolávání jsou prostě jenom důkazem totální myšlenkové a koncepční a obsahové beznaděje těchto členů vlády, protože tím oni politiku nezmění. Oni změní několik takových jednotlivců. Já vím, já jsem přišel do role ministra financí po komunismu a pár dnů po 17. listopadu já jsem přišel na ministerstvo financí, federální ministerstvo financí, kde pracovalo 1000 lidí, kteří tam museli být dosazeni minulým režimem, a že by se tam dostali nějací disidenti nebo nepředstavitelná věc. Já vím, jak strašně obtížné bylo udělat posuny v té struktuře, jak bylo možné okamžitě vyhodit. A to jsem já se zabýval celý život financema, takže já ty lidi často znal. Ano, jednoho jsem vyměnil okamžitě, toho náměstka ministra, ale já jsem se k dalším náměstkům ministrům dostal až za určitou dobu. Šahnout hlouběji do té struktury, do ředitelů odboru, zase prostě další dobu. Takže začínat fungování takovými nějakými chaotickými výměnami, já to nedoporučuji. Tím chci říct, že já nenaléhám na tu vládu, aby něco demonstrativního, což nejdemonstrativnější je většinou personální výměna, aby to dělala strašně rychle, ale o tom, že už tam pár týdnů ta vláda je a nic, prostě to já považuji za neuvěřitelné, a ukazuje se, že budou pokračovat ve všem, co dělala ta vláda předchozí, přes obří křik, který proti ní v opozici vždycky dělala.
1: No ale na druhou stranu, abychom jenom nekritizovali vládu, tak mě třeba potěšilo, že mnozí členové vlády ovládají pasivně polštinu. Uznejte, že je jako hezká věc.
0: Já ne, jestli mnozí, no, ale někdo z vlády, no.
1: Co si o tom myslíte, že tolik lidí ve vládě nemluví anglicky?
0: Mně se zdá, jako jestli bylo omluvitelné, že někdo ve vládě roku 1990 neuměl dostatečně cizí jazyky, tak to jako bylo docela neštěstí. Já jenom vím, že my jsme v tu chvíli okamžitě jezdili po světě, ministr Diba, ministr Dlouhý, já, byli šokovaní, že my všichni briskně hovoříme v několika jazycích. Tím jsme se velmi odlišovali od zbytku toho komunistického nebo postkomunistického světa. Byla to pro nás obrovská výhoda na začátku. A jako trošku se omlouvalo ty další, že za toho komunismu to bylo složitější. Já myslím, že nebylo. Každý se mohl doma učit a chodit do jazykovky a tak dále. Ale jestli má někdo omluvu 32 let po pádu komunismu, že neumí žádný cizí jazyk, sám před sebou, jestli tu omluvu má. Jak zesměšňovali paní Schillerovou, jejíž angličtinu já jsem nikdy nevnímal a neslyšel a nevím o ní nic, ale jako to snad, jestli někdo potom aspiruje na její úřad, pan Stanjura, no tak a on věděl, že bude na ten úřad aspirovat, no, tak já myslím, že měl říkat kolegům, prosím vás, neříkejte to, aby se to neobrátilo proti nám, a on to nedělal. On toto neříkal nikomu a jako bezelesně do toho vstoupil s tím, že se to neobrátí proti němu. Nechápu, nedovedu si vůbec představit. Znám jednání EU, nedovedu si představit,

0: že stačí projev na Valném shromáždění, který překládá někdo do 5 jazyků. O to nejde, přeci EU je komunikace 20krát za den s nejrůznějším množstvím lidí v nejrůznějších, z nejrůznějších zemích, v nejrůznějších jazycích. Tam přijít bezelstně, jako jazyky, k těm jsem ještě nedošel, 32 let po pádu komunismu. To je smutný.
1: Těším se na příště.
0: Ježiš, to jsme začali skončili negativně.
1: No teď je to na vás, abyste to skončili nějak pozitivně.
0: Pozitivně, já myslím, že oni budou mít teď rychlo kurzy a tu angličtinu během 3-4 týdnů zvládnou, takže tak když přijedou poprvé do Bruselu, tak už budou vypadat jako kultivovaní lidé.
1: Tak se mějte hezky a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Další, pane prezidente, a naším hostem byl Václav Klaus.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
2: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
1: Rádia Xaver. A že nám teď v tom v rádiovém koutku dobře?
2: Mně tady vůbec dobře.
1: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
2: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
1: noci,
2: voci.
1: No, moc.
2: Co, holci?
1: Je to tak, holci. Na kolikátce to, paní Karlo, máte dneska?
2: No dneska nic moc, já tak na trojce.
1: Ale?
2: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
1: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům tak tíhnete, to vám řeknu.
2: No vidíte to a mladí ne.
1: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
2: No.
1: Ta trojka už je fakt jako, to jste snad nikdy neměla.
2: No.
1: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
2: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
1: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba, nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
2: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
1: No oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká svěrák. Znáte to?
2: Neznám.
1: No on kdysi otextoval známou melodii ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
2: To je, no, není to malá noční hudba?
1: No něco takového to bude. A on to otextoval. Mně se líbí paní nadlesní, protože je tu zednoblesní.
2: Jo, a pak běžel podepsat antichartu.
1: To nevím, ale ten text je geniální a k vám se dneska hodí. Musím to říct, protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
2: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
1: Opravdu, ještě další dovolená? Mm-hmm.
2: No, tak dobře, mě tady platíte, to víte, to se to realizuje po světě.
1: Potřeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikátce to mám já?
2: No, jednoznačně.
1: Jak moc to chcete vědět?
2: Na stupnici od 1 do 10, 12.
1: To je dost. Tak já to představte si mám na 7 a něco.
2: Mm-hmm.
1: Pravda, ráno jsem se probudil a to se... Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
2: Jo.
1: 56 mě. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
2: Ne.
1: Od vás.
2: Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
1: Od vás byl ten iPhone, ne?
2: Mm.
1: No a paní Karol, já nevím tu značku a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil a tam mě to stouplo až na 6.
2: Ano.
1: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to... Překročilo 7.
2: Fakt jo.
1: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
2: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
1: Vylepší?
2: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
1: Vy jste na horory?
2: Jo.
1: To je pro děti, ne?
2: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
1: A bude to horor Hadi v letadle?
2: Ne, bude to v zajetí démonů.
1: Ježíši Kriste. No,
2: nejhorším by to po volbách mohlo být v zajetí pěti koalice.
1: Jasně.
2: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
2: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
2: pozor.
1: Určitě.
2: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
1: Ne.
2: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
2: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
2: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchový gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
2: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. A co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
1: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct. A já teď poslední dobou jezdím po vejletech.
2: Já právě vím, že jste byl na vejletech, no. Byl jste v Příčovech?
1: Jo, to jsem byl nejdál. No. V Příčovech, tam jsem byl, paní Karol, představte si, jenom asi půl hodiny. Z takových i technických důvodů bych řekl.
2: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
1: Kdo?
2: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
1: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až v odpoledních hodinách, kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čurat.
2: No.
1: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné.
2: No.
1: Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálií.
2: Tojtojky.
1: Tojtojky.
2: Yeah.
1: Tojtojky.
2: Vy jste nešel na tojtojku.
1: Mně to dělá problém.
2: Proč pak?
1: Já nevím, já mám nějakou fobii z tojtojek.
2: Tak to já nechápu.
1: Jak to?
2: No já ji nemám, mně se tojtojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu se podívat.
1: Fakt? Tak
2: no.
1: Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
2: Ale prý ten pronájem je docela drahý.
1: A jak pronájem? Abyste no vlastně.
2: Ne, to se pronajímá na akce.
1: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
2: No.
1: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
2: Ne, já na těch akcích to mám ráda,
1: jo,
2: to tak
1: akcích.
2: Jako patří k tomu koloritu. Že když už člověk neví, kam by se schoval, tak zaleze na tu tojtojku.
1: Paní Karol, to je fakt jako divný.
2: Není.
1: Je to hrozně nepříjemný, no prostě, jak vám to mám říct. A navíc ještě s tím mám jeden problém.
2: No, jaký?
1: Mě to evokuje Naked Attraction.
2: Čeho?
1: Naked Attraction.
2: No.
1: A kvůli tomu tam nechodím.
2: Jo, a co to je?
1: No, to je reality show, která běží v Čechách na Očku, kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvar je úplně stejný jako tojtojka, každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk. Muž, žena, nebinární, muž, nebinární, a jiní. A je tam jeden nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
2: Jo.
1: A zvedá se ta přední stěna. Prvně po kolena, potom po pás, pak po prsa a pak celý. Tam stojí nazí lidé. Ta reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží a moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí. A říká, chceš šít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly neuvěřitelné výroky. Paní Karol, to byste se zbláznila. Ono, třeba ta moderátorka říká takové industriální učitelce, která si tam přišla vybrat partnera, do kterého se posléze zamiluje. A ona to různě komentoval. Byly tam hrozný zjevy. Jako, to je, jako bych tam šel já se svým jako pytlem cementu na břiše. Jo. Hrozný. Potetování různě prostě. A učitelka říkala, ten má, oni všichni to chválí. Má skvělej zadek, ty tam vidíte tu pomerančovou kůru. A ona říkala, no tenhle má výborně situovaná varlata. No já jsem zrovna se na to díval, byl jsem nějak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
2: Já musela ovládat, že jste neměl dobře situovaný, abyste to přepnul.
1: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo. Tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje všechno prostě, zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
2: Tak to musela být pěkná paní.
1: Jako no, šikovná.
2: Šikovná dcerka.
1: Ale do poslední chvíle to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje. Ale byla vyřazená.
2: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
1: No a ale škoda, že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
2: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět noučatům. Babička, jak jsi se potkala s dědečkem? No, vylezl z tojtojky a měl dobře situovaná varlata.
1: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
2: Jo.
1: No. Protože tam jsou všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, no, pán, říká mě jedno, jestli to bude ženská nebo chlapa. No jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v toj tojka.
2: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
1: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
2: Nebo ani jeden. Jo.
1: A nebo bychom se spolu narvali do jedné toj tojky.
2: Ty bláho.
1: A řekli bychom, ne, my jsme nerozlučné, nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem a my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální. Naked attraction. Podívejte se na to, fakt se nasmějete.
2: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadi budky.
1: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
2: No ne, to já, mě to evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik, 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna z položek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou to, možná si to vzpomene, takovou
1: Karol,
2: tu placatou.
1: Jo. Já jsem taky jezdil, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch oven.
2: No, protože jak jdete a svítíte si.
1: A baterka tam svítila několik.
2: Dokud nezapadala.
1: Tak.
2: No.
1: Tak.
2: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako budou vytáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
1: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina.
2: No.
1: Když byla, vlastně to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
2: Ano.
1: A vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř. Nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionierském se z toho dělali různý srandy.
2: No.
1: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu. A já nevím, co všechno. A dávali se tam na čtení různý knížky na provázku. Tak.
2: No ale víte, co to ještě, já nevím, jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my, když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. my, když jsme na ten tábor přijeli, my jsme si to tam museli postavit.
1: Vykopat,
2: tam no. Vykopala se díra, na tu se umístila ta konstrukce dřevěná, ano, kterou někdo, ano. Pak jsme šli a hloubili jsme ještě v sakovačku a odpadovku. To ty mladí vůbec neznají. Oni nejenom, že nesouložej, oni ani nikdy nestavěli latrínu.
1: Ano. A vy říkáte začátkem 90. já toto pamatuju ještě před 90. za to táče, kdy přijeli, jezdili hygienici to kontrolovat a muselo se to zasypávat vápnem.
2: Jo, tak my jsme to zasypávali jen tak hlínou.
1: Tak zase bylo vápnem. Musel vykopat a tak, no tak... Máme teda téma, dneska to vám řeknu.
2: No, já jsem kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova. Já dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
1: Vám říkám, že za jeden turnus, třeba 14 dnů na táboře, tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
2: No vidíte to, tak bych si mohla i vybrat.
1: Z toho 3 moje. Ale jo. Neumím se to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, které svítí třeba týden.
2: Jo, to je pravda.
1: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
2: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
1: No. Mám jako podobný zážitky. My jsme táborníci.
2: Jsme tak zhruba stejně staří.
1: Teď vy jste paní nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit to...
2: Tojtojku.
1: Tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
2: Jo, a co by to mělo být?
1: Včera, dnes a zítra.
2: Včera, dnes a zítra. No, včera, dnes a zítra, přesně řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí. To se držte stolu.
1: Kdo má narozeniny?
2: No, co pak? Kdo? Ale co?
1: Co?
2: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
1: 20 let už to vysílá?
2: No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
1: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem... na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus. A já vůbec k tomu nemám vztah. Já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v Ulici?
2: Já nevím.
1: Nekoukáte taky?
2: Ne. Já akorát vždycky vidím ty ukázky, to mě utvrdí v tom, že o nic nepřicházím. A já jsem ještě z takový té starý generace, která když ten seriál nějak začal, tak čekám, jak to skončí. A když vím, že tohle nikdy neskončí, tak co bych se na to dívala?
1: No jo, to jo, máte to, pravdu.
2: Podívejte se, vemte si krásný seriál 30 případů majora Zemana. Začal tam Honza jako mladý, pak se postupně vypracoval až na Majera.
1: Jako Honza Zeman.
2: Honza Zeman všechny kriminální případy vyřešil. No, potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec, zvonec, vyřešeno.
1: Růže pro Zemana.
2: Růže pro Zeman, já umím všechny. Smrt u jezera, Vyznavači ohně, Loupež sladkého i Rubínové, Kříže, Hon na lišku, Bestie, Mědírtina, Strach, Loď do Hamburku, Vrah se skrývá v poli, Křížová cesta, Kleště, Romance o nenápadné paní, Konec velké šance, Kvadratura ženy, Dáma s erbem, Prohleté dědictví, Bílé linky, Třetí housle, Modrá světla, Pán ze Salzburku, Tatanské pastorále, Šťastný a veselý, Klauni, Štvanice, Studna, Rukojmí v Belavista, Poselství ze známé země, Mimikry a Růže pro Zemana.
1: Fakt takhle.
2: No.
1: To je ale neuvěřitelné.
2: Já jsem si tamhle na stěnu napsala tahák.
1: Ne, tady tabulecti z Vilzonky ještě. To je dobrý, tak to paní Karol, klobouk dolů.
2: No vidíte to.
1: A máte ještě nějaký takový to husarský kousek?
2: Za nějakou podobnou úchylku.
1: Ne.
2: Ne, tak já si pamatuju spoustu věcí.
1: Můj kamarád Miloš Pína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
2: Fakt jo, to je dobrý.
1: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechny ty rodiny.
2: Flígr Konečná.
1: Opatrná.
2: Jo, opatrná, ano, opatrná Flígr, ano.
1: No, A nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběly tak dva.
2: Ještě ten pán, jak ho hrál, no.
1: Knotek.
2: Ne, Knotek byl ta hlavní postava, Knotek to hrál Abraham, ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlo barona. Drahota.
1: Doktor Drahota.
2: Inspektor, nebyl on inspektor?
1: Nebo inspektor, Drahota? Ale stejně to nedáte dohromady.
2: No, nedáme, no.
1: A ze Kašovi. Flígr opatrná.
2: Paní Jechová, na to nemůžeme Nobiš, zapomenout, paní... na kvůli ní to tam málem skončilo.
1: No jasně.
2: Největší,
1: no.
2: Jak se v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
1: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
2: Jo, to já taky.
1: To, je to fakt dobře napsané, že?
2: Jo.
1: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té u té ulice, nebo? Nám to je jedno, ne? Když se nedíváme.
2: No ale tak je to pěkný, už to běží 20 let.
1: A je to poučný v něčem?
2: Určitě je poučný, na to asi nekoukat.
1: Řekněte teď všechny názvy dílů ulice.
2: Hele, já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
1: To je to poslední, ne?
2: No právě.
1: No a vy ještě u něčeho máte něco takového? Já bych to hrozně chtěl slyšet.
2: Já nevím, tak umím naspamět spoustu písní od pana Jahelky. Uh-huh. Umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana. Uh-huh. Umím některé povídky Menšíka.
1: Takže víte, co to znamená? To bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
2: No tak tohle zrovna neznám.
1: To zrovna neznám.
2: Ne.
1: A od Cimrmanů umíte naspamět co?
2: Od Cimrmanů moc ne. Tam umím jenom to, co bylo v nejisté sezóně.
1: Takže neumíte ani Maralíka?
2: Ne.
1: A toho umím já, představte si.
2: Kdo to byl?
1: No to je, jak měli tu báseň Maralík.
2: Neznám.
1: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá. Nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit. Krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru nebo střelím, jde to jako na drátkách, již má v kapse lup svůj celý a už mizí ve vrátkách. Hleďme trachtu detektiva, na místě je co by dub, moudrou hlavou moudře kývá, je to starý ostřílený policejní sup. 2-3 hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava, podívejte na čmuchalku, pach stopy už nasává. Dopadla už jinčí ptáčky a vlastní řadu diplomů, jenže hned u zatáčky čuchá Fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu.
2: Ty jo. Ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Bela Vista.
1: Jak to pokračuje? Fena ke stromu. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený, že trachta zatýká. Slečna tichá za přepážkou, no, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
2: Jo, tak hm.
1: Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík. Se pamatuju od dětství.
2: To neznám, no ale to pěkný.
1: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karo?
2: Tak ono je to kolikrát tak jednodušší, do té hlavy to leze.
1: Nosili volební program Koalice Spolu třeba.
2: No, teď já jsem projedla hroznou věc. Jako.
1: Jak to?
2: No a my jsme natáčeli s Alex potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček Koalice Spolu.
1: A co tam bylo?
2: Já nevím, no, nějaký ty keci.
1: Ještě jste to nečetla?
2: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila. A říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takový ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
1: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si... Protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o tom vždycky víc nás to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
2: To já si to neříkám, já znám ženský.
1: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
2: Ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
1: Ale já si myslím, že se sněmovny pořád.
2: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
1: Jo, takhle.
2: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty dva svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
1: No, tak já už bych to ani nepřipomínal, dva svetry, ne. Tak se sekla, ježiši.
2: O jeden.
1: O dva se sekla, protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
2: Teď už ne, to je pravda.
1: No.
2: No právě proto, že si všichni zatopí. Tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
1: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
2: Vidíte to? Ha. My jsme jí tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
1: No. A my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali, jako co? No.
2: Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve svetrem proti Ursule.
1: Ona totiž všechno měla blbě načasovaný. Vzpomeňte si, že ona vyjela s tričkem Ona vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány. Paní Karol nám tady rozlila vodu, ale to nevadí, to dojedeme.
2: Jste pokřtěný, Xavere,
1: ode dneška. Klidu, já jsem paní Karol, já nemám
2: nebudete žádný mít mokrý kalhoty teďko?
1: No, v oblasti, jak si jste mě to vylila, že...
2: Aha. Ale pamatujete, jak jste říkal, že diváci mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
1: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
2: I pro mě.
1: A myslím, že se vám povedl. Ale to je jedno. Podívejte se, kam máte ten výtok až. No, ne, dívejte. Na levé straně, z vašeho pohledu na pravé ano. straně, máte výtok až na okraj tady spádu. No. A ona v době, kdy vyjela s tričkem už někdy fronty na banány, tak byly fronty, respektive fronty. No, nebyl penicilín, že? A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
2: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
1: Jasně.
2: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
1: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což se vám povedlo úplně výrazně. Ale začíná mě to právě chladit trošku. A nevím, jestli mám v tuto chvíli pro tento okamžik dobře situovaná. Protože začíná být, a i ta klávesnice se na to nedívá nějak jako přátelsky na tu vodu.
2: Ne, ale stejně je to neuvěřitelné, když se vezmete, kolik vody se do té skleničky vejde, že jo?
1: No, paní Karol, když už se toto stane,
2: ano.
1: Tak nic nedělat, nic nedělat.
2: Ne?
1: Když už se toto stane, tak my musíme věštit.
2: Věštit z rozlité vody.
1: Věštit z rozlité vody. Mm. A podívejte se, z toho, jako Helena Růžičková by z tohoto vyčetla osud.
2: Jo.
1: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky. Ano. Nalevo a napravo. Tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
2: Ano.
1: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
2: Počkejte, tady je čtyřka velká.
1: No, to je velká čtyřka.
2: Ano, to je koalice Spolu.
1: Počkejte, já to takhle... Jo, koalice
2: to
1: Spolu.
2: To je koalice Spolu,
1: dobře,
2: tohle.
1: Dobře, takže to uděláme takhle.
2: Počkejte, teď máte koalice Spolu v klíně.
1: No, to mám, no. Tady ty malé ostrůvky, to jsou takzvané ztracený hlasy.
2: Ano.
1: Toto je Babiš a Spol. Tady ty... co se jakoby oddělujou.
2: No.
1: Ty výtoky doleva a doprava, to je Šichtarová a Reichl.
2: To jsou přeběhlíci.
1: No.
2: No pak by mě zajímalo, hele, a počkejte, viděl jste to? Bublina splaskla.
1: Splaskla bublina. No, to byste mě teda otrávili, kdyby...
2: Mně se zase vybavila scéna z Jáchyme hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
1: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
2: No, to určitě. To, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Hmm. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
1: Nevím.
2: Ne?
1: To už je moc.
2: Ne? Ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako spontánně rozbít zrcadlo.
1: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neuměl.
2: Řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
1: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo povodní.
2: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
1: Speciální vodní díl. Povodní.
2: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
1: No,
2: jo. To
1: jo. Možná... Na dobře situovaný. Děkuji, paní Karol, za stranu a za lidi. Já se těším na příště.
2: Já se taky těším, co vyvedu příště.
1: Budete mi zase nějaký překvapení?
2: Já nevím.
1: Že bych si za pláštěnku nebo něco. Tak jo, děkuji a nashledanou.
2: Mějte se krásně, nashledanou.

0: Jiří Weigl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Nepochybně jste zahlédl v médiích ten okamžik, kdy jistý Belgičan tam na 3 doby postavil do latě našeho pana premiéra Fialu. Pravda, měl jsem z toho takový podivný pocit, protože jsem měl tak trošku pocit, že tam pan Fiala reprezentuje i nás. Nebylo mi to příjemné zkrátka. Co si o tom myslíte? Je to drobná epizodka, anebo to o něčem systémovém, pan doktore, svědčí?
1: No, já jsem to dlouho nesledoval, ale o té události vím a slyšel jsem o ní. Myslím, že tím člověkem byl pan Guy Verhofstadt, ano, což je bývalý belgický premiér a dnes europoslanec a předseda jedné z těch velmi silně proevropských frakcí, a on je to známý takový radikál a téměř bych řekl až extrémista, eurofanatik, který sleduje ty nejextrémnější, tu nejextrémnější retoriku sjednotit ten kontinent za každou cenu a přes ty národní státy prostě odbourat, je to nepřítel národních států, takže on se asi tímto způsobem chová i k jejich představitelům, jako byl náš premiér Fiala.
0: Takže v klidu.
1: Belgie vlastně existuje, myslím, díky tomu, že tam je ten Brusel a ty evropské instituce, ona jinak sama vlastně má problémy se udržet pohromadě. To soužití těch dvou národností je tam velmi, velmi komplikované. Vždycky to sledujeme, kolik měsíců nebo možná už i let trvá sestavení vlády po každých volbách, takže Belgičané obvykle jsou velmi radikálně proevropští.
0: Jak jste, pane doktore Weigle, myslel před časem vaše vyjádření, pokud se nemýlím a vy mě případně rád opravíte, Brexit je promarněnou šancí? Brexit je Brexit, tak dopadl. V jakém smyslu? Jak tomu mám rozumět?
1: Já to vidím jako promarněnou šanci pro Británii a jako promarněnou šanci pro nás, pro Evropu. Protože ten Brexit se kvůli něčemu odehrál. Uh-huh. Ti Britové byli s něčím velmi silně nespokojeni. Velmi se jim nelíbilo, jak ta Evropská unie funguje. Velmi se jim nelíbilo to bruselské poručníkování. Velmi se jim nelíbilo, kam se to celé někam sune. A takže se rozhodli v referendu hlasovat proti a vystoupit. Já a se mnou, myslím, řada dalších lidí jsme se domnívali, že to je přeci obří fiasko té dosavadní evropské politiky. Když vám odejde je vlastně jedna ze tří hlavních zemí, hlavních mocností, které tu unii doposud vytvářely, tak to by přeci mělo vyvolat nějaké zemětřesení, to by mělo vyvolat nějakou sebereflexi, to by mělo něco s těmi lidmi, kteří doteďka tu Evropu řídili, prostě něco udělat. Oni by si měli umít hlavu a říct, analyzovat to, proč jsme to nechali tak daleko dojít, proč ty Brity, ta naše politika tak neuspokojovala, co je popudilo na té Evropské unii. No a přeci, když se podíváte, nestalo se vůbec nic. Vůbec nic se nestalo. Řeklo se, že Britové jsou prostě Britové, jen ať si jdou, zkusíme jim to ještě trošku znepříjemnit, trochu jim to osladíme, ale zaplať pánbu, že jsou pryč. Oni byli stejně vždycky potížisté, tak furt se jim něco nelíbilo, takže dnes budeme kráčet tou cestou, kterou jsme kráčeli předtím a nikdo nám v tom nebude překážet. Takhle si to přeložila celá ta bruselská elita, ta unijní elita, a vidíte, všechny ty migrace, Green Dealy, osekávání pravomocí národních států, všechno tohle postupuje daleko rychleji, daleko silněji. A ti Britové, já jsem naivně věřil, že u nich to bude znamenat cestu k něčemu k návratu k něčemu normálnímu od toho progresivismu levicového, který tu Evropskou unii dneska totálně ovládá, že se Britové vrátí ke svým konzervativním tradicím, ke svým k tradičním, jako je rodina, jako je prostě národní stát, jako je rozumná politika v oblasti klimatu, něco takového prostě, po čem řada lidí u nás i v Evropě, i myslím i v Británii volala a volá. Ale v té Británii se také nestalo vůbec nic. A když se podíváte na Borise Johnsona, který dneska končí v politice, tak vlastně on sice vyhrál volby velmi impozantním způsobem, on ten Brexit dokončil, ale prakticky Británie je ještě daleko zelenější než Evropská unie, je politicky korektnější, je multikulturnější, multikulturalismus hlavní princip, který dneska je absolutně nespochybnitelný, bude mít zřejmě prvního indického

0: Tak toto.
1: Tohle jsme nedělali dobře.
0: Nejde.
1: Nejde, musíme.
0: Poučení z krizového vývoje v Unii a společnosti.
1: A něco takového, že tam budou padat třeba nějaké hlavy. V tom těch bruselských špičkách nestalo se přeci vůbec nic.
0: Pane doktore, pojďme teď na rusko-ukrajinský konflikt. Z toho pohledu obstála Evropská unie a jednotlivé země Evropské unie v tom, jak se k tomu měli postavit a postavili, a obstála naše země? Co myslíte?
1: Já nevím, čemu říkáme obstát a neobstát. Jo. My jsme si s Ukrajinou, náš institut, dlouhodobě dělali starosti. My jsme se obávali o to, jak to tam všechno dopadne. A vůbec, sice jsme neočekávali, že vypukne takovýhle otevřený konflikt, takováhle horká válka, ale to, že Ukrajina je nesmírně křehká struktura, postsovětská, to bylo přeci muselo být každému jasné. A já myslím, že vy jste sice o hodně mladší než já, ale já myslím, že si taky možná pamatujete na ty doby, kdy se rozpadával Sovětský svaz.
0: Velmi živě.
1: A všichni jsme si říkali, všichni jsme se báli, co se stane, do jakého obřího maléru se to všechno může zvrtnout, jak prostě ta desetiletí toho tragického vývoje, ty miliony těch mrtvých a těch všech zločinů a nespravedlností a to všechno, co se tam kdy odehrávalo, jak to všechno vyvře na povrch a ta země s těmi jadernými zbraněmi a teď se tam rozjede něco takového, jako byla po první světové válce občanská válka a co všechno se stane. Ono se nestalo, překvapení na všech vůbec nic, že jo, vznikla Ruská federace, vznikla Ukrajina, všechny ty postsovětské státy i s tím, že tam ty desítky milionů těch Rusů zůstaly za hranicemi vlastně té Ruské federace. A to je velmi delikátní situace v každém případě pro všechny možné alternativy. A bylo velmi, dalo se předpokládat, že ty problémy, které tam pod tím povrchem bublaly, mohou velmi snadno vyvřít na povrch. Vidíme to. Náhorní Karabach najednou po 30 letech prostě znovu válka, znovu prostě nic nezmizelo, nic se odsud nestratilo, všechno tam někde latentně prostě přežívá. A ta Ukrajina byla prostě to samé, že jo. Ta Ukrajina byla entita, která vznikla vlastně v těch sovětských dobách, jakožto, což byla vlastně taková předstíraná federace, byl to ve skutečnosti unitární stát. Ty hranice nakreslil někdo někde v Moskvě, Lenin, Chruščov, nevím co. A byly tam spojeny různá teritoria, která spolu historicky moc nesouvisela. Že jo? Stalin tam připojil Podkarpatskou Rus, která nikdy vůbec v žádném ani Ukrajině, ani v Rusku nikdy nebyla. Že jo? Že byly tam připojeny ty území, o které se dneska bojuje, které byly 300 let osídlovány Rusy a byly součástí carského Ruska. Byla tam Volyň a ta pravobřežní Ukrajina, která byla součástí té polsko-litevské říše dlouhá staletí, byla v jiném státním celku, než bylo Rusko. Čili všechny tyhle, není to země, která by tedy byla homogenní a tak dále. A navíc bylo známé, že prostě to Rusko trpí prostě komplexem toho z toho rozpadu té světové říše sovětské, že ta že ten revanšismus nepochybně tam existuje, že se nesmířilo s tím, že tyto země a ti Rusové za hranicemi

0: jsou prostě odděleni od toho celku a tak dále. Čili každý rok, který ta Ukrajina přežívala jako jednotný nezávislý stát, byl vlastně velmi, velmi podstatná věc a pro celý svět, já myslím, mělo být takovým pravidlem chodit okolo těchto zemí, pokud jsme je chtěli udržet jako jednotné státy, ještě navíc směřující k demokracii, tak chodit okolo nich po špičkách. Prostě nesnažit se je nějakými politickými, hospodářskými manévry vytrhnout od někud a přesunout někam. Ono to ani nejde, že jo? Ta Ukrajina se toho Ruska nikdy nezbaví. Ona vždycky bude vedle něj. Vždycky bude muset z toho zemí nějak vycházet. To je a ti lidé na té Ukrajině si tohle všechno samozřejmě málo uvědomovali a měli tu touhu jako všichni lidé se mít lépe, žít svobodně, žít v prosperitě a tak dále. A také jako většina si prosperitu spojovali se členstvím v evropské, v těch západních strukturách, protože ty sdružují bohaté země s nejvyšším životním standardem na světě. A v tom zkratkovitém uvažování se většinou lidé myslí, že členství v té či oné organizaci samo o sobě znamená blahobyt.
1: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
2: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
2: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
3: Hraje vám Radio Xaver. Country.

řekl bych, snad tu schází a snad tu schází bych, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec a proč pyžamo? Proč se dívám, jaký zbytek sámu? Foj, proč neřeknu madam?

proč ta žena v tomhle pokoji? My však pořád tolik známá, připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Ksavere, už se nám to krátí. Neselí, nebo dva týdny dovoleb.
1: Už je to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtěžka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte.
1: No,
2: pozor na jazyk, Ksavere.
1: Jak to?
2: Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází, tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Ksavere.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku,
2: no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornuto, nebo jak se jmenoval, Corleone.
2: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakušané.
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo, jo. No tak... Vítek je čím dál tím lepší. A teď svemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkajte, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
2: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, že je blbost.
2: No to víme všichni, samozřejmě. No. Teď je to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
1: Tak
2: ne?
1: A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho a do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
2: Sebere, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
2: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Ksavere, a říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty budou ty komenty. Co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech. Na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo. Nic.
1: A o motoristech?
2: Mhm.
1: To jsou naši.
2: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
1: No počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
2: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli. Jo? No, to se tady dělá.
2: To se zakraje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
2: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
2: To jistě jste. Jako, nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
2: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
2: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
2: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
2: Tý Český televize, myslím.
1: No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
2: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady. Pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolebníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream je porážit takhle, jo?
2: Já...
1: Asi desetinásobně.
2: Já to
1: a
2: vím.
1: A počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu.
2: Ve středu.
1: Ne ve čtvrtek.
2: Ve středu. Ve čtvrtek s váma.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den. No. Náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc. Mnohem víc, než mi ostatní klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té České televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holči, něco je špatně. Ale já nevím, co.
2: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna je, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no, to snad potvrdíte.
1: No to jo.
2: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
2: Jestli není čas požádat o odklonění jistých z té části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
2: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
2: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Holče, to vás pobaví. Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní, taky řeknu vám teď. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
2: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
2: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat, prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream, a oni, protože oni mě musí dát slovo.
2: No. Máte moji podporu. Špatný,
1: ne?
2: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
1: Oni mě sežerou ti ostatní, ale...
2: To se netroufnou, ne?
1: No, oni jsou ostří. A teď je tam máme novýho místopředsedu od včerejška.
2: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
2: A bývalý šéf rozhlasu? Jo?
1: Hlava pomazaná.
2: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý, tak chytrý člověk.
2: A on tady jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne?
1: Co? Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co řekne, to platí.
2: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. A... No, tak to jenom mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
2: No, teď říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To můžete, pozor. To můžete jako veřejnost.
2: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
2: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání. To je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím, co všechno, spousta youtuberů a logicky už ta česká televize.
2: Ksevere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o české televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
2: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
2: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té české televizi říct.
2: Tak já mluvím o české televizi vždycky mile, to víte. Konstruktivně.
1: Vy to řeknete mile. No. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
2: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
2: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
2: konstruktivně,
1: vím.
2: Konstruktivně,
1: Ksavere. To vy umíte konstruktivně, takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
2: Ale Ksavere, zase musím uznat, jako úloha české televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 usedá do svého křesla, pro mýho, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím české televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: Úplně šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, že byl na tom Slovensku, je to akt čerého šílenství a zoufalosti.
2: Totálně, ale tohle to, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
1: No, počkejte, bude to, ta demonstrace? Asi jo,
2: ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně. Ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
2: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
2: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
2: Určitě bude něco, nějaký... Vítek je zručnej na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
1: A nemohl byste tam zavolat, nebo něco?
2: To radši ne, on rád poslouchá.
1: No, zavolat, že pan Ksaver tam chce promluvit.
2: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
2: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: A tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
2: To ten mi ještě nic neposlal.
1: No ještě.
2: Vám myslíte, neposlal? Že je přijel s batohem? S trojčičkou?
1: Vám neposlal?
2: Ne, nic. A toto kontrolu fakt jako konto každý den. Nic. Nula.
1: To je divný.
2: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
2: No on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
2: No tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane, oči normální čistokrevná mafie.
2: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkáme Zlatý Janoušek.
2: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělá.
1: To byl Kolibřík, ne?
2: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
2: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama.
2: No já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltý, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
1: A vy už vidí. Víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
2: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plný předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
2: Jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mhm. Je to poctivý?
2: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
2: No tak to se vám může stát, to se může stát každému. No tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděli, jak jsem čestný.
2: Není to trestný? Smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
2: Volba je tajná, ne?
1: No, je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
2: Já se jenom ptám.
1: No, víte,
2: vy jste asi neudělal nějaký průser.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Vzpomínáte si při nějakých
2: jo, volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba? To
2: tak,
1: je
2: asi Vítek, ne?
1: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne.
2: To je největší zlo, Xaver. To je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je chorobnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není... Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a...
2: No to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
2: Xaver, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
2: Jo.
1: Že jo?
2: To je lhář jenom, no jen v úvozovkách.
1: To já bych Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
2: To už není, to už si rozebrali.
1: Jak to?
2: To už si rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
2: to už neexistuje.
1: Oh.
2: Tak, jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam brali prašulky velký.
1: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
2: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
2: No tak.
1: Really?
2: To byla jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xavere, zatím.
1: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
2: A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorní.
1: Já si myslel, že se teď pere přes bitcoiny, jo?
2: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
2: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila.
2: Skončila.
1: Pro mě neskončila,
2: Xavere,
1: pane Holče.
2: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
2: Já jsem redl.
1: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to do voleb ještě 10krát připomněli.
2: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
2: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat. Jo. To se tak říká, my ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jediného spoluobčana, pane Holče, v mým okolí, už vůbec u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu a budeme volit Babiše. A mně vypadly noviny málem na zem.
2: No vidíte.
1: Říká, vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
2: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysíláním.
1: Noviny?
2: Spolu, s Péťou, s Nuteliérem.
1: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a brát si jeho noviny. A tak jak to tam, už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu.
2: Nechci včera. Já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
2: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi. Ne. A pro pejska taky. Máte pejska,
2: no,
1: že?
2: No, máme pejska.
1: Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel, ale čertovem.
2: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče, no, představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
2: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
2: Vládní Český rozhlas. Od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v Domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí. ANO má 30% preference a oni 20%.
1: Rozumím, my jsme satirický pořad, kde se můžou říct i satirické věci.
2: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Českého rozhlasu. Vítr fouká od
2: já
1: Babiše.
2: Znám taky. Já taky.
1: Já mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem taky. Českého rozhlasu. A to vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x v Průhonicích.
2: No já ho znám taky. No.
1: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady tak jsme zaťukali.
2: Cukrárně, ne?
1: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí. Jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
2: jasně,
1: za každý vlády.
2: A zase berme to tak, platí si to Češi, je to jejich Český rozhlas. Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
1: Tak to už mám pochybnost.
2: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
1: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
2: Ne, Xavere, to se stalo náhle.
1: Náhle,
2: jo? A já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších pater Českého rozhlasu, že je tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili, protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
1: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu
2: to,
1: nějakou.
2: To
1: jednu,
2: já chápu tohle.
1: A naslinil vítr a chytil. Jo, říkal ale, si, aj, ty brusku mě
2: ale
1: rychle.
2: Ale počkejte, ale nějak se to muselo stát, někdo tam musel prostě to stáhnout. A je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
1: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
2: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
1: Redaktorama, víte, co tam myslím dokážou. Si, že nejedná a těm nejbližším, těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
2: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsroom, ne? Takže to on je opatrný taky ohledně tohohle.
1: Já bych byl taky opatrný, kdybych chtěl být ředitel Českého.
2: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku viset pořád, to se o vás ví?
1: No. Pro jistotu.
2: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názor.
1: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mně vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
2: Jo, ta, Gany, které, to je Meghan, ne?
1: Meghan je od Harryho, aha, to je ta herečka.
2: Jo, ale tak ta druhá.
1: Ale to se jmenuje jinak, to jsme Kate.
2: Aha.
1: Jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu, jo? Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
2: A nebuďte zlej, Xavre.
1: Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo. Jo? Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jestli jste to...
2: Jo.
1: Přesně tak. William, vyšperkovaný, toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
2: Proč?
1: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
2: jo?
1: Aby se to srovnalo a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane Holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Wilsonova 10, sledujeme celá rodina, i Kate a všechno. Tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
2: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
1: No kolik, oni za stolik nemají.
2: Ale víte, co mě se líbilo? Ten banket byl úžasný a co měli.
1: Všechno.
2: Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou a kamenej výraz a pak přednes svůj projev. Jediný slovo nebylo v Ukrajině.
1: No jo, a jestli jste si taky, nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno, z veškerou parádu. Víte, co dělala v chvíli ta Lajen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rvá tam na rodinu, no, co tam, proč není tady?
2: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní, Xavre, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď, soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl, přijeď, pojď, krábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
1: On teď ukázal úctu k Británii.
2: A tak má rád Británii.
1: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. A mně se to nelíbí, já jsem Evropa, vy jste taky Evropa, ne?
2: Já jsem elita, že jste?
1: Elita ne.
2: A vy jste elita.
1: Já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
2: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
1: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
2: No já doufám.
1: Bych jako řekl, pane Holče, víte co, naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
2: To jistě.
1: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat
2: a pan Xaver bude psát.
1: Uklidní rodinu, dají si nahlas zvuk jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
2: To já nevím, Xavere.
1: Že bychom toho, tam napíšeme Rakušana dneska.
2: No tak, ta otázka je zbytečná.
1: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
2: A škůdce Česka.
1: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
2: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Xavere.
1: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
2: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší. Strašidelnější.
1: Ale podívejte se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
2: Myslí z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
1: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize. Víte, jak ten pan Mrze naše zpravodajství posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
2: Jo,
1: tak.
2: Jo.
1: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
2: Fakt?
1: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství.
2: Jo.
1: A za profesionála.
2: Ale tak
1: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu. A on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
2: No, tak to musí nesnát.
1: Musí, no, tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. Já jsem vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
2: A co on?
1: Takhle si dělal.
2: On se nezasmál dobrýmu?
1: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. Takže pane Holče, jeďte.
2: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
1: Marcelo, já mám rád,
2: jo,
1: tak nějak,
2: já
1: lidsky.
2: Taky.
1: Máte ji rád lidsky?
2: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak, ta se má.
1: Cože?
2: Je v Římě.
1: Co dělá v Římě?
2: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
1: Já Řím nevidím.
2: Proč, pro boha, nejhorší, věčný město, super město.
1: Nejhorší město na světě.
2: Proč? Proč?
1: To už je lepší Novgorod.
2: Tak vy jste přesto Rusko, no to se...
1: To je Ukrajina, ne Novgorod?
2: Pro ruskej.
1: To je na Ukrajině, ne?
2: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
1: Jižný Novgorod.
2: Ksavere.
1: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
2: Pověřte si, kde je Novgorod.
1: Já nevím.
2: To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Ksavere.
1: A Bůh, jestli existuje, to mě napadlo.
2: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Ksaverovi taky.
1: To tam píše.
2: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Ksavera Holce.
1: To je dobrý.
2: Alena Ravítková, jako vždycky, na Vilzonku od Azalky.
1: Azalka? To je kamuška naša.
2: Jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro holotu do Chanová. To je hezký, to je vtipný.
1: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kde by na sobě měla dva svetry.
2: Ale měla by
1: jeden
2: mít.
1: By vylízal
2: Savré,
1: ten...
2: měla by mít.
1: No my,
2: pro, říkám, jak se říká, nezapomnění, ne? Co?
1: No jasně.
2: Nebudeme si nějak angažovat v tom hodnotově?
1: Nemáme jako prachy.
2: Co? Vy?
1: No já určitě
2: naplňte
1: ne.
2: Naplňte batoh.
1: Ale klub Svíní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby klub Svíní dělal sochu paní.
2: No, to by se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůžkem nechtěl přijet.
1: No já nemám ani batůžek, ale já, to se dá koupit, ne?
2: Jo, a já mám možná, když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
1: Tam jich budou mít.
2: To víte, že jo. Ona pěkně plní.
1: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
2: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
1: Knize Hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
2: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
1: Jo.
2: Ale on teda jede, Xavere, ten se utrh ze řetězu zle.
1: Vám přestal, vidíte?
2: To jste udělal schválně.
1: Nepozor, to bude nějaký, nedávaj.
2: Vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
1: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
2: No.
1: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
2: A já jsem vás tak bral, že jste...
1: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
2: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
1: Já vám udělám kafíčko.
2: Jo, to byste bylo hodně.
1: Máme nový kafíčko.
2: Fakt? Hm?
1: Lepší? Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
2: Aha. Není to podvod nějak?
1: Ne, jenom kapku jaru dáte.
2: Tak to jo.
1: A
2: zapěrní... Vy jste byl vždycky fajnšmekr.
1: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
2: Dneska je kolik? 25. 18? Tak 25.
1: Příští týden už půjde tak do tujího, že já z toho mám úplně nervy.
2: Jo?
1: Hm? Přemýšlím, jestli příští týden nepozvem nějakého hosta do Lzonky.
2: Hredla?
1: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Redl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
2: Tak když jsem řekl, ať přiveze batůžek?
1: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten? Pan, jak se jmenuje? Rakušan.
2: Vítek?
1: Že by tady s náma seděl?
2: Jo, tak Vítek, víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomněte si na jeho turné bez cenzury.
1: Jako, musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. Mm-hmm. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
2: No, já to chápu.
1: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
2: Kde?
1: Ale, no tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
2: Co lžete?
1: No vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho dělal prdel.
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Já jo?
2: A jestli tak hodnotovou, vy?
1: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami byste mohli mít hosta. Hm? Nepřišel by bába?
2: No, jasně.
1: On na to by mít čas.
2: To už skončí kam? Páň, ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama. To začínají v pátek.
1: Kdyby přišel... Já mu zkusím napsat.
2: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
1: A když ne, Babiš, tak aspoň kaska konečná.
2: Jasně.
1: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
2: Já taky, Xaver. Radio Xaver.

lesk a sláva stojí opodál. Sám opuštěný v baru, o pár pater výš

0: usíná.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

Z Denveru vede silnice na západ na Fairplay. Není nějak špatná, ale není ani nej. A po hodině po dvou jízdy dostaneš se k městečku Grant. Jsou to vlastně dohromady tak 2, 3, 4 chalupy a vrakoviště aut, co nejdou už dát dokupy. Odbočka na Georgetown a jeden zakouřený kšeft. Tam každý večer točí pivo zrzavej Ir. On říká, odkud přicházím, já na to, že chci bír. On vyprávěl mě příběhy a já u toho pil. Bavil jsem se výtečně, ale nerozuměl mnoho. De facto jen částečně, de jure ani slovo. Ale aspoň nějaký pocit mě z jeho řečí zbyl. Říká, když seš happy beat, ty musíš ztratit nějaký dveře a potom vrátit. A narodit musíš moc dobrý znamení, rozumíš? Mě říká. Když chceš happy být, ty musíš získat, mít a pak pískat. Život mě říká, je velký umění.

0: and want it to the sounds.
1: Co nejvíce česky by bylo, když chceš bezvaží, musíš umět ztrácet, zadní vrátka mít, těma se pak vracet, a narodit se musíš na zastávce dobrý znamení. Když chceš bezvaží, musíš něco získat, musíš něco mít, a pak si můžeš pískat. Jo, život žít je velké umění. Pod poštář skryt nejmilejší knihu. Na sever jít, když táhne tě to k jihu.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, a řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znovu vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. No, ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládalo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst. Diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho často častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rvaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku. To znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. znám, potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem, aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomí se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii, jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu.
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme takhle. Jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ta bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to težný. Řada států není Evropské unii, ale je v NATO a naopak.
1: Takže myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionů a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států Severoatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřebí. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, pardon, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. To je představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko, no to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, pro my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
2: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešně. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknu velice natvrdo. Dokonce bylo 5 dělení, ale říká se trojoddělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
2: A přijde preventivní.
1: Vy jste zmiňovala, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
2: Takhle, on v téhle těch věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích anebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No? Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s tím, no? Od nich to je a nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedl tam v minulém období, pokazal mu to byl jeho poradce. Ten přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že dohodne se s Bushem na to se nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhle ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
2: Ale co tam první? Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhém materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na v podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoli vazbu na západ. A Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Zná ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké, že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
2: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně začalo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství A Victoria Nolanová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. A ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, jo, za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluvě o to, co je.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
2: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ten pulzující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajde. Jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. Jo. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
2: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. A ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ta veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Kluci, no, proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
2: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun toto jednání a Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
2: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
2: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No, budiš.
1: Neměl by tam jezdit.
2: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým jsem mluvil, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, protože když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlíčka bát. Představit si, že budou čůrat proti větru 4 roky, no dobrý, ne. Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazvěme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou, ty původní signály říkali, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
2: Ne,
1: co má dělat?
2: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje si na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyhlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, ale by se říct na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
2: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásné, je to i reálné?
2: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá, je to tak?
2: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor. Děkuji, že jste byl naším hostem 9. května. Si na vás určitě vzpomenu.
2: Bylo by to hezké.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Andrej Babiš je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Přemýšlel jsem o vás, pane Babiši, předevčírem večer ve středu, když měl Petr Fiala projev ve všech televizích. Říkal jsem si, dívá se na to Babiš, co si o to myslí? Povídejte.
1: Ano, já jsem jel z Jeseníku a z Olomouckého kraje, byl jsem na výjezdu, měli jsme velice náročný den, 8 zastávek. No a některé televize mě oslovily, abych to komentoval, takže na cestě domů, kdy jsme ještě tankovali šumperku za 51 korun, protože pan Fiala zapomněl zastropovat jak Chorvatsko a Maďarsko na 3600, nebo nechce, tak jsem si to vyslech, ano, tak pro mě to byl šok, protože já jsem měl taky asi 3 projevy k národu a já si nepamatuju, že bych tam citoval nějakého opozičního politika, naopak jsem vyzýval opozici k spolupráci, aby jsme společně ten covid zvládli. No, takže pan premiér, to nebyl projev národu, to byla nepovedená tiskovka, kterou četl z čtecího zařízení a tím to nechci dehonestovat, já jsem taky četl z čtecího zařízení, ale hned druhá věta byla, první věta byla, může za to Babiš. A samozřejmě opakované ty lži o zadlužení, o inflaci, o norském plynu, o Dukovanech, přivlastňuje si naší práci, neříká pravdu, tak bylo to PR na 3 televizích a musím říct, že jsem byl překvapený, že i ty zarytí antibabišovci mu dali 3 a někteří říkali, že to byla tiskovka, jo, takže měli stejný názor a pan premiér zapomněl říct, jak bude řešit účast organizovaného zločinu ve vládě a vlastně se snažil nějak ten problém ve vládě nějak odklonit.
0: Babiši, mě totiž celého toho projevu nejvíc zajímá a ten v rámci teda vašeho názoru to vykoupení těch elektrán.
1: Jo, ale to je to, že pan premiér je politolog. On tomu nerozumí. Žádné elektrárny se kupovat nebudou. On si to poplet s tím, že ČES má dlouhodobý projekt, o kterém my samozřejmě víme, oni nám to odprezentovali, je nová vláda, tak jim to odprezentovali, kde se chce rozdělit ČES na část výrobní, kterou by získal stát jako 100% vlastník a ta část distribuce, obchod a další aktivity by zůstaly jako společná firma mezi státem a minoritáři, kde by měl ten stát menší podíl, protože tím, že by získal tu výrobu, tak samozřejmě musí to stojí nějaké peníze. Takže pan premiér tomu nerozumí, žádné elektrárny nikdo nebude kupovat. Proč by jsme je kupovali? Když my exportujeme do Rakouska 15% jejich spotřeby elektřiny, Slováci berou od nás elektřinu, Němci berou elektřinu, takže jaké elektrárny? A kdo by je dneska prodával, když je to zlatý důl a kdo by to vlastně zaplatil, když ten Stanjura nechce dát ani důchodcům a mladým lidem tu slevu směšných 1,8 miliardy.
0: Dobře, to je ještě jiná kapitola. Jak by to ve skutečnosti, kdyby to náhodou bylo, jak by se to dělalo? To by bylo formou nějakého, nechci říct vyvlastnění, znárodnění?
1: Ne, to je rozdělení společnosti ČES. Rozdělení na část výrobnou a na část obchod, distribuce. A samozřejmě mají ty další aktivity různé, takže ta firma by se rozdělila a stát by získal tu část výroby 100% a zbytek těch aktivit by byla společná firma mezi státem a těmi minoritářemi, kteří mají, myslím, 30% a tam by měli, nevím, snad 40 nebo nevím kolik, 49,
0: můžete,
1: já o tom nevím.
0: Pane Babiši, stokrát říkat, že to je rozdělení,
1: no,
0: ale je to v podstatě znárodnění.
1: Není to znárodnění.
0: Jak to, že ne?
1: Když
0: si stát vezme...
1: To je standardní. Ne, tak stát tam má podíl. 70%.
0: 70%.
1: No. A ten podíl vlastně nějakým způsobem se ocení. Ocení se ty ostatní aktivity a v rámci ty firmy vznikne nový holding, kde ta výroba připadne státu, ale obchod a distribuce, co je nejdůležitější, tam zůstanou ty minoritní akcionáři.
0: Kdy podle vás padne ta dohoda, neboli skončí ta dohoda, že kupujeme elektřinu přes tu Lipskou burzu?
1: Tak ale to si pozvěte skutečně generál ředitele ČESu, nech vám to vysvětlí, jo? Protože já jsem se na to ptal, pan Tlustý něco řekl, A je potřeba, je to složité ekonomicky.
0: Pan Tlustý jako vlastně.
1: Ten býval, ano. On to poprvé řekl, že vlastně v tom Lipsku a tak dále. Takže ano, to se prodává na burze. Ono, ten prodej elektřiny je samozřejmě velice složitý, tak by bylo dobré, kdyby vám to vysvětlil. Hlavní problém a hlavní chyba, a proto je absurdní, když pan premiér Fiala z ODS nás kritizuje, je to, že nikdy jsme neměli ten ČEZ privatizovat. Nikdy tam neměli být minoritní akcionáři. Nikdy jsme neměli prodávat plyn ani rafinerie. A proto dneska všechny sousední státy mají státní firmy na plyn, mají rafinerie, mají elektřinu. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko. Mimochodem, maďarský stát, prostřednictví maďarské státní firmy vlastní Innogy, co je bývalý část Transgazu, co je 40% distribuce plynu v Čechách. Poláci mají naše rafinerie. Jaké jsou čerpačky? No, rakouské, maďarské, polské. Takže pan Fiala nerozhoduje o ničem, o tom, jestli dá si košili bílou nebo modrou, ale má velké řeči. Lže o tom norském plynu. Já to budu se znovu se snažit to vysvětlit. A vy jste inteligentní člověk, vy to pochopíte. Státní podnik Transgaz v roce 1997 uzavřel kontrakt na 20 let na dodávky norského plynu. 2002 ČSSD zprivatizovala Transgaz. Za souhlasu ODS, to byla ta slavná oposmlouva, jak podvedli voliče, ne, pravice, levice, ale ty kšefty. No a samozřejmě ten kontrakt na ten norský plyn odešel s tím RWE, které to koupilo. Takže když pan premiér lže, že my můžeme za nějaký norský plyn, tak to je skandální, to je neuvěřitelný. Jestli teda vědomě lže, nebo ty poradci mu to podsouvají, takže my jsme na to neměli žádný vliv. My jsme nic nesprivatizovali od momentu, co já jsem se posadil do vlády, naopak jsme zachránili ČS a zachránili OKD a tak dále, takže oni to zprivatizovali a teďka on na to poukazuje, takže samozřejmě my jsme na to neměli vliv. No a samozřejmě ta situace s tím ruským plynem byl leta, všichni bojovali, aby ten plyn tekl přes ně. Merklová bojovala za Nord Stream 1 a Nord Stream 2, Topolánek s Křetinským bojovali, aby to teklo přes Slovensko, tam je ten Nord Stream, tam mají společnou firmu. No a Orbán ten bojoval za South Stream, aby to teklo z jihu. Takže všichni chtěli ten plyn, aby měli ty poplatky, aby měli ten plyn. Mm-hmm. Když tehda to tak nevypadalo, že by byl problém s plynem. No a teďka všichni říkají, že to se mělo stát. Poláci nechtěli postavit ten plynovod. My jsme lobovali Bruselu, vylobovali jsme peníze, oni nechtěli. No, takže tak to je a pan premiér neříká pravdu, když nás to obviňuje. My za to nemůžeme. Kdo tady všechno zprivatizoval? ODS a ČSSD. Kdo tady rozvrátil zemědělství potraviny? No oni. Nech se každý podívá na to, co se tady stalo od roku 2014, kdy jsme my přišli do vlády.
0: Pane Babiši, 66 miliard, z toho 27 miliard domácnostem. To tam také zaznělo, to vidíte jako tak akorát, nebo...
1: To je rok zpoždění, pane redaktore. V říjnu 2021 my jsme to řekli. My jsme v listopadu a v prosinci odpustili DPH na plyn, elektřinu a teplo a pan Stanjura normálně neuvěřitelně lže, že to bylo nezákonné, přitom to bylo dojednáno s Bruselem a říká, že on to ruší, ale co ruší, když tu DPH jim nechal, no to je demagogie neuvěřitelná. Takže my jsme to říkali už dávno, no a oni mají rok zpoždění. Vždyť ty lidi teďka platí ty zálohy. Teďka potřebují mít nula za obnovitelné zdroje, nebo bonus od státu.

0: Základní potraviny snížili DPH na nulu. My máme DPH na potraviny 15%, takže to je další věc. Takže oni nakonec jdou udělat to, co my jim říkáme od října. Jo? No a teďka konečně už teda to chtějí udělat. A mluví o tom, že dali lidem peníze, ale žádné nedali, protože těch 100 miliard, ten děravý deštník, 50, mají dostat důchodci ze zákona. Kdyby ta vláda mohla o tom rozhodnout, tak jim nedá vůbec nic.
1: Tak pojďme na zásadní věc, která se teď odehrává uvnitř pražské politiky a jak to vypadá, tak už nejenom tam přesahuje všude možně po té, co skončil ministr školství. Co si o tom celém myslíte? Vy jste řekl, že to je organizovaný zločin. Nebyla to příliš silná slova, pane Babiši?
0: Ne, ne, ne. A já jsem to řekl už 21. března. Mám pořadu Čau lidi. Doufám, že ho sledujete teda. Každé pondělí. Od dubna 2017, takže 5 let.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Hraje vám
1: All My Music
0: Radio Xaver.
2: Mé jméno je Joe Roberts, s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je z vajec divokých. Všechno řeší náš Frankie pěstí, útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo nám hlášení, Franky má trabl a pech. Hrvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pat. Ten Franky, to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebe bráchu, je to podivný svět. Houkám a vidím před sebou

pak se šlápnul jsem pedál. Brzdím, aby žil. Má to tu ke kanadský hranici snad jen 10 mil. Rádio fouti vypíná. Kde jsem já? Kde je bratr? Kde je svět? Krev je víc než voda. A volá.

0: se co chce stane. A ve mně bratr dám, mám točit se zády k rodině. Za co bych stál?
1: Posloucháte Radio Xaver.

jsem vzal koně, sedlo, telefon a odjel pryč. Hned za kopcem je cesta klikatá jak bič. Řekl jsem si sem se už nevrátím. Už nikdy zpátky koně neobrátím. Mochyle jsem táhnul chlupatýho kocoura. Má drsnej jazyk, ale do ničeho nešňourám.

0: města. Každá ženská z města chtěla by být moje nevěsta. Asi jsem se změnil, nebo jinak vypadal.
1: Jo.
0: Člověk se prostě změní, toho by se nenadál.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak. Institut řídím. Snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit. Uh-huh.
1: a že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko.
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale zneuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková, taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuji odhadovat.
1: Neodvažujete si odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, prezident Klaus je velmi, velmi v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
2: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. Takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
2: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly miliony, milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou, tak...
2: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
2: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
2: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru, dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
2: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak, a co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku, protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
2: Já za ta léta dlouhá, když jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táboru v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady platili, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly, že to byly tábory těchto národů, tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: čím je to nebezpečné, pane doktore?
2: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
2: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946, voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne drtivá většina, měla 46%, ta ztrátu od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ta strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
3: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
2: Ono těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv, takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti
2: velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá A já pamatuju doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně, teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
2: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahleta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže já, to ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Tak asi nebudeme bránit přeletu nad naším územím.
2: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
2: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou, a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
2: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že k tomu nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Je májový den a je horký den a nikde žádné stíny, jen tam za řekou, hned pod pasekou, a tam leží tulák líný. Nespí, nezdívá, tiše si zpívá a nezná žádný strachy. Zpívá o kraji, kde ti vše dají a kde nemusíš mít prachy. Bzu, čej.

stromy jsou plný cigaret a stohy s koupelnama. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží, tam zatím mořem

0: tam nehlídají policajti, tam hlídají mandráci, tam holky sami nechtějí spát, a když máš chut na guláš, tak jen zapíláš, přijde Mikuláš, dá ti guláš a to si dáš, a pak hop, a pak hop, a pak hop, a pak hop, a pak hop do moře pívá.
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: play.cz.
1: play.cz. Chcete mít do 5 let, slibujete vyrovnaný státní rozpočet, jak toho docílíte?
2: Je to ta ambice, přesně tak. Říkáme, že ten více než bilion korun, který dnes Fialova vláda zasekla do státních financí, se nesmí dále opakovat a nesmí se prohlubovat. Oni to říkají všechny strany, ale tak nějak neslyším to řešení, protože oni jsou to přece spojité nádoby. Na jedné straně musíte říct, jak přisypete peníze do státního rozpočtu, tedy v oblasti příjmu, a na druhé straně, jaké výdaje z toho státního rozpočtu budete dávat. A myslím si, že možná na rozdíl od některých mých kolegů, já mám zkušenost nejen co by současný starosta, ale i bývalý hejtman jihočeský, sestavoval jsem už hezkou řádku rozpočtu. A věřte, že ani ta moje obec a ani ten jihočeský kraj nemají zaseknutou žádnou dluhovou sekeru a hospodaří s vyrovnanými rozpočty. Jde tedy o to stanovit si ty priority. Ale abych neutekl z vaší otázky. Přísaha říká, že předpokládáme rovnou daň. Rovná daň je daň, která je spravedlivá. Spravedlivá pro každého. Každý zaplatí 17% ze svých příjmů a co se týká DPH, jsme připraveni ještě dát nulovou sazbu daně na ty takzvané základní potraviny. Potraviny, bez kterých se skutečně nikdo z nás neobejdeme. Současně říkáme, že abychom docílili zvýšených příjmů státního rozpočtu, měli bychom se podívat na ty společnosti, korporace, anebo chcete-li banky, které dnes v České republice nedaní. A jejich zisky, které vytváří v České republice, jsou daněny v jiných zemích anebo v daňových rájích. Ty by měly mít, alespoň v prvních letech, tu daň zvýšenou. Říkáme 17 plus 17. Rovné daně jsou tedy jedna z věcí, která je podle mého názoru spravedlivá, a současně pak pomýšlíme na spravedlivé výdaje ve státním rozpočtu. A to jsou takové výdaje, kdy nebudeme odčerpávat peníze a nebudeme je dávat na ty, kdo pro společnost nedělají vůbec nic, kdo se jenom takzvaně vezou a na které my všichni, dovolte, abych se i já, i vás zařadil, mezi tu střední třídu pracujeme, pro které vytváříme daně a které pak platíme a oni se nám vesele smějí, když my každé ráno pochodujeme do práce.
1: Tak, ale schodek státního rozpočtu na příští rok je plánován až na 281, 286, nevím přesně teďka, ale je to takovéto číslo, miliard. To vám vychází, že těmi opatřeními, které jste zmiňovala, že byste se dostali na nulu během pěti let?
2: Je to přece běh na delší trať. A já bych přirovnal tu rovnou daň k určité záchranné brzdě.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A 9.
2: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. Vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vyjedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího?
2: Ptačího zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám si, kolik
2: z ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hruď dme píchohu.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
2: Prostě nás psali, no vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho Součka. Hodnýho, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karol podat trestní oznámení.
2: Souček na odstřel klouček.
1: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
2: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
1: I ta odvolávací?
2: No prejo.
1: Tak to víte víc než já. Popravdě.
2: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
1: Ano.
2: Tak si počkáme do úterý. No,
1: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka, nebo hlasování, protože já to vidím tak 50-50.
2: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka naložená banánovými krabicemi. Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
1: Já myslím, že to ještě jako to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik věcí.
2: Já se trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnul sundat, aby se tam nekoupal oblečen.
1: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
2: Jo, a to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
1: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
2: Takže jste hovořil s Respektem.
1: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? Je to jako, když vám položí takovou otázku, paní redaktorka, z respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
2: To jde respekt stranou.
1: No, no. Jsem si říkal, jako co ona vlastně mě teď říká. No tak to je jedno.
2: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
1: No.
2: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono se napíše, co potřebuje bez vás.
1: No, opravdu? Hmm? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
2: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
1: A to já nevím. Tak to nebyl jako rozhovor titulový.
2: Jo,
1: jako
2: takhle.
1: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit.
2: Hmm.
1: Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
2: Takhle po stěně.
1: Po stěně.
2: Jo,
1: no,
2: vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
1: Ještě něčemu ní.
2: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že po té, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky,
1: no,
2: a že budou propírat někoho jiného.
1: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
2: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
1: No.
2: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
1: No.
2: Projekt?
1: Tak na papežku nemůžete.
2: To ne, no.
1: Protože by vám muselo být víc než 35. No. A to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
2: Ne, to je už, nás to ještě dlouho nebude.
1: Víte, že jsem o tom přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je. Že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
2: Jste mi připomněl tu scénku Menšíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalovi, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
1: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
2: Co?
1: No kolik teda?
2: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
1: Jo, takhle?
2: Takhle, no.
1: To je 42?
2: No.
1: Ježiš, ale
2: a letos v říjnu to bude 8 let.
1: A tak...
2: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
1: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
2: Můžete si zažádat o ošetřovné.
1: No tak to, a to bych vás ještě musel ošetřovat.
2: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
1: No to ne, to je na mě moc. Ale že bych vám třeba vypral a vyžehlil kamizolku.
2: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
1: Nebo... Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mně pravidelně.
2: Jo, jo.
1: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
2: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho taky dospěju.
1: Lepší než u kolen, paní Karol.
2: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívala, říkám, pokecala jsem si bystu.
1: Bystu?
2: Bystu.
1: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Za prvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji. Jo. A ona mluví.
2: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
1: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat Newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní a těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je Neurekom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů.
2: A, tak to má víc kanálů než Netflix.
1: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu. na 40, mm-hmm. na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějak jako použité oblečení, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaší dcerce.
2: Takže jste přišel o několik oblíbených triček.
1: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
2: Jo, jo.
1: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
2: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
1: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač.
2: Co jezdí,
1: ale i vytírá.
2: Yeah.
1: On dělá všechno vlastně a on taky mluví. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
2: Máte byt nabitý umělou inteligencí.
1: No.
2: Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
1: Jak to?
2: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
1: Jo,
2: smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
1: Víte, co je? Mám novou zkušenost pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
2: Jo. Bude tabák umytý dočista.
1: No, úplně to udělá strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde volit ty cigarety.
2: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulaný papírový kapesník, to je taky pěkná mrcha.
1: No a pozor, už jsem našel 20 koruny v pračce. Takže nevím, jestli jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali...
2: Dýško.
1: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy. No. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nevím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
2: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
1: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
2: Jo, jo, jo.
1: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
2: To bude fialová ponožková inflace.
1: Jakože na ceně. Jo. No ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To není možný.
2: Jo, že vám koudelka doma schovává ponožky.
1: No,
2: na druhou stranu mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
1: na
2: že...
1: Na to téma bych nežertoval vůbec.
2: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
1: Paní Karole,
2: se chlapec snaží.
1: Se bojím, že je to na spadnutí.
2: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialový šlép jejich porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste. Tak co zbyde jiného? Tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky, takže
1: jediná
2: ano.
1: Jediná cesta je Jindra Reichl, ministr spravedlnosti.
2: Kriste.
1: Tak dopadne. Tak dopadne, Bože. Oni se jo. jako, oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
2: No, já bych o některých scénářích nežertovala, ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou nebo tatínkem.
1: Minister spravedlnosti?
2: No,
1: pan Pospíšil. A to je hezký.
2: Tak je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku, a když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
1: A paní Karol, to je něco jiného.
2: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo tak morčátko, nevím. Křečka.
1: Mně to milé není, mně sympatické mi to není, nedělal bych to, ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
2: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kde to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
1: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak
2: no jo,
1: bude mít jiné. Jako.
2: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
1: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
2: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo jim.
1: Jo, tomu dítěti. Jo? Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No v té době už nebudou školy.
2: Jo, to je pravda.
1: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
2: Ne, místo školy budeme mít kurzy wellbeingu.
1: Čeho?
2: Wellbeingu.
1: Co to je?
2: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě je pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
1: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak, jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já jsem, no bys nevěděl, co na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
2: No, ale představte si až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat bum, bum, bum, bum, bum a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
1: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
2: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
1: To je Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve 3. a 4. třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo. Tenkrát se říkal dědek v důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás 2 roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A To vám bylo tak účinný, tam, když přišel někdo k tabuli a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver, jiná učitelka moje, ale výborná, jo? Tak já, když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Ale s takovým gustem si to vzala. A takhle jsem ty prsty měl očištěný ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. A to se sekla, co? Štenkra.
2: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
1: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Jako.
2: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
1: Jo? Co by napsali o mně?
2: Že vás to žvanění neuživí.
1: No asi jo.
2: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený. A stále říkal, viďte a že. Mm-hmm. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
1: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
2: To je pravda.
1: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo. Tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
2: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta 2 křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal, potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, víte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, víte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhla, říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
1: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden, neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to... A jsou ve třídě 3 šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze 4 to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu. Protože on začal
2: matematikum děje.
1: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a říkal, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jaké tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
2: Jo, jo, tak to si umím představit. A když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí?
1: Dneska je 2. května.
2: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
1: Americká.
2: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
1: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne?
2: No ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
1: Je to šlágr pořád.
2: Mě to baví,
1: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí z toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, proč se mi to nikdo neřekli. Já jsem, taťko, tak nešťastná. Pusť tam ještě jeden díl. Ať se trošku... Víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
2: Nebo jako třeba Petr Fiala.
1: Jak to?
2: No Petr Fiala, ten je taky velkorysí. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád se ještě tak trochu myslím, jestli to taky není nějaká...
1: Velkorysí panu Křetinskému, co vím já. No.
2: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jakoby vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné, asi v rámci inkluze, bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
1: Já nevím, kdo je paní Pazderková.
2: To je blbá blondýna.
1: Paní Karol,
2: no opravdu, ona se tak označuje sama. Ona se tak označuje sama a podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
1: Jako ona je politička, to je nějaká?
2: Nevím. Ne, to je moderátorka.
1: Moderátorka, no. Co pro boha moderuje?
2: No, bude moderovat tour s Petrem Fialou.
1: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Jo, ona moderuje. A co pro boha moderuje?
2: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
1: A ona je humorná?
2: Dokonce velmi.
1: Jo.
2: Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
1: Takhle.
2: No a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
1: To bych věděl, Matěj Gregor.
2: Vy jste vošklivý.
1: No tak,
2: ne, já myslím nějakého opravdu, jako známýho.
1: Jo, takhle.
2: Já nevím, třeba vyrazit s Mariánem.
1: Mariánem?
2: S Mariánem.
1: S Alfou? Nebo který?
2: Ne, prosím, já z toho měl Havel, to už je pasé.
1: Marián?
2: No Jurečka.
1: Jurečka.
2: S Jurečkou.
1: To pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
2: No ne, tak koho jinýho?
1: Lidovec. Ne, to musí, tak, když už tak Čunek, to musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
2: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
1: Jo. Tak já nevím, já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
2: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
1: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm-hmm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi. A já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. S tím mám hluboké. A ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
2: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
1: Tak to já ne.
2: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já a ta druhá.
1: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono takový to ježdění, to je vše. Kdyby chodili sem, tak jo, ještě budete jezdit.
2: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomněl. To musíte za těma lidma domů.
1: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí, ne?
2: No, tak na to lidi nechodějí. Na to lidi nechodějí.
1: No, když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
2: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze. Jo, to bude takovej ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli dvě hlavy, tak, tak takhle oni se budou chodit jezdit nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
1: To nevím. Jako.
2: No.
1: Tak uvidíme, tak politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
2: S horščicí. Dostali bychom kelímek, do něj limonádu, no. Modrou.
1: A jak by nám bylo?
2: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagramu, možná docela dobře. No,
1: to bychom se vyfotili, proč ne?
2: Počkejte, to už penězích na kompars není.
1: No bojím se, že když sníte ten párek, tak... budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol, tady teď ve studiu bude další natáčení, mi už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
2: No, teda Xavier, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi je, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
1: No ne, náš čas vypršel.
2: Jo, náš čas, dobře,
1: náš čas. A navíc, jako se těším příště, když budeme... točit, tak už možná bude konkláve.
2: Takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
1: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
2: To bychom mohli.
1: Já to mám vymýšlený.
2: No.
1: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Tam by nám dali kávovar, ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebíčky první den, druhý den, třetí den a teď by to docházelo.
2: Jo. A už by byl ten tlak, že musíme
1: ten
2: zvolit.
1: Tlak.
2: No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
1: No teď bude méně jako.
2: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
1: Vidíte, že by hulíte tady?
2: No, teď jste se ovládl.
1: No, vidíte to.
2: Nechte si to na konkláve.
1: Paní Karol, těším se na příště za stranu a za lidi.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou. Posloucháte Radio Xaver.

Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pane Klustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympatiák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje.
1: Jo?
2: On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda, to vím jistě. Tady v západní Evropě
1: ale
2: už vůbec ne.
1: Teď navrhu usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
2: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.

Anthropoi, Our Distance, DNA, Bioscope, Percentage, Antimony.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Sabra, já to viděl. Já jel Povinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už šely tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politička.
1: Neříkejte mi to. Jo,
2: jeli. Slavili. Tak zazpomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Ksaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
2: Jel tam knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: Tak mě můžete potom říkat jako super knedlík.
2: Kdybyste chtěl?
1: Nebo já nevím, jak.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak.
1: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku. Jaká jahoda, co to je za potupu?
2: Ale na knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona... Bakalářka, jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
1: Tak je na to rohlíky.
2: Zůstane.
1: Jo, tak to...
2: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude,
2: jo, jasně,
1: pravda. Ne.
2: Myslíte, tak co? Že... Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
2: V nás se taky povídají legendy, tak co?
1: No, o nás se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo, a u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis,
1: no,
2: to je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
2: Ksaver, a to, já myslím, že jeden čičí tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden čičí tornádo? Jedna?
2: Jedna, nebo jedno?
1: Jedno?
2: Jedno čičítko?
1: Čičítko je, pozor, je čičítko.
2: No počkejte, a co to je? Čičí, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně české televize. No, chichy.
1: No to je umělecký jméno.
2: Ale to chichy ona, chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To je to tornádo.
2: To je... Já jsem se na hru Ksavere teď dočet na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
1: Psal někdo? Čičinka. A kdo to psal?
2: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
1: Ježiši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
2: A přijde Čičinko mezi vás?
1: Myslíte Čičinu?
2: Čičinu.
1: Myslím, že by mohlo přijít tornádo.
2: To si můžete vyžádat, ne?
1: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk. Taky.
2: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
1: To nevím, ale je to takový poctivý člověk.
2: Tak to jsou tam všichni.
1: Když přišly stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
2: Všechny, jo?
1: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řeknu tady po vzoru pana Řeháka.
2: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
1: Dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
2: Dobrý kolektiv.
1: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevěděl.
2: Fakt? Má metafory, jo? Hyperboly, jo?
1: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprecher.
2: Aha.
1: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno, a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
2: Wow.
1: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. To je základní dramaturgický postup. No tak prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
2: To jsem tam neviděl.
1: Ne.
2: A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to již v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
1: Tak jak to? My jsme taky svěží vítr. My jsme Adonis a Jahoda.
2: No.
1: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
2: No ani ne.
1: Ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy. Pravda a láska začne vyvádět.
2: Točit Alexandra Voním, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
1: Jak to?
2: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odkud fouká a začal chválit Trumpa.
1: Ne.
2: Vážně. A to není žádný převlékač kabátů, to pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
1: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi.
2: No vzpomeňte si, jak nepodrazil piráty a nezradil.
1: No, tomu se říká krysička.
2: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
1: Spíš krysa. A jednou proždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
2: To je lirický výraz, bych řekl.
1: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost.
2: Myslím, že vymočenost je horší než vychcanost, jo?
1: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
2: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak? Já jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
1: Splynutí? Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako, nic prostě, je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
2: Chuj větší ňuňátko.
1: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než Knedlík, ne ňuňátko?
2: Všechno je to dobrý, mastikulka.
1: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když
2: to nejsem, ne? Já na tohle nejsem.
1: Ne?
2: Ne, ne, ne. A vy jo, vy byste si
1: jak ho pochoval? Jak se s ním?
2: Honzík.
1: Honzík. Jo, Honzíku.
2: Vy byste si ho pochoval?
1: Jo, jo, jo. Já bych se pochoval.
2: A to by byla teda ale fachák se bude pochovat si.
1: Jak to?
2: Nedlíka. No tak mu není úplně jako, tak, pan doktor Pospíšil se bere pejsánky, štěňátka do náručíku.
1: No, já bych si vzal pana.
2: A tohle není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
1: Ne?
2: Už takový vyrostlejší pejsek.
1: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
2: Já už nedělám žádný reportáže.
1: Neděláte?
2: Ale když ho uvidím, když ho se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
1: Jo, to udělejte, no. Prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně, úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan všeho míra, jako člověk, který má ten přesah, jo? I do té historie, i do té budoucnosti.
2: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl já.
1: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě prosím vás okomentujte. Jedna je, jak on sedí prostě pan ředitel školy a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
2: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
1: Další.
2: Jo.
1: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak stojí, pak ještě fotka, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
2: Xavere, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit, ven. A když tam sedíte takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Otevře tu bonboniéru. Ale aby ukázal to dobrý srdce.
2: Jo, a víte, kdo mi tam chyběl?
1: No náš?
2: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on prý byl nadvolený.
2: Proto to taky vypadalo.
1: On plaval.
2: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xaver náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
2: My jsme Evropani.
1: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
2: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No to mi řekne.
2: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: Porazit Putina.
2: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
1: Tam je korupce?
2: Trošku.
1: Na Ukrajině
2: trošku,
1: korupce?
2: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
2: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku linku.
1: I po té, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík, když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat.
2: Ten byl plný demokracie.
1: No?
2: Jo. Tak i poté, Xaver.
1: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
2: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk, Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
1: Ne.
2: Aby nebyl cenový kartel na benzín? No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
2: je
1: kapačky.
2: Teď na infuzi? Pořád nevíte?
1: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka posílá...
2: Markéta? Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
2: Bílej prášek, myslíte? To jde na pozbuzení?
1: Jo.
2: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se svijou?
1: Je to na dobrou náladu, tak. Je to rozdrcený acylpirin prý.
2: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
1: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
2: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
1: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysi nebo na co. Pozor.
2: Jak zavol.
1: To je jako stachanovec.
2: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
1: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou veřejně.
2: Víte, že ani moc ne.
1: Ne? Vy jste takový, ale vy jste hrozně jako tak obroubnul, pane Olče.
2: Proč obrohnu? No tak ještě, já znám ty lídry, jako to myslíte, nemůžeme no, všechny kandidáty.
1: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkalo, vy tady
2: týká,
1: sedíte
2: a říká, tak ty známe, ale mě stačí tyhle, Ksevere.
1: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
2: Umím, docela dobře.
1: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštíku.
2: Paštíku, no tak...
1: Proti němu jde Konečníková, pan...
2: Konečná, Ksavere, neřík.
1: Co jsem řekl?
2: Ksavere, nechte to.
1: Řekl jsem něco špatně?
2: Jo.
1: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
2: Zazvoní zvonečkem, no. Co?
1: Babišák, motorista, pan Gregor, nemůže zbít z toho Stanjury ani no. Prosím nic.
2: Skončí
1: Popel.
2: Na té kapačce, Ksavereno. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
1: Prognostik ještě.
2: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
1: To je velmi transparentní, pane Holče. Já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férovej chlap?
2: Jo. Že to přiznává tu porážku, ne?
1: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
2: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný, Ksavere, ne? To už nám řekl pan premiér.
1: No já nevím, právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom tam bydlí v té Opavě...
2: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
1: Že, někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
2: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
1: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
2: Jako třeba IT by vás napadlo? Nebo?
1: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje. Jo.
2: Ježmarja, hlavně ne, Honzík.
1: Honzík, ne, bojovník, pozor.
2: Je dobrý.
1: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. To je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
2: Je to smutný, ne? Vlastně, když člověk zná, jako díky tomu jejich otci, to je rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i, já bych řekl, jako společenská. A teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
1: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme všichni. Český Gaben. Byl národní umělec. A to dával kdo tady ty národní umělce?
2: No tak režim, ale...
1: Režim?
2: Režim, no, Ksavere.
1: Ne, to nedával ten svaz těch herců a tak?
2: Já myslím, že národní umělce, neli si to předávali jako na Pražském radě, ne?
1: Ne, pane Hoče, to nemohl.
2: Ale jako, co?
1: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
2: Můj si to vzali, no, Ksavere, ale dobrý.
1: Já bych si to taky vzal.
2: Já bych
1: si s dovolením toho národního taky vzal.
2: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě, do voleb. Že to dostaneme.
1: Jako kdo?
2: Já už jsem slyšel
1: jako Adonis a Jahoda.
2: Zákulisí, že nás to nemine.
1: Co to je nás?
2: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do Strachovky a dostaneme...
1: Diplom?
2: Taky, že budeme umělci.
1: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně, nebo na kolik?
2: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
1: Mě by stačil zasloužilej. Já bych to, a kdyby mě to komunista na Hradě dal, tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
2: Tohle není žádný komunistický prezident. Má to odmakaný, Ksavere?
1: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no. Tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista. Víte, jak se říká, jednou fízl. vždycky no. Fízl.
2: A nevíte, nepřednesl už dneska nějaký projev?
1: Kdo?
2: No, Pávek. Já jsem od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
1: Jak to?
2: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávnej v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
1: No, v tom životopise.
2: Tam. Aby mu, to může být škodolibost třeba, chápete?
1: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku.
2: Ano.
1: A on to přijal.
2: A hrdině to obhajoval a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
1: Měl?
2: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
1: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
2: Já teda se musím trošku ohradit.
1: To byl Vasil.
2: Já si Vasila pamatuju. No. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam méně toho
1: Tak to je atmosféra.
2: Jo, dokážu tvorný. Už tam propojit těch pár vět.
1: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast,
2: kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
1: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
2: To víte, už asi ne.
1: Víte, kde je pan
2: Půr? Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
1: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
2: Já myslím, že udělal jeden díl, ne?
1: Tak ten jsem já slyšel. A to už nepokračuje.
2: A to už je tak dva roky, ne? Nebo...
1: Fakt to nepokračuje? To by byla
2: škoda. Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
1: No, já jsem se právě moc nepídil.
2: Aha.
1: Celkem bylo jedno.
2: Není to škoda?
1: Tak je to škoda, ale říkám vám před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
2: Ale já vás poslouchám.
1: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
2: No je to ostuda, ne? Na prezidenta.
1: No.
2: Jak Bilak, on mluví jak gumák, jak se vede.
1: Gumák? Hm? Co to je?
2: Jako lampasák.
1: No to
2: tarpí,
1: je.
2: No.
1: Lampasák, no.
2: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
1: No já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm? No to za chvilku.
2: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Ksavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
1: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Ksaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
2: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
1: A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
2: Taky to bylo dobrý.
1: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
2: Tak to byste mohl taky, ne? Tu jste z umění jste vzešel, ne?
1: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
2: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, jste velký kytarista.
1: To hraju pořád.
2: Tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
1: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec veskrze národní.
2: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
1: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suchý.
2: No to chápu.
1: Jo, tak to jenom,
2: abyste... Kdybyste byl u Luxíka?
1: U Luxíka ne.
2: Ne?
1: Já jsem byl u Stredy Pavla číslo 2.
2: A
1: Luxík musel nastartovat loď a přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel.
2: Jo?
1: Aby se mohl poklonit mému umění.
2: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis snad, ne?
1: Tak vybíral, řekl jsem si 20 Eček za to.
2: No, tak
1: to není tolik, ne? Za 3 písničky. Mimochodem, nechcete zahrát písničku?
2: Teď ani ne, ale jsi říkal,
1: já bych vám dal slevu.
2: Kolik bere Iva Pasderková? Trošku zvyšte tarif, Xavere.
1: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
2: Jste Xavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se,
1: tak
2: kolik,
1: vytáhněte 20 euro a já vám
2: se, zaspívám. Kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku? To je tak podle mě 800 tisíc.
1: Tak Bolek, jo.
2: Už, Bolek. Už dostal od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když si vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
1: Víte, že to je, víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
2: No je taky, já bych to taky kasíroval.
1: Ale ne, tak on je...
2: Xaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovanýho klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
1: Já nevím.
2: Co?
1: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu... V Brně jsou podle mě dva velcí umělci, byli tři, než jsem se přestěhoval do Prahy.
2: Jasně.
1: A teď jsou dva, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to pro mě jako ikony.
2: No tak počkejte, počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
1: Ne.
2: Vy jste neviděl teď jako...
1: To se za Loutkový divadlo se to neudělal.
2: Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pasderkovou?
1: Já jsem to viděl na Facebooku.
2: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere, to bylo nejlepší sledoval. Číslo.
1: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci. Mm-hmm. A za, to, za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
2: Ale pozor, ono je to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
1: No.
2: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
1: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
2: Vy jste dneska nějak plný chcanek, nebo co?
1: Ne, to se říká, to je přirovnání.
2: Jo?
1: No,
2: a to znám ještě alternativní jedno, tam z Brna.
1: My jsme velmi, to ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
2: Jo? No jaký?
1: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
2: Jo, dobře, dobře.
1: Je to přizprostlý zase.
2: A jo, tak
1: ale je to výstřed.
2: To od vás čekám.
1: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
2: Jo.
1: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
2: jo.
1: Abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
2: Já myslel hromádku eur.
1: Nebo hromádku eur, ale tu můžete klidně převodem na to charitativní konto Xaver v nouzi.
2: Vy jste takový loupežník.
1: Poslal jste tam někdy něco?
2: Ne.
1: Na konto Xaver v nouzi?
2: Ne, ne, ne.
1: No, to vy jste takový na kačku zase, no.
2: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
1: Posíláte, jo?
2: Posílám, tak oni teď vyjeli s kasičkou.
1: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
2: Pošlete. Protože už chystají demonstrace. A akce, takže...
1: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mě ten Michprt. Víte, co je Michprt?
2: No, počkejte, tak... nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Na mítinku, nepozvali vás?
1: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
2: Jo?
1: Mají tam jahodu a...
2: No, tak.
1: Na vás budou mít Adonise.
2: No.
1: Já... Pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
2: Za tu zradu.
1: Za tu zradu.
2: Za tu zradu, Xavere. To je zrada jak toho 21.8.60, ne?
1: No právě proto, víte, ono to nese...
2: Xavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
1: Má on nějaký synom.
2: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
1: Ne.
2: Mimo jiné? Prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
1: Ne.
2: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už nevím, ten chlap. Ksevre, ten si z nás fakt dělá prdel.
1: No co? Tak on nemůže jinak.
2: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
1: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
2: Jo?
1: Vy jste moc mírný člověk.
2: Jsem, no tak to takže se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako
1: jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
2: Fakt? Cynik? Možná, no, ale já chci v profesorovi vidět to dobrý. Co?
1: Kam jste dal tu tušku?
2: Do toho.
1: Proč? Co to, no, to je za zvyk, pane holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
2: To jsem. To jsem.
1: Tušku vložit do
2: sem.
1: Tady naší krásné knihy hříchů.
2: Všude musí být generální tajemník, ne, Xavere, co byste si tady počal?
1: Já vím. Však tak, víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
2: To je můj 21. srpen, Xavere, tohle. Co?
1: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
2: Jo.
1: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
2: Aby se no, ale, mohl poslat.
1: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
2: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksever?
1: Michal je výborný.
2: Je?
1: Víte, že to je Michal Spíšel? Hmm? To vám je tak chytrý člověk.
2: Tak se dívá na nejchytřejší pořád.
1: Já jsem s ním byl na večeři, on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne? A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli, a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
2: To je možný, Xavere.
1: Jo.
2: To je možný.
1: Tak.
2: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Staniru, aby přežil kandidaturu, a na duhové plavičky pro vrchního nuteliéra. Ševre, víte, co teď zjistili, když je tady nuteliér? Že ten jeho nákup slavný s tou nutelou v Německu,
1: no,
2: takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
1: Neříkejte mi to.
2: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu, protože tehdy říkal, že se na to podívá, že takhle to nejde.
1: No.
2: Co? Tak já nevím.
1: A hlavně říkal, že teď jde o všechno.
2: To jde.
1: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo teď, jenom o něco.
2: Teď jde i o Česko.
1: Teď jde o všechno.
2: Teď jde i o Česko, Xavere.
1: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajinců.
2: Já bych mu to přál k sebe. Zasloužíš
1: ne.
2: Si to. Jo,
1: já mu to nebudem nikomu přát nic špatného.
2: Jo, jo, jo, já jsem hrubián a cynik.
1: Vždyť je to zlatý člověk, kdy ten pan posl do má tak rád. Bernd,
2: jo. Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky. Ksavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Dravítková na Wilsonku od Azalky. A tady Dagmar Kadlecová. Tady je chyba asi.
1: Takže poděkujeme oběma, ne?
2: Alena Dravítková a Azalka.
1: No, no. Azalka Krušnohorská.
2: No.
1: Je z Krušných hor.
2: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Naděžda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane holce, vidíte.
1: Piškotky, to jsme tady
2: paní doktorka, to
1: probírali, no.
2: No, to se hodí, to jsem rád.
1: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
2: Dávám.
1: Že granulky dáváte, jste říkal.
2: No to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Xavere.
1: No já si taky vymáhám už kolik let tady.
2: A
1: zkuste to někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
2: jo? Jedu.
1: No.
2: A budete hodnej?
1: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
2: Daniel Klement na Vlzonku, přístav Pravdy, mistrů Xavera a Holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu Pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, Xavere, no? Já jsem říkal, že už jsem mi tam potkal v tancích.
1: Jsou to hodně lidi.
2: Jsou, to jo, to jo.
1: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
2: A kde nakupujete jinak, Xavere?
1: Já nenakupuju.
2: Vy máte nějakého posluchače?
1: Tak já nemám peníze. To jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
2: Já ne, já jsem zíral, když jsem mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
1: No to jo, to no. Mám. To mám.
2: To si ale... může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
1: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo...
2: Samozřejmě, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
1: Jo,
2: jo.
1: Ale chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane holče, ta inflace...
2: Protože inflace není, Xaver. To nešište jeden z info. Inflace není a nebyla.
1: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
2: No nebudete lhát.
1: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermanin, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
2: Chcete říct, že zdražilo jídlo nebo co?
1: Zdražilo všechno.
2: To snad ne.
1: I poštovní známky.
2: Já jsem
1: vločky napoznal.
2: Xavre, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nuteliér? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
1: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě bohužel prý rozdíl několika mnoho kategorií.
2: Tenhle je lepší, ne?
1: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
2: Jste zlej dneska.
1: Tak já jsem...
2: Podívejte zlej. Se na něj.
1: Na koho?
2: A řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
1: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
2: Ksevra si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
1: No zlobili jsme, no tak zlobili jsme, tak máme fialu.
2: Přišel trest.
1: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas, dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chvátčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
2: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře.
1: No,
2: dneska jako je děkovnej den, ne?
1: No, tak co? Měl by, jestli potkáte nějakého Ukrajince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček před 57 lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel na Národním muzeum.
2: To snad ne, co?
1: Ne? To ne.
2: Já jsem se vrtetěl kolem toho
1: dětského
2: rozhlasu od té Vinohradské. Tam ta ukrajinská vlajka furt vlaje.
1: No protože pan ředitel je před posaránek.
2: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
1: To nevím. Myslím,
2: já si myslím, že ne.
1: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
2: kanál?
1: Ten ředitel, no, mají kanál,
2: na český rozhlase?
1: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
2: Fakt?
1: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral,
2: jak jsem.
1: A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
2: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
1: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
2: Tak to se nadáte do pořádku, ne?
1: Tak to je v pořádku, ne? Pane holče, jsme na konci, děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
2: No, čičinku netroufneme se.
1: Čičinu netroufneme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
2: Já taky, Xaver.
0: Posloucháte Radio Xaver.

Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz

0: Radio Xaver.
1: My se k vašim politickým ambicím ještě samozřejmě dostaneme, ale zůstaneme ještě u vašeho soudního procesu, který běží už 3 roky, který stále ještě neskončil. Vy jste teď nepravomocně odsouzená. Kdyby jste se mohla vrátit v čase, věděla jste, co všechno vás čeká. Změnila byste něco na průběhu té osudné hodiny? Vybrala byste třeba pro to kritické myšlení jiné téma, třeba Blízký východ, který tolik nepolarizuje společnost?
2: Když jsem nad tím přemýšlela, tak jediné, co bych změnila, že bych se v té hodině pravděpodobně vyjadřovala spisovně. Nemluvila bych tak, jak
1: Ale obsah by zůstal zachován?
2: Obsah by samozřejmě zůstal stejný.
1: Podle soudu, který vás původně osvobodil a který řekl, že skutek není trestným činem, tak ale zároveň řekl, že jste pochybila v etické i pedagogické rovině. To připouštíte?
2: Nepřipouštím. Já myslím, že to byla taková úlitba, že paní soudkyně už prokázala teda ohromnou osobní statečnost tím, že vynesla zprošťující rozsudek, tak aby alespoň tam zazněl takový nějaký soudní nesouhlas, tak tam bylo řečeno toto, ale samozřejmě nepřipouštím, já jsem měla veškeré podklady pro to, co jsem řekla, nevařila jsem z vody, měla jsem všechno zdokumentované, měla jsem vše podložené, čili nebyl by důvod měnit jediné slovo.
3: Jářku tě Bůh, táto, zdravíčko mý strýci.

doktor by řekl, koukej, musíme tam všici. Snad tu nejste marně, přece jen. Otevřete okno, aby duše mohla ven. Proč tu nejsi ty?

0: Radio Xaver.
1: Pane prezidente, velké téma posledních hodin, možná dnů, jsou cla.
2: No.
1: A show Donalda Trumpa se zaváděním či vyhrožováním ohledně cel. Do jaké míry to může poškodit Evropu? My na to musíme nějakým způsobem reagovat, my Evropané. No a ještě navíc teď čtu ty články dnes, včera, co na to říkají ty americké firmy a jak ty akcie všechny letí po hlavě dolů. Co si o tom myslíte?
2: Tak Severi, já si myslel, že to bude jediné téma dnešní debaty. A váhal jsem, jestli mám říct nějaký prudký soud, anebo jestli teď si mám zahrát na ekonoma vážného a cla patří do jeho portfolia, čím se zabýval vždycky. Tak nevím, jestli tomu máme věnovat delší dobu nebo krátkou dobu.
1: No. Kolik budeme chtít?
2: No, nesmíme to trivializovat. Jo. Já myslím, že jednoduchý politický soud by mohl být, má pravdu Trump, nebo má pravdu Ursula von der Leyen. Tak já bych řekl a priori Trump a Ursula má vždycky nepravdu, takže to by bylo zjednodušené a tak dále. Nebo si zahrát na ekonoma, který o tom vážně chce hovořit. No. Podívejte, cla jsou pro ekonoma, který obhajuje trh a tržní ekonomiku, cla jsou věc negativní, špatná věc se záporným znamenkem a v tomto smyslu můžeme uvádět tisíce argumentů, tisíce příkladů. Ekonomové nikdy se cly nebyli skamaráděni, v jedných chvílích se myslelo, že clo je vhodné pro rodící se průmyslové odvětví, pro rodící se ekonomiku chvilkově. Nikdy se ještě nestalo, že by cla měly být zavedeny v nejvyspělejší, nejmocnější ekonomice světa jako novinka. To je úplně protimluv. Ale já myslím, že tak jednoduché to opravdu není. Já bych prosil všechny, kteří o tom u nás tak silácky hovoří, aby vážně diskutovali, jestli Trump lže nebo nelže, když k tomu zavedení přidává jedno adjektivum, které bývá zapomínáno a které není diskutováno. Myslím, že i na té své včerejší tiskové konferenci jasně mluvil o jedné věci, zavádí reciproční cla. Prosím vás, neodlišit tuto větu. Dobře, souhlasím, že přišli ekonomové a říkali, nejsou plně reciproční. A můžeme se hádat, jestli ano nebo ne. Ale Trump řekl, zavádím reciproční cla, zavádím to, co vy děláte s námi, tak zavádím teď já proti vám a vy jste pouze nezvyklí, že nejsilnější, nejmocnější, zdánlivě nejvíc protržní ekonomika o tomhle to mluví a tohle to clo zavání. Kdo se na to nedívá tímhletím způsobem, tak se míjí s podstatou celého toho problému.

když se blížím k hranici na severu Čech. Jedu známou silnicí E55, kolem plno stopařek, asi chtějí svést. Zastavím

0: Robert Šlachta je naším hostem. Dobrý den.
1: Hezký den a děkuji za pozvání.
0: Pan Robert Šlachta, předseda přísahy, bývalý šéf UOOZ a v této chvíli také kandidát do Senátu České republiky. Pane Šlachto, jak vidíte svoji šance do Senátu?
1: Tak šance vlastně po mých zkušenostech s parlamentníma volbama v roce 2021, kdy ty šance vypadaly a vlastně skončili jsme těsně před Benama, tak nechci hodnotit samozřejmě výsledek, je to samozřejmě vůle voličů, jakým způsobem si mě tam pošlou nebo ne, ale senátní volby jsou úplně rozdílné volby, je to přímá volba, jde tam vlastně pod svým jménem. Já vlastně už teď já vím, že jezdí mezi lidi vlastně v tom volebním obvodu 56, vlastně v tom Břeclavci, nebo v tom vlastně mým volebním období, obvodu, kde bydlím vlastně už. A zatím ta podpora od občanů vypadá, že je vlastně i podnikatelé nebo lidi, kteří zaměstnávají vlastně lidi, tak mě dávají podporu, tak uvidíme. No, bude to takový souboj mezi vlastně ODS, vlastně dá se říct ANO, takový nejvýraznější tváře tam.
0: Dobře, a je tady z nějakého úhlu pohledu naděje, že se bude opakovat to, co jsme pozorovali u těch evropských voleb, neboli, mohu to tak říct, zasáhne do vaší kampaně fenomén Turek?
1: No tak já věřím, že ano, protože jak s Filipem, tak s Petrem Macinkou jsme vlastně domluveni, že mám jejich podporu vlastně. Mimo to vlastně s Petrem Macinkou jdeme i v krajských volbách vlastně, kde je přísaha, tak jde s podporou motoristů vlastně, protože motoristé teď svoji krajskou strukturu dobudovávají, takže vlastně ta podpora by tam měla být z jedné zvěstaně. Zrovna dneska jsme s Filipem mluvili a připravovali jsme vlastně, jak bude vypadat i podpora vlastně ten závěr té kampaně, protože je vytížen Evropským parlamentu. Takže je to tak, že ať se ODS snažila nás nějakým způsobem rozpojit vlastně po těch evropských volbách, tak my to táhneme pořád spolu a vlastně já věřím tomu, že i ten výsledek, který byl v evropských volbách, tak ho zopakujeme teď v krajských a i v senátních volbách, takže uvidíme. Samozřejmě hodně občané se mnou mluví o tom, vlastně o Senátu. My víme, že senátní volby, nebo senáty vlastně, i senátní volby jsou velmi málo oblíbeny, někde jako volební účasti, vlastně druhým kole někde 15-16%, vlastně druhý kol, první kolo je s krajskýma volbama, tak tam samozřejmě ta účast je větší. Ale já jim říkám jednu věc důležitou. V dnešní době, kdy vláda vlastně připravuje zákony a vlastně tlačí zákony, které jsou někdy a hodně jakoby proti občanům jsou, ať se díváme na důchody, ať se podíváme, řekl bych, asociální. To vlastně senátem jim prochází úplně bez jakéhokoliv problému. Na hradě zákon je podepsaný. Já věřím tomu, že pokud já se do senátu dostanu a hlas občanů dostanu, tak je to hlas proti té vládě, protože já teda můžu říct a podporuji i senátní kandidáty další, ať je to Tomáš Magnusek, který kandiduje vlastně proti Martinu Červíčkovi v Náchodě vlastně, tak já se říct, ten, kdo půjde proti této vládě, a tak ten má můj hlas a můj podpor. A tak to říkám i občanům, že je důležité, aby senát se stal brzdou této vlády, toho parlamentu, kde má pěti koalice většinu.
0: Každý v této zemi ví, kdo je Robert Šlachta. Každý ví, že jste bývalým elitním policistou, dokonce ředitelem významné policejní složky. A mě by zajímalo, jestli to vaše hlavní téma, ta práce policie, vše, co se týká ministerstva vnitra a všeho, co spadá pod vnitro, ta policie samotná, ta policie ve všech patrech, ať už na ulici po chůzkáři, anebo ten, jak se říká hezky, elitní policista, ten, co zatýká ty velké zločince. Je to téma, na které se dá uhrát ten region, vlastně ten váš volební obvod, to Břeclavsko?
1: Myslím, že právě, že senátní volby nejsou vůbec právě o bezpečnosti, o tom vlastně o těch tématech, o kterých jste teď mluvil, že bychom se tam bavili o tom, že budete zlepšovat něco na ministerstvu vnitra, to asi úplně ne. Senát je zejména o tom, to, co jsem říkal, vlastně překryli, že je to nějaká brzda vůči parlamentu, vůči vlastně komoře parlamentu a přijímání jejich zákonů a vlastně mělo by to být, pokud vyleze z parlamentu nějaký paskvil, tak ten senát by měl umět zatáhnout za tu záchranu brzdu a ten zákon vrátit přepracování, dopracování, což se v současné době neděje. A druhou významnou, já svoji funkci vidím, pokud bych byl zvolen, že ten region, za který já kandiduju, tak vlastně ten senát to je dokáže zviditelňovat. Měl by být partnerem pro ty starosty, protože Jižní Mojava samozřejmě se svýma problémama, danění tichého vína, dostavba dostavba vlastně rychlostní komunikace mezi Pohořelicem a mezi Mikulovem, která stojí vlastně takovou dlouhou dobu. To jsou všechno témata, které ten senátor může posouvat a může zviditelňovat.
0: Pane předsedo, vy jste říkal před chvílí, že jezdíte mezi občany. Já to ostatně vidím na sociálních sítích, že jste často mezi občany. Co oni po vás nejčastěji chtějí?
1: To ještě začneme teprve, ona ta kampaň samozřejmě bude ve chvíli někde druhý týden, začínáme v srpnu. Chtějí zejména, a musím říct, že to je takový ten spojovací úplně článek toho, jak jsou nespokojení s vládou. A musím říct, že to, co slyším na vládnoucí, na naše elity, od těch lidí na té ulici, vlastně, když za mnou přicházejí, je to chování politiku. Teď hodně se filozofická fakulta, střelba, chování ministra vnitra, drahota potravin, drahota vůbec energie a neřešení jakoby těchto problémů, tak to je nejvíc, co to. Ale ten spojovací článek je, že s touto vládou strašná nespokojenost vládu. A ono to ukazují čísla, ta oblíbenost té vlády je samozřejmě úplně nulová. A je pravda, že za mnou teda chodí lidi určitě ne asi oblíbenci ODS, asi to nejsou lidi, kteří by úplně s tou ODS-kou nebo mě dávali podporu, takže jsou to většinou lidi asi v té opozici, ale ten spojovací činitel je nespokojenost s fungováním vlády a chování vlády vůči občanům. Mm-hmm.
0: Teď pro případ, že se do Senátu dostanete nebo nedostanete, tak v případě, že se tam dostanete, znamená to, že končí vaše pravděpodobně docela dobře rozběhlá cesta na post ministra vnitra?
1: Samozřejmě první krok je senátní volby. Naopak, já jsem o tom přesvědčen, že vlastně začnou parlamentní volby, které jsou pro nás velmi, řekl bych, jedny z nejdůležitějších, které vlastně za rok parlamentní volby budou. Vyjednáváme s Petrem Macinkou, to asi můžu prezradit o tom, samozřejmě, že ta koalice, která fungovala, by se to nazval sám fenomén Turek a vlastně i s Filipem ta podpora, i Nikol Bartušek ta podpora, že by šla i dál, ale i z toho postu senátora, a pokud ten post samozřejmě získám, tak se věřím tomu, že ta kampaň vlastně do toho parlamentu bude vedená mnohem ještě líp a myslím si mnohem viditelněji, než a bavíme se kolikrát o médiích, přístupu médií, vlastně k těm menším opozičním stranám, o průzkumech, jakým způsobem vás podhazují všechno. Takže určitě to nekončí, ale spíš bych řekl, že to začíná tímto.
0: Dobře, tak
1: a je to pak strašně silná podpora o tom, jestli vás samozřejmě ta přímá volba je, že tam jdete fakt jako se svým jménem. A pokud to vyjde, tak je to silný mandát od občanů. Na druhou stranu, když to padne špatně, zvolený nebudete, tak já sám sobě musím samozřejmě vnitřně pak přehodnotit, jestli by to nebylo ani do druhého kola, jako jaký by to byl počet hlasů. A je to si myslím, že i signál těch parlamentních voleb, kdo třeba to hnutí má vést do dalšího.
0: Znamená to, že kdybyste se nedostal do Senátu, nebo že i chcete-li do toho druhého kola alespoň, tak boj o ministra vnitra vzdáváte?
1: To v žádném případě. Já říkám jenom spíš jakoby osobně z toho vyvodit samozřejmě odpovědnost vůči sobě, co v kampani bylo, co fungovalo v kampani, nefungovalo. A uvidíme potom dál, jakoby. Ale samozřejmě ten cíl, znovu říkám, jsou parlamentní volby 2025. Mm-hmm.
0: Pane Šlachto, jak hodnotíte s odstupem aktuální stav uvnitř české policie, byť možná nemáte úplně vhled už za tu dobu, jaká část policistů v naší zemi jsou lidé, na které se my občané můžeme spolehnout, jaké je tam procento šlendriánu?
1: Musím říct, že zrovna dneska jsem poslouchal rozhovor s odbojářem, hlavním nezávislým odbojového svazu policie, kdy už se dostáváme na 6 000 policistů, že nám chybí a vlastně dokonce uvažují o tom, že budou demonstrovat před úřadem vlády, protože to je to navýšení platu 10%, jestli bude od října, nebude od první. Musím říct, že tento minister vnitra, který pan Rakušan vede, ministerstvo vnitra, tak nejenom to, že vznikají petice za to, aby policistům obrátili stravny, oděvny, petice ve východních Čechách, jak vlastně Jirka Kajásek umřel vlastně a nebylo prošetřeno z jakého důvodu, že tam bylo podezření na to, že nadřízení se ho nějakým způsobem chtěli zbavit, tak si myslím, že těch kauz kolem policie vzniká čím dál víc a víc. Pomalu klesáme v tom evropském měřitku té bezpečné země a klesáme, sice jsme první desice, ale pomaličku z toho 5. 6. místa klesáme. A já mám obavu z toho, že když už odbojáři veřejně kritizují vedení vnitra, že nejsou finanční prostředky, že nejsou prostředky na policisty a že hrozí odchody, a tady dneska uváděl až dokonce 200 policistů z Prahy, že by mohl odejít, takže na té ulici budou chybět, tak se obávám, že policie se dostává na takové cestě teď. A buď teda udažíme ty policisty, ty starší, a udažíme ty zkušený, protože já mám obavu z toho, že policie se nedá naučit jenom takovým způsobem, že tam jenom nastoupíte, ale je to o informacích, o zdrojích, je to o tom, že ten stát do těch policistů strašně nainvestoval. A pokud ty policisty neudažíme, tak budeme mít s bezpečností velké problémy. Mm-hmm. A hlavně pojďme se, co se děje v Evropě, ve světě, migrace. Ve všech průzkumech bezpečnost vychází jako jedno z prvních témat, ke kterým se občané vyjadřují.
0: Takže dobře, ale jsme v takové důležitě. Obecné rovině. Řekněte mi vy s vašimi zkušenostmi a s tím, co teď víte, za jaké procento policistů byste dal ruku do ohně? Za 99% nebo za 80%?
1: 95% bych dal určitě ruku do ohně. Věřil bych tomu, nebo myslím si, že vím, co s tím udělat, aby se to vrátilo zpátky, aby pro ty policisty to bylo zpátky prestižní zaměstnání.
0: XTV, ale já osobně už také sledujeme kauzu podnikatele pana Buráně na Jižní Moravě. Myslím, že jsem k tomu dostal maximum informací. Je tam jistý policista, který se mi Konvalinka. A myslím, že když si to přečte kdokoliv, hlídač parkoviště nebo prodavačka z drogerie, musí přijít na to, že Konvalinka, policista z Moravy, je nepoctivý policajt. Zjistil jsem, že dokonce GIBS se tím nechce zabývat. Z největší pravděpodobností to kryje státní zastupitelství v Olomouci. Jak je možné, pane Šlachto, že když tolik lidí, a nemluvím teď o advokátech, ten vždycky pracuje ve prospěch klienta, jak je možné, když tady existuje milion a jeden důkaz, že pracuje nepoctivý policista Konvalinka, který je napůl policista, napůl gangster, jak je to možné, že se to v této zemi nevyplave na povrch?
1: Musím říct, že od vás takový slova slyším skoro poprvé, tak musí to být věc, že fakt to máte, nebo ty informace, co máte, musí být zásadní, to co to jako nazýváte. No, takže on ten systém je dobře nastavený. Ten systém je dobře nastavený o tom, že vlastně ten policista bez toho státního zastupitelství, dá se říct, že si nemůže ani prdnout, když to řekl tak možná na půl vulgárně, protože vlastně vždycky ten dozor vlastně činí ten dozorový státní zástupce. Potom je tam ještě jeden mechanismus a vlastně, když ten dozorový zklame, vy jste říkal, že to může kejt jakoby vechní státní zastupitelství v Olomouci, tak je tam možná až taková dohledová, jaká vlastně z nejvyššího státního zastupitelství, která vlastně může celou tu kauzu nějakým způsobem zkontrolovat a může klidně odebrat a může dát státnímu zástupci. To, co vy říkáte, tak jestli zklame policista, jestli zklame státní zástupce, tak je tam poslední možnost nejvyššího státního zastupitelství, ta dohledová PVK. To nevím, jestli byla využitá, nebyla využitá tady v tom, ale je to teda ostuda a je to určitě ostuda policie a vůbec. Já jakoby už jsem mimo policii, ale to, co říkáte, tak se s tím setkávám. Pak, že lidi mi říkají nějaké podobné věci, že prostě některé kauzy jsou vedeny účelově, některé kauzy jsou vedeny až možná za hranu, který by byl. Ale pak je důležité, aby to byl i ten nadřízený toho policisty a dokázal ho nějakým způsobem zkontrolovat a tou kontrolní činností. Jiným způsobem tady mechanismus není.
0: Já bych si to netroufnul říct, kdybych neměl k dispozici tolik materiálů, včetně toho, že i GIBS, tedy Generální inspekce bezpečnostních složek, toto víceméně přikryla. Znovu poslali na státní zastupitelství a světe div se, znovu to skončilo u pana Konvalinky. Je to taková věc.
1: To už je nesystémové. To už jakoby vůbec ani by se nemělo něco podobného hodit.
0: A já o tom teď točím jako obsáhlejší video. Mm-hmm. Myslím, že mi to ještě bude nějakou dobu trvat, ale není mi jasné, jak je možné, že toto funguje. A mám k tomu ještě jeden dotaz a potom už jdeme na další témata.
1: To je zajímavý téma.
0: Pro mě to velmi zajímavé téma, protože nevěřím, že v roce 2024 je možné, aby se mezi policisty objevoval jakýsi Konvalinka, kterého já považuji za gangstera.
1: No, ale pak, jak jste říkal, třeba ty procenta, jak jste se ptal, těch 95% policisté na ulici, a to jsou lidi, kteří za ně dáme ruku do ohně, kteří budou pracovat samozřejmě. Jsou kauzy, a víte sám, že ty nejsložitější kauzy, které jsou ekonomické a podobné, tak samozřejmě něčemu podobného já se s tím střetávám a lidi mě s tím konfrontují taky. A samozřejmě, pokud bych byl ministr vnitra, tak by to byla jedna z věcí samozřejmě, kde bych se snažil, aby to státní zastupitelství odvádělo svoji práci.
0: Já tady to gangsterství toho policisty Konvalinky z myslím, že ze Zlína tam odsud někde.
1: Ulešov.
0: No to je jedno. Já ho dokládám i tím, že v této kauze pracuje univerzální svědek, o kterém je jasné, že svědčí v mnoha kauzách. Myslím, že policie získala jeho deník, s kým vším si volá, jaké dostává výhody v kriminálech. Jak je, pane Šlachto, možné, že se něco takového stane, protože každý, kdo si to přečte, a já jsem to konzultoval i s některými vašimi kolegy, kteří mě téměř na kolena prosili, nikdy neříkej můj názor, co jsem ti na to řekl. Všichni to vědí, vědí to i ti státní zástupci, že je tady jakýsi pan Klanica, který na počkání, tu se píše záznam notářský, tu se zase někomu omluví, potom svědčí v jedné kauze, v druhé kauze, ve třetí kauze, a k tomu všemu jsou zaznamenány návštěvy těch policistů za ním ve vězení. Takže si nemůžete myslet nic jiného, než že ten policista za ním přijede, dá mu na lejvárnu a on potom svědčí. Toto se děje, pane Šlachto?
1: Už jenom to, že přijede do basy policista, nemůže tam přijet bez toho, že by to měl povolení od svého nadřízeného. Takže pokud to, co říkáte, tak selhává i ten poslední kontrolní mechanismus, který by měl být ten nadřízený, protože když vidí, že opakovaně já jsem to měl u sebe, když jste chtěl někoho navštívit, tak ten policista se musel ode mě, musel ředitele povolení a musel jít do té basy, takže mu nemůže sám své volně za nimi. Takže to je taky to, že ten nadřízený by se ho měl zeptat, co tam bude, s jakým výsledkem. Takže to, co byste teď popsal, ať je to GIBS, ať je to nadřízené, ať je to státní zastupitelství, to selhání jakoby celého toho řetězce, tak jediný poslední, co bych, tak je nejvyšší státní zastupitelství, ale jinak není v tomto státě jiný už obranný mechanismus. Není. Média.
0: My, myslím, oba dva víme, pane Šlachto, že mnohdy lidé odcházejí do vězení nebo s vysokými tresty na základě série nepřímých důkazů. Souhlasíte s tím?
1: Souhlasím.
0: Souhlasíte? A tak mi řekněte, ve chvíli, kdy bude někdo svědčit v X kauzách, bude pravidelně navštěvován policisty, pravděpodobně bude si pravidelně volat s lidmi ze státního zastupitelství, což sám písemně ve svém deníku dál. Co si o tom budete myslet jako policista?
1: No, já si ani nedovedu představit to, co tady říkáte, aby byl nadřízený toho policisty, že je takový ani možný. Já a to vezmu ze svého 8 let jsem dělal opravdu ředitele na takovém útvaru, takový v těch kauzách ve všem. Ani jsem nedovedu představit, že bych jakoby nadřízený něco podobného byl schopen vůbec skrýt a vůbec se k tomu nějakým způsobem nenechal vyjadřovat. Ale potom, a byste tam řekl svědek. Svědek je... Je to nejdůležitější, ta důvěryhodnost toho svědka. Pro toho soudce je to nejdůležitější, co může mít. Protože samozřejmě, když ten svědek je nedůvěryhodný, tak i ta jeho věc, nebo to jeho svědecká výpověď, která patří k jedním z přímých důkazů, tak je samozřejmě nedůvěryhodný a úplně to rozbíjí celý. Takže pro mě jednoznačně se musí ukázat, že ten svědek je nedůvěryhodný, soudci to ukázat, aby ten soudce vůbec tohoto svědka nevzal. To je jediná možnost.
0: No, kdyby jste potřeboval univerzálního svědka, který vám odsvědčí cokoliv, tak tady na toho pana Klanicu vám dám kontakt, nebo pan policista, gangster, Konvalinka,
1: Byste to řekl na tom začátku. Já jsem přesvědčen o tom, že policie potřebuje vedení, kolikrát o mě říkali, že jsem asociální, že jsem prostě té práci věnu, ale potřebuje tvrdý vedení a potřebuje to, že vždycky jsem říkal svým lidem, nejhorší věc je, pokud byste sáhli na člověka, který je, řekl bych, nevinný, kterýmu by ta policie ublížila. Nesmí policie ublížit. Policie musí stíhat a musí honit ty darebáky, které honit má. Toto by byl nejhorší případ, který by z toho mohl vzniknout. Ale říkám znovu, je tam státní zastupitelství, který je pánem trestního řízení. Takže i to státní zastupitelství mělo hrát tu hlavní roli. A jestli je tam svědek, já si nedovedu v těch případech, které jsme dělali, si nedovedu představit, že byste takového svědka použil třeba ve dvou, ve třech kauzách. Jakoby nadřízený si to nedovedu vůbec představit, jakým způsobem by to mohlo fungovat.
0: Tak teď jste mě pobavil, já vám potom
1: já říkám,
0: předám seznam, v kolika ti kauzách svědčí jistý pan Klanica, jakým způsobem. Tak pane Šlach, to řekněte mi, případ střelby na Filozofické fakultě je ukončená věc?
1: Asi pan ministr vnitra, ano.
0: Se zavřela voda?
1: Asi zavřela voda, pro mě to strašná ostuda a strašná ostuda vůči pozůstalým a vůbec tomu, jakým způsobem lhali, jakým způsobem vysvětlovali. Já myslím si, že ve veřejnosti zůstává, a je to jedna z věcí, které se lidi se mnou baví na ulici, zůstává strašná čmouha a já se stydím za ty lidi, že vůbec se nepostavili k těm pozůstalým. Vidíte v zahraničí, vidíte Izrael, Shin Bet, zpravodajská služba, došlo k útoku. Okamžitě ředitel vyvodil odpovědnost vůči sobě, že měl chránit občany. Měl zatloukat, dokud se na to nepřijde, dokud novináři nevyhrabou, ale je to strašně neúctivě vůči pozůstalým.
0: Stala se tam chyba fatální?
1: Stala se chyba, samozřejmě se schála. Já si myslím, že teď už to je naprosto jasně vidět. A je to systémová chyba. Není to těch policistů, kteří si strašně vážím, kteří tam šli. Ti byli i v té roli toho, že šli, dá se říct, nepřipraveni, nenatvičení, šli vlastně na takový zásah, ale jde o ten systém, který vlastně nezafungoval, zafungoval, měl výměna informací. Já se nemůžu stotožnit s tím, že policejní prezident teď řekne, že GIBS něco prošetřil na třech stránkách. A policejní prezident řekne, no my jsme z toho vyvodili nějaké důsledky a teď budeme analýzu, budeme výměnu informací. Teď nás rozpustili, protože Vondrášek věděl, že budeme zlepšovat analýzu. A my po 14 metrech znovu říkáme, že budeme tvořit analýzu. To je pro mě naprosto hnusný. A ten člověk na tom ministerstvu vnitra už měl dávno odevzdat klíče a měl rezignovat. To je pro mě jediná možnost.
0: Tak takové to odevzdávání klíčů je vždycky složitá věc. To si
1: budu... jenom, je to takové parafrázování, samozřejmě toho, aby odešel.
0: Ale vy jste dlouho, pane Šlachto, pracoval u útvaru boj s organizovaným zločinem, UOOZ potom a tak dále. Řekněte mi, teď žijeme v době, kdy jsem z bývalých zemí Sovětského svazu proudí spousta lidí a proudila velmi nekontrolovaným způsobem.
1: Díky naší vládě, nekontrolovaným způsobem.
0: Já vím, že díky naší vládě, ale já se teď chci ptát na jinou věc. Vy jste byl u toho, když tady v této zemi řádili ty nejrůznější ukrajinské mafie od vymáhání dluhu až po raketýring a vůbec všechno. Navenek se to hraje tak, i že jsou to bůhu jak hodní lidé. Ono už to začíná vypadat, takže se to znovu objevuje. Máme se, a řeknu to tak, jak to je, máme se obávat Ukrajinců.
1: Já jsem říkal jako Šanovi hned, když začal ten konflikt a 5 dní potom jsem s ním byl v debatě. A upozorňoval jsem na to, že vždycky možná s tím dobrým úmyslem, vždycky ten dobrý úmysl organizovaný začín využívá. A my jsme v 90. letech měli velký problém, aby jsme ho tu dostali. Nebyl to jenom marketing, zbraně, to se prodávali prostě samopaly a nevím co všechno, co jsme vlastně dělali. A i ten důvod byl, proč byla Ukrajina vízová. Byl to ten důvod, že prostě je korupce nestabilní samozřejmě v tom systému, který byl pro nás. A pokud já vím z policie, my jsme potom vytvořili oddělení, které se zabývalo jenom, aby znalo právě tady ty lidi ukrajinský, ruskojazyční, ruský mluvící. Ti nejlepší lidi odešli do tam, už u policie taky nezůstali. A já teda věřím tomu, teď už samozřejmě po tu pokličku nevidím, že na tom oddělení se funguje dál, pracuje, protože nejdůležitější je vědět, kdo se nám tady po území pohybuje. A to se bojím, že teď není. Takže já bych se obával, upozorňuji na to, kde můžu a vyzývám orgány státní moci, když to tak řekneme, aby zlepšili kontrolní činnost. Máme tolik kontrolních mechanismů s policií, máme městskou policii, máme celníky, máme finančáky. Ti všechny musí společně fungovat, aby jsme věděli, kde kdo nám pracuje, kde nám bydlí a kde se nám po této zemi pohybuje.
0: Vy jste mi říkal, pane Šlachto, před několika roky, tuším, že ještě na Frekvenci 1 při jednom z prvních rozhovorů, že ti Ukrajinci a ten jejich způsob práce je obzvlášť krutý. A rozdíl možná mezi tou předchozí dobou a teď může být i v tom, že jsou to navenek bezúhonní lidé, krytí třeba firmami. A potom, když vy policisté pátráte, tak zjistíte, kdo všechno je na ty firmy provázaný. Je to v tuto chvíli pro ty policisty těžší, když jsou ti lidi tady třeba roky a tak?
1: To určitě. Určitě je to těžší získávat informace. Je to jedna z věcí, kdy vlastně cizinská policie, která byla nositelem, když jsme tehdy spolu mluvili, já se na to pamatuju, jak doteď, ale cizinská policie byla nositelem vlastně těch základních informací, chodili na ubytovny, chodili do rodin, vlastně kontrolovali, zjišťovali jejich totožnosti, zjišťovali pobyty a dávali to nám právě kriminálce, kteří jsme s tím potom pracovali a už jsme se mohli nějakým způsobem si tu mapu jejich tady jakoby dělat. Ale vemte, že a on to byl i ten srbský konflikt, který byl. Jakoby přišli sem rodiny, přišli sem lidi, kteří vlastně ten konfliktem byli vytlačeni. Ale potom sem přicházeli bojovníci, potom sem přicházeli lidi, kteří tím konfliktem prošli. A to nejsou žádní milci Dušinové, ti projdou takovým prostředím, který my tady nikdo z nás vůbec nepoznáme. A to jejich chování je potom přesně z toho místa, kde docházejí. Na to já upozorňuji, že musí být policie nachystaná. A chtějme nebo nechtějme, ale přece policie má chránit v prvé řadě naše české občany a jestli sem někdo přichází, musí fungovat podle našich pravidel. Pokud to nebude, tak je za to odpovědná vláda. Takže těm policistům musíme dát dostatek prostoru na to, aby takovýmto způsobem, to myslím, že je základní premise.
0: Jenže když o tom takto mluvíme a vy se vyjadřujete v tomto smyslu, není obava třeba, nebo nemůže být obava, že právě ta krutost těch ukrajinských mafie, vymahačů dluhů a já nevím čeho všeho, se může odrazit třeba i vůči nevinnému Ukrajinci ve smyslu na hrubý pytel, hrubá záplata.
1: Ono, samozřejmě ta policie nikdy nebude hrubá, že by používala stejné metody, jakým způsobem používá ta mafie nebo organizovaný zločin. Vente, vy to pamatujete, zásah u Holubu. V té době vlastně bylo to o tom, že policie ukázala, ten stát ukazoval to, že vlastně si to tady nenechá dělat v tom svém prostředí. My jsme vlastně 2015 nebo 2014 zasáhli vlastně v Mešitách, kdy jsme vlastně zatýkali vlastně lidi, kteří radikalizovali se, ale my jsme ukazovali a dávali jsme jasně najevo, že tady ty pravidla, které jsou u nás, tak jasně budou muset dodržovat. A to, jestli my budeme říkat a budeme chtít, aby lidi, kteří sem přicházeli, podle našich pravidel tady fungovali, jak naši občané, tak to není žádná krutost. Já si myslím, že to je jenom potřeba a ten stát by si to měl pohlídat. Mm-hmm.
0: Dobře, a teď ještě na závěr. Já jsem četl jakýsi nový průzkum od nějaké nové agentury NMS, nevím o tom nic, ale přísahá volební model červenec 7,2%, za vámi je SPD, za vámi jsou komunisti, za vámi je TOP 09, také KDU, ČSL, Svobodní, o socdem ani nemluvě. Je to podle vás trend po evropských volbách, nebo tam vidíte nějakou chybu, je to pro vás málo, nebo jste nadšený?
1: Tak já jsem nadšený pořadě poděkovat všem, kteří nám vlastně s náma souzní a já mám nejenom z tohoto průzkumu, ale mám to i opravdu na ulici, když ti lidi za náma chodí a že po těch evropských volbách hrozně dobře hodnotí spojení s Petrem Macinkou, s motoristy v sobě a samozřejmě Filipem Turkem, protože ty témata my jsme se vlastně doplňovali, ať to bylo vlastně, Filip už není ani o Game Dealu, Filip už bych řekl, že už je znalec i průmyslu vlastně Petr Macinka, věci, které vlastně jsou ideologicky, za kterými on stojí a vlastně nás přísahá zase spravedlnost a vlastně ty věci, tak si to sedlo dohromady a já jsem z toho nadšený, já si myslím, že to je strašně dobře a doufám, že ten bude pokračovat, protože strašně důležitý bude za rok parlamentní volby a my samozřejmě chceme promlouvat a chtěli bychom promlouvat do skládání vlády. Vím, že to je možná od nás nafoukaný, ale ty ambice máme.
0: Těším se na příště, zvu vás tímto do pořadu Horká linka na kanálu Xaver Live a předpokládám, že do těch voleb podzimních se ještě několikrát uvidíme, pane Šlachto.
1: Já doufám, bylo to příjemné, dneska to bylo hodně policejní okýnko, ale mě to bavilo.
0: Máme místa dost, takže zase někdy a doufám, že pozvání do Horké linky přijímá.
1: Strašně moc rád, těším se.
0: Děkuji vám a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Naším hostem byl Robert Šlachta.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. Co jsem si

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi. Že tě lásko nechávám na zemi.

rád, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj. Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij. Na na na na na, na na na na na na, na mě nezapomeň.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Největší? Co? Jo? Já to viděl.
2: Viděl jsi to
1: a co hůř, ještě jsem to slyšel taky.
2: No byl jako velekněz.
1: Já se mu nedivím.
2: Slyšel jste to o tom Rycheckým, jak se do něj pustil?
1: Hele, já bych Rycheckýho viděl nejradši někde, já nechci říct jako viset, ale viset metaforicky za to, co páchá poslední, no v tom si...
2: Buďte opatrný.
1: Hele, Rádio Petr. Já bych mu přál, aby ho stihnul nějaký trest za to. To je strašný, co udělal z toho ústavního soudu a s tím Klausem, že je ruský troll a že, jak to řekl, nabyl jsem pocit, že je ruský troll a je placený z Ruska. To je šéf ústavního soudu, nabíde pocit a tohle řekne. O ex-prezidentovi.
2: Jako, že to plácne podobnou myšlenku tenkrát směrem k XTV, třetí ligový herec
1: s Macháčem,
2: tak to si říkáte jako, ale takhle natřít toho prezidenta, ale on o něm řekl, prezident Klaus včera tady v XTV, že je to hajzlík.
1: To se mi moc líbilo.
2: Hajzlík a že je potřeba mu dát pár facek.
1: A udělá to? Má už domluvený nějaký, už je připravený?
2: Já si myslím, že on není ten typ.
1: Jo.
2: Ale takový jako hezký zkaz to byl. A já teď čekám, který Xanaxovej novinář vyjede s tím, že Klaus vyzývá k násilí.
1: Jo.
2: Už jsme tady uzavřeli sázky. Aha. A skoro bych si troufnul říct, který...
1: Nejvyšší Xanax, myslíte sám? Že jo, už se to asi už se to píše, ne?
2: No, já si to myslím, no. A já musím říct, že tomu, že mě ten Rychecký, nechci to nějak... Nechci být nespravedlivý, jestli jako hodnotil, ale mně je prostě lidský nesympatický. A je to takový ten slizký člověk.
1: Mě byl vždycky lidsky nesympatický, ale na to bych se poznes, kdyby byl profesně dobrý, dokonalej. Nebo dokonalej, nikdo nejsme dokonalej, ale
2: ano,
1: kdyby...
2: Jsou mezi náma, jsme takoví někteří, ale...
1: Ale to, co v to... co on se jako metamorfózoval, tak to je strašidelný, to je obludný. A nejhorší, ale vidíte to, že mu to prochází a že vlastně mu, těm novinářům vůbec nedochází, co mu umožňou.
2: Tak on je kamoš s těma senátorama?
1: A ty s těma taky. A tady bylo, kdyby ho senátoři teď vydali ke stíhání, ne?
2: Tak podívejte, já myslím, že to může být, pane Holče, trošku v tom, což pozorujeme kolem sebe roky, vy určitě taky. Jak se člověk dostane do nějakého věku, tak mu začíná být spoustu věcí jedno.
1: Teď koukáte tak na mě jako koncentrovaně...
2: Ne, já vám jenom chci přinést zkušenost, pak
1: dobře,
2: ještě
1: dobře,
2: nemáte.
1: To.
2: A toto se podle mě stalo tomu Rycheckým.
1: No absolutně jsem to stalo. On je senilní dědek, tak můžem říct, ne asi. To není nic proti... To je taková...
2: Dovolte mi, pane Holče, abych se distancoval od tohoto prohlášení.
1: Prostě je to senilní dědek a já si myslím, že takhle by to nazvala i paní Džemela. Jestli už píše diagnózu i Rycheckýmu, tak se vsaďte, že tohle tam bude.
2: Tak ta, jestli píše Rycheckýmu diagnózu, tak ta napíše, že je naprosto v kondici.
1: Jo.
2: Vždyť to je jedna loď? Přece.
1: Já vím, bohužel. A myslíte, že třeba jako Pavel Fischer nebo Tajvanec, že už mu tam nechystají, že ho vydají? Je to takový mluví se spravedlnosti a všeho dobrýho a dodržování těch, jako víte co, kritérií funkcí vysokých státních, ústavních, co?
2: Určitě nad tím přemýšlí, ale už se splnilo, myslíte, panu Fischerovi jeho velký přání, že měl ochranku už, nebo ještě ne?
1: Já nevím, ale tuhle jsem ho viděl v Senátu.
2: Mu to vždycky unikne oplásek tady ty věci.
1: Já vím, ale něco se mu děje s očima, nevšiml jste si?
2: To ne, to já ne.
1: Má tam něco takového neúplně dobrýho a když se na něj podíváte, tak To je to hodně vidět.
2: Tak on má takový ty zlý pichlavý oči, no.
1: No a teď se, kdyby byli zlí, jako normálně, jak si představíte zlo, tak to je dobrý, ale tohle to jsou vlastně dobrácký oči, které vypadají zlé. Což je podle mě to nejhorší. Víte, co, víte, jaký lidi to třeba měli naposled? Já jsem se tomu věnoval ještě v Reflexu, jako reportér. Jak byla ta kauza Kuřim? Pamatuje si Aničku Škrlovou a to? Tuhle sektu, která byla zamořená zlem totálním. A všichni měli ve očích takový to vypláchnutý dobro.
2: No.
1: Tak u toho Pavla Fischera, nebyl v té kuřimské kauze taky? Nefiguroval v tom nějak personál?
2: Vůbec bych se nedivil, já nevím, doufám, že ne, ale když jste narazil na to, jako co si člověk přečte z očí, jo. To jako spousty věcí, musím říct.
1: Co?
2: No tak u vás je všechno v pořádku, no. Samozřejmě. Ale všimněte si někdy, když paní Pekarová, jak ona někdy má až takový ten...
1: A tam je hodně jako, dobrá, ne? Co?
2: Tam je tolik dobrá, že se to nějak mění na zlo.
1: Jo.
2: No a víte co, já teď mám kandidáta, kdybychom vylašovali cenu Dobro roku.
1: No to vyhlásíme, ne? Na konci roku. Dobro roku.
2: Dobro roku. Tak já jsem to jméno znal, ale nic jsem o tom zase jako moc nezajímalo. Jistý pan Čižinský. To je politik, víte, kde je pan Čižinský?
1: Tak tam je taky už dlouho koncentrace dobrá. A já ho, pozor, já ho znám, víte proč, jako už starostu sedmičky, to já jsem bydlel ještě na Holešovicích Praze 7, když on se tam poprvé stal starostou, kde tam drtivě vyhrál volby. A já jsem musel jako dát podklonu tomu, on je včelička, hrozně pracovitá.
2: Včelička?
1: Ale, jo, to je včelička.
2: Ježišme.
1: A no ne, tak protože on je z několika, jako z hodně dětí, já nevím, jestli z 6, nebo opravdu to bylo hodně sourozenců a mě to vysvětlovali lidi kolem něj, kteří ho znají, proč
2: tak
1: on
2: to, je... Počkejte, to musel být lidovec. Kdo je z hodně dětí,
1: jasně,
2: je vždycky
1: no,
2: lidová strana.
1: No tak tam musíte mít minimálně 5, ne, jako Marián.
2: Marián má 5?
1: Má 5. A když nemáte minimálně 5, tak myslím, že vás už nevezmou do té strany, takže nedostanete legitimaci.
2: Mariánek má novou perlu, řeknu to.
1: Dobře. A Čižinský, on jezdil na tom svým kole s tou dětskou sedačkou, tam má ty děti, tak tam furt vozil nějaký dítě. A denně byl někde v nějaký kavárně, v bistru, v hospodě. Permanentní kampaň a já jsem pochopil, jak on je hrozně pilnej a právě mi to vysvětlovali lidi, že on je hrozně ambiciózní, ale tak nenápadně, protože se odmala už byl zvyklý prostě hladový krky, že jo, jako vystrkovat tu hlavu vejš nad ostatní, aby se navečeřel.
2: A teď vám řeknu, víte, čemu se říká v politice předčasná ejakulace?
1: Hejte, to může být tolik věcí,
2: definujte. To se teď přihodilo jim. Šlápl na špatný, na bludný kámen, teď se o něm začal mluvit hodně, už to jde dolů a mám pocit, že hodně lidí si z toho dělá doslova do písmene, promiňte ten expresivní výraz, prdel. Protože on navrhnul, že by má tedy restauraci, taková můžou lidi chodit na záchod.
1: Ono je to, když máte restauraci v městském baráku, že jo? Ale já jsem si říkal, vy nebydlíte městsky, že bych se u vás třeba, že bych zazvonil a jenom, že bych se odskočil u vás.
2: Nebydlí městským, ale jo? Neříkáte úplnou pravdu. On říkal, že tam to bude povinný, budou tam ve smlouvě, ale ty ostatní, co mají vesek, ty do toho budou tlačit.
1: To je přátelský samozřejmě jako k podnikatelům.
2: To je takový to přátelský tlačení, typově nepovolíme vám zahrádku, když ne.
1: Víte, já si myslím, že oni na to čekali, protože přeci si stěžovali, že nechodili lidi za covidu a to. No tak teď bych mohli mít jako v lokále docela dost, ne? Kdyby to bylo povinný. Co myslíte? Mně to přijde taková jako lidovecká, nebo teď není lidovec už, taková pomoc
2: podnikatelům, ne? No ne, tak... Fackovacími panáky posledních několik let jsou majitelé restaurací. Udělejte oddělený prostory pro kuřáky, nekuřáky. Bůh za chvilku jinak. Musíte mít EET, Bůh za chvilku jinak. Zrušte kouření povinně v hospodách, v barech, ve čtyřkách, Bůh. Pořád něco, teď o hygienických nesmyslných věcech, které vám řekne každý kuchař, že řeknou, že se guláš může prodávat 2 hodiny potom, co ho uvaříte.
1: No, jste do toho ponořený, tady do gastronomie.
2: No, no. A potom ho musíte vylejt, a přitom všichni víme, že guláš je nejlepší druhý, třetí, čtvrtý a sedmý den.
1: No, možná i devátý,
2: devátý v lepších rodinách. A takže oni si na těchto lidech nějak chladějí žáhu a myslí si, že sbírají politické body. A teď už to Čižinský přeťápnul, už prostě došlo k té předčasné věci. A teď už mu to půjde dolů. Já tomu půjdu roku.
1: No ale
2: všichni z něj mají srandu.
1: Ale stejně, a nemohl bych se u vás stavit na ten hajzdík?
2: Můžete, někdy? Já jsem se rozhodl, že půjdu příkladem. A...
1: Jo, otevřete dveře, jo, odbytu?
2: No tak já tam budu mít, si půjčím tady ten stolek.
1: No, budete vybírat?
2: Budu mít takhle natrhaný ty toaletní papíry, takhle poskládaný do řady a budu mít takovou tu plechovou zamykací pokladničku. A přijdete a já se budu ptat, jdete na velkou nebo na malou?
1: Jo.
2: A buď to mě dáte 5 korun nebo 10 korun.
1: Tak to rovno to dejte jenom na eura, ne? Už.
2: Nevím,
1: ještě. Tam lidi házejí jenom nějak, ať to tam cinká pořádně.
2: A nebo na lítačku to dám.
1: Třeba.
2: Je to...
1: No, a máte jako pěkný hajzlík? Jenom abych věděl, abych tam měl zbytečně... No. On je to někde až na Smíchově, ne?
2: Je to až na Smíchově, tak pěkný se nedá říct.
1: Jo, tak to ne.
2: Ale ve chvíli, kdy je nouze nejvyšší, haha, byste byl rád.
1: Je to jaký klimatizovaný v létě, nebo?
2: No, to ne.
1: To ne.
2: Ale musím říct, že jsem někde četl moc hezký komentář k tomu na Facebooku, protože někdo říkal, že Česká feťácká unie skáče blahem, protože že, zejména ta Praha 7 a tak, teď oni budou
1: mít prostor.
2: Luxusní prostor s umyvadlem, se vším na to, aby no, nemuseli na veřejnosti.
1: Je to takový progresivní sociálno, ne?
2: Je. Dneska jsme to rozebírali s panem Koreckým v Potrženo sečteno. A já jsem mu tam mimo jiné říkal, znáte dobře film Císařův pekář? Tak tam v jisté chvíli on rozhodne, že jdou k tomu, jak ho hraje, myslím, Filipovský nebo kdo, že jdou k němu na oběd všichni.
1: Jo.
2: K panu komořímu Langovi.
1: Jo, jo, jo.
2: A sebere ty lidi všechny a přijdou k němu a vychlastají mu celý sklep a to. A mě napadlo, že bychom to mohli organizovat, že by se chodilo k Čižinským na záchod.
1: Mhm. To je dobrý nápad.
2: Že bychom vždycky nabrali třeba 100 lidí.
1: Rozhodnili bychom, tak jsme tady.
2: Tak jsme tady prostě v rámci dobra.
1: Jo, a nic nechceme, jenom se odskočíme, ne?
2: Odskočíme, no odskočíme.
1: Jo, tak jasně.
2: A my bychom šli, vy byste byl tak na 10. místě a já třeba tak na 15. A vy byste, jak se jmenuje křesním ten čínský, nevíte?
1: Jan. Honzík.
2: Byste řekl, Honzíku, ručník vymění, tam už je to takový jako jasný, už mudlaný.
1: A mísu trošku přetřít.
2: A to bych já potom měl.
1: Jo.
2: A já bych tam seděl schválně dlouho a předstíral bych, že jsem na stolici. Aha. A jenom bych zavolal přes ty dveře, Honzíku, popelník, prosím tě. A ještě bych si tam...
1: Jo.
2: A myslím, že by byl dobrý mu dát ochutnat tu medicínu.
1: No, tak to by se dalo zařídit takovou malou škodolibostí, jenom zveřejnit toho adresu, ne, kde bydlí. A udělat takovou přátelskou výzvičku, jakou udělá vláda k tomu bonzování. Stavte se u Honzy Čižinskýho na záchod, ne, na WC. Co?
2: My to neuděláme, protože my jsme...
1: No, my ne, ale necháme to tak jenom vyset ve vzduchu, ne?
2: Hmm?
1: Třeba, jak si říká, třeba to zvedne někdo jiný, ne? To...
2: Prohrál volby tím.
1: Aspoň to nebude na nás. No, kežby.
2: Prohrál volby a taky jsme to dneska řešili a zajímá vás, váš názor zajímá mě. Víte, co já si myslím, že pražské volby rozhodne Barandovský most?
1: No, načasovali to dobře, ne?
2: Načasovali to úplně katastrofálně.
1: Ale počkejte, viděl jste tu tiskovku k tomu? Mm-hmm. Ta byla geniální, to si puste ten nejlepší biják za desetiletí. Oni udělali Hřib, primátor, Scheinherr, že jo, náměstek pro dopravu, plus nějaký ty lidi z toho, z té technické podpory a z té firmy, která to bude dělat, tu opravu, tak udělali tiskovku a jako leitmotiv a si zvolili tu písničku z takového, jestli to bylo si Televariete, nebo možná přijde i Kouzelník, tak už jdeme do finále a možná přijde i Kouzelník. A ty to tam pustili a ještě jim to nějak celý skřípalo.

0: na ty ostatní, začal se taky culit, no a oni to neopětovali. Ty tam stáli zamračeně a myslím, že jim bylo hodně trapně. A pak Hřib jako to uved, jako, že prostě nastává rekonstrukce Brandáků, nemluvil moc dlouho a dal slovo Scheinerovi. A já myslím, že se rozhodl, že Scheinera zničí, protože mu věnoval tak jako 20 minutovku a určitě to musel vidět ten člověk, byl totálně za první nervózní, za druhý neumí vůbec mluvit. Takže to je, každý, kdo to viděl, tak si myslím, že pochopí, že Praha sobě je nevolitelná, že jsou to naprostý nýmandi, protože to byla neuvěřitelná bolest ho poslouchat. A člověk si uvědomil, že je to náměstek primátora pro dopravu a že politicky zodpovídá za celou tu rekonstrukci. Já to ani nechci vidět.
1: Říká se, že nejhorší bude první 10 dnů, protože to se bude bourat cosi nějaký nájezd a části toho budou padat do jednoho jízdního pruhu a v dalším se bude jezdit. Jo. Já si to neumím představit. A všichni ti lidi, kteří do voleb tam budou stát někde ve frontě poblíž, tak všichni ti budou házet hlasy někomu jinému.
0: No, já myslím, že se to možná protáhne do voleb, ne? Jako to, ta úvodní nejtěžší část.
1: Nevím, a všimněte si, zaprvé, aby jsme nezamluvili toho Jurečku.
0: No.

0: Radio.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, já dneska v podstatě sem přicházím tak trošku spotřebitelsky a chci celý díl zasvětit tomu, jestli se tady vyplatí zastrašovat a jestli vedle obchodníků se strachem, který obcházejí ulice, prozvání jednotlivé občany, potenciální voliče, se nám tady neobjevil velkou obchodník se zastrašováním, čili zastrašuj, dokud zastrašuješ, seš. Mám dojem.
1: Já myslím, že víme, že hlavní prodavač strachu v Česku se jmenuje Petr Fiala, je to premiér. Bohužel je to tak. Musíme říct, že Petr Fiala jednoznačně opanoval vstup do volebního roku, protože to, co nám nadělil nejdřív na Vánoce, potom na Nový rok a teď v televizi CNN Prima News v partii, kam byl pozvaný, aby okomentoval výsledky exkluzivního průzkumu agentury STEM pro televizi, která měřila za prvý důvěryhodnost politiků nebo politických lídrů a za druhé i volební preference aktuální. Tak to, co tam Petr Fiala předvedl, tak já vlastně musím říct, že už pro mě to znamená, nebo mi potvrdil, že se nikdy neměl stát premiérem, že prostě osobnostně ona to nemá, že on není schopný žádný sebereflexe, že už vlastně i lidi pošťuchuje a provokuje, protože on tomu se dostane, mimo jiné tam řekl i to, ať lidi pro boha nebrečí, živnostníci, podnikatele, ať se koukají prostě snažit, že tady máme nízký daně a že vlastně všechno, co on pro ně, nebo pro nás všechny udělal, tak je super a my jenom furt nevděčně bulíme, když on nám tady dělá pro nás samý ty nejlepší věci.
2: Petře, no, tomuhle říkají političtí psychologové sám sobě nepřítelem.
1: No, on se okamžitě z toho stal virál, z toho jeho vystoupení a lidi vymysleli tomu titulek, že Petr Fiala dosáhl dalšího fialovského vítězství a sice v debatě bez oponenta dokázal porazit i sám sebe.
2: A vyhrál.
1: A vyhrál. Je to pravda, protože to jeho vystoupení skutečně bylo hnusný. On televizi Prima označil za opoziční televizi, čemuž se ještě dostaneme, protože to svědčí jenom o tom, on vlastně usvědčil českou televizi z toho, že je jasně vládní televizí a že jeho vláda, hlavně on, si nemůže zvyknout na to, že tady i názorově politicky neutrální televize. Ale pojďme k tomu průzkumu STEM, s kterým tam byl konfrontovaný a který ho tak rozhodil. Ze STEMu vyšlo, že v podstatě všichni hlavní opoziční lídři jsou mezi lidmi populárnější nebo důvěryhodnější než Petr Fiala. Dokonce to došlo tak daleko, že hned to vedoucí trio hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a za ním Karel Havlíček a Alena Schillerová, všichni tři jsou výrazně důvěryhodnější pro lidi než Petr Fiala. Dokonce je mnohem důvěryhodnější i ten největší bubák asi mediální a český politiky i pro Petra Fialu, šéf SPD Tomio Okamura. No a aby toho nebylo málo, tak lidi věří víc i šéfce komunistů a hnutí Stačilo Kateřině Konečné. Čili tady vidíme, že

0: Lidi věří víc prodavačům strachu fiktivním, než hlavnímu prodavači strachu opravdovému Petru Fialovi. Je tam ještě jedna věc zajímavá v tom průzkumu téhle osobní popularity nebo důvěryhodnosti, a sice, že šéf Stanu Vít Rakušan a první vicepremiér je před Petrem Fialou, neboli věří mu víc lidí než premiérovi, a stejně jako Petru Fialovi věří lidi i lídrovi a europoslancovi motoristů Filipu Turkovi. Pak můžeme jenom pokračovat, že vlastně za Petrem Fialou jsou další vládní politici, tam už to jde jenom dál z kopce, a samozřejmě Markéta Pekarová Adamová potvrzuje tu svoji už, já bych řekl, permanentní nepopularitu, ale jsou tam i další šéf Lidovců, Marek Výborný a tak dál. Neboli prostě konstatování z toho je, že lidi věří víc opozičním, nebo opozici, ať už sněmovní nebo i mimosněmovní, než premiérovi a vůbec vládním stranám. A druhá věc je jenom vlastně ten průzkum z Temu ohledně těch stranických preferencí.
1: Potvrdil... Tak to, Petře, dokonce, promiň, než řekneš ještě ty jednotlivé preference, tak já tam vyzdvihnu jednu věc, která, kdybych byl Petrem Fialou a šel na ten pověstný led, čili lezl do nějaké televizní sledované debaty a měl se obhájit, měl prostě tu jedinečnost, že opravdu startuju tu politickou sezónu, mám možnost nastavit titulky, mám možnost ukázat své lepší já, to zná trochu pokory, věcnosti, pragmatismu, tak bych se hodně jako zarazil, znervóznil a znejistil, a proto je vidět, že nejsem Petrem Fialou, protože ten se nezastavil nad ničím, naopak zaútočil hned, ale opravdu, co by mě zamrazilo, když mý vlastní potenciální voliči, jinou formou potenciální voliči Petra Fialy, říkali, my si dovedeme mnohem více představit premiérství Andreje Babiše, případně Karla Havlíčka, než Petra Fialy. A to je, no to, hele, to jestli to je... chodí někomu vysvědčení dřív a Petru Fialovi přišlo, tak to je na zarámování, na velký vykřičník a na velký otřes v koalici Spolu, typu soudruzi, neměli bychom trošku přepřáhnout a začít dělat ty věci jinak, protože toto je cesta do pekel.
0: To je druhá porážka sebe sama ohledně tohohle víkendu televizního, ale já myslím, že Petr Fiala sám sebe přesvědčil, nebo i v rámci té jeho bubliny poradců, že vlastně jeho lepší já je jeho čím dál obludnější já, a že nám to bude ukazovat, že nám vlastně až do voleb dopře jakousi horror show za to, že nedokážeme odvděčit teda to, že dělá, co je třeba.
1: Že prostě je.
0: Že prostě je, ale jenom ještě doplním ty preference, protože i tam došlo ke konfliktu v televizi, s tím přisoudil, víceméně potvrdil ten dlouhodobý trend, hnutí ANO vysoce nad všema 34%, trojkoalice Spolu na 18,5%, čili skutečně už se dostává na polovinu síly případné volební jediného hnutí ANO. Potom jsou tam v závěsu Starostové, ti mají tuším něco přes 10 nebo 10%. A pak tam vidíme těsně nad 5% hranici motoristy a víceméně zbytek je stejný. Přísaha je pod čarou, SOSDEM je pod čarou, čili zůstávají mimo sněmovnu.
1: V tom zajímavé se je, že ještě Piráti teda přibrzdili. A Piráti, to se přiznám, že mě
0: Piráti
1: překvapilo.
0: Piráti zatím zůstávají ve sněmovně jako potenciálně. Ale Petr Fiala tam přišel vybavený, teda vytáhl z kapsy graf, kde ukázal, co to je nějaká agentura STEM před posledními sněmovními volbami.
1: A přitom jinak nevěří výzkumu a neřeší.
0: Ale vždycky zná ty čísla, ano. Dobře, ale no tam mimo jiné ještě se dostanu, on měl jeden velmi, jak bych řekl, logickou perlu. Ale on teda řekl, kdo může věřit nějakému STEMu před posledními sněmovními volbami, nám STEM dal zhruba 20% a hnutí ANO dal, nevím jestli 34 nebo něco. Já jsem si to i ověřil, je to pravda, ten průzkum byl jako hrubě netrefil to pořadí v čele, hnutí ANO vysoko nadhodnotil a trojkoalici Spolu vysoko podhodnotil. Fajn, to se v průzkumech stává. My naopak, my dokonce oba jsme, že z průzkumu si nesedáme na zadek. Mohli bychom říct, že tenhle ten průzkum víceméně potvrzuje už nějaký dvouletý trend i ostatních těch hlavních agentur, ale dobře, furt by to byly jenom průzkumy, virtuální čísla, fajn. Tak já jenom Petru Fialovi připomenu, že v loni jsme měli trojí, ale hlavně dvojí důležité volby. První byly evropské volby.
1: Ale všechny vyhrál, Petře.
0: Jasně, vyhrál. Druhé byly krajské volby na podzim.

0: Rudolf si překotně rozepnul 3 vrchní knoflíčky u košile a pak je zase s ohromnou pečlivostí zapínal. Přecházel přitom po pokoji, jeho nervozita stoupala, prsty se mu chvěly, čelo se mu opět opotilo jako před posledním záchvatem. Funěl. Co to děláš? Zeptal jsem se zvědavě a možná i poněkud cynicky. Strojím se, nastal čas? Jaký čas, k čemu čas? Nedal jsem mu pokoji. Musím už odejít, došlo ke střídání, naše výprava končí misi, bohužel neúspěšně, nic se nám nezdařilo. A kam půjdeš? Vzduchem prolétlo jeho gesto nevysvětlitelnosti, které jsem mnohokrát u něj viděl, ale tentokrát se zdálo definitivní. Povzdychl si. Nepovedlo se. A přitom jsme nebyli takový břídilové, jak to podle výsledku vypadá. Někteří známí, jiní se trvali v inkognitu. To, co ti teď říkám, musí zůstat pouze mezi námi.
1: Ujistil se pohledem, jestli jsem ho pochopil. Přitakal jsem. Pokračoval.
0: Měli jsme za úkol hlídat lidstvo. Usměrňovat jej, postrkovat a morálně jej vést. A podívej se sám, kam to dospělo. Páni tvorstva jsou sparchantělí, slabí jedinci, sobci, kteří myslí jen na svůj prospěch. Bez výjimek všichni. Omlouvám se ti, ale je to tak. Víš, kde byste mohli být? Kam jste mohli až dospět, kdybyste byli schopni vzít se za ruce? Spojit svoje potence duševní i fyzické? Každý prosazujete jen tu svou pravdu. A co člověk, to jiná pravda. Zaštiťujete se ideologií, ale to je jen zástěrka vašich nízkých pudů. Lásku jste ponížili na sex, který je sám o sobě úchvatný, ale spolu s city je mnohem pompéznější a slastnější. Rádi se mezi sebou zabijíte, buď to v různých válkách nebo individuálně, mučíte se navzájem a dělá vám to radost. Za velkými slovy se skrývá nekonečná a nepředstavitelná chamtivost mít víc než ten druhý. Ani technický pokrok, který jsme měli povoleno vám poskytnout, lidstvu neotevřel oči. Naopak, zneužili jste jej k nízkým. Rudolf se odmlčel, aniž by dokončil větu. Nemohl si zapnout poslední knoflíček u krku. Zbrunátnil a přestal dýchat. Poulil oči a vypadal hrozivě. Maně jsem ustoupil, neboť jsem nevěděl, co bude následovat. Konečně se uvěznil v pevném límci a spustil ruce podél těla. Odcházím a prosím tě ještě o poslední službu. Potřebuji, abys mě dopravil na konečné místo srazu. Nemám času na zbyt a promrhávám ho hloupými a zbytečnými pohyby těla a nesmyslnými akcemi. Přesto ale, poněkud zpomalil překotné tempo řeči, chtěl bych se zastavit před odletem na 2 či 3 pro mě důležitých místech. Usedl na židli, zhluboka dýchal, ale již velmi uvolněně. Vypadal jako horolezec, který dosáhl mety nejvyšší. Postěžoval si na krutost světa, přišlo mu líto zmařených a zbytečných snažení a tím se mu patrně ulevilo. Udělám, co bude v mých silách, slíbil jsem Rudolfovi a připravil se ke dveřím. Jak to bude prakticky probíhat? Budeš mým voskou. Pečlivě přeložil důležitý dokument, který určoval cíl jeho cesty, oblékl si obnošené sako, papír vložil do postranní kapsy, přesvědčil se, že klopa jej bezpečně kryje a chrání před ztrátou, příjemně se na mě usmál a ukončil náš dialog slovem jedeme. První naše zastávka byla Rudolfem určena jednoznačně. Přistáli jsme před vilkou, kde prožil dětství a kde doposud dlela jeho matka. Rudolf beze slova vystoupil z vozu a zamířil ke dveřím domu, branku nechal do kořán, snad se bál, aby si neznemožnil únik. Původně jsem chtěl jen zpovzdálí přihlížet a čekat, ale když za sebou nezavřel ani vstupní vchod, zvědavost mi nedala a vyhnala mě k němu. Nakoukl jsem dovnitř dostatečnou skulinou a spatřil mého kamaráda, jak stojí nad gaučem v hale. Na něm ležela na boku jeho maminka čelem ke zdi v mírně skrčené poloze a patrně spala. Rudolf se výrazně schrbil, předklonil se
1: a začal komíhat pažemi podél těla. Přesně tak, jak to prováděla paní Klecknerová při našem prvním setkání. Takhle je mrtvý. Jenže její syn, věřme tomu, že to tak je, to dělal beze slova. Spodobnil tak větrné mlýny mimo chodníkovi. Vypadalo to jako rodinný rituál, geny se jednoduše potlačit nedají. Náhle v komíhání ustal a i když jsem se podvědomně obával, že se otočí a spatří mě, nemohl jsem od tohoto výjevu odtrhnout zrak. Byl příliš fascinující, než abych to dokázal. Rudolf mi však nevěnoval pozornost. Na chvíli se mi ztratil ze zorného pole, neboť ukročil kamsi vlevo, ale hned se vrátil a držel v levé paži před sebou tenkou deku, jakýsi plét, možná i háčkovanou dečku větších rozměrů, a s největší něžností a opatrností, jaké byl schopen, maminku přikryl tak důkladně, že zmizely i její kudrlinky. Obě tenunké nohy, obuté do ohromných polobotek, však nechal vyčuhovat na druhé straně spod přikrývky. Když ukončil svoje aranžování, napřímil tělo a rozhlédl se. Nedaleko před ním výhružně trčela neproniknutelná překážka, dveře do otcova kabinetu. Můj kamarád se k ním velice pomalu došoural. Předpokládal jsem, že si v tuto chvíli s nimi vyřídí své letité účty, ale nestalo se tak. Zvedl ruku a sněhou vesmírnou položil bříška svých prstů na zlatou, lehce povislou kliku. Opravdu jen zlehka, aby na ní ani náznakem nezatlačil, dokonce nesevřel dlaň, jak to lidé obvykle dělají, když chtějí vstoupit do jiné místnosti. Nemohu s jistotou tvrdit, že se jí vůbec dotkl. Netrvalo to dlouho, ruku opět stáhl a pomalu se otočil k odchodu. Nevím, jestli spatřil můj zvědavý nos, přitisknutý k zárubni, abych viděl co nejvíce. Po jeho několika krocích jsem si však uvědomil, že míří ke mně a že jsem viděl něco, co jsem vidět neměl. Ale ještě předtím, než jsem se dal na útěk, přisáhl bych na smrt svých nejbližších příbuzných, že jsem jasně zaznamenal, že druhdy neprostupné dveře se sami od sebe dali do pohybu a vstupní křídlo se začalo otevírat. Tomu však už Rudolf nevěnoval pozornost. Byl k výjevu otočen zády, opouštěl rodný dům a já v té době po několika skocích stál už u našeho automobilu a předstíral jsem čekání.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jan Síla je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Doktor Jan Síla je poslancem parlamentu za SPD, bývalý primář neurochirurgického oddělení, takže jste neurochirurgem, přesně, abych to řekl. No a také jste mužem, který v únoru letošního roku, pane Sílo, zablokoval v poslanecké sněmovně projednávání zákona o stejnopohlavním manželství. Myslím, že jste byl ta rozhodující figura. Potom jsem slyšel ty diskuse. Jak jste spokojen s tím, jak to nakonec dopadlo?
2: Tak já si myslím, že to dopadlo dobře, protože se nám podařilo zablokovat ten fakt, aby se to partnerství dvou stejnopohlavních lidí nenazývalo manželství, proti čemu zásadně jsem. A je to skutečně partnerství, které ovšem má stejná práva, nebo téměř stejná práva jako manželé. Což s čím já souhlasím, protože já nemám nic proti gayům nebo lesbám.
1: Není to jedno, jak se tomu bude říkat?
2: Já osobně si myslím, že to není jedno, že to je prostě ten stav manželství, nebo manželský, je jakýmsi způsobem historicky daný. A já bych řekl, že opakovaně je v různých veřejných prostředcích diskutováno o tom, že to pochází z toho slovanského slova malžen. Malžen, že je to jako muž a žena a tak dále. Ono se nakonec prokázalo, že to tak vůbec nebylo, že je to z německého slova nebo z nějaké německého slova, prostě to manželství.
1: Ale ať je to z čeho je to, pane doktore, není opravdu jedno, když tomu chce někdo říkat manželství, ať tomu říká manželství, ať to klidně někde napsané, protože se bavíme o formě pořád a nebavíme se o obsahu.
2: To je pravda, ale já osobně si myslím, že ten celek se musí skládat jak z formy, tak z obsahu, že oboje dvoje je stejně důležité. A to manželství, to je vyloženě klamavý název, který je prostě historicky daný. Jo, ten je historicky dáno, že manželství je muž a žena. A teď v současné době prostě různí ti aktivisté se snaží, a není to jenom u nás, že to je na celém světě, se snaží prostě převést tady tyto vztahy různě na stejnou úroveň i pomocí toho názvu manželství.
1: Pochopil jsem trošku, že z toho vašeho projevu a z vašeho rozhovoru, který posléze vyšel na Parlamentních listech, jsou mnozí ne úplně nadšení, ale že i z vás, z toho vašeho projevu, plyne jakási obava. Já teď narážím na to, že jste hovořil o takzvané množírně dětí. Normálnímu člověku se zvedá žaludek, říká doktor Síla. Není to přehnané, ta množírna dětí?
2: Já si osobně myslím, že to vůbec přehnané není. Právě naopak, že skutečnost je ještě horší. Mm-hmm. Protože ta množírna dětí, ta už tady byla, nebo ta v současné době na celém světě funguje. To surogátní mateřství prakticky umožňuje, aby si kdokoliv zaplatil matku nebo prostě ženu, která odnosí jeho dítě. A dneska existuje spoustu pracovišť, které pracují tím způsobem, že pomocí umělé inteligence vám vyprodukuje a pomocí různých biotechnologií a genetickými manipulacemi těch zárodečných buněk vám vyprodukují dítě, jaký vy si řeknete. Jo. Dneska to funguje dokonce v Americe, dokonce to funguje i na Ukrajině, kde funguje několik takových pracovišť a kde se na Ukrajině dokonce minister zdravotnictví, to byl, nevím, které odbornost tím, prostě některý minister ukrajinský se vyjádřil, že by mohl tady tato problematika prostě tady toho umělého oplodnění a prostě toho surrogátního mateřství zvýšit přínos do státního rozpočtu Ukrajiny.
1: Proč zrovna na Ukrajině?
2: Na Ukrajině já si myslím, že je to z toho důvodu, že tam existuje spousta chudých žen, které jsou prostě ochotné za peníze to dítě odnosit.
1: Je to jenom věc chudoby, není to třeba i věc povahy nebo vůle Víte, není to v tom ještě něco jiného?
2: Já si myslím, že je to jenom o penězích.
1: O penězích.
2: O penězích.
1: Je to bohapustý
2: kšeft.
1: Bohapustý kšeft. Jak vypadá taková množírna dětí v českých podmínkách?
2: No tak nevím, jestli to ještě dál funguje, ale zatím to fungovalo tak, což je tedy dokázáno. A jednalo se o tom dokonce v parlamentu, byl na to uproveden seminář, kde já jsem se vyloženě doptal policisty, který to vyšetřoval. To fungovalo tak, že prostě ta žena, nebo ten potenciální žadatel o dítě, si na Ukrajině vybral, jaké to dítě chce. Na Ukrajině došlo k tomu umělému oplodnění té které ženy. Ta žena prostě na Ukrajině zůstala do toho 7. 8. měsíce těhotenství a potom byla převezena sem do Prahy a v Praze prostě ten poslední měsíc donosila to dítě, porodila to dítě zde. K tomu porodu už byl přizván ten příslušný objednatel toho dítěte. A ten prostě to dítě si zaregistroval na matrici, ta matka ukrajinská, ta se vzdala mateřských práv. Na naší matrice bylo dítě zaregistrováno, jakože jeho otcovská práva jsou toho, který si to zaplatil. Ten prostě dítě zbalil a odletěl někde třeba do Ameriky, do Španělska. Ona se tam, ta aféra se celá jmenovala Španěl, protože první člověk, který takhle toto udělal, byl Španěl.
1: Počkejte, a to funguje v praxi tak, že teda Ukrajinka přijede, tady porodí to dítě, což vypovídá taky o nějaké zvláštní tvrdosti těch ukrajinských žen, protože já neznám ve svém okolí jedinou Češku, která by toto byla ochotná udělat. A v ten den ten otec si to dítě vezme, jde pryč.
2: Tak co takové hned, ty věci? Není hned ten den, ono to má určitý jako postup, že? Takže ty pracoviště jsou známé, jo? To se dá dohledat, jako to není jako nic, co já bych tady povídal, jako že bych to měl jenom
1: ale
2: tak.
1: Ale nelegální to není, abychom si teda
2: tady řekli. Nejhorší totiž na tom je to, že my jsme jedna z mála zemí, kde není legislativa kolem surogátního mateřství řádně ukotvena. Pochopitelně jsou lidé, kteří na tom pracují dneska, na té legislativě, aby tomu nemohlo docházet, ale zatím to ještě pořád nebylo protlačeno za parlamentem.
1: Co si o to myslíte jako lékař, neurochirurg, o ženě, která je schopna porodit dítě, zkasírovat peníze a vrátit se na Ukrajinu?
2: Tak to je otázka každého svědomí. Na jedné straně, ale na druhé straně já jako ze zásady proti surogátním mateřství nejsem. Uh-huh. Surogátní mateřství jako takové může řešit problematiku neplodných párů, ale musí to mít jakési pravidla hry, musí tam být jednoznačně ta bezplatnost, nesmí to být lukrativní biznis, musí to být nejlépe mezi rodinami, jo? Třeba dcera nebo sestra, sestře odnosí dítě a tak dál. Prostě já tu legislativu neznám zatím, tu novou, která se vytváří, mm-hmm. jo? Ale prostě nejsem zásadně proti surogátnímu mateřství, jsem prostě pouze proti tomu jako komerčnímu pojetí toho surogátního mateřství.
1: Lékař z SPD spustil o přidělování dětí pedofilům, sněmovna ve varu. Takovýto titulek jsem si poznamenal. Jak tomu mám rozumět?
2: No, já jsem uvedl nakonec toho svého projevu, který měl zdůraznit ten problém, že výchova dětí v homoparentálních rodinách je prostě není tak kvalitní jako výchova v biologických rodinách. Já jsem si vycházel ze studie profesora Regneruse ze Spojených států. To byla studie, která byla ukončena v roce 2012. A v tomto roce on ji zveřejnil. Zveřejnil ji tak, že z té studie, která měla 3600 respondentů, to znamená statisticky významná studie, jednoznačně z té studie vyplývalo, že výchova dětí v biologických rodinách je podstatně výhodnější pro děti než v těch ostatních rodinách. A to nebyly jenom homoparentální rodiny, to byly i rodiny třeba jako samoživitelek, to byly rodiny z rozvedených partnerství, nových partnerství a tak dál. Všecko tyto rodiny on srovnával, nebo ty děti srovnával. A bylo to od 18 do 35 let, jo? Čili to byli lidi, kteří už co si měli za sebou odžito, že se dá spolehnout na ty jejich údaje. byly tam jednoznačně statisticky významné lepší parametry dětí nebo lidí, kteří byli vychováni v biologických rodinách. Já jsem to tam řekl. A když jsem mluvil o tom surogátním mateřství, jakože může třeba dojít v takové paradoxní situaci, že mohou dva geové si nechat takovýmto způsobem vytvořit jako a nosit surogátním způsobem dítě, a přitom to budou oba dva budou pedofilové. A to nikdo neví, jestli jsou nebo nejsou pedofilové. To je jako ta paradoxní situace může nastat.
1: Ale jo? Pane poslanče, ta situace přece může nastat i v heterosexuálním svazku.
2: Může.
1: Přece to známe tolik případů, kdy nevlastní otec či vlastní otec zneužívali svoje děti. Na to existuje nějaká studie?
2: Samozřejmě kolem toho je spousta studií, ale jde o to, že tady toto je vlastně programově dělané. Jo? Že, totiž kdo si žádá o to surogátní mateřství, kdo si žádá o, já nevím, geneticky upravený zárodečné buňky, které mají vytvořit dítě nějaké podle parametru toho plátce. Jsou to většinou lidi, kteří nemají schopnost, možnost biologické reprodukce. Jo?
1: Počkejte, a věřil byste tomu, že by nějací teoreticky dva pedofilové si řekli, tak pojď, necháme si udělat dítě, abychom ho mohli zneužívat?
2: Je to přitažené za vlasy, já to chápu, jo, samozřejmě hodně přitažené, ale nelze to vyloučit.
1: Dobře, tak nelze vyloučit asi skoro nic, ale vy teda ještě zmiňujete, že ty děti, které jsou vlastně produktem toho biznisu, že mají větší afinitu ke konzumaci alkoholu a drog. To je věc, která je prokázaná?
2: Taky. To vychází z té Regnerusovy studie, který skutečně tam posuzoval několik faktorů, počínaje, jak se ten člověk potom chová, jakou má sexuální orientaci, jo, jak třeba, jakou má nezaměstnanost, jakou má pocit sebevražetnosti a tak dále, tak dále. Tam bylo asi 10 nebo 11 parametrů, jo, a mimo jiné tam byla taky uvedena tady jeden z těch parametrů, jestli mají blížší a vyšší afinitu k té toxikomanii. A navíc ještě můžu říct, že ten profesor Regnerus, točí v tom roce 2012, kdy uveřejnil tuto studii, neskončil. On pokračoval dál v tou studii. A jako perličku vám tady můžu říct, že v roce 2020 byl pozván do Varšavy, kde aby přednesl závěry toho pokračování té studie, kde on je přednesl tu přednášku. A byl vyzván, aby byla ta jeho studie uvedena v konečném závěru, jako očištěná, zveřejněna jako konečný výsledek té studie nebo té konference. No a potom mezi tím v Polsku došlo k volbám. Změnila se tam vláda, nastoupil Tusk, který prostě, nebo jeho lidé to zatrhli, že celý ten sborník té konference byl uveřejněn bez té studie toho Regneruse.
1: Dobře. Pane poslanče Sílo, dáte mi za pravdu, že tato zem potřebuje důchodovou reformu?
2: Tato zem potřebuje samozřejmě důchodovou reformu už z jednoho prostého důvodu, že ty demografické křivky, ty jsou dané a ty se nedají jakýmkoliv způsobem obelhat. To znamená, neustále klesá porodnost nebo natalita. To znamená počty dětí, které v reprodukčním období svého života žena porodí. A na druhé straně tím, že se prodlužuje doba dožití, se zvyšuje počet těch, kteří prostě tu důchody potom využívají.
1: Dobře,
2: a konzumují.
1: Ale pokud jsem to dobře pochopil, tak vy nesouhlasíte vůbec s ničím, co navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí aktuálně. A nebo se pletu?
2: Teď nevím, co máte třeba konkrétně.
1: No, ptám se teď, jsou neustále debaty o změnách směrem k důchodu, tak pojďme vzít jednu věc po druhé, co vás tak rozčiluje.
2: No tak mě to...
1: Jsou to finance, které...
2: Tam jde vyloženě o peníze, jenom o peníze. Podívejte se, důchodová reforma, nebo důchody jako takové...
1: Víte, já si myslel, že jde o důchodce.
2: jde o důchodce, samozřejmě, ale ti důchodci, ti byli, jsou a budou. A když si vezmete ten Bismarckův princip, kterým jako tady funguje, tak jde o to, že ty důchody, jako důchodový fond neexistuje. Ty důchody jsou vypláceny nebo jsou součástí státního rozpočtu. To znamená, je otázkou vlády, která zrovna vládne, kolik těch peněz umožní nebo vyplatí těm stávajícím důchodcům. To je vyloženě otázka vlády.
1: No a vy byste navrhoval teda, co by zákonodárce, jeden ze zákonodárců, jaký systém?
2: Já mám vypracovanou jako celou důchodovou jakousi reformu, která by pracovala úplně na jiném principu, že by to byla skutečně reforma.
1: A jde to říct velmi krátce, ten princip?
2: Princip je v tom, že by nebyl odchod do důchodu na základě věku, tak jak je to doposavat, jako neustále se zvyšuje věk odchodu do důchodu, ale ten odchod do důchodu by byl vyloženě na základě jednak, co přinesl ten člověk během svého života společnosti, jako hodnotu, a za druhé, v jakém je zdravotním stavu. Tyto dva faktory by rozhodovaly o tom, kdy ten člověk půjde do důchodu. Jinými slovy, nebyla by pevná hranice důchodu pro každého, ale by byla by individuální hranice.
1: To první hledisko by se hodnotilo jak? Co přinesl společnosti?
2: No, to je ta zásluhová složka.
1: Já vím, a jaký vyhodnotíme? Přes pohledem přes korunu, třeba kolik zaplatil na daních, nebo někdo nebude celý život dělat nic, napíše jednu knihu, dostane Nobelovu cenu, tak bude mít vyšší důchod? Nebo
2: ta zásluhová složka by se měla odvíjet od toho, jak ten člověk pracoval pro společnost. A to přímo souvisí s tím zdravotním stavem. Dneska je dožití ve zdraví u mužů 61 a u žen 62 roku. A to nikdo vůbec neposuzuje, já jsem to jednou řekl někde v televizi, že existují významné rozdíly, je to 7 až 8 roků, o tom, jak se dožívají v tom bezdraví takzvané bílé límečky a modré límečky. To znamená lidi, kteří pracují fyzicky a duševně. Tam je jednoznačný rozdíl 7 až 8 roků. Je to, bohužel, je to tak, a tady tato reforma, takzvaná pseudoreforma, protože to není žádná reforma, to je vyloženě, to je změna parametrická jakási, ale tady v té reformě, kterou já mám zpracovanou, je jednoznačně určeno, že člověk, třeba například, řeknu konkrétní havíř, který v 58 letech absolutně není schopen pracovat dál ve svém povolání, přitom by měl pracovat do 65 v současné době. Nárok na předčasný důchod nebude mít, protože to zkrátili teď to období. Takže co s tím, co s takovým člověkem? Ten půjde na sociální dávky, protože nebude moc pracovat. To znamená, ten stát to stejně bude stát, peníze na dávkách, možná o trošičku míň, protože ty sociální dávky jsou obvykle nižší, jak ty vlastní důchody. To já nechápu prostě ten problém, jak oni to řeší.
1: Dobře, a vy tedy říkáte, teď je to jenom parametrická změna a řekněte, ty peníze, ty finanční prostředky, které by se platily, ty by byly oddělené od státního rozpočtu v té vaší verzi, nebo jak by to vypadalo?
2: Ne, nebylo by to odděleno. Já mám v té své jakési reformě, kterou jsem sepsal, mám určený takzvaný důchodový fond, jo, kde by prostě ty peníze se odváděly do jednoho důchodového fondu a ten důchodový fond by potom ty důchody vyplácel, jednotlivé ty dávky těmto lidem. Uh-huh. Čili nebylo by to tak jako dneska, že je to součástí státního rozpočtu, ale byla by speciální úřad, který by nedělal nic jiného. A mimochodem, mám tady tu důchodovou reformu spojenou i se zdravotní reformou z jednoho prostého důvodu, protože 80% veškerých peněz, které jde do zdravotnictví, je skonzumováno lidmi nad 65 let. To znamená, to jsou důchodci. A oni dneska dělají takzvanou zdravotní reformu, tato současná vláda Fialova, a dělají důchodovou reformu takzvanou, jo. Mm-hmm. Místo, aby to spojili a udělali prostě jeden fond, kde by se odváděli jednak ty zdravotní a jednak zdravotní pojištění i sociální pojištění.
1: Požádám teď o stručnou odpověď, pane poslanče. Aktuálně ve sněmovně se probírá privatizace zdravotních služeb pro seniory. Vím, že vy s tím hluboce nesouhlasíte. Můžete nám krátce říct, proč?
2: To je z jednoho důvodu. To je totiž zákon, nebo lepřičeno, to je to sněmovní tisk 704, který obsahuje několik novel zákonů, několika zákonů. A je to hlavně zákon o zdravotních službách, ve kterém je uvedena nová položka, která se jmenuje jako zdravotně sociální služby. A ty zdravotně sociální služby jsou definovány tak, že se jedná o služby pro lidi, kteří ze zdravotních důvodů si nejsou schopni postarat o sebe sami, zkráceně. Už to samo o sobě, když to říkám, jo, ze zdravotních důvodů je převedeno do oblasti sociální, kde je potom možnost privatizace tady toho celého problému. To znamená, jde o to, že stát má dotovat výstavbu nových domovů pro seniory s tím, pozor, že zvedne ale dávky ze zdravotního pojištění, ze myslím 1400 na 1600 na jeden den jednoho klienta. Ale hlavně, co tam je za problém, není tam určena horní hranice, kolik musí doplácet rodina, to si určuje majitel toho penzionu.
1: Takže to vypadá, že se pro někoho připravuje velký kšeft.
2: Připravuje se miliardový kšeft s tím, že ti bohatí, nebo ti, co na to budou mít, vysokopříjmoví, ti si budou platit pro své rodiče prostě penziony krásné, a ti, co na to nebudou mít, ti skončí, jak by za první republiky byli asi chudobince. Nebo já si to nedovedu představit, jak to chtějí zařídit.
1: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou.
2: Děkuju. Naschle.
1: Naším hostem byl Jan Síla.

0: ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allahu Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je...
1: Posloucháte Radio Xaver.

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy, já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš, jiní to umí, ale co já s tím, když nespívají.

září a prachem bílej cest. Se vracej páci na jaře vždy domů, pod bukolickým štítem lesních stromů, čtou do jatě svůj modrý manifest. Ten mlčený zbor, co poznal svět, má pružná nikým nestřížená cíla, a kde jsou generace mokrá zříla.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji, a já diskutuji s občany, pane prezident. Ne, že ne. Diskutuji.
2: Vy jste občanem. Tak
1: já jsem také občanem. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o tom myslíte?
2: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžeme diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, ak někdo spekuluje, já to prostě neumím. Že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější výkukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací často to byly a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to a tak dále. Tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali, nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím.

Karel Gott je naše nejzářivější hvězda a možná se jednou bude mluvit o éře Karla Gotta, jako se mluví o století páry. Měl jsem to štěstí, že jsem se s ním párkrát ocitl na stejném jevišti a vždy to byl zážitek. Ovšem nikdy nezapomenu na vystoupení, které bylo plánováno v Bystřici pod Hostýnem. Byli jsme domluveni, že ho vyzvednu po jedné hodině u něj doma v Praze, abychom tam byli včas. Když jsem pár dní před akcí Karlovi volal, abych mu to připomněl, řekl mi, abych celou akci zrušil, že je nemocný a nemůže zpívat. Ujistil jsem ho, že to nevadí, že zpívat nemusí, že si spolu budeme jenom povídat. 3 dny předtím jsem mu opět volal, abych zjistil situaci, protože jsem cítil ve vzduchu problém. Opět mě žádal o zrušení akce, protože nejenže nemůže zpívat, ale že už ani nemůže mluvit. Poprosil jsem ho, aby přece jenom jel, že stačí, když ho lidem jenom ukážeme, že se na něho všichni hrozně těší. A vysvětloval jsem mu, Karle, budete jen sedět na jevišti, já o vás budu vyprávět a vy budete jen přikyvovat a potom uděláme autogramiádu. Nakonec jsme opravdu odjeli a já jsem od první chvíle věděl, že mě čeká beseda, na kterou budu vzpomínat. A to se vyplnilo. Takže nakonec jsme v domluvenou hodinu z Prahy vyrazili a na místo jsme dojeli naprosto v pohodě. Seděli jsme spolu v šatně, kam za námi přišel zvukař Hajda, který strčil Karlu Gottovi do ruky bezdrátový mikrofon a chtěl podklady pro half playbacky. Karel Gott sáhl do tašky, vyndal CDčko a řekl, ať mu tam pustí 3, pak 11, 17, 9 a ještě 4. A kdyby náhodou lidé tleskali, tak jako přídavek dáme 19, 10, 1, 7 a nakonec 6. Já seděl v šatně jako trouba a nechápal. Ale nekomentoval jsem to. Večer byl neuvěřitelný, kulturák narvaný k prasknutí, Karel vpálil na jeviště, lidi vyjekli nadšením a od té chvíle si s nimi dělal, co chtěl. Nakonec dal 11 přídavků a místo 6 minut zpíval 1 a 15. Když skončil, řekl mi, že musíme rychle jet domů, protože ho bolí šíleně v krku, ale že se jde ještě pár lidem podepsat. Nakonec se podepisoval skoro 3 hodiny, každého vyslechl, s každým si popovídal, kdo chtěl, s tím se vyfotil. Byl jsem nervózní, půlnoc se blížila a viděl jsem před námi dlouhou cestu v Chumelenici do Prahy. Nakonec se Karel podepsal poslednímu fanouškovi, já už seděl v autě, ale on přišel s tím, že ještě musíme absolvovat jednu drobnost, a to večeři v hotelové restauraci, na níž jsme pozváni a bylo by velmi nezdvořilé odmítnout. Jen si prý něco málo zobneme a pak hned pojedeme. Tak jsem zase z auta vylezl a šli jsme si do hotelu něco malého zobnout. Seděli jsme tam s personálem hodinu, pak si dali kafe, k tomu něco sladkého. A Karel řekl, uděláme to takhle, jelikož nám tu nabídli pokoje k přespání, tak tady zůstaneme, ráno si přivstaneme, nasnídáme se a v klidu vyrazíme. V 8 hodin jsme se sešli na snídani, ale Karel Gott ještě v 11:30 vyprávěl o sazenstvu hotelu židovské anekdoty. Dnes bylo, než si dát ještě oběd a ve 2 hodiny odpoledne jsme konečně odstartovali od hotelu směr Praha. Zastavili jsme ještě v Brně u benzínky. Karel vyšel z auta a když se vracel, oslovila ho paní z vozu, který tankoval vedle nás. Paní nemohla uvěřit svým očím, že vidí Karla Gotta živého, že ho má na dosah ruky a poprosila ho o podpis. Pochopitelně proti tomu nic neměl, jenomže paní neměla nic na psaní. Karel také ne. Tak paní vystartovala do benzínky, aby si koupila propisovačku a Karel trpělivě čekal na její návrat. Já rostl, vnitřně šílel, ale Karel byl naprosto v klidu. Paní se podepsal a když ho ještě požádala o společnou fotografii, souhlasil opět. A tak paní začala hledat v kufru auta fotoaparát, což se jí dlouho nedařilo. Když ho konečně našla, zase zjistila, že v něm jsou vybité baterky a tak opět běžela do benzínky koupit nové. Karel byl stále v naprostém klidu, kdežto o mě se pokoušel infarkt, cítil jsem, jak mi krev stoupá do hlavy a měl jsem co dělat, abych to rozdýchal. Nakonec se spolu vyfotografovali, podali si ruce a já to měl zavyřízené. Jenomže Karel paní řekl, že by mu udělalo velkou radost, kdyby mu fotografii poslala. Prý, aby měl vzpomínku na tak milé setkání.
a následovala další administrativa. Když si Karel konečně ke mně do auta sedl, požádal jsem ho, aby mi to celé vysvětlil. Opravdu jsem nechápal, že je ochotný věnovat tolik času zcela neznámým lidem a vlastně komukoliv. Vysvětlil mi, že jak jeho, tak i mě živí přízeň lidí. Když se té paní podepíšu a nespěchám na ní, 10 lidem pak řekne, že jsme se potkali, že jsem úplně normální a dokonce jsem stál o společnou fotku. Kdybych ji odbil, že spěchám, tak zase 10 lidem řekne, že si o sobě moc myslím. Měl pravdu a já na jeho slova nikdy nezapomenu. Díky tomuto našemu výletu jsem pochopil, v čem je kromě jeho zlata v hrdle tajemství jeho dlouhodobého úspěchu, proč je neporazitelný. Předtím i poté jsem jezdil na besedy s různými lidmi, ale cesta s Karlem byla jiná, protože to bylo názorné školení. I jeho závěr byl nezapomenutelný. Asi 50 kilometrů před Prahou si Karel všiml, že jsem unavený, a tak mi až ke svému domu na Bertramce zpíval. Naprosto nezištně absolvoval další koncert, zcela zdarma, navíc a kapela, tedy bez doprovodu. Od té doby jsme se setkali mnohokrát, měl jsem ho jako hosta na Frekvenci 1, také mi napsal vzpomínku do knížky o Las Vegas. Ale i to mělo zajímavý příběh. Karel trval na tom, že také jeho povídání o Vegas v mojí knížce musí být dobré. A tak jsme se kolem toho sešli párkrát u něho ve vile. Nakonec mám od něj v diktafonu asi 6 hodin povídání o Vegas, o jeho angažmá v hotelu Frontier, o okolnostech, které jeho působení ve městě hříchu provázely. Byla by z toho knížka jak vyšitá. A navíc ten zážitek, několik odpolední u Karla Gotta doma. Moje Las Vegas vyšlo a já znovu do Las Vegas odletěl. Seděl jsem v kavárně v hotelu Stratosféra a zvonil mi telefon. Tehdy sice stála minuta hovoru mezi Prahou a Las Vegas 88 korun, ale vzal jsem to, protože mi volal Karel Gott. Poděkoval mi za knížku, pochválil ji, ale prý je tam jedna malá nepřesnost, kterou by se mnou rád probral. Omluvil jsem se, že jsem v Las Vegas, že to probereme po mém návratu. Řekl, že samozřejmě, ať si Ameriku pěkně užiju, ale kromě té drobnosti je tam ještě jedna nesrovnalost. Pochopil jsem, že si se mnou hraje jako kočka s myší, že se prostě baví a je zvědavý, jak si s tou situací poradím. Neporadil jsem si, protože Karlovi Gottovi se prostě telefon nepokládá. Vyřešil to sám, hovor ukončil a ještě jednou mi popřál pěkný pobyt. Je to prostě formát a skutečná hvězda. Jsem si jistý, že to byl nejdražší telefonát mého života, ale stálo to za to. Karel Gott nemá hvězdné maníry, je to prostě Karel Gott.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Matěj Gregor je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Pan Matěj Gregor je dvojkou na kandidátce Svobodných do Evropského parlamentu, ale také spoluzakladatel odchod.eu. Mm-hmm. Jaký to byl krok, když to hodnotíte teď, těsně pár hodin před volbami, jít na kandidátku Svobodných?
2: Dobrý. Dobrý, protože v minulosti ty eurovolby nikoho moc nezajímaly a říkal jsem si, že tam je to riziko, že znovu to budou volby o ničem, kde se budou říkat prázdné fráze. No ale jde vidět, že se tam dostaly silné evropské témata, že to lidi zajímá, a proto jsem rád, že jsem do toho šel a že těma zkušenostma s Czexitem a se zkoumáním toho, jak se Evropské unie i politice brání, teď můžu zužitkovat. Takže jsem za to rád.
1: No dobře, ale o čem vypovídá teda aktuální stav těch preferencí Svobodných, protože to nejsou žádná závratná čísla zatím.
2: Nevypovídá vůbec o ničem. Jsme minule měli europoslance, tak poslední průzkum od Data Collect nám dával 2,5%, teď nám někde dávají 3, někde 4, někde 2,7. Jako nic to nevypovídá, prostě se ukážou volby jako vždycky a já už ty průzkumy beru po těch pár letech, co sleduju politiku, úplně s nadsázkou.
1: Počítáte s tím, že se dostanete do Evropského parlamentu?
2: No, počítám s tím, že Svobodní budou mít mandát v Evropském parlamentu, i minimálně jeden, jestli voliči rozhodnou kroužkama nebo nám dají dva mandáty, to už těžko říct, ale věřím, že Svobodní budou v Evropském parlamentu zastoupeni.
1: Vy jste, pane Gregore, velmi mladý člověk. Ostatně před tuším 4 lety jste byl co by 18-letý tady hostem v tomto studiu. To poprvé, možná to byla i první mediální zkušenost, ne?
2: Byla určitě, jo, první větší.
1: Teď už teda jste o 4 roky dál, je vám tedy 22. Mm-hmm. A co vlastně s tou životní zkušeností, která ještě není bůh ví jak rozsáhlá, co očekáváte a co chcete dělat v tom europarlamentu?
2: Chci pořádně zviditelnit euroskeptismus. Chybí nám to, co dělají prounijní politici, kteří vlastně využívají ty mandáty v Evropské unii, které jsou napuštěné penězmi a vodí tam studenty, točí ty videa, platí ty neziskovky. No a ty všechny dělají tu práci, že vlastně potom řada mých vrstevníků o Evropské unii smýšlí nekriticky. A já si myslím, že je správná chvíle, aby v Evropském parlamentu byl někdo, myslím si, že bych to mohl být já, kdo bude ty velmi štědré prostředky Evropského parlamentu využít pro přesný opak, který ukáže tu odvrácenou stranu mince v Evropském parlamentu. No a myslím si, že právě mojí nějakou výsadou, nějakým talentem, který jsme s kolegy měli, bylo, že jsme s minimem prostředku a rozpočtu vždycky dokázali nějaké téma zviditelnit, že jsme dokázali být vidět a slyšet. A myslím si, že pokud bychom získali mandát v Evropském parlamentu, tak bychom byli hodně vidět a slyšet. No a na druhé vlně z politického hlediska si myslím, že je čas nastartovat spolupráci zase s Visegrádskou čtyřkou, protože teď se v migračním paktu ukazuje, jak nás hrozně bolí, že jsme ze Slováky, Poláky a Maďary ztratili tu společnou řeč.
1: Jestli vám dobře rozumím, tak téma číslo 1 je poukázat na těžkopádnost nebo možná na nefunkčnost celého toho systému Evropské unie. Rozumím tomu dobře?
2: No, je třeba ukázat na to, že lidé se o tom musí dozvědět v tom smyslu, že dneska je to strašně hodně lidem jedno. Dneska si řeknou lidi, no ten zákaz auto stejně platit nebude, nebo já nevím, já se v tom nevyznám, mně to je celkem jedno. No a je potřeba někdo, kdo to pořádně roztleská, a já jsem se tady hodně inspiroval v zahraničí, třeba v tom Polsku, v té Velké Británii, která odešla, tam ti europoslanci, to byly osobnosti, známe na politické scéně mnohem víc než u nás, a ty dokázali strhnout ty lidi. A já bych si představoval, že kromě toho, že ty téma zviditelní, tak vytvořím obrovskou občanskou platformu, združím do ní lidi, budu je o tom informovat, budou vědět, že v té práci, že jsou ti europoslanci vlastně se mnou, a budeme spolu podnikat ten tlak na tu národní vládu, aby se nestalo to, že se při tak důležitém hlasování, jako je migrační pakt, zase zdrží.
1: A tak mě zkuste přesvědčit, měl byste třeba teoreticky prvního přesvědčeného, co je špatně?
2: S Evropskou unii je špatně to, že se snaží zase dělat centrálně řízený systém, že se snaží rozhodovat o národních otázkách, o kterých by rozhodovat neměla a o kterých při v době, když jsme tam vstupovali, říkala, že rozhodovat nebude. To jsou otázky migrace, to jsou ukázky dlouhodobých ekonomických plánů, které bych obecně úplně zrušil, ty nikdy k ničemu dobrému nevedly. A samozřejmě je to i otázka nějaké zahraniční politiky. To všechno jsou věci, které jsou hranicí mezi suverénní a nesuverénní zemí. A Evropská unie, jak se prezentuje, chce být součástí, nebo chce, aby její součástí byly suverénní státy. Jenže v pohledu práva veta, v pohledu migračních paktů, v pohledu Green Dealu dělá všechno proto, aby to bylo 27 zemí, které budou mít všechny stejnou politiku a lišit se budou pomalu už jenom vlajkou a názvem. A to je prostě špatně.
1: Mm-hmm. No a ten samotný systém, kdybychom to z toho vycucili, takové to přerozdělování peněz, tedy na jednu stranu obrovské peníze směrem do Bruselu a potom dotace a někdy pochybné dotace a možná zvětšený prostor pro korupci, to vám je to jedna z věcí, která vám vadí, anebo vy to unesete dobře, když bude fungovat systém dotací?
2: Nenesou systém dotací dobře, ono to hlavně nenesou naše kapsy, protože to daňové zatížení roste. Taky to si myslím, že je to přelomové období v Evropském parlamentu, protože teď se stalo docela velké průšvihy. Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, hlava Evropské unie, tak je vyšetřována za nějakou korupční kauzu. Uvidíme, jestli se jí prokáže vina. No a místo předsedkyně Evropského parlamentu, to už tak vlivná funkce teda není, ale je to taky vysoký představitel EU, tak Eva Kaili z Řecka, mladá nadějná politička, to byla hvězda evropské politiky v zahraničí. No tak byla vyšetřována, zatčena dokonce za praní špinavých peněz a údajně měl docházet k zakázkám ze Saudskou Arábií o skapalněném plynu. A to, pokud bych se prokázalo, tak by to otevřeně znamenalo, že evropský politik hlasoval pro nějakou energetickou strategii, aby mohl vyprat peníze nebo aby splnil zájem cizí mocnosti. To už je vlastně velezrada těch principů Evropské unie a to v Evropské unii evidentně funguje, nemluví se o tom a určitě, kdyby se rušily dotace, kdyby Evropská unie nemohla strkat prsty tak hluboko do našich rozpočtů a politik, tak samozřejmě by nebylo co korumpovat.
1: Dobře, ale takové ty dotace, které vidíme na první pohled, že jsou asi nutné, to znamená třeba pro zemědělce, pro producenty potravin, některé pro infrastrukturní projekty, tak ani tam byste vlastně nesklonil hlavu a neřekl zaplať pánbu, že ty peníze tečou.
2: Tak oni ty peníze tečou, jenže oni někde ty peníze museli vytéct, aby mohli téct zpátky. A my je prostě do té Evropské unie posíláme, to nejsou jenom ty členské příspěvky, to je celá řada věcí, na které se skládáme. A víte co, zemědělcům bude nejlépe, když jim nikdo nebude házet klacky pod nohy. Kdyby jim neříkali, co smí a nesmí pěstovat, smí nesmí používat, jak smí nesmí hnojit, jakým traktorem mohou nebo nemohou tu půdu obhospodařovat, tak oni by nebyli tak závislí na těch dotacích. Samozřejmě pro Česko je velká výzva, aby se řešily problémy typu úbytku podzemních vod, otrávená Bečva, to ano, ale to nemusíme řešit centrálními dotacemi z Bruselu, to stačí opravdu sebevědomá politika na ministerstvu zemědělství a životního prostředí, to mimochodem chceme sloučit, na půdě Národního parlamentu a to by pomohlo mnohem víc než ty dotace. Takže já nevidím žádnou evropskou dotaci, bez které bychom se neobešli. Já myslím, že interaktivní tabule do škol si umíme nakoupit sami, o zemědělce se umíme debyrokratizaci postarat taky sami a nepotřebujeme Brusel, který těma dotacema spíše škodí.
1: Jenže, pane Gregore, to říkáte dobře, že bychom měli být sebevědomou zemí a tím pádem debyrokratizace a že by ti zemědělci například nepotřebovali dotace, ale jak to bude potom vypadat, když polský zemědělec, německý, rakouský a bůh ví, jaký jiný ty dotace bude dostávat, bude je přijímat, tak nevede ta vaše úvaha k tomu, abychom se stali nekonkurenceschopnými?
2: Teď co, dotace jsou důvod, proč jsme dneska nekonkurenceschopní a proč ty dotace potřebujeme. Protože víme, že když jsme vstupovali, museli jsme se celé řady odvětví průmyslu nějakým způsobem vzdát, ponížit výrobu, upravit formu a díky tomu ta naše konkurenceschopnost klesla. Je otázka, jak to s dotacemi bude do budoucna, protože tímhletím zvolením začíná takzvaně ten cíl Fit for 55 a Green Deal a už se ty dotace úplně přesunou z těchto věcí, jako jsou infrastruktury, průmysl, všechno do té zelené politiky. A to už víme, že jsou dotace, které jsou naprosto jako destruktivní pro náš průmysl. No a taky je otázka, my ty dotace dneska máme, zítra je mít nemusíme. Polsko mělo zmražené dotace za to, že porušovali právní stát podle výkladu Evropského dvoru tím, že měli nějaký jiný přístup k sexuálním menšinám. Maďarsko zase mělo pomražené dotace, protože odmítalo jednotný přístup vůči energetice a zahraniční politice. A stejně tak si může Evropská unie v budoucnu najít, že Česká republika taky udělala nějaký hřích, moc ostře mluvila o migračním paktu, odmítla nějaké přerozdělení a ty dotace můžeme takhle lusknutím ztratit. A já si myslím, že je mnohem lepší, abychom budovali stát, který na těch dotacích není závislý. Máte pravdu, že by to poznačilo a byl by to pro tu ekonomiku šok, ale je to do budoucna jediný lék, který z Česka udělá opravdu konkurenceschopnou zemi.
1: Vy jste velmi mladý člověk, znamená to, že se pohybujete bezesporu mezi svými vrstevníky, kteří různé věci vidí různě. Jo? A teď je velká móda tedy hovořit o těch genderových věcech, o těch menšinách, o tom, o počtu pohlaví a tak. K tomu se vy jako mladý člověk stavíte jak?
2: Tak podle mého názoru to je, řeknu, ostřej globalistická agenda. To jsou nějaké globální proudy, které jsou na západě, které tady jdou a ti mladí lidé o tom vlastně nepřemýšlí nebo nemluví se o tom dneska proto, že by to téma přirozeně vzešlo z potřeb mladých lidí, ale bylo prostě násilně strčeno do našich životů tím, že nám řekli, víte, měli byste to řešit. No a hodně lidí se o to zajímá, ani neví proč. Samozřejmě je to brutální menšina, na kterou se hodně svítí, takže to vypadá větší, než to doopravdy je. No já se na to dívám tak, že to samozřejmě škodí, protože je to něco, co způsobuje velké psychické problémy mladým lidem. Teď jsem viděl děsivou studii jako budoucí učitel, kterou jsem zaznamenal, že až 55% lidí, kteří projdou změnu pohlaví, tak spáchají sebevraždu. Jo, téměř 70% se o to pokusí. To je studie, kterou si můžou lidi dohledat. Myslím, že se to jmenovalo Transgender Suicide Analytic nebo něco takového. No a je to děsivé, protože vidět, že tohle je prostě za prvé podle mého názoru je tato genderová ideologie proti přírodě, proti našim hodnotám. Samozřejmě definujeme, co jsou to hodnoty. A je OK, jestli to někdo chce dobrovolně zkoumat, jestli se o to chce zajímat, ať se o to zajímá, ale ve škole a na akademické půdě, kde to vidím dnes a denně, tohle prostě nemá místo. A je velice špatně, že se to děje.
1: Pane Gregore, ucházíte o to být europoslancem, neboli si říkáte o mandát, abyste rozhodoval o věcech, spolu rozhodoval. Kolik uznáváte pohlaví?
2: Za mě jsou dvě. Muž a žena.
1: A nic mezi tím neexistuje?
2: Tak samozřejmě jsou nějaké odchylky hermafrodity a takhle, ale to prostě nejsou pohlaví, to jsou nějaké prostě vady, to jsou nějaké vrozené vady sexuálního charakteru nebo genetického charakteru, ale pohlaví, tak jak je přirozeně známe, pokud je ten správně, tak je skutečně muž a je žena.
1: Vy jako zástupce svobodných v této chvíli máte pocit, že se musí nějak pohnout s tím, čemu se říká migrační pakt?
2: No pohnout, musí se uhnout. Podle mě se musí uhnout. A tady vidím velké selhání toho Evropského parlamentu, protože my jsme v migračních otázkách ztrátili právo veta už vlastně v době Lisabonské smlouvy a tím pádem úplně vetovat to nešlo, ale šlo se tomu postavit a to nerespektovat. A tady dovolím pro diváky velice zajímavý příměr. V Polsku vyhrála volby koalice obyvatelská, vedena Donaldem Tuskem, bývalým předsedou Rady Evropské unie, poměrně silným zastáncem jednotné migrační politiky, jednotné Green Dealové politiky. No a ani on neměl odvahu, neměl ty koule, jak u nás na Ostravsku říkáme, ten migrační pakt podepsat. Protože ti europoslanci z opozice, ti euroskeptičtí, vyvinuli tak obrovský tlak, říkali, co by ten migrační pakt znamenal, že i premiér, který to vlastně podporuje, necítil, že má mandát na tohle kývnout a Poláci řekli ne. My jsme řekli, že jsme se zdrželi. Je to peklo. My máme na kandidátce Roberta Kociana, který ten migrační pakt jako právník dost podrobně rozepsal. Zjistilo se, že obsahuje povinné přerozdělování, pokud se to nepřerozdělí dobrovolně. A dokonce francouzský premiér přednedávnem se zmínil, že migrační pakt je pro západní země úspěch, protože konečně nařídí platit nebo přerozdělovat za migraci taky ty východní země. Takže jde vidět, že tohle byl prostě nařízení směřované proti nám, proti celé východní a střední Evropě a naše vláda na to prostě kývla.
1: V čem by to bylo nebezpečné, kdybychom tady měli pár desítek tisíc uprchlíků, trošku bychom tím ulevili celé té západní Evropě?
2: Víte, Evropě by nebylo třeba ulevovat, kdyby Evropa konečně začala tu migraci regulovat, protože víme, že migrace na západě už nic nepřináší, přináší spíše problémy, nic pozitivní efekty už dávno dozněly, pokud vůbec tedy nějaké byly, které by převažovaly. No a my musíme samozřejmě chránit tu společnou hranici, zařídit tu deportaci, ale čím bychom ulehčili migračním paktem, v čem je nebezpečný, jak jste se ptal. Migrační pakt je nebezpečný tím, že my dneska víme, že řada uprchlíků do Evropské unie po válce už na Ukrajině po té počáteční fázi, tak jsou z naprosto jiného kulturního prostředí. Často je to Afrika, Blízký východ. A integrace tady těchto lidí je neskutečně náročná, až skoro nemožná. Pamatuju si, že v roce 2016 tady byla nějaká iránská rodina, česká televize s ní točila televizi, ona teda točila pořad. Ona chtěla původně do Německa, nakonec se zůstala tady, učila se jazyk, no a ten pořad na české televizi skončil, protože ta rodina se rozhodla vrátit zpátky do Iránu nebo Iráku, protože prostě tady na tu integraci v České republice neměla. Myslím si, že to může přinést negativní jevy. Když ta menšina už přestane být pár desítek lidí, začne to být pár tisíc, desítek tisíc, tak můžou vzniknout demonstrace, můžou vzniknout vlivy, které by chtěly implementovat nějaké náboženské zákony typu šária, jako to vidíme v Německu, ve Francii. No a ve Velké Británii zase vidíme, že to přineslo vyšší kriminalitu. Takže prostě migrace je extrémně riziková a Česká republika není stát, který migraci potřebuje. My máme tu demografii v porovnání třeba s Itálií ještě relativně zdravou a my teď potřebujeme hlavně podporovat porodnost všemi způsoby, neklást ty překážky. Migrace pro nás není vůbec žádné řešení. A taky velké nebezpečí vidím v penězích. My totiž ty migranty, oni tu nemusí jenom chodit, my se z nich můžeme vyplácet a Evropská unie může opět velice snadno zvýšit ten poplatek za toho migranta a pak zjistíme, no Česká republiko, vy jste nepřerozdělili a za těch 10-20 tisíc uprchlíků to dělá čím dál vyšší částky a může se z toho stát několika miliardová položka každý rok a tomu něčemu bych se já neupsal. Migrace je prostě záležitost České republiky a má si o ní rozhodovat pouze Česká republika. Mm-hmm.
1: No ale uznáte, že není migrace jako migrace, ne?
2: Určitě.
1: Že sem mohou přijít lidé třeba vzdělaní, kteří tady můžou vykonávat i zodpovědné profese, tak tyto migranty, kteří, u kterých je na první pohled jasné, že by té zemi mohli něco přinést, tak ty byste z toho vyčlenil, nebo?
2: Ne, jako no, samozřejmě ti lidi, kteří mají co přinést, tak ti nepřiplouvají prostě často s pašerákama na člunu. To jsou lidi, kteří si najdou už funkční mechanismy našeho ministerstva zahraničí, podají si tu žádost o ten azyl, doloží své vzdělání, přijdou tady normálně pracovat a my to máme. To, že nemáme migrační pakt, neznamená, že zakazujeme migraci, že postavíme plot a že sem nikdo nesmí. Řada lidí sem migruje, migrují sem lidi za vzdělání, migrují sem lidi za prací, často i vzdělání z kterékoliv země a tihle lidi ví, že cesta do Evropy nevede přes pašeráky a přesto se potom někde hlásit o azylové řízení prostřednictvím EU násilně, ale podají si tu žádost. Z nějakého důvodu si vyberou Českou republiku, podají si žádost nebo se rozhodnou pro jinou zemi. Každá země nějaké azylové řízení má a tady musím pochválit politiky, kteří to tu skládali. Azylová pravidla pro Českou republiku jsou nastavena velice dobře.
1: Nedávno jsme sledovali v médiích, předpokládám, že jste také zaznamenal ten problémeček v Hamburku, kde se rozhodli nebo rozhodovali, že by to část toho města byl chalifát. Slyšel jste to?
2: Slyšel jsem o tom.
1: Umíte si představit, že by někdo řekl, tak v Karviné ode dneška, nebo já nevím, v Hodoníně, nebo někomu v Českých Budějovicích bude chalifát. Umíte si to v českém prostředí představit?
2: No tak neumím si představit, že by to bylo propustné, že bych s tím kdykoliv souhlasil, ale dovedu si představit, že skutečně, kdyby tady přišla nějaká skupina tisíců, desítek tisíc lidí na jedno území, oni by se radikalizovali, ten problém by se neřešil, tak si dovedu představit, že v horizontu jedné generace 15 až 20 let může nějaký podobný požadavek přijít v České republice a měli bychom tady tyhle ty případy brát jako odstrašující příklad a jednoznačně to podkládat tu argumentaci, proč je ta migrace špatně.
1: Pane Grigore, vy jste zakladatelem spolku Odchod EU, kde na první pohled z toho názvu vyplývá, že byste si přál a vy a vaši kolegové a řada podporujících lidí teda ještě, že byste chtěli odejít z Evropské unie, tedy Czechsit. Máte pořád ten názor, že by bylo nejlépe naší zemi, kdyby se zbavila Evropské unie?
2: Vidím pořád do budoucna, že Evropa bude lépe spolupracovat bez Evropské unie. Já se držím hodně té myšlenky EFTA, což jsme s tím začínali, Evropské sdružení volného obchodu, je tam Švýcarsko, Island, žádá tam o členství také teď Velká Británie, když už dořešila ten Brexit, je tam Norsko a to je podle mě mnohem lepší společenství. Čím víc se ta evropská moc centralizuje, čím více věcí chce mít Brusel ve svých rukou, tím více se ukazuje, že svobodným suverénním státům bude lépe mimo Evropskou unii a já jsem rád, že oproti době, kdy jsme začínali, tak tady tyhle ty tendence, kdy se mluví, že asi je možné, že ta Evropa ještě za našeho života bude bez Evropské unie, takže může přijít relativně brzo a že spoustu států o tom přemýšlí a spoustu států, teď jsem viděl i Viktora Orbána, tak říkal, že ta spolupráce té střední Evropy v rámci Vyšegrádské čtyřky nebo třeba v rámci EFTA jiných států je prostě důležitá. A teď, když se ta Evropská unie otřásá v základech a myslím, že to tak můžeme říct, protože ty problémy se množí, tak teď je ta nejlepší chvíle, kdy musíme hledat, co kdyby Evropská unie nebyla a jakou hledat alternativu.
1: Tak vy mluvíte o V4, kterou zjevně nechce třeba vedení České republiky nebo politická reprezentace, promiňte. Takže, ale vy jste mi neodpověděl na tu otázku. Chcete vystoupit nebo nechcete?
2: Určitě jsem proto, aby Česká republika nebyla součástí Evropské unie a aby se hledala spolupráci jinde. A s ostatními státy samozřejmě.
1: Mělo by to začít referendem?
2: No, mělo by to začít tím, že Česká republika přestane udělat tlustou čáru za tím, že Evropská unie tom rozhoduje. Protože dělat referendum v době, kdy máte pořád v ústavě článek 10 a Evropská unie vám proudí regulace, to by taky přijednou mohla přijít regulace, že žádné referenda se nesmí dělat a už nebude cesta ven s nadsázkou. Ale jsem proto, aby se první odstřihla centrální moc Bruselu od toho, o čem se rozhoduje v Praze, to znamená vyřadit článek 10a z naší ústavy, jak navrhujeme a víme, jak provést ve svobodných. No a samozřejmě hned na to začít vysvětlovat, jaké jsou alternativy, ne jako v Británii, kde byl Brexit a pak to budeme řešit, říct, chceme být v EFTě, předjednat si to, zeptat se ostatních států, pokud tam nejsou podobné tendence. A moje vize je, že pokud by se spolupráce V4 prohloubila, tak by do budoucna vůbec nebylo nereálné, že by tyto státy udělali jednotně, tak jako jsme do Evropské unie jednotně vstupovali například se Slovenskem, tak bychom mohli jednotně hlasovat o vystoupení z Evropské unie a dát si nějaký závazek, že kdyby se všechny země shodly, že ano, tak spolu vybudujeme novou evropskou spolupráci. To znamená, musí se na to chytře a musíme čerpat zkušenosti z toho Brexitu.
1: Pane Gregore, předpokládám, že také v médiích pozorujete, jaká jsou vážná jména nebo jak jsou vážní kandidáti na post eurokomisaře. Zatím se mluví o paní Nerudové, co jsem teda já slyšel, a o panu Síkelovi. Jsou to pro vás přijatelná jména?
2: Nejsou, bohužel nejsou, ale nevzpomenu si, kdyby v historii eurokomisařů byl někdo, kdo by pro mě osobně byl přijatelný. Víte, Evropskou komisi se dá brát ze dvou úhlů. Buď berete úhel, Evropská komise je nástroj, jak v EU prosadit český zájem, nebo jak v České republice prosadit unijní zájem. No a naši eurokomisaři počínají panem Špidlou, Teličkou, Věrou Jourovou a bohužel by to pokračovalo paní Nerudovou nebo panem Síkelou, tak to jsou přesně ty, kteří berou Evropskou komisi jako nástroj, jak tu evropskou agendu, často ovlivněnou tou globální agendou Západu, přesunout do České republiky. Za mě ideální, hlavně by to měl být diplomat, měl by to být někdo, kdo mluví několika světovými jazyky, což jak víme, tak ani jeden člen současné vlády, ani paní Nerudová není, ti disponují nějakou úrovní angličtiny, a měl by to být člověk, který s tím má zkušenosti a který opravdu představí nějakou vizi. Protože čeští eurokomisaři, teď třeba paní Jourová, tak má na starost hybridní hrozby a dezinformace. To je něco jako Ministerstvo pro evropské záležitosti, úplně zbytečný institut. My tam prostě hrajeme druhou ligu a jenom plníme úkoly, a paní Nerudová, já se děsím, když slyším jejich vizi Evropy.
1: Na samý závěr, pane Gregore, jak odhadujete volby, co se týče účasti?
2: Ta účast bude podle mě tradičně malá, rozhodne to pár tisíc hlasů a o tom, kdo bude nebo nebude europoslanec, může rozhodnout každý jeden hlas. Takže já si myslím, že to bude extrémně těsné a můžu jenom doufat, že to bude těsné tím správným způsobem a zasedne tam co nejvíce lidí, kteří budou hájit zájmy České republiky, třeba i já.
1: Jsem rád, že jste přišel a držím palce, na shledanou.
2: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
1: Naším hostem byl Matěj Gregor.

0: Papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
1: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popy už je bokem, zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodly se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
0: Mm-hmm. No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
1: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
2: Hraje vám
3: All my music.
2: Radio Xaver.